0: Generála Antona Grunise v červenci oznámil dobytí Kostjantynivky v Donbasu. Město ale stále z části zůstává pod ukrajinskou kontrolou a vedou se tam těžké boje.
1: Velitel ukrajinských sil nepilotovaných letounů Robert Brody, přezdívaný jako Maďar, na sociálních sítích napsal, že jeho jednotky 12. září zasáhly vojenské objekty v okupované části Doněcké oblasti a mimo jiné zlikvidovali generála Antona Grunise. Tuto informaci potvrdili i ruští vojenští blogeři. Generál Grunis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi hlásil dobytí Kostjantynivky a v srpnu mu ruský ministr obrany udělil řád za odvahu a hrdinství. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekla senátorka a bývalá karlovarská hitmanka Jana Mračková-Vildumecová z Hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo v Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Vildumecové spolupracuje s Ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit.
2: Vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna univerzita obrany je v Brně, je jediná. Já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji.
0: Sport. Prohrou 1-3 se Slovinskem ukončili čeští volejbalisté skupinovou fázi na mistrovství Evropy v italském Modeně. Trenér Jiří Novák připustil, že jeho tým, který vyhrál první set a dva ztratil ve vyrovnaných koncovkách, už neměl dost fyzických sil.
3: Určitě tam jako něco takového bylo, ale to neznamená, že za to budem schovávat porážku. Bejt to v jiný fázi turnaje, tak jsme jim dali, ale potkalo nás to. Dostali jsme se do koncové, který ale Slovinci řešili potom už líp, no.
0: Fotbalisté Sparty uspěli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Odrami a omezení u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Ražné stojí havarované osobní auto. Je označené světelnou šipkou, kolem se pohybují lidé tak opatrně. Na dálnici D55 počítejte s omezením u Uherského Hradiště ve směru na Otrokovice. Na kilometru 47,5 je kvůli sanaci svahu uzavřený pravý pruh. Teď projedete plynule. A v Praze pokračuje úplná uzavírka tunelu Mrázovka. V obou směrech budou do rána opravovat kamery a provoz má být obnovený do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 15 až 11 stupňů na západě a na severu Čech až na 9 a místy už doznívá déšť. K ránu se pak ojediněle objeví mlhy. Přes den čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
6: A já vám přeji příjemnou noc a máme po druhé hodině, to znamená, že už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, a je to opět ta chvíle, to znamená telefonní číslo, jenom zopakuji, připomenu 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo se dneska dovolá? Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo tam? Halo, slyšíme se? Halo?
2: Ano.
1: Ano, dobrý večer nebo dobrou noc.
2: Dobrý večer.
1: Kdo pak se dovolal?
2: Ana.
1: Ana, ano, já vás zdravím. Tak, dneska stačilo se dovolat, nemám žádnou soutěžní otázku, takže vyhráváte, byla jste první, kdo se k nám dovolal na naše telefonní číslo a já vám tedy blahopřeji a vydržte mi na telefonu, ještě si řekneme, na jakou adresu to tentokrát posíláme. Tak, není za co, naslyšenou zatím, vydržte mi.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Noční radiožurnál, máme 2 hodiny a téměř 17 minut a máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy hlásíte nebezpečnou situaci za odbočky na Černice. Na 75. kilometru se na vozovce pohybuje chodec, vstupuje do vozovky a je to tam velmi nebezpečné. Více náš zpravodaj přímo z místa.
3: Někdo někoho osilní proti směru, tady někdo se jede.
2: Kilometr 75,5 D5 směrem na Prahu, pozor na chodce v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Čeští zemědělci ustupují od pěstování řepky olejné. Ochranné prostředky proti škůdcům u ní totiž dostatečně nezabírají a náklady na její pěstování jsou stále vyšší. Výnosy se už několik let snižují a farmáři proto řepku nahrazují jinými plodinami.
4: Tady na tom poli nám právě projíždí traktor se secím strojem a vysévá hybridní ječmen.
5: Na poli nedaleko Dubného na Českobudějovicku právě stojím s agronomem zemědělské společnosti Dubné Lukášem Podholou.
4: Hybridní ječmen nahrazuje v osevním plánu řepku zimou, protože řepka přestává být rentabilní.
5: Ke snižování ploch s řepkou olejnou přistoupili zemědělci nejenom kvůli ekonomice, vysvětluje Lukáš Podhola.
4: Hlavním důvodem jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní stupy pohonné hmoty i přípravky na ochranu rostlin.
5: Proto zemědělci v Dubném už několikrát po sobě snížili plochy s řepkou.
4: My jsme dělávali celkem 300 hektarů řepky, ale to jsme na výměře 67 hektarů. Ztráty při pěstování řepky byly v řádech až 100 tisíců korun ročně.
5: Celková osevní plocha ozimé řepky v Česku klesla letos podle ředitele Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martina Wolfa o 16%.
6: Došlo k velmi významnému poklesu v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarsko-Ústeckém kraji. Řádově o 15 až 20%.
5: Významné omezování produkce řepky pokračuje už třetím rokem, říká Martin Wolf.
6: Ozimá řepka v průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost ve výrobě této plodiny. A poptávka v celé Evropské unii je velmi vysoká.
5: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci především na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá. Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

jsi zraný, nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem vývodný.

0: Taky si nekoupíš.
1: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666. Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Podle agentury AP pro něj hlasovalo 262 poslanců, proti jich bylo 159. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil také americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument podepsat americký prezident Donald Trump. Jižní Korea plánuje větší ekonomickou spolupráci se zeměmi Střední Asie. V Soulu se kvůli tomu na ekonomickém a politickém summitu sešli prezidenti pěti středoasijských zemí s hostitelskou Jižní Koreou. Bezmála 90% veškerého obchodu se v současnosti odehrává mezi Jižní Koreou, Kazachstánem a Uzbekistánem. Korea se tak po začátku krize v Hormuzském průlivu snaží diverzifikovat místa, odkud nakupuje hlavně ropu, zemní plyn anebo vzácné zeminy. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti u Zhůří na Klatovsku. Na místě bývalého vojenského objektu je zhruba 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci mají za úkol situaci zmapovat a navrhnout postup čištění oblasti. Samotnou senaci pak provede specializovaná firma. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna má výsledky armádního průzkumu vládě představit v pondělí. A v Brumově Bylnici na Zlínsku začali dělníci stavět nový vodovodní přivaděč, který má zajistit stabilní dodávky vody do suchem ohrožených lokalit. Více než 5 kilometrů potrubí povede přes katastry obcí Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Tam v minulosti vodu museli několikrát dovážet v cisternách. Hotovo by mělo být do konce roku 2027.
1: Sport.
5: Hokejová Sparta vyhrála v Tipsport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se tak do čela tabulky. Ve zbylých duelech Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3, Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení, Litvínov zdolal Brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohrály s Kladnem 3-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Chodec na D5 u Plzně a překážka na D1 za Odrami. Na dálnici D5 jste hlásili nebezpečnou situaci u Plzně ve směru do Prahy. Za odbočkou na Černice a Písek na kilometru 75,5 se pohybuje na vozovce stopař a vchází i do pravého pruhu. Ve tmavém oblečení není vidět. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova čekejte překážku za Odrami. Na kilometru 318,5 u čerpací stanice stojí osobní auto po nehodě. Je označené šipkou. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka. V obou směrech budou až do rána čistit kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Ano, pojďme se podívat stručně do kalendáře. S dnešním datem máme 17. září, takže svátek mají Naděždy, Naději blahopřejeme. A 41. narozeniny dneska oslaví tenista a dnes kapitán českého Davis Cupového týmu Tomáš Berdych.
1: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Horečka zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti dolních končetin. Tak to jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Dobře na ně zabírá léčba penicilinem. Nemoc ale nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může rychle zhoršit. Téma pro noční radiožurnál už za pár minut.

0: Skoro 4000 pacientů onemocněly podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se během 2-3 hodin změnila v silnou horečku.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec, kterému se v posledních 7 letech vrací růže opakovaně.
1: Motání hlavy, zimnici, prostě musel jsem zrušit všechno, lehnout si, snažit se třeba zahřát.
2: Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Vždy tam byla horkost té končetiny. Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady pacienti, kteří neustále by měli ataky. Je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: To zajištění může být celoživotní a přesně jak říká sestřička, po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
6: Dobrý den. My se podíváme na tu vaši nožičku, podíváme se, jestli to je potřeba ještě převázat dneska, ano?
2: Říká pacientovi vrchní sestra Milena Chybová.
6: Tak já si myslím, že je to celkem od včerejška zlepšení, to bude stačit jenom promazávat něčím.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Je to tak, ta léčba je cílená antibiotická, s tím, že výhodou té růže je, že tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně, když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nechtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží.
4: Velmi

0: Radiožurnálu.
1: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém plátně uvidíte často. Například Coby zrzavý je ve filmu vyvolený u toho, jak se z vyvržence stane papež. Jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna. Co ho na bizarním světě režiséra Tomáše Mělníka bavilo. A jak těžké je najít správnou míru mezi absurditou a vážně míněným příběhem. Petr Uhlík bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. We'll be right back.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČES a aby podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. 27 by měla mít podle předsedkyně Evropské komise bezpečnostní protokol pro hybridní hrozby. Mohl by se podobat mechanismu NATO. České tenistky odletěly na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do Číny a dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo, místy déšť, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát, a s tím souhlasí i prezident.
3: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
1: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před dvěma lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Evropská unie potřebuje podle předsedkyně Evropské komise mechanismus podobný Severoatlantické alianci, který by jí umožnil lépe reagovat na hybridní hrozby. Ursula von der Leyenová to řekla v Evropském parlamentu při každoročním projevu o stavu unie. Mechanismus by se měl zaměřit mimo jiné na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky.
4: Myslím si, že nastal čas, abychom měli vlastní evropský protokol pro případ bezpečnostní krize. Pokud by ho nějaký stát aktivoval, všechny členské státy by se sešly, aby koordinovali evropskou reakci a aby odradili od další eskalace a zmírnili dopady.
1: Von der Leyenová s návrhem přišla poté, co útokům v posledních týdnech čelili například Německo, Polsko nebo pobaltské státy. Předsedkyně Evropské komise se dále zavázala, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů. O budoucí podobě skladu společnosti Amazon dnes rozhodnou na svém jednání zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Zástupci firmy chtějí poblíž Boršova postavit překladiště, ve kterém má pracovat 1700 zaměstnanců. Záměr už dříve představili veřejnosti i vedení obce. Investoři mají v případě odmítnutí velké stavby připravené řešení s menšími skladovacími halami. Vybudování dvou z nich jim už teď umožňuje dříve schválený územní plán obce.
2: Sport.
1: České tenistky odletěly k finálovému turnaji poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu. Sarah Bejlek se připojí později, protože je ještě na turnaji v Mexiku. Čtvrtfinále odehrají české tenistky příští úterý a dál se zatím kapitánka Barbora Strýcová nechce dívat.
5: První zápas hrajeme proti Velké Británii. Papírově samozřejmě jsme jakoby v tom zápase favoriti, což je fakt, které je. Máme prostě skvělý tým, silný tým a každý může odehrát prostě brutální zápas. I Velká Británie prostě bude těžkým soupeřem, takže samozřejmě holky jsou všichni takový ještě utahaný, takže tam se jako všichni zaklimatizujeme.
1: Hokejisté Sparty jsou po úvodním kole Tipsport Extraligy na prvním místě tabulky. V Olomouci zvítězili 5-2, v dalších zápasech Hradec Králové vyhrál v Pardubicích 5-3, Mladá Boleslav v Českých Budějovicích 3-2, Litvínov porazil Brněnskou Kometu 2-1 a Plzeň přehrála Liberec 2-1 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Odrami a nebezpečí na silnici 10 na Jablonecku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na překážku za Odrami. Na kilometru 318,5 na úrovni odpočívky stojí osobní auto po nehodě. Zabírá odstavný pruh, je označené světelnou šipkou a na místo právě teď je dorazila odtahová služba. Na dálnici D10, na silnici 10 z Železného Brodu do Tanvaldu buďte opatrní na konci obce Loužnice. Před zatáčkou byl na vozovce rozlitý olej, může to být kluské, tak zpomalte. A v Praze je uzavřený tunel Mrázovka. Kvůli nočnímu čištění kamer bude mimo provoz v obou směrech až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Pokud uvažujete o práci profesionálního řidiče autobusu nebo kamionu, bude vás zajímat, že už příští rok by mohla vypadat jinak závěrečná zkouška. Ministerstvo dopravy totiž chce zmodernizovat otázky, které se mnohdy ptaly na zastaralou techniku nebo postupy. Detaily k tomu dodáme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: But you're just a boy.
1: Budoucí řidiče autobusu a kamionů čekají nové závěrečné zkoušky. Ministerstvo dopravy změní jejich ústní část a budou v ní nové otázky. Rezort tak chce zmodernizovat závěrečné přezkoušení, které by mělo odpovídat současným technologiím ve vozidlech. Změny by měly začít platit od příštího roku.
2: Sada otázek určených pro řidiče autobusu a kamionů se změní po víc než čtvrtstoletí. Nová bude ústní část zkoušky, ve které se prověřuje ovládání a údržba vozidel. Uchazeči o skupiny C, D a E už nebudou muset odpovídat na otázky, které se týkají dnes už zastaralé techniky. Pokračuje Antonín Vohradský z odboru řidičů a evidence vozidel ministerstva dopravy.
3: Vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál, ale ne, aby se po něm požadovalo, že bude něco rozebírat, opravovat a podobně.
2: Naopak řada otázek přibude.
3: Některé se věnují, řekněme, ekologii provozu vozidla. Podrobně chceme, aby byl vlastně ten princip fungování filtru pevných částic. Zařadili jsme otázku, která se týká alternativních pohonů, vysvětlit, jaký smysl ty pohony mají, jaká jsou případně omezení.
2: Žák by tak měl podle ministerstva při zkoušce nově prokázat spíš znalost souvislostí místo suchého popisu. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by změna měla přispět k většímu zatraktivnění povolání řidiče, kterých je na trhu nedostatek.
4: Otázky, které jsou tam z dob z Vazarmu, dneska absolutně nevnímáme jako opodstatné a stěžují vlastně ochotu vůbec si udělat řidičák, budou vyškrtnuty nebo nahrazeny, ať jsou tam věci, které požaduje doba.
2: Návrh teď ministerstvo posílá do mezirezortního připomínkového řízení. Jeho účinnost plánuje od začátku příštího roku. Změnu vítají i autoškoly. Podle jejich asociace je ale klíčové zatraktivnit nejen závěrečnou zkoušku, ale i samotnou výuku.
5: Nyní si vyzkoušíte samostatnou kontrolu vozidla. Vaším úkolem je najít tři závažné nedostatky.
2: Tohle je ukázka z virtuální reality, kterou asociace autoškol nabízí svým členům k výuce. Už teď do ní připravuje nové scénáře podle aktualizovaných otázek, pokračuje předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
6: Dneska moderní technika funguje tím způsobem, že spousta technologických a věcí, které i on má používat, je skryta, je pod nějakým deklem, je pod šasím toho stroje. No a my dokážeme za pomoci moderních virtuálních prostředků ten autobus různě rozřezávat. Dokážeme velmi jednoduše popisovat některé prvky, u kterých on není schopen si dobře představit, jak třeba fungují.
2: Teď uchazeče komisaři zkoušejí ústně u modelů nebo výcvikového vozidla. I formu zkoušky by chtělo ministerstvo dopravy v příštích letech modernizovat. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Pětice českých reprezentantů se připravuje na kvalifikační utkání Davisova poháru v Praze, ale česky mluví i jeden z tenistů v táboře soupeře. Čechoameričana Martina Dama uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Sebastian Korda, Toby Kodat, Martin Dam i někteří další. Byl by to za ideálních okolností zřejmě velmi silný tým tenistů, kteří se narodili českým rodičům, ale sportovně vyrůstali a studovali v Americe, takže reprezentují Spojené státy. Jeden z nich je teď v Praze a připravuje se na kvalifikační utkání Davisova poháru proti českému výběru. Martin Dam je synem někdejšího 5. deblisty světa a vítěze 4 na US Open.
1: Martina Dama jste u nás mohli slyšet třeba už před 7 lety.
2: Jo, tak myslím si, že to určitě byl tak nějakový sen pro nás.
1: Konkrétně v reportáži o mladících s českými kořeny, kteří se postarali o historický zápis na Grand Slamovém turnaji.
2: Když jsme viděli ten los, tak jsme si říkali, že ta šance zůstala je. A když jsme vyhráli, tak jsme měli radost.
1: Tehdy 15-letý Martin Dam junior a o rok starší Toby Kodat se stali nejmladším párem, který vyhrál na US Open zápas v hlavní soutěži mužské čtyřhry. Od té doby se některé věci změnily. Například Toby Kodat se teď věnuje univerzitnímu tenisu a Martin Dam je v americké sestavě pro utkání Davisova poháru v Praze. Pozvánku dostal před pár dny poté, co se omluvili opory Taylor Fritz a Tommy Paul, a přestože už mířil na turnaj, nakonec i díky radě otce, mimochodem bývalého českého reprezentanta, Tanta dal přednost týmové soutěži.
3: A myslím si, že nevím, kolik šancí dostanu hrát za Ameriku proti Česku v Praze v O2 Arena, takže jsme řekli, že poprvé nějaký debut takhle Davis Cupu je asi ideální.
1: Vypráví Martin Dam po jednom z tréninků v Libeňské hale, kterou už poznal jako sportovní fanoušek. Sice žije na Floridě, ale do Česka jezdí celkem často za svými blízkými nebo kvůli přípravě. A tak občas zajde i na nějaké utkání svého oblíbeného týmu.
3: Jo, jezdím sem 3x za rok, vždycky když jsme v Evropě, tak jezdím do Prahy mezi turnajema a extraligu hraju za Spartu. A tenhle rok zase přijedu v prosinci hrát za ně, takže těším se moc. Všechno hokej, fotbal, fandím Spartě, fotbal je hokej a všechno jsou super fanoušci a fakt se těším, až to bude plný.
1: Teď může být naopak Martine Dam tím důvodem návštěvy pro některého ze sportovních fanoušků a není vyloučeno, že jako třetí singlista v aktuální nominaci Spojených států nastoupí do některého ze zápasů. A vzhledem k ohromné dlouhodobé konkurenci v americkém týmu neví, kdy zase něco podobného může zažít.
3: Těším se moc hrát proti Česku v Praze. O tu aréně je samozřejmě něco neskutečného a doufám, že si zahraju a doufám, že Amerika vyhraje.
1: Kvalifikační utkání Česko-Spojené státy se hraje v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela. Posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
6: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
7: A co s rodiči nejraději děláš?
8: Rád vařím.
7: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
8: Auta.
7: A baví tě to ve školce?
8: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
9: Je 15:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
10: V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby sněmovna se převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil. Informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Do koalice patří taky třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Sečtených je 99% hlasů. Podle televizní stanice ale strany vládnoucího pravicového bloku už prakticky ztratily šanci na získání parlamentní většiny. Opoziční středolevý blok má před sečtením posledního procenta hlasů 176 křesel, tedy o 3% víc než protistrana. A z chátrajícího sokolského kina v Roudnici nad Labem bude kulturní a kreativní centrum. Česká obec sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce. Celkové náklady na rekonstrukci funkcionalistické budovy jsou 112 milionů korun.
1: Sport.
10: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 za Odrami a omezení u Uherského Hradiště. Na D1 z Ostravy do Přerova pozor za Odrami. Na kilometru 318,5 právě nakládají havarované osobní auto na odtah. Místo je označené světelnou šipkou, pozor na pohyb lidí okolo. Na D55 počítejte s omezením u Uherského Hradiště ve směru na Otrokovice. Na kilometru 47,5 je kvůli sanaci svahu uzavřený pravý pruh. A v Praze pokračuje úplná uzavírka tunelu Mrázovka. V obou směrech opravují kamery. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Zpomalte vývoj AI, volají experti i majitelé firem, píše web ČT24.
14: Varování ex-vývojářů, že AI může brzy vyhubit lidstvo.
15: Debatu rozproudil Jacob Coxon, který se zabýval vývojem umělé inteligence.
14: Proti jeho regulaci se pak postavil americký prezident.
15: Společnost OpenAI se právě kvůli bezpečnosti rozhodla pozastavit svůj vstup na burzu a termín posouvá i Anthropic.
12: Konec lidstva rukou AI. Poplašná zpráva nebo reálná hrozba? Jaký je vztah společnosti k umělé inteligenci a k lidem, kteří stojí za jejím vývojem? ptám se digitální antropoložky Marie Heřmanové z University College London a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 17. září. Ahoj Marie, zdravíme tě do Londýna.
3: Zdravím z Londýna do Prahy.
12: Poslední dny hýbe nejenom Londýnem a nejenom Prahou, ale celým technologickým světem svědectví Jacoba Coxna, bývalého zaměstnance firmy Anthropic, na Twitter napsal následující.
16: Lidé vyvíjející AI si myslí, že do konce dekády může umělá inteligence lidstvo zlikvidovat. Tohle není marketingový trik.
12: A tak se tě ptám, vyvolalo to v tobě a ve všech, kteří se k tomu vyjadřují, oprávněný strach, oprávněnou paniku?
3: Já myslím, že ta panika je oprávněná ze strany veřejnosti určitě, protože proč by nebyla? Předpověď o vyhlazení lidstva určitě není nic, co by si někdo ráno chtěl jen tak jakoby přečíst v novinách, když pije kafe. Já se přiznám, že popravdě, co mi přijde jakoby nepřiměřené, a teď si to určitě neberu osobně, Matěj, je trošku ta reakce ze strany médií, která si myslím, že tu paniku nemírní, ale spíš přiživuje. Co mě vlastně na tom jakoby zarazilo, byly ani ne tak tolik ty samotné tweety, protože to není úplně jakoby první případ, kdy se něco takového stalo, ale to, že vlastně velká většina těch světových médií je minimálně v první chvíli převzala v podstatě jakoby bez kontextu. V podstatě jsme to jeho tvrzení vzali jako nějaký fakt, že tohle se děje. Tak to je vlastně to, co mě na tom možná nějak jako zarazilo, překvapilo, vyděsilo nejvíc. Ale jinak si myslím, že i třeba na základě právě toho, jak se vyvíjí ta debata o těch technologiích, na to, jak já třeba dlouhodobě sleduju debatu o sociálních sítích a o těch velkých platformách a jejich dopadech, tak tam si myslím, že zase panika ze strany veřejnosti je oprávněná v tom, že dobré zkušenosti samozřejmě s těmi lidmi nemáme, takže je asi přiměřené, že lidi už nic dobrého neočekávají v tomhle smyslu.
12: Jak jsi mluvila o těch médiích, tak je skutečně pravdou, že Coxon dal od té doby řadu interview. Mluvil v řadě médií a řada médií skutečně to bez kontextu přebrala, tak já jsem rád, že my tomu ten kontext naopak dáváme a že se věnujeme. Je to velká událost, tak věnovat se tomu skutečně musíme. Mimochodem od té doby, co Coxon teda opustil své pozice ve firmě Anthropic, tak další dva vývojáři odchází z firm, které se věnují umělé inteligenci, odchází z podobných důvodů, jeden z Anthropiku, druhý z elitní AI laboratoře DeepMind od Google a pak třetí muž opět z Google teď vysvětlil důvody svého červencového odchodu a ty důvody jsou tedy prakticky stejné jako u všech ostatních, včetně Coxna. Obávají se vývoje AI a nechtějí být už součástí té práce na něčem, co podle nich ohrožuje lidstvo jako takové. Neposiluje to důvěryhodnost toho jeho varování, když už těch lidí je víc?
3: Tak může to určitě do jisté míry posilovat důvěryhodnost toho varování. Já bych tady možná jenom v tuhle chvíli ráda řekla, že já nechci hodnotit jakoby pravděpodobnost těch varování nebo obecně vývoj AI, protože na to určitě máme i v Česku spoustu mnohem větších odborníků a odbornic, než jsem já. Já spíš hodnotím to mediální pokrytí a tu celospolečenskou debatu a vlastně ty emoce, které to vyvolává. Já bych zase v tomhle případě ráda upozornila na to, že tohle taky fakt zdaleka není poprvé, co se to děje. A když se zase to budu přirovnávat k té jiné velké technologii, která proměnila společnost, kterou jsme řešili, a to jsou ty sociální sítě, tak skutečně Silicon Valley je dneska úplně plné think tanků, které založili lidé, kteří se stejnými varováními o tom, jak to ničí mentální zdraví, jak to ničí společnost, jak to ničí demokracie, ty sociální sítě, tak odcházeli z těch sociálních sítí a zakládali si ty think tanky. Myslím, když bych byla hodně cynická, tak bych řekla, že je to v tom Silicon Valley takový hodně výhodný side business. Ale je samozřejmě jako důležité pokládat si tu otázku, proč to ty lidé dělají. A ještě když se vlastně nad tím zamyslíme v nějakém kontextu, jak je vlastně možné, že může z Anthropiku odejít zaměstnanec, který zjevně nemá vůbec podepsanou žádnou smlouvu o mlčenlivosti, ano, a začít mluvit o tom, že ta firma vyhladí lidstvo, a do toho vlastně v odpovědi na ten jeho tweet jiný zaměstnanec té firmy napíše, jo, my o tom víme, tak asi s tím budeme něco dělat. Tak to si myslím, že tohle by pro nás přesně měl být ten bod, kdy se zamyslíme a začneme uplatňovat to kritické myšlení a začneme si říkat, proč by tohle oni dělali. Ta odpověď určitě má několik rovin. Ta, která se teďka diskutuje nejvíce, je ta ekonomická, respektive ekonomická marketingová rovina. Ty AI společnosti potřebují obrovské množství peněz a zároveň v tuhle chvíli vlastně negenerují žádný zisk, chystají se vstupovat na burzu, takže potřebují nějakým způsobem tu společnost přesvědčit o tom, že jsou jednak strašně revoluční, že prostě toho dokážou hrozně moc a taky, že jsou nevyhnutelné, že je prostě absolutně nutné, aby ten vývoj té AI dál pokračoval. A tady si myslím, že tohle je ten důležitý kontext, ve kterým částečně leží odpověď na tu otázku, proč to ty lidé dělají, protože i když se to může zdát skutečně nějakým způsobem jako kontraintuitivní, tak ono to velmi dobře funguje jako ta marketingová strategie.
12: Rozumím tomu, jak mluvíš o té burze, tak k tomu nutno dodat, že skutečně Anthropic i třeba OpenAI teďka chystali a chystají nadále vstup na burzu, ale teď to zase odložili i kvůli tomu, co se v tuhle chvíli děje. Vstoupili šéfové těch velkých společností hnedka po tom vyjádření Coxna a dalších, Anthropic, Google, OpenAI, všichni ti šéfové volají po zpomalení vývoje.
17: We should work together to get as much restraint as we can on this technology.
12: Že se obávají ztráty kontroly nad umělou inteligencí.
18: I think it is unacceptable to be taking like a 10% chance of killing everybody by the end of the decade.
12: A já se tě teda jako antropoložky, já sama si o tom mluvila, nebudu ptát na to, jestli se teda něco takového stane, to je asi na jinou epizodu, a kdy se to může stát a tak dále, ale shodneme se asi, že ten vývoj skutečně dělá brutální pokroky. Tak pokud by byla pravda to, co oni říkají, že k tomu směřujeme, jak si vysvětluješ, že ti lidé teda pracují léta na něčem, o čem teď mluví, že se jim to najednou může vymknout z ruky?
3: Co je podle mě důležité pro zase kontext té debaty, že vlastně ta rizika, na která oni upozorňují, o kterých nejčastěji mluví, tak je to jednak to riziko toho, že vznikne ta takzvaná AGI, ta všeobecná superinteligence, je to riziko toho, oni tomu myslím říkají něco jako recursive self-development, toho, že se prostě autonomně ty agenti začnou sami učit od sebe bez toho, aniž by vlastně potřebovali ten lidský prompt. A to je podle mě důležité pro tu debatu říct jenom, že v rámci akademické komunity skutečně je shoda na tom, že tohle je velmi hypotetická, teoretická debata. My nemáme skoro žádné nebo velmi málo důkazů k tomu, že ten vývoj tímhle směrem spěje. Tak to si jenom myslím, že je důležité, že se zaměřit na to, že oni velmi často mluví o těch rizicích, které jsou v tuhle chvíli úplně hypotetická, ale velmi málo mluví o těch rizicích a o těch škodách, které AI způsobuje už teď v tuhle chvíli. Tak to si myslím, že je pro tu debatu důležité.
12: Ta energetická náročnost například a podobně.
3: Jednak je to energetická náročnost, kde zase je to sporné, protože ze začátku se mluvilo o tom, jak to spotřebovává strašně moc vody. Novější studie ukazují, že to zase nespotřebovává tolik vody, ale i pořád tam nad tím visí ta otázka, jako potřebujeme to natolik, nepotřebujeme náhodou víc spíš tu pitnou vodu samozřejmě. Je to otázka samozřejmě třeba nějakého vykořisťování kreativní práce a tak podobně. Je to otázka prostě toho, jak to zasáhne pracovní trh. Já si myslím, že spoustu těch dopadů už jakoby vidíme okolo sebe a lidi je vnímají. Tak to si jenom myslím, že je jakoby důležité říct, že ty lidé z těch firm o tomhle nemluví, protože to se děje už teď a soustředí se na to, co by jako hypoteticky mohlo nastat. A kromě toho vysvětlení, o kterém jsem mluvila, což je jakoby vytváření nějakého veřejného tlaku a představy té nevyhnutelnosti, tak je ještě důležitá jedna věc, na kterou upozorňuje v tuhle chvíli hodně komentátorů, analytiků i akademiků. To je, že to jejich vyjádření vlastně volá po nějaké regulaci, ale když si pozorně přečteš třeba vyjádření právě toho Daria Amodeje, ten jeho blog, který spustil tady to všeobecné volání po zpomalení, po regulaci, což zase zdůrazňuju, nestalo se to poprvé.
12: Ano, je to šéf Anthropicu.
3: Pardon, šéf Anthropicu. Tak v podstatě se to dá číst taky tak, že on říká, potřebujeme nastavit tu regulaci tak, aby jediné společnosti, kterou touhle regulací projdou, tak jsou ty americké společnosti, do kterých budou připuštěni ti američtí nezávislí regulátoři. Bude to pravděpodobně jenom OpenAI a Anthropic. Je to určitě i způsob, jakým si v podstatě může tenhle, řekněme, konglomerát těch firm vytvořit nějaký monopol. Ono to teď zní jako konspirační teorie, ale není to vůbec nic nového. Máme jakoby spoustu příkladů z minulosti, kdy se tohle prostě během 20. století v rámci jakoby toho globálního trhu dělo, tak jenom abych nevypadala, že si tady nasazuju zase čepičku konspirační, tak tohle je něco, co se děje a spousta jako seriózních ekonomických analytiků upozorňuje na to, že se to pravděpodobně v tuhle chvíli může dít znovu, že třeba ten tlak na to vyřadit úplně ty čínské společnosti, které by samozřejmě americkým regulačním tlakem neprošly, tam hraje roli. A ještě bych upozornila, pardon za dlouhou odpověď, taky to není úplná novinka, je to to samé, co zase třeba dělají ty sociální sítě, co uplatnil Mark Zuckerberg. Když se teď podíváme na debatu o regulaci sociálních sítí, zákaz sociálních sítí třeba pro uživatele mladší nějakého konkrétního věku, je něco, na co sám Mark Zuckerberg tlačí, co vlastně on sám na to upozorňuje, že je to potřeba, a je to zase ze strany těch společností velmi chytrý krok, protože to znamená, že ty regulace si určují oni sami. Oni si prostě určují, co bude možné a co nebude možné. A ten stát a vlastně ta skutečná politická regulace potom už jde jenom v závěsu. Takže tohle mi taky připadá ještě jakoby důležitý kontext.
12: Jak jsi mluvila o té Číně, tak tam k tomu je dobré dodat, že třeba americký prezident Donald Trump, který v těch regulatorních mechanismech případně by měl nějaké slovo určitě, jestli by se měli zavést a zpřísnit nebo ne, tak on je proti jakémukoliv zpomalování toho vývoje AI, proti regulacím.
19: To, že umělá inteligence ovládne svět, zničí lidstvo a další špatné věci, je výmysl.
12: Můžou v tom hrát samozřejmě geopolitické nějaké motivace a podobně a obrana toho vývoje v Silicon Valley a podobně.
3: Je to zase, jo, když se zase zamyslíme nad tím, co jsou ty takzvané red flags, kde bychom měli si říct, a tady je dobré se nad tím zamyslet, tak proč jsme v situaci, kdy politici na to netlačí a ty firmy samotné na to tlačí. To si právě přesně myslím, že je ten jako zajímavý kontext. No.
12: A ty jsi říkala, je to pár minut zpátky, že to není a skutečně není poprvé, kdy něco takového se objevuje ve veřejném prostoru, to znamená ty výzvy k tomu zastavte AI nebo zpomalte vývoj, pozor, může přijít nějaká katastrofa. Bylo to už v roce 23, třeba když tu byla ta výzva Elona Muska, Steva Wozniaka a dalších. My jsme taky loni natáčeli o predikcích jednoho z dalších bývalých zaměstnanců OpenAI, která stojí za chatem GPT, který lidé mnohdy využívají k tomu, aby se radili s umělou inteligencí, tak ten taky tehdy předestřel nějaký krizový scénář, katastrofický scénář do příštích let. Jak, protože ty se věnuješ těm dopadům technologií na lidi, jak tohleto ta veřejnost má vstřebat, která se v tom často třeba úplně jako neorientuje a ty katastrofické scénáře zná možná jenom z popkultury, ze sci-fi?
3: To je výborná otázka. Já teď právě často, já asi mám tendenci tam dělat právě ty paralely s těmi sociálními sítěmi, protože zase je to ta technologie, o které jsme takhle uvažovali těch posledních 20 let a já jsem tu debatu nějakých pár let sledovala. A už jsem to vlastně říkala, myslím si, že je logické, že ta společnost je, nebo lidi jsou opatrní, lidi jsou vlastně unavení z toho, protože třeba u těch sociálních sítí ze začátku tam byl jako skutečný optimismus o tom, jak je to zajímavá technologie a co dokáže, a tím, že jsme ji nedokázali regulovat tak, jak by bylo potřeba. A teď to hodně zjednodušuju, samozřejmě tu debatu, a museli bychom se bavit o tom, jaké přesně regulace a kdo by měl regulovat a tak podobně, tak to jenom tady se snažím předejít nějakým potenciálním protiargumentům. Tak vlastně dneska v té společnosti panuje obrovská únava, obrovské jakoby rozčarování spíš z toho, co nám to bere, než z toho, co nám to dává. Takže si myslím, že ta lidi už jsou tak nějak prostě jakoby připravení být skeptičtí vůči tomu. A zároveň ty jsi narazil na tu popkulturu, to je si myslím taky zajímavá otázka. Víc kulturních kritiků a kritiček vlastně poslední dobou upozornilo na to, že když se podíváš na to, jak vypadá třeba současná sci-fi, tak je tam velká přebaha těch dystopických postapokalyptických věcí. A to samozřejmě nějakým způsobem vždycky ta popkultura a ta společnost se navzájem reflektují, jde to jako oběma směry. Takže my na jednu stranu tím, že máme takovou jako postapokalyptickou náladu v celé společnosti, je hodně těžké hledat ten optimismus v současné situaci, tak se to promítá do té popkultury, ale to, co je za mě podle mě možná něco, o čem bychom měli přemýšlet a snažit se tomu nějak postavit, je, že zase ta popkultura potom nás ovlivňuje zpátky a čím míň my vlastně trénujeme tu pozitivní imagináci.

0: častěji teď řeší osobní než pracovní záležitosti. A k tomu přichází třeba šéf OpenAI Sam Altman a říká, no tak jo, my varujeme před naší společností, že nevíme, kam ten vývoj může dojít, ale věřte nám, my víme, co děláme, my si s tou situací poradíme, kromě té dystopie je to taky dost velký chaos, ne?
1: No, to je, myslím, možná skoro eufemismus tomu říkat chaos. Já okolo sebe sleduju, ale určitě může být zase nějakou specifickou třeba bublinou, ve které se pohybuju. Spíš vlastně to, co by odpovídalo tomu výzkumu z King's College, že lidi skutečně zvyšují tu opatrnost, víc o tom přemýšlejí. Myslím si, že je to i proto, že spousta lidí, se kterými se třeba bavím, ať už v rámci výzkumu nebo běžně bavím, tak jsou z toho unavení i ve smyslu, že třeba vidí, co u nich ve firmě, v pracovním prostředí, že ta AI vlastně z dlouhodobého hlediska jim zatím tak moc úplně nepomohla a spoustu problémů jim přidělala. Takže si myslím, že už tam i dochází k tomu, že si lidi říkají, tyjo, tak tohle mělo být něco strašně super a strašně všemocný, ale v důsledku jako mi to spíš komplikuje život. A do toho se samozřejmě nějakým způsobem přidává to, co už jsme říkali, že je opravdu složité z mnoha různých velmi legitimních důvodů hledat nějaký optimismus ve společnosti a ta AI bohužel zase vykořisťuje nějakou tady tu slabost a my si povídáme s chatboty místo toho, abychom se soustředili třeba na to, jak vybudovat nějaké podpůrné systémy, na to, jak mít lépe dostupnou psychiatrickou péči. A to asi neříkám nic nového, ale ano, je to něco, čeho si je určitě sám Altman vědom a zase je to nějaká slabina, kterou on prostě vykořisťuje proto, aby nás přesvědčil, že tu jeho technologii potřebujeme a že do ní ty peníze musíme vlastně nějakým způsobem dál sypat. A tohle si myslím, že je vlastně nejdůležitější bod té debaty, k čemu my bychom se měli vracet a co bychom si měli sami pro sebe i v médiích v té debatě pořád nějak jako rozporovat, je ta nevyhnutelnost. Jako skutečně se to musí stát, kdo řekl, že musí, proč by muselo. Možná třeba nechceme, aby se to stalo.
0: No, taková ta okřídlená věta, technologický pokrok nezastavíš, to je možná to, co teď ovládá mysl spousty lidí. Já bych chtěl tady demonstrovat to slovní spojení brutální vývoj, nebo jak jsem to nazval na začátku, že tady sledujeme skutečně velmi zrychlený vývoj umělé inteligence, protože máme tu zdánlivě nespoutanou teda GPT-6 Astra, do toho OpenAI oznámili, že jejich AI agenti vyřešili jednu z těch takzvaných millennium úloh, to jsou ty nejsložitější a řekněme dosud nevyřešené matematické problémy. To potom ale v našich myslích potvrzuje tu představu, že my s tím ale nic neuděláme, ne? Že ten vývoj prostě jde kupředu a technologii nezastavíš.
1: Určitě, tak to si myslím, že je zase součástí té strategie, ale pokrok nezastavíš, je sice okřídlená věta, ale já bych ráda řekla, že ze zkušenosti ano, zastavíš. A to, co ho zastaví, jsou samozřejmě ty regulace. A s tím už máme zase jakoby řadu historických zkušeností a já se pořád vracím k sociálním sítím a teď to bude vypadat, že jsem udělala hodně divný myšlenkový skok, jo, ale nemusíme chodit třeba k jaderným zbraním, kde existuje spousta mezinárodních regulací o tom, že je to technologie, která je extrémně nebezpečná, tudíž se nějakými mezinárodními dohodami zavazujeme k tomu, jak s ní budeme zacházet. Mně napadá, já nevím, třeba zásahy do DNA, genetické testování, zase jako je to obrovský průlom ve vědě, který může způsobit spoustu dobrého, ale existuje okolo toho spousta mezinárodních dohod, velká omezení o tom, co je, co není možné, co si vlastně ještě ty vědci v rámci toho výzkumu můžou dovolit. Takže pokrok možná ani nechceme zastavit, ale hlídat si svoji vlastní bezpečnost můžeme a umíme. Máme zase na to jakoby precedenty z minulosti a není fér od těch šéfů, těch společností, že se nám snaží vysvětlit, že to je nevyhnutelné a že to vlastně jakoby nejde.
0: Současně ještě jedna věc z léta, respektive dvě, tak jednak společnost Anthropic, která vyvíjí, zmiňoval jsem OpenAI, ChatGPT, tak Anthropic má Claude, to je jejich jazykový model, tak ona v minulých dnech oznámila, že měla zabránit zneužití své umělé inteligence k vývoji biologických zbraní, mimo jiné. A taky v létě přišla zpráva o hackerském útoku z divočelých agentů OpenAI na vývojářskou platformu, Hugging Face se jmenuje, magazín Wired k tomu napsal, že takové incidenty registrují třeba i čínské modely, laboratoří Moonshot nebo společnosti Meta, taky Anthropiku. Tak to je celá řada událostí, u kterých si vždycky říkám, dobře, tak ale to skutečně vypadá, že tu AI nemáme úplně pod kontrolou a zároveň v těch společnostech asi nepracují stovky tisíc lidí. Nepřemýšlíš někdy nad tím, jak vlastně velké světové události nebo naše budoucnost leží možná v rukou malé skupiny lidí?
1: To si myslím, že jsi trošku sám odpověděl touhle otázkou.

0: určitě. A tohle si myslím, že jako obrovskou součástí, obrovsky důležitou součástí té debaty, která by měla víc zaznívat, a to je vlastně, že ano, prostě tyhle společnosti fungují v rámci toho takzvaného kapitalismu platform, v rámci toho, co třeba někteří teoretici teď nazývají digitální feudalismus. Já bych byla trošku opatrná s tou metaforou toho feudalismu, ale vlastně ano, hodně lidí, ať už ekonomických nebo společenských komentátorů, upozorňuje na to, že čím dál tím víc se ta rozhodovací moc soustředí do čím dál tím menší skupiny lidí. A je to problematické právě především proto, že to není skupina lidí, kterou my bychom na ní mohli vyvinout nějaký tlak. Musí to dělat ty politici. A zároveň to není skupina lidí, kterou my jsme si zvolili. Nejsou to ti politici, jsou to lidi, kteří jsou vlastně úplně skutečně mimo kontrolu těch jednotlivců. A to si myslím, že je samozřejmě obrovský podstatnou součástí té debaty. A už proto zase, že se opakuju, bychom měli být extrémně kritičtí ke všemu, co nám tady ta malá skupinka lidí říká, že se děje, a vždycky si to zpochybňovat a vždycky se na to snažit se dívat ze spousty různých stran.
1: Na druhou stranu mluvila si o těch regulacích a vůbec mluvíš o tom, abychom byli kritičtí. Co když ale, já vím, že o tom mluví sami šéfové těch společností, ale co když teďka zatrhneme potenciálně velmi blahodárný vývoj AI tím, že se prostě jenom bojíme. Protože AI nám taky v mnohem pomáhá a může do budoucna třeba udělat velké věci, které budou ku pomoci tomu, co nás trápí. Nejde jenom o ty matematické úlohy samozřejmě, ale může pomoct ve zdravotnictví, může pomoct ve školství.
0: Určitě, já myslím, že je taky důležitý říct, že my tady používáme ten termín AI jako nějaký zastřešující termín a já zase se necítím vůbec kompetentní jako tady dělat nějaké definice, ale nechci vůbec pochybňovat. Vím, že třeba právě v medicínské diagnostice AI dělá velké pokroky a jsou věci, které prostě nám zjednodušují život každodenně. Myslím si, že automatický překlad prostě ve spoustě praktických každodenních situací umožňuje lidem fakt si často jakoby pomoct sami tam, kde jinde by byli úplně ztracení. Takže já nechci vůbec zatracovat ani AI, ani třeba ty velké jazykové modely, na základě kterých funguje spousta těch překladačů jako takové. Hmm. Ale myslím, že jsi si zase sám trochu odpověděl. To, co my bychom měli dělat, je vést tu debatu tak a tlačit na ty regulace tak, abychom se skutečně bavili o tom, co potřebujeme, které využití nás může posunout někam dál a jak na základě toho nastavit ty regulace. Ale je důležité si říct, že to možná nebudou ty samé regulace, o kterých teď mluví Sam Altman, protože on zase mluví o těch hypotetických rizicích. Třeba ten příklad s tou biologickou zbraní jako autonomní zbraně už dneska v tuhle chvíli zabíjí civilisty, třeba na Ukrajině. Není to tak dávno, kdy prostě ruský autonomní dron, vlastně poprvé to byl zdokumentovaný příklad toho, kdy ten dron, skutečně tam nebyl žádný lidský operátor, ten dron začal honit civilistu na základě jako svého vlastního vyhodnocení situace. Tak to jsou situace, které už se dějí, to jsou situace, které způsobují obrovské lidské utrpení už v tuhle chvíli. Ale nejsou to ty situace, o kterých nutně vedeme tu debatu. A to si právě myslím, že je ten problém. Jako nenaskakujme na to, kam se snaží ty společnosti samotné tu debatu směřovat. Pojďme se mi bavit o tom, co je potřeba pro to, abychom ten vývoj uhlídali a dostali z něj to dobré. A zase, jak říkám, máme tady řadu jako historických precedentů, kde se můžeme poučit.
1: Když si vzpomeneš na ta slova Jacoba Coxna ze začátku téhle epizody, tak až na ně budeme vzpomínat na konci dekády, pokud teda budeme naživu, tak jakou váhu jim budeme přikládat?
0: To je dobrá otázka. Jako já si, a to je skutečně jakoby můj osobní názor, já si trochu myslím, že se budeme trošku smát a trošku budeme skeptický a trošku si budeme zároveň říkat takový to, no jo, teď my jsme vám to říkali. Protože, jak říkám, mně ta situace fakt nepřipadá úplně nová, možná je třeba nová v tom, jak masivní je ta technologie a co by potenciálně mohla způsobit, ale ten způsob, jakým tu debatu vedeme a ten způsob, jakým přehlížíme některé důsledky a vyzdvihujeme jiný a ty motivace zatím jsou primárně ekonomický, tak to je skutečně situace, ve které nejsme poprvé, takže můj dojem je z toho, že možná spousta lidí bude říkat, no my jsme vám to říkali, ale nebude to samozřejmě nějak uspokojivý, protože ono to nikdy není nakonec uspokojivý, když na to dojde, že člověk může říct, my jsme vám to říkali. Ale možná se pletu a možná tady za 10 let prostě povedeme náš poslední rozhovor, než prostě náš mozek někdo uploaduje.
1: Kéž by to tak nebylo. A těch rozhovorů bylo ještě spousta. Moc díky za tenhle, Marie.
0: Já taky moc děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Marie Heřmanová, která se mnou spojila z Londýna. Marie je digitální antropoložkou věnující se dopadům technologií na lidi, která momentálně tedy působí na University College London, ale svázaná je i s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Za propojení s Londýnem děkujeme studiím BBC a za zpracování téhle epizody pak já děkuju Katce Pospíšilové, Johanu Fosovi a Terce Velebilové. Zase po čase tu mám pozvánku na závěr na zkrácení čekání na další Vinohradskou 12, totiž na Českém rozhlase Plus. V pátek vyjde zcela jedinečný rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou, který vznikl už v dubnu 1968 ve Spojených státech. A letos jsme ho našli v rozhlasovém archivu. Bude dostupný na webu, bude taky samozřejmě i ve vysílání, protože se zapojí do toho našeho rozhlasového speciálního projektu Slyšet Havla k 90. výročí od narození prvního českého prezidenta. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
3: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
3: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
3: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Čtyři hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Ukrajina očekává ruskou odpověď na návrh energetického příměří. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3 a dnes bude oblačno až polojasno. Na východě zpočátku zataženo, místy s deštěm, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Koaliční rada dnes bude znovu projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výše zadlužování se ale nelíbí SPD ani motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o tom, kde ušetřit. Motoristé například chtějí znovu zavést karenční dobu, tedy první tři dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla. Šéf motoristů Petr Macinka ale návrh předloží s úpravami znovu.
6: Vnímáme postoje zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme zítra koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
5: Celkem by motoristé chtěli navrhovaný deficit snížit až o 20 miliard korun. Kyjev vyzval Moskvu k předání seznamu míst, kterých by se mělo týkat takzvané energetické příměří. Na jeho základě by Rusko a Ukrajina přestali vzájemně útočit na kritickou infrastrukturu.
7: Ukrajina gotova do energetického přímiří.
8: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci řekl, že Ukrajina je na energetické příměří připravená a očekává ruské návrhy. Tichý také uvedl, že nemá informace o datu další třístranné rusko-americko-ukrajinské schůzky vyjednávacích týmů. Postoj Kyjeva zůstává stejný. Za nejefektivnější považuje setkání lídrů Ruska a Ukrajiny, protože v Rusku o otázkách míru a války rozhoduje pouze jediný člověk, Vladimír Putin, řekl mluvčí ukrajinské diplomacie. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Švédské ministerstvo zahraničí si předvolalo iránského velvyslance. Zároveň vyzvalo jednoho zaměstnance ambasády, aby opustil zemi. Důvodem jsou podle švédských úřadů jeho aktivity, které jsou neslučitelné s vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Povahu činů ani incidentu vyhoštěné osoby ministerstvo nespecifikovalo. O bydlení v ostravském domově Mikasa lidé s těžkým autismem zatím nepřijdou. Jediné zařízení svého druhu v Moravskoslezském kraji kvůli nedostatku peněz zvažovalo ukončení činnosti. Kraj včera přidělil neziskové organizaci další 1 900 000 korun. Další chybějící milion na provoz bude organizace schánět u dárců. Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, by hejtmanství dokázalo zajistit levnější provoz. Navrhuje převod domova pod příspěvkovou organizaci kraje. Mikasa tuto variantu nevylučuje. Bude o ní jednat s krajem i městem po volbách.
2: Sport.
5: Čeští volejbalisté podlehli na mistrovství Evropy Slovensku. Kapitán Patrik Indra po prohře 1-3 potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si univerzál musí hodně odpočinout.
9: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
5: Fotbalistům Sparty se vstup do Evropské ligy vydařil. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. A hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na dálnici u Olomouce a nehoda na D1 u hranic. Na dálnici D46 se vyhněte překážce za Olomoucí ve směru do Brna. Hned za sjezdem z dálnice D35 leží v levém pruhu sražené divoké prase.
11: Tak v levém pruhu je sražený prase. Skoro přes celý pruh levej právě.
10: Na D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu před hranicemi. Na kilometru 309 havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte před Koberovicemi. Na 74. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Na nehodu pozor na silnici 20 z Písku do Protivína. Za Selibovem nákladní auto srazilo zvěř, připravte se na překážku na vozovce. A na silnici 13 z Děčína do Liberce zpomalte před Českou Kamenicí. Na výjezdu z Markvartic havarovaná dodávka blokuje jeden jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: V místě bývalého vojenského cvičiště Dobrá voda na Šumavě se setkali zástupci ministerstev, armády a správců parku. Řešili, kdo a kdy začne likvidovat místní ekologickou zátěž. Více k tomu řekneme už po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Znečištění území v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě vyšetřují policisté jako trestný čin. Včera se přímo na místě sešli také zástupci armády, správy Národního parku Šumava a ministerstev obrany a životního prostředí, aby se domluvili na koordinaci postupu při likvidaci zátěže. V blízkosti místa v oblíbené části Šumavy se dál pohybují houbaři i turisté.
1: Nevíme vůbec nic, ne. Jenom jsme to viděli v televizi.
2: Na houby jsem přijel pan Josef Ahana z Horažďovic.
3: Nenarazili jste ani třeba na ten zákaz nebo něco, ne?
1: Ne. Nevíme vůbec nic, ne.
2: Naopak událost pečlivě sledují manželé Tintěrovi z Prahy.
4: Samozřejmě sleduju, protože my jsme přátelé hnutí Duha, takže tohle je první, co mě zajímá a jezdíme sem 26 let. Takže už víme, co se tu kde šustlo nebo nešustlo. To je špatný, no.
2: A byli jste třeba u té lokality?
4: Víme zhruba, kde to je, ale co bychom tam dělali, že? A houby okolo asi sbírat taky nebude zrovna dobrý.
5: No, tam se kam až jdete?
2: Tu dotčenou lokalitu tady stále hlídá policie.
6: Tady máte značku vstup zakázán a dál už byste nesměla z důvodu toho možného nějakého nebezpečí, přesně tak, jak je to napsáno na té značce.
2: No a tady v okolí má pastviny i farmář pan Bílek.
7: Co tomu říkáte tady, co se teď děje?
8: Co můžu říkat, nic? Já nic nevím taky, no.
7: A věděli jste to třeba, že tady něco je asi?
8: To ví každý. Tady byli vojáci, to už je kolik let, no, tak něco asi bude, no.
2: No a policisté případ znečištění vyšetřují jako trestný čin.
9: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
2: Uvedla k tomu krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
9: Nemůžeme vyloučit, že v průběhu trestního řízení může dojít ke změně právní kvalifikace.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden uvedl, že v prostoru je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Každý

0: Jednou z hlavních a nejpoužívanějších zbraní ve válce Ruska proti Ukrajině jsou drony. Levné bezpilotní stroje, které ale dokážou napáchat značné škody. Nejlepší obranou proti nim je znemožnit jim zasáhnout cíl. A na to se specializují lovci dronů, kteří likvidují stejnými prostředky, tedy také drony. Náš zpravodaj natáčel s příslušníky dobrovolnické jednotky územní obrany v západoukrajinském Lvově.
1: Skupina chytačů dronů je připravená 24 hodin denně. Na pokyn protivzdušné obrany vyráží na předsunutou pozici.
2: Ekipáže znajdou se na pozicích.
1: Tam podle zkušeného lovce dronů s přezdívkou Fox dostanou informace o směru a výšce, kde se nepřátelský dron pohybuje. S menším dronem mu letí naproti. Najdou ho a výbuchem vlastního dronu jej zničí.
3: Někdy se stává, že kluci vyjíždějí každý den. Jindy to není tak často, protože se nebezpečí neblíží. Vedle toho ale také naši vojáci i vojákyně nejméně třikrát týdně vyjíždějí na cvičiště na pilot. Nácviky, tedy na tréninky ovládání dronů.
1: Když někdo má už nějaké návyky z počítačových her nebo zkušenosti z boje, může třeba 2 dny strávit na trenažeru, pak absolvuje tréninky venku a když je plně připravený, může přejít do ostrého nasazení. Ti, kdo ale nikdy nehráli bojové počítačové hry, jako třeba já, to nemají jednoduché. Pod dohledem vojáka Nazara jsem si trenažer vyzkoušel. Takže tady se letí dopředu, tady je náklon. Tady je náklon, tady je kamera, pomaličku a už jsem na zemi. Už jsem se rozbil. Nazar se směje, protože já jsem neskušený. Jak dlouho to trvá, než se člověk naučí s dronem létat?
4: Pro každého individuálně. Komuž potřebno 2 dny.
5: To je u každého individuální, může to trvat 2 dny, ale také 2 měsíce. Třeba já jsem předtím neměl žádné zkušenosti s hraní na počítači, takže mě to zabralo 2 týdny, než jsem se naučil s dronem odstartovat a zase přistát.
4: 2 týdny. Potom, щоб перевчитися на перехоплювач.
1: Potom Nazarovi trvalo další 2 týdny, než se zdokonalil a mohl se stát chytačem, lovcem dronů. Než mohl létat s malým ničitelem větších objektů. Je totiž třeba si v hlavě něco přepnout a umět si představit, jaký je náklon dronu, co vidí kamera a jak se lovcem řízený dron ve vzduchu chová. Muži a ženy z jednotek lovců dronů sice často nepůsobí přímo na bojové frontě, ale jsou důležitou součástí obrany měst, aby na ně dopadalo nepřátelských bezpilotních strojů co nejméně. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

'Cause my dreams are bursting at the seams.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu, informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že se Kanada může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 10 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily také problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. Izraelská strana Likud podala stížnost ústřední volební komisi na americko-izraelskou organizaci AID Coalition. Její iniciativa Fly and Vote totiž nabízí výhodné letenky Izraelcům žijícím mimo vlast, kteří se chtějí zúčastnit nadcházejících říjnových parlamentních voleb. Strana Likud premiéra Benjamina Netanyahua jejich snahy označila za volební korupci. Program taky obvinila z politické agendy. AID Coalition podle deníku Hárec ale argumentuje, že se Likud snaží zabránit občanům volit. A Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocázka, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí videokonferenčně z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat už podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Sport. Ofenzivní záložník Pavel Schulz se jako střídající hráč radoval z vítězství v ligové fázi Evropské ligy. S Lyonem vyhrál na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1. Dařilo se i Leverkusenu s útočníkem Patrem Šikem. Cejle porazil 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před hranicemi a zavřená silnice 13 u České Kamenice. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova opatrně za Bilotínem. Na kilometru 309 vyšetřují nehodu osobního auta. Projíždějte kolem opatrně. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavená vozidla. Před Koberovicemi na 74. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Další nákladní auto stojí za Jihlavou na kilometru 115, blokuje tam odstavný pruh, hlavně kamiony v místě vybočují. A silnice 13 z Děčína do Liberce je před Českou Kamenicí neprůjezdná. Na konci Markvartic zasahují záchranáři u havarované dodávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Ano, a hudební menu je pro tu poslední půl hodinu, tak těšit se můžete třeba na Support Lesbians. Bude tady americká zpěvačka Gracie Abrams a právě teď Goo Goo Dolls.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Pokud se bude i nadále oteplovat, jaké okopaniny bude možné v Česku pěstovat? Tak to řeší výzkumníci na pokusné farmě na Vysočině. Na ochutnávku v tuzemsku vypěstovaných batátů nebo topinamburu vás vezmeme už za chvíli.

0: Na pokusné farmě výzkumného ústavu Bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku letos kvetou a dozrávají plodiny původem z Jižní i Severní Ameriky. Výzkumníci totiž chtějí zjistit, zda by tyto netradiční okopaniny nešlo v budoucnu v regionu pěstovat ve velkém.
1: Tak jestli chcete ochutnávat.
2: Na výzkumné stanici výzkumného ústavu Bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku mi Markéta Kuliová nabízí netradiční pohoštění.
1: Tady máme pomazánky, tahle je z jakonu, z topinamburu a z batátu, jestli chcete ochutnat.
2: Ochutnám jakon, to jsem snad v životě ještě ani neslyšel.
1: Pochází z Jižní Ameriky a je to rostlina, která je všestranně využitelná. Nadzemní část se dá využívat, takže sbíráme listy na čaj a podzemní část, hlízy, tak ty se dají konzumovat. Čerstvé, tepelně upravené ty produkce.
2: A tady to fialové, to je tedy?
1: To je topinambur s červenou řepou.
2: Tak já taky ochutnám.
1: Určitě.
2: A ještě tady poslední a to je...
1: Batátová pomazánka.
2: Tak se půjdeme podívat na pole. Že my už jsme na poli u prvního takového políčka. Tady nápis jakon, to je poměrně vysoká rostlina.
1: Ano a určitě ještě povyroste, ale tahle ta vyšší část ta je právě zavlažovaná.
2: Testujete tedy, jestli to dobře pochopil, zda by to na Vysočině i s ohledem na to, že je nějaká globální země, stále tepleji.
1: A ubývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině.
2: A do netradičních okopanin už se v Česku pustili i někteří farmáři. Například na farmě Oleško ve středních Čechách pěstují topinambury, což byl trochu odvážný krok, říká jedna z tamních farmářek Veronika Svobodová.
3: Jelikož topinambury moc lidí u nás ještě nezná, tak myslím, že se snažíme to propagovat a rozšiřovat.
2: Výzkumníci ve Valečově navíc zkouší i druhy, které u nás byly původní, ale časem vymizely, jako je například šťavelka hlíznatá nebo sápa. Z Valečova Milan Soldán, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Mě vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 5 hodin. Eliška Zábrocká, zprávy.
1: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Americký prezident Trump ostře zkritizoval vedení centrální banky kvůli zvýšení úrokových sazeb. Fotbalisté Sparty vyhráli na úvod Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia 4-1. A bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy s deštěm. Nejvyšší teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Tripartita má dnes na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
1: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc peněz například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z odborového svazu státních orgánů a organizací bude chtít na tripartitě zase mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat bez změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit, a bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
4: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Dlouhé sucho ovlivňuje provoz moštáren ve Zlínském kraji. Kvůli chybějící vodě ve studni už omezila provoz moštárna v Halengovicích, kde teď zpracovávají ovoce jen od místních. Nedostatek vody pro provoz řeší i velká moštárna v Hostětíně na Uherskohradišťsku. Vodu bere z vlastního zdroje, který ale během léta téměř vyschl. Vedoucí hostětínské moštárny Radim Machů tak zvažuje dodávku z náhradního vodního zdroje.
5: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
1: Sport. Fotbalisté Sparty úspěšně zvládli v Jerevanu vstup do hlavní fáze Evropské ligy. Na hřišti Araratu Arménia vyhráli 4-1. Pražany k tříbodovému zisku nasměroval v prvním poločase 2 góly obránce Tobias Gudal.
6: Možná je to novým systémem a tentokrát jsem navíc nebyl hlídaný, takže jsem měl trochu prostoru. Jsem vysoký, takže můžu být nebezpečný. Ale jo, je to dobrý pocit začít dávat góly.
1: Čeští volejbalisté prohráli poslední duel ve skupině na mistrovství Evropy. V italském Modeně podlehli Slovinsku 1-3 na sety. Postup do play-off mají ale i tak zajištěný. A hokejová Sparta vyhrála v Tipsport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se tak do čela tabulky. Ve zbylých duelech Litvínov zdolal brněnskou Kometu 2-1, Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení, Plzeň porazila Liberec 2-1 až po nájezdech, Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3 a Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na jižní spojce v Praze a zavřená silnice 13 u České Kamenice. V Praze velmi opatrně na jižní spojce. Za Lanovým mostem ve směru na Barandovský most stojí nákladní auto s upadlým kolem. Je tam neprůjezdný pravý pruh.
8: To kolo leží potom před tím kamionem asi 200 metrů. Nejdřív se musíte vyhnout kamionu, pak se zařadíte a pak se zase vyhýbáte tomu kolu.
7: Na D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Bělotínem. Na kilometru 309 havarovalo osobní auto. Brzdí se na mokré Mozovce v mírné zatáčce, kolona se ale netvoří. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené kamiony. Před Koberovicemi na 74. kilometru a také za Jihlavou na kilometru 115. V obou případech v odstavném pruhu. A na Děčínsku je zavřená silnice 13 do Liberce. Před Českou Kamenicí zasahují záchranáři uhavarované dodávky. Dá se to objet po úzké silnici přes Janskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A po nich začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Za celý tým ranního radiožurnálu přeju dobré ráno a velké díky našim dopravním zpravodajům. Ranní odměna za brzké vstávání vás čeká za chvíli. Vyrazíme na víno, na vinice.

0: It was almost like, it was almost like.
1: Na vinicích je letos méně hroznů, než se čekalo. V letošních letních vedrech hrozny dozrály rychleji než obvykle, ale jsou mnohem menší. A tak i když jsou hrozny podle vinařů kvalitní, podle prvních odhadů bude letošní sklizeň asi o třetinu menší.
2: Já vlastně si vezmu nůžky, co tady vidíte ty listy, tak já si to vlastně tak vždycky rozhrnu, abych měl lepší přístup k tomu hroznu, pak si ho jenom šmiknu a honím si ho do kyblíku a to je asi vše.
3: Popisuje 17-letý Zdeněk Peka. Je teď na praxích s desítkou spolužáků z třetího ročníku agropodnikání z městské střední odborné školy z nedalekých Klobouk u Brna. Prý je to lepší, než sedět v lavicích.
2: Určitě to lepší. Jako, myslím si, že budu mluvit za všechny, že nás jako, to vlastně baví víc, no, rozhodně.
3: Studenti pomáhají se sklizní hroznů ve vinici v Krumbíři na Břeclavsku.
4: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
3: Popisuje vinař Antonín Valihrach z vinařství pod Kumstátem. Na 4 hektarech vinic už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
4: Kvalitativně vynikající, výnos je poloviční, maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší. Tam je to o více jak 50% nižší výnos.
3: Hodnotí Antonín Valihrach. Podle vinařů se na letošní sklizni podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří jihomoravští vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
5: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
3: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Kvůli teplému počasí navíc dozrály jednotlivé odrůdy rychle za sebou a sklizeň tak musí probíhat rychleji než obvykle. Z Krumvíře Aneška Hlávková, Radiožů.

0: Dobré ráno, 4:06. Tak co přinese dnešek? Například odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před 2 týdny ji dozorující státní zastupitelství ale odmítlo vydat vyšetřovací spisy, a to s tím, že se jedná o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem celkem 6 lidí. Do kin vstupuje film o Báře Basikové. Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové mapuje život známé zpěvačky po dobu 30 let. Mluví v něm nejenom o své práci, ale hlavně také o soukromí. Z filmového festivalu v Karlových Varech si snímek v létě odnesl diváckou cenu.
1: Dnes pocítíme oproti včerejšku ochlazení, pršet bude jen málo. Očekáváme oblačno až polojasno, jen výjimečně se může objevit slabá přeháňka. Na Moravě a ve Slezsku ještě teď po ránu a dopoledne nebe zatažené, na východě místy s doznívajícím deštěm. A opět si dávejte pozor na mlhy, které se právě teď v ranních hodinách tvoří hlavně v Čechách. Teploty odpoledne vystoupí na 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 12 stupňů Celsia. A koukat k tomu bude slabý, přes den mírný, západní až severozápadní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: S vámi ranní radiožurnál, 5 hodin 19 minut. Vypadá to, že předpověď se oproti předchozím dnům opět trochu proměnila. Dnes tedy čekáme déšť jenom místy, ale zataženo bude teploty, jak před chvílí říkala Marcela Hálová, přes 20 stupňů Celsia. No a s vámi ranní radiožurnál a další informace. Tentokrát otázka na to, jak zvládnout psychickou krizi třeba někoho v našem okolí. Možná jste se s ním setkali. Ono tohle totiž nově teď také vysvětlují a radí s ním kurzy Národního ústavu duševního zdraví. Naučíte se třeba rozpoznat duševní potíže, citlivě o nich mluvit a včas nasměrovat člověka k pomoci. Program vychází z australského projektu, který funguje už více než v 50 zemích světa.
2: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
3: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
2: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Chceš si vzít život? Rozumím tomu správně, že plánuješ sebevraždu?
4: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat. Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek.
5: Fyzická první pomoc běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba.
4: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnice Lucie Derumo-Steinerové z Národního ústavu duševního zdraví na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí.
5: Čím dříve se problém podchytí, tím dřívější je uzdravení, což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity.
4: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na D1. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď je velmi opatrně za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 54 ve stoupání. Ve stoupacím pruhu se pohybuje chodec. Je to žena a zmateně tam chodí v pruhu pro kamiony. Nákladní auta musí prudce vybočovat. Ještě jednou dálnice D1 směrem z Prahy do Brna. 54. kilometr ve stoupacím pruhu chodec. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Máme Radiožurnál 5.29 za námi další noc a nebyla to ledajaká noc, byla to noc literatury a tak se četlo leckde, třeba ve brněnských vilách, v Červeném kostele nebo také ve starém bytě básníka Zena Kaprála. I na takových místech probíhala v Brně noc literatury, my vám ji připomeneme ještě před 6. hodinou a také připomeneme, že 9. a 10. října se konají komunální volby. V souvislosti s tím pokračuje také série debat před tímto aktem. My se vydáme tentokrát do Jesenice u Prahy, kde bude moderátor Tomáš Pancíř mluvit o tématech, která místní pálí, a my to probereme před 6:15.
1: Host Radiožurnálu.
2: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém plátně uvidíte často. Například Co by zrzavý je ve filmu vyvolený u toho, jak se z vyvržence stane papež. Jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna. Co ho na bizarním světě režiséra Tomáše Mělníka bavilo. A jak těžké je najít správnou míru mezi absurditou a vážně míněným příběhem. Petr Uhlík bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 17:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily taky problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. 3 zranění jsou taky v Záporoží. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na včerejším jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. A asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhů je podle provozovatelů často neúspěšné. Například v městské nemocnici v Ostravě už od něj proto ustoupili.
3: Sport.
4: Fotbalisté Slávie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už v první půli. Hattrick si připsal jejich dnešní kapitán Ivan Šranc. Dařilo se i ostatním týmům z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1, Teplice přehráli Táborsko 5-0 a z výher se radovali taky fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic a brněnských celků Artisu a Zbrojovky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 u Střechova a překážka na dálnici D5 u Zdic. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za benzínkou Střechov. Ve stoupání na kilometru 53 chodec na vozovce, je to ve stoupacím pruhu.
6: Stopující paní, stoupací pruh, no jak začíná, má na sobě černý oblečení a nějaký červený šátek a je pak vidět na poslední chvíli. PČRka už to má.
5: Ještě plzeňská dálnice D5 z Plzně směrem do Prahy, pozor u nájezdu ze Zdic na 28. kilometru na dálnici v odstavném pruhu, v tom připojovacím stojí kamion, půlkou návěsu zasahuje do jízdního pruhu, i tam se prudce vybočuje doleva. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je na severozápadě Čech většinou polojasno. Na ostatním území převládá velká oblačnost a v jihovýchodní polovině ještě doznívají srážky, které jsou spojené se včerejší studenou frontou. Teploty v noci a teď po ránu klesly většinou ke 12 až 17 stupňům. Na severu a západě Čech se dokonce dostaly i pod 10 stupňů Celsia. Přes den pak bude hlavně na Moravě a ve Slezsku zpočátku spíše pod mrakem. Ráno a dopoledne zatažené nebe. Na východě ještě z doznívají vyznívajícím deštěm. V Čechách pak bude přes den oblačno až polojasno a dešťové přehánky se objeví jen opravdu výjimečně. Teploty dnes moc vysoko nevyšplhají, odpoledne se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na hřebenech hor bude kolem 12 stupňů Celsia. A povane k tomu zpočátku jen slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím, my za chvíli s tím vším ostatním, mimo jiné třeba i se sportem a s hokejovou extraligou. V té znovu došlo hned v prvním kole na východočeské derby stejně jako před rokem. V loni se z vysoké výhry radovali Pardubice, v tomto ročníku to bylo naopak.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 538. Tak už začal nový ročník nejvyšší hokejové domácí soutěže. Po roce se v prvním kole extraligy znovu mezi sebou utkali Pardubice a Hradec Králové. Možná si pamatujete, že v loni to byla jasná partie pro Dynamo, které vyhrálo 7-1. Tentokrát ale vyhráli hradečtí na ledě Pardubic 5-3.
1: V hradecké kabině nikdo nepřipomínal nepovedený zápas na začátku minulé sezóny. Nastavení bylo úplně jiné. Potvrzuje to i hradecký útočník a bývalý hráč Pardubic Robert Kousal.
2: S nimi jsme přijeli s tím, že jsem jdem vyhrát a bojovali jsme od začátku do konce. Samozřejmě Pardubice mají obrovskou kvalitu, měli tam šance, ale jsme se ze všeho dostali a proměnili jsme šance, které jsme měli.
1: Pardubičtí dokázali využít dvě přesilové hry, ale to je jedno z mála pozitiv, které se na utkání z jejich pohledu dá najít. Pokračuje asistent trenéra královéhradeckých hokejistů Petr Koukal.
3: Těžký utkání. Pardubice dali dva góly z přesilovky, jeden na konci přesilovky. Jsme na můj vkus moc faulovali, ale jsem rád, že i přes tyhle škobrtnutí jsme dokázali vyhrát.
1: Dvakrát se pardubickým během první třetiny stalo, že se radovali z gólu, ale ten rozhodčí po kontrole u videa zrušili. Jak ale po zápasu uznal hlavní kouč Dynama Filip Pešán, oba byli odvolané správně.
4: Že nám neuznali oba dva, samozřejmě je škoda, protože ten zápas v tu dobu jsme lámali na svoji stranu a to součást zápasu.
1: Kdo čekal ve třetí třetině pardubickou dominanci, tak byl zklamaný. K vidění byly propady na modré čáře a ve středu hřiště, které nakonec vedly k tomu, že Hradec odskočil na rozdíl 3 branek. Víc dodává kapitán Pardubic Lukáš Sedlák.
5: Bytečně jsme chtěli podle mě ten zápas rozhodnout někde, že něco vymyslíme, ale pak nám z toho ujeli, dali z toho ty 3 góly. Píš, jakoby tady to bylo hektický, než vyloženě bránění, to úplně ne, ale nemůžeme takhle rychlému týmu dát tolik přečíslení.
1: Řekl po porážce 3-5 s Hradcem Králové kapitán pardubický hokejistů Lukáš Sedlák. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Dlouhé kolony, ucpané kruhové objezdy a spožděné autobusy. Tak přesně taková je reálná situace v dopravních špičkách na hlavním silničním tahu v Jesenici u Prahy. Radiožurnál právě v Jesenici dnes podvečer pořádá další předvolební debatu.
1: Ta doprava tady je čím dál tím horší.
2: Petra Bezoušková jezdí autem do Jesenice každý den.
1: Čím dál tím delší kolony, čím dál tím víc aut. Je to opravdu strašný.
2: Dopravní komplikace se tvoří nejčastěji na Budějovické ulici, která je hlavním silničním tahem. Kvůli kolonám mají často zpoždění taky autobusy, popisuje Jana Zítková z nedalekého Jílového.
3: Je to strašný, jsou samý zácpy a přijíždím do Prahy třeba i o 2 hodiny pozdějiš.
2: Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, by chtěla prosadit, aby se některé silnice vyhradily pouze pro autobusy, popisuje mluvčí organizace Filip Drápal.
4: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům.
2: Zmírnit provoz by mohla také nová dálnice D3, která povede z Prahy do jižních Čech a do Rakouska. U Jesenice se dálnice napojí na Pražský okruh. Silničáři podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla postaví křižovatku tak, aby se omezil hluk.
5: Budou využity protihlukové stěny a valy. Nikoliv, že by tady byla kompletně zahloubena a že by šlo o tunelový nebo do země zapuštěný mimo úrovňový úzel.
2: Dálnici D3 ve středních Čechách by dělníci podle odhadů měli začít stavět v roce 2028. Jak chtějí do té doby řešit provoz v Jesenici jednotlivá uskupení, která kandidují ve volbách? Zeptáme se jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z Jesenice poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách v 17 hodin. Z Jesenice u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:15. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují, inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat. Davy lidí demonstrovali v malské Valetě za spravedlnost případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Byl to první velký protest po nedávném soudním verdiktu, který osvobodil vlivného podnikatele Jorgena Feneka. Ten byl obžalován z toho, že si vraždu objednal. Reportáž přímo z Malty v ranním radiožurnálu po 6:45.
6: Nebezpečí na D1 u Střechova a v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor u Střechova. Za benzinkou na kilometru 53,5 chodec ve stoupacím pruhu. Chodí tam žena, stopuje, tmavě oblečená, není vidět, tak pozor na to. Policisté už jsou na cestě. Na D1 houstne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Už se začínají tvořit kolony, zatím hlavně kamionů, před omezením na 196. kilometru. A v Praze opatrně na jižní spojce směr Barandovský most u nájezdu od Zahradního města, zřejmě nehoda. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh a i tam už se začíná tvořit kolona. Brzdí se Zelenovým mostem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Nejtepleji je dnes po ránu v Mošnově na Ostravsku, kde je rovných 17 stupňů. Naopak nejnižší teplotu dnešního rána hlásí Jelení v Krušných horách. Tam je pouhý 1 stupeň nad nulou. Přes den pak teploty nebudou tak vysoké jako včera. Pohybovat se budou mezi 17 a 22 stupni. Na horách ukážou teploměry jen kolem 12 stupňů. Teď po ránu si dávejte pozor, hlavně v Čechách na mlhy. Až se rozpustí, tak právě v Čechách dnešní den začne místy s úplně jasným nebem. Postupně ale bude mraků trochu přibývat. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo s doznívajícím deštěm. Hezký čtvrtek.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 550. Možná i váš večer končil včera před spaním s knihou v ruce. Jinde v tom i pokračovali. V desítkách měst po celém Česku jste totiž mohli poslouchat ukázky z nich současných evropských autorů. Do festivalu Noc literatury se zapojilo i Brno. Na rozdíl tedy od těch minulých let program organizátoři na Moravě velmi výrazně rozšířili. Ke společnému celorepublikovému výběru přidali například třeba díla místních autorů a čtení uspořádali na 30 místech po celém městě.
1: Slohový úkoly do školy jsem tady psala, pak jsem tady rozepsala román v 8 letech o řediteli hotelu.
2: Spisovatelka Dora Kaprálová se vrátila do svého rodného bytu v Brněnské Údolní ulici. V bývalém obývacím pokoji sedí na židlích návštěvníci Noci literatury. Ti poslouchají ukázku z knihy Mariborská hypnóza v podání herečky Kateřiny Jebavé.
3: Kéž mě zhypnotizuje slovinské město Maribor, napadne mě v polosu. Kéž mě zhypnotizuje silou druhého největšího města v zemi, tak jako mě kdysi dokázalo zhypnotizovat mé rodné město.
2: Byt básníka Zena Kaprála dnes slouží jako literární salon.
1: Pokoj jsem sdílela s bratrem, ten byl tam. Tady táta ťukal na psací stroj, takže se nedalo spát. Tady byly kukačky, takový ty nástěnný velký hodiny.
2: Spojení známého jména a starého bytu zaujalo i návštěvníka Miloše.
4: Mně právě jméno Dora Kaprála už přišlo povědomé, protože jsem zaznamenal vítěze Magnesia Litera i zhoda právě kafe Kapral, tak jsem se to pak jako propojil.
2: Další čtení navštívili lidé na skoro 30 místech v Brně, doplňuje tajemník pořádající městské části Brno Střed Petr Štika.
5: Řada z těch míst není běžně přístupná. Je to například primátorský salonek, salonek v paláci Opata Žďárského, ale samozřejmě i atraktivní místa jako Vila Tugendhat a podobně.
2: Pro letošní ročník vybrali organizátoři 23 knih.
5: Původně se zaměřovali na knihy z Evropské unie, které posléze rozšířili o ukrajinskou literaturu, ale v současné době vybírají i knihy z celého světa.
2: V takto rozšířené podobě si lidé v Brně Noc literatury zopakují zase za rok. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
6: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
7: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
6: Jsme i ve vašem městě.
7: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
6: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
7: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: I u vás.
6: I ve vašem městě.

0: Iggy Pop, Kate Pearson, tak to ještě stihli před dalšími zprávami Radiožurnálu. Připraveny jsou právě teď na 6. hodinu. Zelená vlna počasí, dnes očekávejte občas nějaký ten déšť a přehánky, jak to bude přesně, vysvětlíme hned po zprávách. Už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
3: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
4: Ano.
3: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
5: Ano, je to jedno.
2: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
5: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
6: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
2: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
5: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
3: A co s rodiči nejraději děláš?
7: Rád vařím.
3: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
7: Auta.
3: A baví tě to ve školce?
7: Jo.
2: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. A teď zprávy s Eliškou Zábrockou.
8: Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Šéfka Evropské komise von der Leyenová představí návrh zákazu sociálních sítí pro děti. Český tým na mistrovství Evropy volejbalistů uzavřel skupinovou fázi prohrou se Slovinskem 1-3. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce a bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo. Nejvyšší teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla dnes ráno mít znovu na programu koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by dnes měla k finální dohodě o rozpočtu dospět i koalice.
9: Za SPD se jednoznačně k ní blížíme a v podstatě já jsem na poslední koaliční radě, což bylo v pondělí, tak já už jsem za SPD shrnul, že vlastně to, co jsme si vyjednali, takže my jsme spokojení.
8: Koaliční rada má dnes podle Okamury jednat taky o možném termínu zahájení sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu a o zmrazení platů vrcholných politiků. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za 2 vraždy se k jednání připojí pomocí videokonference z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila ve středečním projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu.
10: Návrh podle von der Leyenové počítá s různými typy omezení pro děti různého věku. Do 13 let by neměly mít na sociální sítě přístup vůbec. U dětí od 13 do 15 let pak mají být účty plně pod kontrolou rodičů a s časovým omezením přístupu na hodinu denně. Evropská komise dnes představí podrobnosti návrhu, včetně toho, jakým způsobem by měl být zákaz vymáhán. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: 11 lidí se zatím obrátilo na kontaktní místo Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání. Funguje od loňského října. Určené je lidem, kteří v církevním prostředí zažili různé formy zneužívání. Obrátit se na něj můžou i blízcí obětí. Zájemcům centrum nabízí třeba pomoc psychologa, říká pracovnice kontaktního místa Marcela Řezničková.
4: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
11: Sport. Porážkou 1-3 se Slovinskem ukončili čeští volejbalisté skupinovou fázi na mistrovství Evropy v italské Modeně. Trenér Jiří Novák připustil, že jeho tým, který vyhrál první set a dva ztratil ve vyrovnaných koncovkách, už neměl dost fyzických sil.
12: Určitě tam jako něco takového bylo, ale to neznamená, že za to budeme schovávat porážku. Bejt to v jiný fázi turnaje, tak jsme jim dali, ale potkalo nás to. Dostali jsme se do koncovek, který ale Slovinci řešili potom už líp. No.
11: Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v prvním kole ligové fáze Evropské ligy v Jerevanu a Ararat Arménia porazili 4-1. Hokejisté Sparty jsou po úvodním kole Tipsport Extraligy na prvním místě tabulky. V Olomouci zvítězili 5-2. V dalších zápasech Mladá Boleslav vyhrála v Českých Budějovicích 3-2, Litvínov porazil brněnskou Kometu 2-1, Hradec Králové vyhrál v Pardubicích 5-3 a Plzeň přehrála Liberec 2-1 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nepojízdný kamion na D5 u Ejpovic a v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov dejte pozor před Plzní. Na kilometru 65 na konci stoupacího pruhu před Ejpovicemi hlásíte nepojízdný kamion. Podle našeho zpravodaje má prasklou pneumatiku směrem do vozovky.
14: Hned jako končí stoupací, tak tam vlastně je úzká krajnice, ale prostě on tam musel zastat, lebo mu strelila guma a vravím, je to hlavě předné a je na čiary.
13: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy připomínáme kolony. Brzdí se za Kývalkou na kilometru 183 v obou pruzích, pak se kolona rozjede a opět zastaví až v Brně před omezením. Zdržíte se zatím okolo 15 minut. V Praze komplikace na jižní spojce směr Barandovský most. U nájezdu ze Zahradního města po nehodě neprůjezdný pravý pruh a tvoří se kolona už z Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, místy s deštěm, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
15: Hezký den, milí posluchači, čtvrtek 17. září jsme tu s Janem Suchanem, hezké ráno.
16: Dobré ráno.
15: Tak nám to začalo i v hokejové Tip Sport Extralize, ale včera těch sportových událostí bylo tolik, že teda nevím, jak jsi to tady seřadil všechno z pozice editora.
16: Tak já měl štěstí na šikovného, výborného moderátora Pavla Tilšara, takže ono to šlo tak trochu samo, ale mělo se co ohánět, aby pochytal všechno důležité. Štěstí bylo takové, že volejbal začal v době, kdy už bylo po hokejích a po fotbalové evropské lize s účastí Sparty a mohl do toho volejbalu třeba sem tam zmiňovat španělskou fotbalovou ligu. Musím říct, že já dlouhodobě mám rád Barcelonu a že tenhle start sezóny si tedy náramně užívám, protože si vlastně nevybavuji, kdy naposledy mě bavilo sledovat jakýkoliv sportovní tým tak jako současnou Barcelonu. Porazila Santander 7-2, když ještě neproměnila penaltu a když se podíváme po 6 kolech, tak nejenom, že nestratila ani bod, ale má skóre 28-6, to znamená, že má víc než 4,5 vstřeleného gólu na zápas a jenom dva týmy v La Lize se dostali alespoň na polovinu vstřelených branek, co má Barcelona. Barcelona tedy opakuje 28, Real 17, Atletico 14 a ostatní týmy se nedostaly ani na tu polovinu. To je opravdu něco báječného. Nejenom, že Barcelona střílí spoustu gólů, ale k tomu se vytváří ještě další šance. Takže kdo má rád fotbal, kdo má rád ofenzivní fotbal, tak můžu jenom doporučit, aby si pustil některý z dalších zápasů Katalánců, i když si uvědomuji, že teď jsem to určitě zakřiknul a příští mač bude 0-0.
15: No evidentně podle tvých slov dobrý zápas, který tě zaujal, ale myslím, že i fotbalisty pražské Sparty mohla těšit produktivita v Arménii. My se vrátíme k jejich vítězství při vstupu do Evropské ligy 4-1 nad Araratem Arménia, a to už za chviličku s reportérem, který se těsně před několika minutami vrátil přímo z Arménie.
16: Je to tak, Tomáš Petr se s námi spojí.
2: Radiožurnál Sport,
1: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: 6 hodin 12 minut přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport krásné ráno a společně s Janem Suchanem se teď vrátíme ke včerejšímu duelu Sparty v Evropské lize, který v dálné Arménii komentoval Tomáš Petr, už se vrátil do Česka, to jsme rádi, a taky se připojil do našeho vysílání takhle velmi brzy. Tomáši, hezký den.
1: Dobré ráno.
2: Spartané tedy mohli nakonec oslavit vítězství 4-1, pod které se podepsali dvěma góly Gudal, jedním Mercado a Vidra. Tak to vypadá, Tomáši, že konečně má Sparta toho norského kanonýra.
1: No, norského kanonýra má, ale asi trošku jiného, než bylo v plánu, protože Jonathan Braut Brunes ve Spartě za 10 zápasů 1 gól, Tobias Gudal, obránce, ten ve Spartě odehrál 7 zápasů, dal 3 góly, z toho samozřejmě 2 včera, no.
0: Tobias Gudal tedy opravdu hrdinou Sparty po té, co dal góly ve 20. a 22. minutě. Takhle i podle sestřihu, kdyby člověk koukal na góly, jak to vypadá v suchém triku, ale možná to tak lehké nebylo, co?
1: No, já myslím, že to triko bylo hodně mokré, hlavně na začátku, protože musíme zmínit to, že domácí měli velmi dobrý nástup do zápasu. Ve 20. sekundě to klidně mohlo být 1-0. Tam přišel míč z pravé strany, který prošel skrze celé vápno až na zadní tyč, jenže Sandro Lima nedokázal ve skluzu trefit odkrytou bránu, takže Sparta přežila tenhle kritický okamžik a byly tam i další šance. Musíme zmínit, že Surovčíkovi vlastně jednou pomohla také tyč. Takže kdyby v tu chvíli Ararat Arménia, kdy vlastně Gudal skóroval, už vedl 3-0, tak by asi nikdo nemohl nic moc namítat. Musíme ale také říci, že vlastně to byl hodně otevřený fotbal z obou stran po celý duel a že pro nezaujatého diváka to mohlo být velmi zajímavé na sledování. Ale když se vrátíme k tomu suchému triku, tak ve druhém poločase bych řekl, že už ano, že Sparta v klidu kontrolovala průběh hry, měla velmi dobrý nástup do druhého poločasu, kdy navýšila na 3-0. V tu chvíli domácí vypadali odevzdaně a i když dokázali korigovat na 1-3, tak si myslím, že Sparta v klidu dovedla ten zápas do vítězství.
2: Když se na to člověk podívá, tak poslední 3 soutěžní zápasy, 3 výhry na straně Sparty, teď tedy 4-1 v Arménii proti tamnímu Araratu Arménia, tak je to už Sparta, jaká by měla být, a nebo tam ještě pořád vidíš nějaké přetrvávající problémy?
1: Je to vlastně poprvé v sezóně, co Sparta vyhrála 3 zápasy v řadě. Na začátku to byly 2 duely se Zlínem a s Lyonem, pak zase přišly 2 porážky, výhra nad Teplicemi a na Artisu Brno, zase 2 prohry, teď tedy 3 výhry. Sparta porušila ten vzorec 2 výhry, 2 porážky. 2 nuly po sobě na Žižkově v poháru, doma s Jabloncem, teď tedy inkasovaný gól s Araratem Arménia. Řekl bych, že směrem dopředu, když samozřejmě pomineme to, že nedávají góly útočníci, Brunes, Vojta tedy na Žižkově skóroval, ale Brunes ten se trápí, jak už jsme říkali, tak jinak dopředu to je asi v pořádku, ale dozadu tam stále vidím spoustu nedostatků, jak už jsem zmiňoval na začátku duelu, soupeř měl hodně šancí a Sparta tam působila hodně laxně při tom bránění a myslím si, že možná jiný zkušenější celek by Spartu potrestal. Spartě samozřejmě nahrálo včera to, že Ararat chtěl hrát fotbal, že to byla otevřená partie, to se v domácí soutěži až tak často Pražanům nestává, takže možná i díky tomu z toho bylo tedy 3. vítězství v řadě.
0: Sparta teď má před sebou závěrečné soutěžní utkání před dlouhou reprezentační pauzou. Nasímně Olomouc, tak jsme zvědaví, jak se v neděli bude popasovávat se svým soupeřem. Nicméně, když se vrátíme k tomu, můžeme říct možná exotickému výjezdu, tak zaujalo mě na sociálních sítích třeba i od kolegy novináře Davida Čermáka, jak natočil předzápasový program. Tomáš, já ti to pustím, poslouchej, pak nám to prosím tě okomentuj. Je o nějaký tanec lidí na ploše. Co jsi na to říkal? A co to vlastně podle tebe je?
1: Já to mám také natočené.
0: Máš to taky natočené?
1: Bylo to před zápasem, zhruba 10 minut před výkopem na obou polovinách hrací plochy, vlastně před nebo vedle střídaček. Já jsem to počítal, na jedné straně bylo 28, myslím, na druhé také. Těch mužů v tradičních krojích, řekněme, nebo v nějakém tradičním arménském úboru, byli vlastně ve dvou řadách a tancovali nějaké lidové tance. A nejzajímavější na tom možná z pohledu českého fotbalového fanouška byla to, že jakmile dotancovali, tak na té protější tribuně vytryskly ohně nebo nějaké dýmovnice, vystřelili do vzduchu, takže pyro i před zápasem Evropské ligy byl tam takový opar nebo mrak, dým nad hřištěm, který se ale poměrně rychle rozplynul. Působilo to velmi zajímavě před zápasem, trošku netradiční úvod duelu.
2: Tak to jsme rádi, že se mrak rozplynul a i vlastně výsledkově to takhle můžeme vzít. Spartiani zvítězili v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Už jenom kratičce, jaká byla atmosféra, Tomáši, jinak?
1: Já jsem byl překvapený, protože jsem nepočítal, že by mohlo být až tolik diváků. Ty původní prognózy nebyly úplně optimistické, ale nakonec řekl bych slušná atmosféra.
0: Tomáši, tak hlavně, že to vyšlo Spartě bodově, protože do českého pohárového koeficientu další body. A dneska budeme držet palce Viktorce Plzeň, která narazí na belgický Royal Union Saint-Gilloise od 21 hodin také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr byl s námi ve vysílání po návratu z dálné Arménie. Moc děkujeme za
2: tu práci. A dobrou noc.
0: Přesně tak, dobrou noc.
1: Vám hezké ráno.

0: Hodně dneska na Radiožurnálu Sport budeme mluvit o evropském měření českých fotbalových klubů, ale na druhou stranu i čeští volejbalisti teď aktuálně prožívají to, jaké to je popasovávat se soupeři z kontinentu a jak jim to teď jde.
1: No a navíc se soupeři teď v posledních dnech, kteří jsou zvuční po té, co podlehli domácím Italům na mistrovství Evropy, tak teď nastoupili proti Slovincům, kteří mají medaile z posledních 3 mistrovství Evropy, 2 stříbra, 1 bronz, ten obhajují a mohlo tedy někomu připadat docela fajn, jak se drželi Češi v tom posledním utkání, protože se hrálo na 4 sety a z toho 3 byly naprosto vyrovnané až do samotné koncovky, ale bohužel tedy Češi podlehli slovinským favoritům 1-3.
0: No, je pravda, že tu skupinu tedy uzavřeli teď nejlépe v uvozovkách na 3. pozici, ale otázka je, jak budou hrát dneska Řekové proti Slovákům, protože případná 4. pozice, ta by mohla být zase dost složitá pro
1: Jde samozřejmě o to, na koho čeští volejbalisté narazí, protože ještě tedy nevíme, jestli postoupí dál ze 3. nebo 4. místa, jak jsi říkal, a zajímat bude české volejbalisty také to, jak dopadnou poslední zápasy ve skupině C, ze které vzejde ten osmifinálový soupeř. Můžou to být Finové, můžou to být Belgičani, můžou to být Srbové. Přiznám se, že mé volejbalové znalosti nesahají tak daleko, abych byl schopen vyhodnotit, komu bychom vlastně měli přát a komu ne, co by byl ten nejschudnější tým pro osmifinále mistrovství Evropy.
0: No nicméně, když se vrátíme příspěvkem kolegy Kamila Jáši, který je přímo v Modeně k tomu včerejšímu duelu, tak Kamil nám tady píše, že smečař Jiří Benda byl nejčastějším terčem slovenských servisů.
2: Jako Lukáš i Moňa jsou jako výborní přihráči, excelentní bych přímo řekl, takže já jsem s tím tak nějak počítal.
3: Pochválil Benda libero Milana Moníka i smečaře Lukáše Vašinu.
2: A se s tím popracoval, nejlíp to šlo.
3: Smečař českého týmu se nemohl přesně trefit do servisu, proto v úvodu 4. setu výrazně ubral na razanci.
2: Jelikož jsem měl hodně chyb, tak jsem se rozhodl, že prostě pomůžu trošku týmu, udělám trošku něco pro tým, zkusím udělat nějaké variace a pak vlastně už do koncovky jsem do toho šel zas naplno. No.
3: Naplno šel do každého úderu i kapitán Patrik Indra, jenomže už mu chyběly fyzické síly. Připustil, že v následujících dnech bude hlavně odpočívat.
4: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3. hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
5: Určitě tam jako něco takového bylo, ale to neznamená, že za to budeme schovávat porážku. Bejt to v jiný fázi turnaje, tak jsme jim dali, ale potkalo nás to. Dostali jsme se do koncové, který ale Slovenci řešili potom už líp. No.
3: Dodal trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve 4 zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační 4. pozici z posledního mistrovství světa.
7: Sledovalo se to krásně, lidé fandili, bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
6: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.

0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, v 6:30. A se zprávami je tu Eliška Zábrocka.
2: Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Podle agentury AP pro něj hlasovalo 262 poslanců, proti jich bylo 159. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil taky americký senát a detaily předáme na Radiožurnálu po 7. hodině. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. A francouzský odvolací soud se dnes bude zabývat případem herce Gérarda Depardieu. Legenda francouzského filmu čelí obvinění ze znásilnění herečky Charlotte Arnoldové. Ta tvrdí, že ji herec zneužil před 8 lety, kdy jí bylo 22 a jemu 69 let. Depardieu to odmítá. Už loni dostal 18-měsíční podmíněný trest za sexuální napadení dvou žen při natáčení v roce 2021.
3: Sport.
2: Tenistka Dominika Šalková porazila na turnaji WTA v São Paulo favorizovanou Jessiku Buzasovou 2-0 na sety a prošla do druhého kola. Šalková si na zápas musela počkat 2 dny, duel se původně měl hrát v pondělí, kvůli dešti byl ale odložený. Dařilo se i Vendule Waldmanové, ta zvítězila nad Brazilkou Pigosiovou 2-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na začátku omezení zhruba na 58. kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu.
5: Vozidlo s poruchou hnedka asi nějakých 200 metrů jakoby za začátkem toho omezení musí se vyhejbat i nákladní vozidla, takže se tam teď pruce brzdí a bude tam asi kolona.
4: A na D1 ve směru z Brna do Ostravy zbystřete za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 238 havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu a na krajnici se pohybují policisté. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně opatrně. Na kilometru 6,5 na konci stoupání před Rudnou kamion a osobní auto stojí po nehodě ve stoupacím pruhu. Už je tam šipka, začíná se tvořit kolona. A v Praze je už teď velmi ucpaná jižní spojka a Štěrboholská spojka směr Barandovský most. Je to kvůli nehodě na jižní spojce u nájezdu od Zahradního města. Blokovaný pravý jízdní pruh. A ta kolona se táhne už od hradecké dálnice a zdržíte se přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Včera přes naše území přicházela zvlněná studená fronta, která přinesla na většinu našeho území srážky, ojediněle se vyskytly i bouřky. Většinou napršelo do 20 mm srážek, hlavně na Vysočině, ale pršelo víc místy až 40 mm. Naopak v Plzeňském kraji a na jihozápadě Středočeského kraje, včetně Prahy, nezapršelo téměř vůbec. Dnes už nás mnoho srážek nečeká. Teď po ránu bude ještě na jihovýchodě místy doznívat déšť spojený se včerejší studenou frontou. A v Čechách se mohou velmi výjimečně objevit slabé dešťové přehánky. Nebe bude s proměnlivou oblačností, na Moravě a ve Slezsku bude mraků víc, v Čechách méně, tam se ale teď po ránu vytvořily mlhy. Odpolední teploty se vrátí k podzimu, pohybovat se budou mezi 17 a 22 stupni, na horách bude jen kolem 12 stupňů Celsia a vítr dnes slabý nebo mírný, foukat bude od západu až severozápadu. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byla Nirvana, ale jak jsi mě upozornil, tak předělávka písničky, viď?
1: David Bowie v originále The Man Who Sold the World a tohle je nahrávka ze slavného koncertu Nirvány v MTV, ale budeme se bavit radši o sportu.
0: Dobře, no ne, taková zajímavost, krásná písnička takhle v 7:30 v 6:38. Přejeme vám dobré čtvrteční ráno. Vracíme se k úvodnímu kolu Tip Sport Extraligy a říkám si, jak by to bylo ve fotbale, kdyby třeba derby pražských S bylo hned v prvním kole.
1: No už teď to bylo takové nezvyklé, že přišlo na řadu už vlastně na konci prázdnin v srpnu, protože co já pamatuji, tak obvykle se hrávalo na začátku října, že to byl takový obvyklý termín pro derby Slavie se Spartou.
0: A před reprezentační pauzou, aby ty animozity pak utichly během dvou týdnů. Mám takový pocit, že to jako bývalo hodně často před repropauzou.
1: On dokonce býval i zvyk takový, že právě prvních několik kol nesmí nebo neměli by hrát proti sobě pohároví zástupci. Byl to takový nějaký úzus, vlastně nevím proč, ale tak to bylo. Ale já vím, kam míříš. V některých třeba i zámořských soutěžích se dělává, aby hned se strhla ta pozornost na start dané soutěže, že velcí rivalové nastoupí proti sobě třeba hned v prvním kole.
0: A v Česku se to stalo v hokejové Tipsport Extralize po druhé za sebou v prvním kole, kdy proti sobě stály Pardubice a Hradec Králové.
1: Ale zatímco loni to bylo jasné ve prospěch Dynama, které vyhrálo 7-1 a o pár měsíců později dokráčelo k mistrovskému titulu, tak teď to byla úplně jiná písnička.
0: No, chvílemi Hradec prý svého soupeře školil a trestal jeho chyby a nakonec vyhrál na ledě Pardubic 5-3.
1: A zaslouženě bral v utkání všechny 3 body. Chyb udělali pardubičtí prostě příliš na to, aby mohli pomýšlet na vítězný vstup do nové extraligové sezóny.
2: V hradecké kabině nikdo nepřipomínal nepovedený zápas na začátku minulé sezóny. Nastavení bylo úplně jiné. Potvrzuje to i hradecký útočník a bývalý hráč Pardubic Robert Kousal.
3: Rozhodlo to, jak jsme přijeli nastavený. Prostě my jsme přijeli s tím, že sem jdem vyhrát a bojovali jsme od začátku do konce. Samozřejmě Pardubice mají obrovskou kvalitu, měli tam šance, podržel nás golman, ale jsme se ze všeho dostali a proměnili jsme šance, které jsme měli.
2: A věří, že taková výhra může týmu pomoct ve startu sezóny.
3: Skvělý počin tady vyhrát a s takhle silným týmem na začátek sezóny nás to může jenom pozbudit.
2: Pardubičtí dokázali využít dvě přesilové hry, ale to je jedno z mála pozitiv, které se na utkání z jejich pohledu dá najít. Pokračuje asistent trenéra královéhradeckých hokejistů Petr Koukal.
4: Těžký utkání, Pardubice dali 2 góly z přesilovky, 1 na konci přesilovky. Viděli jsme, že v tom mají obrovskou sílu, ale i tak jsme na můj vkus moc faulovali a byli nedisciplinovaní, ale jsem rád, že i přes tyhle škobrtnutí jsme dokázali vyhrát a vezeme 7-3 body.
2: Dvakrát se pardubickým během první třetiny stalo, že se radovali z gólu, ale ten rozhodčí po kontrole u videa zrušili. Jak ale po zápasu uznal hlavní kouč Dynama Filip Pešán, oba byli odvolané správně.
5: I takový zápasy prostě jsou, kdy ty puky nejdou úplně, abychom si představovali, a že nám neuznali oba dva, samozřejmě je škoda, protože ten zápas v tu dobu jsme lámali na svoji stranu a to jsou část zápasu.
2: Kdo čekal ve třetí třetině pardubickou dominanci, tak byl zklamaný. K vidění byly propady na modré čáře a ve středu hřiště, které nakonec vedly k tomu, že Hradec odskočil na rozdíl 3 branek. Víc dodává kapitán Pardubic Lukáš Sedlák.
6: Bytečně jsme chtěli podle mě ten zápas rozhodnout někde, že něco vymyslíme, ale pak nám z toho ujeli, dali z toho ty 3 góly nebo kolik. Takže spíš jakoby tady to bylo hektický než vyloženě bránění. To úplně ne, ale taková ta trpělivost počkat si na ty šance, protože jsme věděli, že přijdou, třeba bude nějaká přesilovka nebo něco, ale nemůžeme takhle rychlému týmu dát tolik přečíslení.
2: Neviděl ale všechno tak černě.
6: Podle mě tam byly dobré věci, byly tam špatné věci, ale zároveň si myslím, že ty špatné, co tam byly, se dají lehce eliminovat jenom tím, že budeme hrát zodpovědněji. Takže tohle je podle mě pozitivní.
2: Řekl po porážce 3-5 s Hradcem Králové kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
0: Když se podíváme na další výsledky toho středečního programu Tipsport Extraligy, tak já to vezmu teď tedy od spodu, protože Litvínov byl minulý rok tím nejhorším týmem a hrál baráž na jaře. A nakonec úspěšně vstoupili do této sezony, když porazil Kometu 2-1, připsal si asistenci Ondřej Kaše, tedy David Kempf, který se vrátil z NHL, vítězný gol Matuš Sukel v závěru.
1: Tak pojďme dál, když si řekl výsledek 2-1, tak já podobný připojím ze západu Čech, protože tam 2-1, i když to bylo po nájezdech, domácí Indiáni zdolali Liberec.
0: A vlastně úplně stejným poměrem 2-1 po samostatných nájezdech vyhrali Vítkovice. Ne, nad kým? Mám to špatně napsané, veď?
1: Máš to špatně napsané, Vítkovice totiž podlehli Kladnu 3-4.
0: A, omlouvám se, tak to jsem se teda utěl takzvaně. Pojďme zkusit další výsledek. České Budějovice podlehly v prodloužení Mladé Boleslavy 2-3.
1: To máš správně a já doplním ten zbývající. Pražská Sparta zvítězila v Olomouci 5-2 a je tedy po prvním kole v čele tabulky, ale ono se to předpokládám ještě může celé mnohokrát přesypat. Ještě jedna hokejová pozvánka. Po 8. hodině si budeme hlavně o východočeském derby s dost možná překvapivým výsledkem povídat s naším expertem, olympijským vítězem z Nagana, Martinem Procházkou.

0: 6 hodin 46 minut, můžeme se podívat na to, jak hráli včera třeba čeští fotbaloví reprezentanti nebo ex-reprezentanti v Evropské lize. Tím pádem nabídneme asi vybrané výsledky toho včerejšího programu.
1: Tak třeba Patrik Schick, ten z fotbalisty Leverkusenu, vstoupil do ligové fáze Evropské ligy vítězstvím 2-0 nad Celje. No a radost mohl mít i Pavel Schulz, to je reprezentant aktuální, protože ten společně se svými spoluhráči z Lyonu vyhrál v Bruselu nad tamním Anderlechtem 2-1.
0: Za domácí hra Lukáš Ambros, což je jméno, které teoreticky může být teď v té nominaci taky.
1: Už zítra se ji dozvíme.
0: Když v pátek Santidinia zveřejní ta jména, Patrik Schick tam figurovat nebude, to si mluvil o Leverkusenu poprvé. V pátém soutěžním utkání sezony se neprosadil český útočník, ale asi mu to nevadí, když vyhráli 2-0. Jinak jsem zvědavý, no. Lukáš Ambros, Pavel Schulz, záloha, to skýtá třeba mnohé kousky, uvidíme, jak to bude.
1: Už dlouho jsem nebyl tak natěšený a zvědavý, jak bude ten výběr vypadat české fotbalové reprezentace jako teď, protože mám velká očekávání. Na druhou stranu je otázkou, jestli je, jasně, může to být jedno, dvě, tři jména, ale jestli je nějak hodně hráčů, které opomíjeli dosavadní trenéři, kteří mají opravdu co české reprezentaci nabídnout, aby ty zítřky byly zářnější, než byly včerejšky.
0: Trošku, no, jako museli bychom si to sepsat, ale myslím, že třeba může to být tak 5 men, která jakoby nějakým způsobem, když to změníš úplně, tak můžou pozvednout tu hru nároďáku, ale fakt bychom si to museli sepsat.
1: Je to možná 5 men, která tam můžou být nová, ale je otázka, jestli je 5 men, která opravdu to můžou pozvednout.
0: To je právě ono. Myslím si, že ano, ty třeba ne, ale to je věc, kterou třeba uvidíme a budeme řešit během toho represrazu. Ostatně naši reportéři budou mít spoustu povinností a vám to budou taky nějakým způsobem nabízet. Když by se podíval třeba na další výsledky, a nevím, jestli v kontextu soupeřů týmu, nějaký, který tě zaujal. Já bych tam měl jeden, protože mě fascinuje pořád to, že třeba AC Milan je tým, který považuji za docela nabitý, ale přijela Benfica, která z toho pohledu na včerejší soupisky měla vlastně ještě hvězdnější kádr a nakonec si zvítězila 2-0, protože takový João Paulinha, který hrál ještě nedávno v Bayernu, Georgi Sudakov, který zářil vlastně relativně nedávno Šachtaru, anebo John Duran, který zase odmítl třeba Premier League předloni a šel do Saudské Arábie, teď to teda válí v Portugalsku. No, jsem zvědavý, jak se budou pasovat fotbalisti Plzně 26. listopadu z Benfiku, až tady přijede.
1: Když se ptal, jestli mě něco zaujalo nebo co jsem sledoval, tak já jako člověk, který velmi rád se zabývá koeficientem,

0: 5 Čechům opravdu hodně a nejsem si jistý, jestli Češi dokáží tu 10. příčku, kterou měli vlastně v tom minulém konečném účtování, jestli dokáží udržet.
1: No, bude třeba do toho moc hodně promluvit pražská Sparta, která právě pojede na hřiště Olympiakosu v říjnu, a Plzeň ta zase bude hrát v lednu s Jagiellonií, tak i tyhle přímé souboje ten koeficient docela možná určí.
0: Škoda, že v předchozím přímém souboji to nevyšlo, Hradec Králové mohl vyřadit Panathinaikos Athény v posledním předkole konferenční ligy a penalta v nastaveném čase prodloužení rozhodla o tom, že to nakonec nedopadlo z českého pohledu tak dobře. To by se bránila 10. pozice o poznání lépe, kdyby tam Češi měli ve skupinách dokonce 5 účastníků a Řekové místo současných 4 jenom 3.
1: O fotbale budeme povídat dneska opravdu hodně a samozřejmě zveme na Pavla Horváta v 9.10 a pak v 10. má Pavel Kamila Vacka. Tak si na to počkejte, poslouchejte.

0: Fotbalisti Viktorie Plzeň dneska vstoupí do ligové fáze Evropské ligy proti belgickému soupeři Royal Union Saint-Gilloise a je pro mě asi pochopitelnější, když zítra tady budou kolegové sedět a budou vám tlumočit to, co se píše na belgických webech, ale když to vezmeme teď k tomu, co včera měla na programu Sparta, Honzo.
1: Ta zvítězila v Jerevanu nad tamním Araratem Arménia 4-1 v Evropské

0: krize. No a my se tak můžeme podívat na arménské weby, do arménských médií, a to společně s Krištofem Kousalem. Tak tě tady vítáme, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak jak o utkání píše arménský web news.am.
1: Tamní web připomíná především historický kontext. Ararat Arménie hrál vůbec první zápas v hlavní soutěži Evropské ligy a premiéru si rozhodně nepředstavoval. Takhle Sparta, jak známo, po prvním poločase vedla 2-0, dvakrát se trefil norský obránce Gudal po přestávce, pak přidal třetí gól Mercado. Domácí se ale dočkali alespoň toho historického momentu. V 55. minutě totiž skóroval Bruno Wilson a šlo o vůbec první gól Ararat Arménie v Evropské lize, jak připomíná news.am. Zároveň se tam ale píše, že Sparta si to vedení zkrátka pohlídala, pak v závěru přidala ještě čtvrtý gól a zápas tak shrnují především jako nepovedený vstup Araratu Arménie do toho svého historického vystoupení v Evropské lize.
2: No, tak v arménských médiích se tedy opravdu člověk zas tak často nepohybuje, takže tohle byl zajímavý příspěvek, ale pojďme tedy spíš asi do prostředí, ve kterém jste asi i vy rádi častěji, třeba v létě, třeba v Itálii.
0: No, a nebo ve Slovensku, viď?
2: Ano, ne, no já myslel teď samozřejmě, že mistrovství Evropy v Itálii teoreticky volejbalistů by mohlo tam i vzbuzovat pozornost. Když mohlo. Italové jsou teď úřadující mistři světa, ale je pravda, že Češi včera hráli se Slovinskem. A jak?
0: Prohráli 1-3, tak Krištofe, pojďme do slovinských médií.
1: Slovinský Siol píše o vítězství po těžkém boji, zdůrazňuje hlavně to, jak Slovinci po nepříjemné porážce s Řeckem dokázali zareagovat. Český tým sice vyhrál první set 26-24, ale Slovinci potom převzali kontrolu nad utkáním a další tři sady získali. Díky vítězství si navíc už před posledním zápasem skupiny zajistili minimálně druhé místo, jak píše slovinský Siol. Zajímavý je ale i pohled slovinského denní Ekipa, ten píše hlavně o tom, že český tým rozhodně není snadným soupeřem, taková malá pochvala pro náš národní tým a vyzdvihuje taky výkony českého týmu nejenom na letošním evropském šampionátu, ale i před ním asi mají možná na mysli čtvrté místo z mistrovství světa.
0: Je to možné, nás taky, Krištofe, zaujalo s Janem Pěruškou, když jsme slyšeli příspěvek kolegy Kamila Jáši, že tam říká trenér českého národního týmu Jiří Novák, být to v jiné fázi turnaje, tak jsme jim dneska dali. Ty seš volejbalový expert, tak jak ty to čteš, jak si tuhle šifru rozklíčoval, protože mně to přijde dost neuvěřitelné, tak nějak naznačovat, že být to třeba v playoff, tak Češi vyhráli.
1: Asi tím spíš myslel, že Slovinci potřebovali vyhrát trošku po té trošku šokující porážce s Řeckem a zkrátka po tom, co Češi ovládli ten první set, nebo ovládli, ono to bylo těsné o dva body, ale zkrátka Slovinci potom potřebovali zabrat a vzhledem k tomu, jak jsou kvalitním týmem, tak pak už pro ně zbytek toho zápasu byla hračka. Nemyslím si, že tím asi Jiří Novák narážel na to, že v playoff nebo třeba ve finále bychom Slovince porazili, ale zkrátka ten kontext toho předchozího zápasu dal asi tenhle ráz tomu zápasu.
2: A ty vyrovnané koncovky, hlavně ta ve třetí sadě, budou Čechy možná mrzet, protože jim hrozí i čtvrté místo ve skupině. Uvidíme, jak to bude. S Kamilem se uslyšíme v kolik, prosím.
0: 7 hodin a 50 minut a jak už sliboval během včerejšího přímého přenosu, opět nebude u mikrofonu sám, měl by u něj mít statistika české volejbalové reprezentace, tak už teď se těším na další živé, energické vyprávění a povídání Kamila Jáši.
2: Teď děkujeme Krištofu Kousalovi, který tady byl se zajímavostmi ze zahraničních webů z Arménie a ze Slovinska.
1: Díky, naslyšenou.
2: No a zveme vás na poslech Radiožurnálu Sport Ideál nejen po 7. hodině, kdy se spojíme s bývalým tenistou Lukášem Rosolem, ale taky dneska večer.
3: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
4: Po třetí v řadě se fotbalisté Plzně představí v ligové fázi Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem bude belgický klub Royal Union Saint-Gilloise. Pokud chtějí hráči Viktorie pomýšlet na úspěch, musí vylepšit zatím hodně propustnou defenzivu.
5: Ta celá obrana, pořád jako nejsme na těch hráčích, jak bychom si představovali. V tomhle to samozřejmě je problém, protože když útočíme zbytečně, běžíme zpátky díky tomu, že tam nemáme to důslednou zaru. To mě jako vadí hodně.
4: Není spokojen kouč Západočechů Radoslav Kováč. O počínání jeho svěřenců uslyšíte ve čtvrtek od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ze Štruncových sadů.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. 7 hodin. A právě ty zprávy s Eliškou Zábrockou.
7: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Americký prezident Trump chce jednat o dalších krocích ve válce proti Íránu. Hokejisté Pardubice zahájili extraligovou sezónu domácí porážkou s Hradcem Králové. V Praze brzdí provoz nehody na jižní spojce a bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo. Nejvyšší teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně projednávat a schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výše schodku kritizují zaměstnavatelé, třeba prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
8: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy s zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní, místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
7: Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Prezident Spojených států Donald Trump plánuje příští týden jednat o dalších krocích ve válce proti Íránu. S lídry zemí Perského zálivu se chce podle serveru Axios setkat na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem rozhovorů mají podle webu být americké návrhy na poválečnou strategii na Blízkém východě. O budoucnosti Libanonu budou dnes v Paříži jednat libanonský prezident a jordánský král. V Elizejském paláci je přijme francouzský prezident Emmanuel Macron. Cílem schůzky je zjistit, za jakých podmínek může libanonská armáda převzít vojenskou kontrolu nad celým územím Libanonu. Jejich země v současnosti ovládá Hizballáh a část území okupuje Izrael.
9: Libanonské jednotky by měly převzít kontrolu nad jihem země poté, co se z území stáhne Izrael. Ten na jejich země vtrhnul poté, co na něj zaútočili ozbrojenci z Hizballáhu. Podle dohody z června by se ale měla izraelská armáda z jižního Libanonu postupně stáhnout a nahradit by jim měly libanonské jednotky. Ty v současnosti ale nemají dostatek sil na to, aby mohly kontrolovat území, na kterém působí Hizballáh. Na konferenci v Paříži by měli lídři a vojenští experti proto sestavit plán, jak zajistit stabilitu libanonské armády. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Časozběrný dokument o životě Báry Basikové míří do kin. Zpěvačku sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá její soukromí. Basiková otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí.
10: Máma? Máma zpívá.
11: Kapely Precedence a Stromboli, muzikály Jesus Christ Superstar a Kleopatra nebo sólové hity jako Souměrná a Veni Domine. Profesní dráha Báry Basikové je dobře známá. Dokument Heleny Třeštíkové dává nahlédnout do zpěvačky na soukromí.
12: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
11: Film sbírá podle Basikové nadšené ohlasy.
13: Lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, oceňují právě tu upřímnost.
11: Dokument teď mohou lidé vidět i v běžných kinech. Filip Svoboda, Radiožurnál.
3: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili na úvod hlavní fáze Evropské ligy domácí Ararat Arménia 4-1 a jsou v čele neúplné tabulky. Dvěma góly v prvním poločase výhru zařídil norský obránce Gudal. Čeští volejbalisté v posledním skupinovém zápase mistrovství Evropy podlehli v Modeně Slovincům 1-3 na sety. Do osmifinále tak postoupí ze třetího nebo čtvrtého místa. Hokejisté Pardubic začali nový ročník Tipsport Extraligy porážkou. Hradci Králové podlehli 3-5. Pardubicím v první třetině rozhodčí po kontrole u videa neuznali dva góly, pokračuje trenér Filip Pešán.
14: Takový zápasy prostě jsou, kdy ty puky nejdou úplně, abychom si představovali, a že nám neuznali oba dva, samozřejmě je škoda, protože ten zápas v tu dobu jsme lámali na svoji stranu a to součást zápasu.
1: Sparta vyhrála v Olomouci 5-2 a o skóre vede tabulku. Litvínov porazil Kometu Brno 2-1, Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech, Mladá Boleslav zvítězila v Českých Budějovicích 3-2 v prodloužení a Kladno ve Vítkovicích 4-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpaná D1 u Brna, v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Brzdí se kousek za sjezdem na Domašov na 169. kilometru a nesouvislá kolona se sune až do Brna k omezení. Místy zastavíte i v levém pruhu. Hustý provoz i na příjezdu do Brna z Vyškova. Tam je kolona před Rohlenkou od sjezdu na Slavkov do 15 minut. V Ostravě hodně ucpaná Rudná ulice ve směru z Havířova na Porubu kolem Nové Hutě. U Frýdecké hořelo osobní auto, na místě je stále hasiči a jede se pomalu okolo. Fronta už od Šenovské ulice. Na silnici 3 z Benešova do Prahy popojíždějí tradiční ranní kolony před Mirošovicemi. Aktuálně je to na 10 až 15 minut. No a v Praze je silný provoz navíc na jižní spojce ve směru na Barandovský most u sjezdu na Zahradní město. Upadlo tam kolo u kamionu na tahači. To poškodilo osobní auto a je to všechno v pravém pruhu. Kolona je dlouhá, zastavíte už na Černém mostě u sjezdu na Hradec Králové a zdržíte se okolo 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Dobrý den, milí posluchači, čtvrtek 17. září a my vstupujeme na radiožurnálu Sport do druhé vysílací hodiny společně s Janem Suchanem.
0: Přejeme vám, ať vstoupíte dobře do dalšího pracovního dne, pokud tedy právě vstáváte a třeba nekončíte noční službu, to se taky může stát.
2: Ať máte dneska i co slavit, pokud máte třeba narozeniny. Ostatně z těch slavných sportovců dneska jeden, který je, myslím, že je hodně známý v Česku a dobře hrál s raketou, tak dneska má 41.
0: Jmenuje se Tomáš Berdych a takový dárek by mu v dalších dnech mohli dát jeho aktuální svěřenci, pokud to tak můžeme nazvat, protože Tomáš Berdych je nehrajícím kapitánem Davis Cupového výběru, který se pokusí postoupit na finální turnaj této soutěže. Po 13 letech si Češi zahrají v pražské O2 aréně. Nenapadlo mě, že to už je opravdu tak dávno, kdy naposledy se v největší tuzemské hale představili. Tehdy to bylo proti Argentině v semifinále nakonec vítězné sezóny 2013 a my si s jedním z pamětníků budeme povídat za chvíli.
2: Ano, bude to Lukáš Rosol v našem vysílání, tak si na to počkejte, spojíme se s ním hned za chviličku. Krásné ráno přejeme.
0: Dobré ráno.
3: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: 7 hodin, skoro 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a jak říkal před chvilkou Jan Suchan, tenisový Davis Cup se po 13 letech vrací do pražské O2 arény.
1: Už zítra tam tým kapitána Tomáše Berdycha nastoupí ve druhém kole letošního ročníku proti Spojeným státům.
0: U poslední dosavadní bitvy v největší tuzemské hale byl i Lukáš Rosol a ten je s námi teď ve spojení. Lukáši, přejeme vám krásný den.
2: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
1: Jako Lukáši, vzpomínáte na rok 2013, kdy jste v Bělehradě vyhráli Davis Cup a předtím právě v semifinále v O2 aréně jste porazili Argentinu?
2: Ano, takže určitě vzpomínky jsou krásné. Bohužel je to už pár let zpátky, bylo by potřeba, aby kluci Jirka, Kuba, Tomáš to znovu nějakým způsobem tyhle vzpomínky obnovili a třeba s Amerikou o tomhle víkendu se jim podařilo vyhrát jeden z dalších zápasů, ale vzpomínky určitě jsou skvělé jenom.
0: Ty vaše konkrétní tedy na tu dobu 2013 proti Argentině za stavu 3-0, kdy vlastně už bylo rozhodnuto, jste šel na plac proti Horáciu Ceballosovi. Vzpomenete něco o rozpoložení, jak jste to vnímal tehdy, plnou halu pravděpodobně?
2: Hala byla plná, přesně jak to říkáte, to bylo příjemné, to se mi vždycky hrálo dobře, čím více diváků podporovalo, tak tím větší adrenalin jsem měl a tím mě to hnalo dál. A vzpomínám si na to přesně, protože se hrálo v hale tehdy, na tvrdém povrchu a už tehdy, už jak kluci hráli, už to vypadalo, že už se to dorazí na 3-0, jak já už jsem byl ten den trénovat ráno na Antuce, abych se připravoval na další zápas, na další turnaj. A jak mě kapitán povolal, už jsem měl za sebou i kondiční tréninky tenisové, tak jsem šel hrát ještě s Horácio Zebalosem, přesně si na ten zápas pamatuju. A říkal, nevadí, no zkusíš to prostě. Prohrál jsem 6-4 ve třetím, živě to mám úplně v hlavě, ty vzpomínky z toho. Ale i tak každý zápas takhle za národní tým, za Davis Cup jsem si považoval za velmi cenný a byl jsem rád, když jsem dostal nominaci.
1: No teď se nám to trochu propojuje, když jste zmínil tu Antuku a tvrdý povrch, tak právě do toho rozhodnutí hrát na tvrdém povrchu teď v O2 aréně se opřel váš tehdejší spoluhráč Radek Štěpánek, prý by měli Češi větší šanci na Antuce, ale na té by se nedalo hrát právě v Libeňské hale, muselo by to být třeba v Ostravě nebo Jihlavě, tak vy chápete krok českého týmu, že dal přednost návratu do O2 arény, i když je to na tvrdém povrchu?
2: Určitě chápu, takhle ono je to těžký, podle US Open už se hrajou potom hardový turnaje, jede se do Asie potom na turnaje, takže pro ty hráče se znovu vracet na Antuku by to bylo trošičku jako přes plán možná, ale i tak prostě říkám, to bylo součást toho Davis Cupu prostě, že se zvolil ten domácí tým, si zvolil kurty povrch, jaký jim vyhovoval, samozřejmě proti Americe by to dávalo smysl, ale zase chápu tu věc, co se týká, že chtějí hrát v O2 aréně, hodně lidí se přijde podívat, jo, takže za mě tohle je ta schudnější varianta, která asi se rozhodlo vedení, možná i částečně někteří hráči, že nakonec tohle bude asi snažší a zkusí je porazit na hardu. Uvidíme po tomhle víkendu, třeba to bude nakonec dobré rozhodnutí.
0: No budeme držet palce českým tenistům a nějakým způsobem třeba dají vzpomenout na výkony toho týmu kolem i vaší osoby. Lukáš Rosol zažil plnou O2 arénu, možná teď pro hráče jako menší klehečka to bude třeba nový zážitek z pozice toho, že tam bude i domácí publikum. Nemyslíte, že to na ně bude třeba moc velký tlak od toho domácího publika?
2: Určitě ne, kluci už jsou zkušení a už odehráli skvělé zápasy na velkých turnajích, na Masters, tisícovkách a podobně, takže určitě vědí a určitě jim to akorát pomůže to domácí prostředí. Já si pamatuju, když jsem hrával sám, když jsem hrál třeba s Tsongou v Ostravě ve Vítkovicích v aréně, jsem si říkal, už jsem ho jednou porazil, potřebuji akorát přežít první tři svoje podání, spadne se mě nervozita a budu moc hrát normálně, už taky se mi to tak podařilo a v 5 setech jsem tam vyhrál, takže věřím, že to kluci zvládnou levou zadní a že budou v pohodě.
1: V aktuální americké sestavě nechybí ani Ben Shelton, který ještě v neděli hrál v New Yorku finále US Open. Včera to byla středa, přiletěl do Prahy a je prý připravený nastoupit. Tak co říkáte na tuhle jeho obětavost?
2: Byl povolaný a myslím si, že Amerika tímhle dostala české hráče malinko jako potlak, protože tam mají skvělýho hráče, který neuvěřitelně serviruje teďka a tak dál. takže věřím, že si trošku odpočine a že bude hrát, ale říkám, otázka, jak se srovná s jetlagem a ze vším, s cestou, jo, takže bude záležet na něm, jak, jestli bude nastupovat. V sestavě, i když Amerika má pořád kvalitní kádr, že tam je Fritz Paul a vítěz Debla na US Open Christian Harrison, takže mají z čeho vybírat stále.
0: Lukáši, my vás trošku opravíme, já jsem tady vlastně v úterý už seděl, oni nakonec mají změnu v nominaci, že se omluvili právě Fritz a myslím, že taky Tommy Paul, ne?
1: Ano, a nakonec vlastně kromě té světové čtyřky Sheltona mají Američani v Praze ještě třeba 13. tenistu žebříčku Lerna Tiena, nebo tu zmiňovanou deblovou čtyřku Christiana Harrisona. Jaké, Lukáši, tedy dáváte Čechům šance, že by mohli uspět?
2: No, tímhle se to trošičku zvyšuje na naši stranu, protože Fritz s Paulem jsou velmi kvalitní hráči a odehráli s klukama hodně vyrovnané zápasy. Takže věřím, že s domácím publikem a na to, že si můžeme zahrát doma, tak si myslím, že naše šance jsou 60 až 70 ku 40-30. Věřím, že kluci vyhrajou.
0: Zníte optimisticky, tak to nás samozřejmě ladí do pozitivní noty, doufám, že to potvrdí čeští tenisti. Na závěr, co vlastně dělá Lukáš Rosol, kterého jsme dneska pozvali jako pamětníka těch velkých Davis Cupových bitev z O2 Areny?
2: Snažím se zvyšovat výkonnost mladým tenistům, takže mám pár kluků, o které se, dalo by se říct, starám a zkouším je posunout dál a dál a někomu to jde líp, někdo je línější a tak dál. Snažím se jim ukázat, co to všechno obnáší a věřím, že časem, že se to taky naučí.
0: Dobře, tak držíme palce vám i vašim svěřencům.
1: Třeba si oni jednou zahrají v O2 Areně Davis Cup.
0: Ať se daří, Lukáši, moc děkujeme, že jste si udělal čas na Radiožurnál Sport. Hezký den.
2: Vám taky hezký den. Naslyšenou.

0: Přejeme vám krásné čtvrteční ráno v 7 hodin 21 minut. Mimochodem hostem dnešní desítky Pavla Horváta bude Kamil Vacek, který zažil také mnohé evropské destinace, ale zažil i evropské poháry třeba s pražskou Spartou. A k té se teď můžeme dostat v pozitivním ohledu, protože Kamil taky nezažil úplně vždycky pozitivní výjezdy třeba se Spartou.
1: To určitě ne, ale já, když se řekne Kamil Vacek, tak si prostě vždycky vybavím ten televizní rozhovor, jak říká, nebojte se, my ten gol dáme.
0: I na to dneska samozřejmě asi přijde řeč, mám to tam taky nachystané ve zvukové ukázce. No ale ten aktuální výjezd by Kamila Vacka potěšil, ostatně i Pavla Horváta, kdyby byli v kádru. Nevím, jestli tou vzdáleností, protože nevím, jak rádi cestovali teda.
1: No, to je samozřejmě otázkou, protože do Jerevanu to úplně blízko není a myslím, že potěšení jsou i fanoušci letenského klubu, protože fotbalisté Sparty vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy vítězně, když v Jerevanu porazili domácí Ararat Arménia 4-1.
0: Už jsme naznačili i při vstupu v 6-10 s Tomášem Petrem, který to všechno komentoval v Arménii, že to vypadá krásně, ale nemuselo to tak být.
1: Mohlo to být klidně úplně jinak, kdyby arménský šampion na začátku duelu využil některou ze svých příležitostí.
2: Nic jsme nezměnili, ale myslím, že hráči se pak dostali víc do zápasu. Pak už předvedli to, co od nich očekáváme. Bylo tam tedy několik momentů, kdy jsme zbytečně ztratili míč a taky několikrát jsme v defenzivě nedodrželi naše principy, pak jsme se ale dostali do rytmu a prokázali jsme kvalitu, kterou máme.
3: Prohlásil trenér Sparty Brian Priske. Pražané přežili úvodní tlak domácích, kteří nevyužili ani jednu ze tří gólových šancí. Tu první měli dokonce už po 20 sekundách hry a pak přišly chvíle svátečního střelce Sparty, obránce Tobiase Gudela.
4: Možná je to novým systémem a tentokrát jsem navíc nebyl hlídaný, takže jsem měl trochu prostoru. Jsem vysoký, takže můžu být nebezpečný. Ale jo, je to dobrý pocit začít dávat góly.
3: Gudel skóroval dvakrát mezi 20. a 22. minutou po dvourohových kopech Karabce. Nejprve se trefil hlavou a pak napálil odražený míč tvrdou ranou do branky.
2: Samozřejmě s jeho výškou od něj očekáváte góly. Myslím, že v Norsku dal předtím jediný, takže už teď se trefil víckrát, než jsme čekali. Aktuálně se mu daří, ale musí pokračovat. Bude určitě hrozbou pro jakéhokoliv soupeře, určitě i v české lize.
3: Chválil Gudela trenér Brian Priske. Ve druhém poločase mu radost udělali ještě góly Mercada a střídajícího Vidry. Sparta tak na úvod hlavní fáze evropské ligy vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Kapela Divokej byl dohrála v našem vysílání a teď se můžeme s Janem Suchanem vrátit ještě ke včerejším 8 zápasům třetího kola českého poháru fotbalistů, MOL Cupu. 8 prvoligistů uspělo.
1: Mě samozřejmě nejvíc zaujal zápas mistrovské Slávie ve Varnsdorfu i kvůli tomu, bavili jsme se o tom kolikrát i ve vysílání Radiožurnálu Sport, že teď Sešívané prostě sužuje to, že mají spoustu hráčů zraněných, tak jsem byl zvědavý, jak si s tím poradí ti náhradníci, kteří jsou zdraví, a ono, když se na to člověk podívá, na tu sestavu, tak s trochou nadsázky je to mateřská škola plus Ivan Šranc, protože ten věkový průměr bez Ivana Šrance byl pod 20 let, s Ivanem Šrancem lehce nad 20 let, a muž, který tak už trochu pomalu mizí z té prvoligové mapy, tak najednou se připomněl, že ještě stále je tady a že může dávat góly. Za první poločas stihnul hat-trick a k tomu ještě asistenci. Konečně totiž zase Ivan Šranc hrál v útoku. On teď naposledy zaskakoval i na pozici krajního beka. V minulé sezóně kolikrát nastupoval i jako defenzivní záložník. Teď tedy byl na hrotu útoku a ukázal, že mu to střílí. Kromě Ivana Šrance se na vítězství ve Varnsdorfu 5-1 podílel z těch obvyklých mužů základní sestavy Mikuláš Konečný a Samuel Isife, jinak to byli kolikrát borci buď tedy z toho druhého sledu, anebo dokonce i z Bčka, tak jako David Barčot, obránce, kterému je teprve 17 let, hraje jinak za Bčko, teď poprvé naskočil v základní sestavě a měl taky asistenci.
0: Můžeme zmínit, že možná větší práci měli s postupem Hradečtí, kteří uspěli v Příbrami 2-1, Vlkanova na 2-0 dával až v 80. minutě, jinak Teplice 5-0 na Táborském, na hřišti soupeři z jihu Čech, a pak další týmy uspěly, oba
1: ano,
0: brněnské.
1: Postoupili všechny prvoligové kluby, Zlín v Havířově, Pardubice v Kozlovicích, Zbrojovka Brno v Králově Dvoře, Slovácko v Neratovicích a Artis Brno ve Vítkovicích.
0: Ano, uslyšíte o tom asi i ve sportovním přehledu, který chystáme po 7:30. Za chviličku jsou tu krátké zprávy, připomínám sportovní přehled a pak Kameleáša o mistrovství Evropy volejbalistů. To je program následující půl hodiny.
2: Je 7:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu, informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že se Kanada může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za dvě vraždy se k jednání připojí pomocí videokonference z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat podruhé a detaily přidáme na Radiožurnálu po 8. hodině. Předskokani zpěváka Eda Sheerana i jeho vlastní kapela odstoupili z turné po Spojených státech. Důvodem je solidarita s reperem Macklemorem, kterého organizátoři z koncertů vyřadili kvůli jeho výrokům na podporu Palestiny. Sheeran se od tohoto rozhodnutí distancoval. O svých názorech na izraelsko-palestinský konflikt veřejně nemluví. Kvůli podpoře Macklemora svou účast na turné zrušili například americký hudebník Phineas nebo dánská kapela Lucas Graham. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli v prvním zápase Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Dva góly Pražanů dal Nor Gudal. Zápas úvodního kola čeká večer Plzeň, která přivítá belgický Saint-Gilloise. A čeští volejbalisté na mistrovství Evropy podlehli Slovincům 1-3 na sety. V závislosti na výsledku zápasu Řeku se Slovenskem, tak Češi postoupí do osmifinále buď ze třetího nebo ze čtvrtého místa.
4: Zelená vlna známe lepší cestu.
5: Nehoda v Praze na jižní spojce a kolony u Brna. V Praze připomínáme velmi ucpanou Štěrboholskou a jižní spojku směrem na Barandovský most. Za Lanovým mostem u sjezdu na Zahradní město brzy ráno upadlo kolo u kamionu. Do toho narazilo další osobní auto a blokují pravý jízdní pruh. Kolona se táhne už z Černého mostu od sjezdu z dálnice D10 a zdržíte se až hodinu. Ucpávají se kvůli tomu i další místa, třeba Průmyslová před sjezdem na spojku. Větší kolony v Praze hlásíte taky v Liberecké směrem z D8 do centra.
6: Dolu k Holešovičkám už to stojí na odbočce od Letňan, pojíždíme dolů pomalinku, už mám tady zpoždění 12 minut.
5: A do Blanky do tunelu je to pak ještě za dalších 15 minut. Silný provoz na příjezdech do Brna. Na D1 jak z Prahy, tak od Vyškova se zdržíte před omezením osobním autem okolo 20 minut. O něco menší fronty i na vídeňské dálnici D52 u Rajhradu směr Brno. Ucpaná je tradičně i 43 ze Svitav před Lipůvkou a nebo průjezd Kuřimí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je na severozápadě Čech většinou polojasno, na ostatním území převládá větší oblačnost a v jihovýchodní polovině doznívají srážky, které jsou spojené se včerejší studenou frontou. Teploty v noci a teď po ránu klesly většinou ke 12 až 17 stupňům. Na severu a západě Čech se dokonce dostaly i pod 10 stupňů Celsia. Přes den pak bude hlavně na Moravě a ve Slezsku zpočátku spíše pod mrakem, ráno a dopoledne zatažené nebe, na východě ještě stále s doznívajícím deštěm. V Čechách pak bude přes den oblačno až polojasno a dešťové přehánky se objeví jen opravdu výjimečně. Teploty dnes moc vysoko nevyšplhají, odpoledne se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na hřebenech hor bude jen kolem 12 stupňů. A povane k tomu zpočátku jen slabý, postupně mírný, západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, přejeme krásné čtvrteční ráno, pokud se těšíte na víkend, tak snad dneska vám ten den uběhne, i třeba v naší společnosti, pokud něco slavíte, tak s rozumem, s mírou. Dneska se dožívá 82. narozenin muž, který to zná hodně z vysoka všechno, Reinhold Messner, který před 40 lety měl tedy jako první člověk už v tom svém deníčku vylezlých 8000 jako první všech těch 14, no, neuvěřitelný životní příběh a asi ho teď nebudem tady ani naznačovat, protože bychom tady stejně byli dlouho. Tak možná
1: my tady stejně budeme dlouho, do 10 hodin, to jo, do 11.
0: Ale tady kolega, který už tady s námi sedí, má daleko aktuálnější věci, které se netýkají tolik narozenin, ale sportovních jiných událostí.
1: Fotbalisty pražské Sparty může minimálně do večera těšit vedení v evropské lize. První místo v neúplné tabulce jim patří díky vysoké výhře v Jerevanu nad Araratem Armenia a podrobnosti teď už přidá na úvod sportovního přehledu Krištof Kousal. Dobré ráno.
2: Krásné ráno. Fotbalisté Sparty na hřišti Araratu Arménia vyhráli 4-1. Pražany k tříbodovému zisku nasměroval v prvním poločase dvěma góly obránce Tobias Gudal.
3: Možná je to novým systémem a tentokrát jsem navíc nebyl hlídaný, takže jsem měl trochu prostoru. Jsem vysoký, takže můžu být nebezpečný. Ale jo, je to dobrý pocit začít dávat góly.
1: Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do hlavní fáze Evropské ligy výhrou 2-0 nad Celie. Radost mohl mít i střídající ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který se svým týmem zvítězil v Bruselu nad tamním Anderlechtem 2-1. 73 minut odkopal za domácí tým další český záložník Lukáš Ambros.
2: Večer bude Evropská liga pokračovat druhou polovinou zápasu úvodního kola a vstup do soutěže čeká Plzeň. Ta se ve Štruncových Dech utká s Royal Union Saint-Gilloas. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
4: Je to super, který hrá jasným štýlom už dlhé roky, vlastně, co jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální futbal směrem dopredu a nepotrpí asi úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
2: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloas začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: A my o něm budeme mluvit i s dalším hráčem, který to dobře zná v belgické lize. Po 8:30 se s námi spojí aktuální záložník Bohemians Roman Květ a po 9:00 se budeme ptát i našeho experta Pavla Horváta. Fotbalisté Slávie porazili v MOL Cupu domácí Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už v první půli. Hattrick si připsal jejich kapitán, tedy z tohoto zápasu, Ivan Šranc. Na venkovních stadionech zvítězili i ostatní týmy z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice deklasovali Táborsko 5-0, Slovácko Neratovice 4-0, Zlín Havířov taky 4-0, Pardubice Kozlovice dokonce 6-0, a když budeme naopak pokračovat spíš v sestupné tendenci, tak Zbrojovka Brno porazila Králův Dvůr 3-0 a Artis Brno Vítkovice taky 3-0.
0: Sestupná tendence myšlena výsledkově, že jo?
1: Ano.
0: Vyšší skóre, ano.
1: Přesně.
0: Dobře. Tak pojďme dál. Fotbalisti Barcelony porazili Santander 7-2 a se 100% bilanci dál vedou španělskou ligu o 3 body před Realem. Deportivo La Coruña po návratu do nejvyšší soutěže poprvé v sezóně prohrálo. V 6. kole podlehlo na domácím hřišti Sevě 0-1. Sevilla se díky vítězství posunula na 4. místo. Jen o skóre přední je Atletico Madrid, které porazilo Osasunu Pamplona 4-0.
2: Česká volejbalová reprezentace nestačila na mistrovství Evropy na Slovinsko. Po porážce 1-3 na sety kapitán Patrik Indra potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si Univerzál musí hodně odpočinout.
5: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
2: V závislosti na odpoledním utkání Slovenska s Řeckem Češi obsadí ve skupině 3. nebo 4. místo. Osmifinále budou hrát v neděli nebo v pondělí.
1: Hokejisté favorizovaných a mistrovských Pardubic zahájili sezónu Tipsport Extraligy porážkou 3-5 v derby s Hradcem Králové. Hosté v zápase ani jednou neprohrávali, ve třetí třetině využili chyb domácího týmu a přidali 3 góly. Pokračuje ex-pardubický a teď hradecký útočník Robert Kousel.
6: Rozhodlo to, jak jsme přijeli nastavený, prostě my jsme přijeli s tím, že sem jdem vyhrát a bojovali jsme od začátku do konce. Samozřejmě Pardubice mají obrovskou kvalitu, měli tam šance, podržel nás golman, ale jsme se ze všeho dostali a proměnili jsme šance, které jsme měli.
1: O skóre před Hradcem vede tabulku pražská Sparta, která zvítězila v Olomouci 5-2. Za 3 body vyhrálo také Kladno ve Vítkovicích poměrem 4-3 a Litvínov nad Kometou Brno 2-1. Mladá Boleslav zvítězila v Českých Budějovicích 3-2 v prodloužení a Plzeň nad Libercem 2-1 po nájezdech.
2: Čeští tenisté se v Libeňské hale připravují na Davis Cupový duel s Američany, ke kterým se už připojil finalista nedávného US Open Ben Shelton. Čtvrtý hráč světového žebříčku ještě zvýšil počet levorukých hráčů v sestavě soupeře na 4 z 5. Kapitán Tomáš Berdych proto na závěrečné tréninkové bloky scháněl i leváky jako sparring partnery.
7: Replikovat servis Bena Sheltona, to není úplně nic jednoduchého, takže to není úplně o tom, že bychom tady hledali jako kopii Bena, ale opravdu pocit, aby ti kluci si ten timing lehce ošahali, že ta rotace je z jiné strany. Kluci se potkávají, hrajou s levákama na turnajích, takže není to jako zase obří komplikace, ale je to spíš jenom detail, který se snažíme doladit, aby bylo prostě zahrnuto úplně všechno.
0: Utkání Česko-Spojené státy americké se bude hrát v Praze v Libni v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na finálový duel Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Dnešní los určí, kteří tenisté proti sobě nastoupí v úvodních singlových zápasech.
2: České tenistky odletěly k finálovému turnaji poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu. Společně cestovali kapitánka Barbora Strýcová a 3 hráčky. Linda Nosková, Karolína Muchová a Kateřina Siňaková. Marie Bousková vyrazila z Ameriky a Sara Bejlek se připojí později, protože je ještě na turnaji v Mexiku. Čtvrtfinále odehrají české tenistky příští úterý a dál se zatím kapitánka Barbora Strýcová nechce dívat.
8: Tak já jsem člověk, který úplně jakoby nekouká dopředu a první zápas hrajeme proti Velké Británii. Papírově samozřejmě jsme jakoby v tom zápase favoriti, což je fakt, který je. Máme prostě skvělý tým, silný tým a každý může odehrát prostě brutální zápas. I Velká Británie prostě bude těžkým soupeřem, takže samozřejmě holky jsou všichni takový ještě utahaný, takže tam se jako všichni zaklimatizujeme a doufám, že všechno proběhne tak, jak má podle plánu, ty tréninky podle plánu a pak nastoupí ve velké formě holky.
2: A ještě aktuální tenisové výsledky. Dominika Šalková porazila na turnaji WTA v São Paulo favorizovanou Španělku Buzasovou 2-0 na sety a prošla do druhého kola. Dařilo se i Vendule Waldmanové, ta zvítězila nad Brazilkou Pigosiovou 2-1 na sety. Sáru Bejlek čeká večer čtvrtfinále v Guadalacháře proti Španělce Bukšové.
0: Krištof Kousal, moc děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.
0: Jenom leváci v americkém výběru, možná znáte seriál Simpsonovi, tak narážka na to, že nehrající kapitán Spojených států amerických se jmenuje křestním Bob. Hezké ráno.

0: 7 hodin 48 minut, takhle klidné písničky si tedy ve volejbalových halách úplně nevybavujou, když to tam třeba i v rámci českých tuzemských soutěží dmíchají DJové. Jsou to teda hodně podpořené těmi perkusemi, bicími písničky, ale daleko svižnější. Možná pánové, kteří teď sami budou mluvit, jsou taky trošku vyvedeni z míry.
1: No, já rozhodně nevím, jak další hosté ranního vysílání Radiožurnálu Sport, ve kterém se tedy dostáváme k volejbalu, mluvit budeme o české mužské reprezentaci, protože ta prohrála na mistrovství Evropy v posledním duelu základní skupiny se Slovinskem 1-3 na sety. Nicméně postup do osmifinále už měli Češi i tak zajištění a teď už zdravíme do Modeny reportéra Kamila Jášu.
2: Dobré ráno, no Honzo, čekal jsem, kam se ta tvoje myšlenka posune, ty jsi mistr oslých můstků, zdálo se mi, že třeba míříš někam, že Modena, kde se odehrávají zápasy základní skupiny, tak je městem Luciana Pavarottiho, nevím, jestli si to myslel tímhle směrem, třeba i.
0: Myslel jsem to tak, že když jsem odjížděl z volejbalových hal s utkání, tak jsem byl téměř ohluchlý a tady z té písničky Amy Button se mi to nestalo. No, Honzo, prosím tě, pojď uvést Kamila do děje.
1: Kamile, jak to tedy vypadá s možným osmifinálovým soupeřem?

0: se zamotává.
1: No, ta skupina je stejně zamotaná. Já si osobně myslím, že Řeci budou přemýšlet o soupeři. Oni jsou takový Balkánci. Oni si vlastně Řeci si můžou vybrat mezi dvouma a na nás tím pádem někdo jde. No. Na nás padnou Fini nebo Belgičani. Fini jsme dlouho neporazili, Belgičanama jsme teď dvakrát prohráli v přípravných zápasech, ale kdybych si měl vybrat, si vyberu Fini. No.
0: Jenomže vybírat si trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák prostě jednoduše nemůže, možná mu pomůže svými poznatky statistik české reprezentace Martin Štětka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Sledujete nejenom český tým statisticky, ale i další družstva na turnaji?
2: Snažím se už pomalu dělat přípravy a stahovací zápasy z té skupiny z Finska. Už, jak jste říkal, pomalu se připravuju na zápas buď s Finy nebo s Belgičany.
0: Jaké jsou vlastně vaše konkrétní úkoly přímo při zápasech? A teď je docela brzo ráno, v kolik jste se večer po utkání Česká republika Slovinsko dostal do postele?
2: A řekl bych, že kolem 2 hodiny ráno jsem ležel v posteli a moc toho spánku nebylo. A co se týká úkolů, co dostávám během zápasu, je vlastně zaznamenat veškerý pohyb, veškeré dění na palubovce.
0: Když skončí zápas, tak máte padla? Tím to pro vás končí? Nebo
2: právě
0: ještě ne?
2: Právě že ne. Možná padla mám po posledním úplně zápase, kdy skončíme na mistrovství Evropy. A teďka člověk se vrací k tomu zápasu, kontroluje, co jestli všechno zadal správně, se synchronizovává ty data s videem. Ta práce po zápase je nějaká. Potom, když je to během skupiny, tak rovnou připravujeme další zápas na dalšího soupeře.
0: U mikrofonu Radiožurnálu Sport je přímo v Modeně v dějišti mistrovství Evropy volejbalistů Martin Štětka. Statistik české volejbalové reprezentace. Jaké jsou vaše konkrétní úkoly? Co vlastně všechno sledujete při utkání?
2: Zapisuju, jak jsem říkal, veškerý děj. Je to servis, přihrávka, nahrávka, útoky, jaké jsou to typy útoku. Jak jsou
0: českého týmu nebo i soupeře?
2: Obou dvou týmů.
0: To se dá stihnout? Každý dotek hráče s míčem tedy je pečlivě zaznamenán?
2: Jo, není to tak jednoduché, trvá to léta, než se člověk naučí všechno tohle a stíhá všechny tyhle data zadávat, ale ano, je to tak.
0: No, třeba fotbal si dokážu představit, že dokáže na nějaké úrovni hrát každý, u volejbalu to úplně tak není. Je to výhoda pro statistika, když má za sebou volejbalovou minulost?
2: Určitě je. Kdy já jsem vlastně se snažil zaučit nějakého nového skauta nebo statistika, tak vlastně ve chvíli, kdy jsem mu začal vysvětlovat nějaké útočné kombinace, co to jsou setrkoly a podobné věci, a na mě si dívali, že vůbec neví, o co
0: jako
2: jde.
0: Jako já
2: to
0: teď.
2: Ano, tak vůbec nevěděli, o co jde, a je to potom těžké, aby vlastně rozeznali, jestli tohle je vysoká, rychlá nahrávka a tak dále a tak dále.
0: No,
2: tak
0: mimochodem, nechodí za vámi hráči, abyste jim statisticky přilepšili?
2: Jo, to vždycky se mi hlásí, to byl můj blok, to byl můj blok, hlavně většinou nahrávači, kteří jsou ne tak často zablokují balony, tak vždycky se aktivně hlásí, napiš to mně a podobně.
0: No. Takže když si to tak představím něco jako hokej, když se třeba hráč hlásí o asistenci, tak ve světě volejbalu je to připsat do statistik úspěšný blok.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Česká volejbalová reprezentace prohrála se Slovinskem, abychom se vrátili k tomu utkání, vlastně 2 zápasy za sebou se silnými soupeři, extrémně silnými soupeři. Jak probíhá komunikace na lavičce mezi statistikem a trenérem a Jiří Novák dbá na čísla?
2: Jo, Jirka, po každém setu vlastně projíždíme, nebo si sám projíždí analýzu toho daného setu, kde vlastně já dodávám match report, kde jsou psané statistiky ohledně kvality přihrávky, úspěšnosti útoku a všech těchto věcí. A jsem tam, když já něco vidím zezadu, protože ten pohled z té zadní strany je jinačí než z boku, tak jim píšu přes komunikaci v aplikaci, co vlastně já vidím, jestli mám něco, co bych jako jim dokázal doporučit, něco změnit, něco hrát, že tam je nějaká skulinka, kde bychom mohli být úspěšnější. Všechny tyhle informace se snažím předávat.
0: A můžu se zeptat konkrétně na jednoho hráče ze včerejšího večera. Chtěl jsem se zeptat na Jiřího Bendu útočně, on je skokan, to je nádhera se na něj dívat. Na servisu měl možná trochu slabší chvilky, ale to se stane každému hráči. Přihrávka. Okamžitě, když se objevil na kurtu, tak soupeř ani nemusel mít statistika, všichni podávali právě na ně. Vyšlo to i v číslech?
2: A vycházel ne úplně nejhůř, ale k těm horším přihrávačům se dostal, ale je to v dnešní době těch servisů, to jste mohli vidět, že ty servisy lítají strašně rychle, jsou razantní. A někdy je lepší ten servis přihrát trošku dál od sítě, aby se hrálo.
0: Prostě ne za jedna.
2: Ano, protože když ho budete se snažit tlačit v síti,

0: tak se často stává, že přiletí přes síť a vlastně soupeř má balon zadarmo.
1: Říká Martin Štětka, poslední věc statisticky, koho byste doporučil jakého soupeře trenéru Novákovi českému týmu pro osmi finále, které se bude hrát buď v neděli nebo v pondělí v Turíně a Radiožurnál Sport zcela jistě odvysílá přímý přenos?
0: A já bych rád si zahrál s Finy, jednak tam mám nějaké hráče, kteří prošli mým klubem, ve kterém působím ve Francii, a myslím si, že to je pro nás hratelnější soupeř.
1: Tak třeba to vyjde. Díky, Martin Štětka, u mikrofonu Radiožurnálu.
0: Já vám taky děkuju.
1: Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Přejeme dobré ráno v 8 hodin. Zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
3: Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do finále, právě teď o něm jedná koalice. Kanadský premiér Carney promluví k Evropskému parlamentu. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 na hřišti Araratu Arménia. V Praze komplikuje ranní dopravu nehoda na jižní spojce a bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo, nejvyšší teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Návrh státního rozpočtu na příští rok by dnes mohl být hotový. Právě teď o něm jednají koaliční lídři. Motoristům a SPD vadil navrhovaný schodek 389 miliard korun. Na úřadě vlády je reportérka Adéla Burešová.
5: Jednat začala koalice. Před půl hodinou předseda SPD Tomio Okamura řekl, že ještě představí návrh na škrty u ministerstva obrany, konkrétně 7,5 miliard. Šlo by o peníze na zatím nezahájené projekty. Jinak je za něj rozpočet už podle představ hnutí. Podle motoristů jsou řešením legislativní změny, které by schodek mohly snižovat už v průběhu roku, a to i o 20 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO vidí ale reálné úspory stále maximálně v jednotkách miliard. Koaliční lídři kromě rozpočtu proberou i to, kdy radí na jednání sněmovny rušení televizních a rozhlasových poplatků. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Kanadský premiér Mark Carney vystoupí v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Projev pronese den poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě přidružené členství v Evropské unii. Takový status v dosavadních unijních smlouvách neexistuje.
6: Kanada a Unie by mohly víc spolupracovat třeba v oblasti energetické bezpečnosti, umělé inteligence, vesmíru nebo obrany. Mark Carney se na tom shodl s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Zdůraznili zároveň, že cílem je přinést hmatatelné výhody oběma stranám Atlantiku. Posilování vztahů přichází v době, kdy kanadská vláda vede obchodní válku s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ursula von der Leyenová zdůraznila, že kanadsko-unijní partnerství není namířené proti nikomu. Komu jinému. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 16 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily taky problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse, na jihu země i v Záporoží. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvotních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
7: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
8: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
7: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
8: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
9: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelná kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
8: Doplnil přece Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Sparty v úvodním duelu hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Arménia 4-1. V první půli dal 2 góly Pražanů Gudal, ve druhém poločase se trefili ještě Mercado a střídající Vidra. Úvod zápasu se přitom lépe povedl domácím, kteří měli za bezbrankového stavu 3 velké šance. Čím Pražané hru otočili, řekl trenér Sparty Brian Priske.
10: Nic jsme nezměnili, ale myslím, že hráči se pak dostali víc do zápasu. Pak už předvedli to, co od nich očekáváme. Bylo tam tedy několik momentů, kdy jsme zbytečně ztratili míč a taky několikrát jsme v defenzivě nedodrželi naše principy. Pak jsme se ale dostali do rytmu a prokázali jsme kvalitu, kterou máme.
2: Lyon s Pavlem Šulcem porazil 2-1 domácí Anderlecht, za který nastoupil Lukáš Ambros. Patrik Schick s Leverkusenem porazil Celje 2-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony u Brna, překážka na D11 u Poděbrad. Na příjezdech do Brna silný provoz. Na D1 se zdržíte jak od Prahy, tak i ve směru z Vyškova. Osobním autem asi půl hodiny. Ucpaná i 43 před Lipůvkou, anebo průjezd Kuřimí. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pozor v omezení za Poděbrady. V tom levém protisměrném pruhu zhruba na 38. kilometru stojí osobní auto, dá se objet, ale zpomaluje se. V Praze silný provoz, navíc na jižní spojce celé ráno komplikuje dopravu nehoda ve směru na Barandovský most. U sjezdu na Zahradní město upadlo kolo u kamionu, najelo do toho další auto a blokují pravý pruh. Kolona už z Černého mostu od sjezdu z dálnice D10 na okruh. Navíc tam je pak i nehoda u Chlumecké. A zdržíte se až hodinu. Kolony v Praze i jinde, třeba na příjezdu po plzeňské dálnici D5 do Prahy. Pomalu pojedete od 7. kilometru až na okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
12: Dobrý den, milí posluchači, krásný čtvrtek přejeme i se svitem sluníčka, které teď tady září na Vinohradské střechy nedaleko našeho studia.
13: Jan Mohlo Zuchan. By to být fajn i na sportování dneska.
12: Ano, na sportování, ty jako seš aktivní velký běžec teďkon, viď? Nebo ne teďkon, jak dlouho vlastně pravidelně takhle běháš? Jako protože já třeba to mám od roku 2019 pravidelně, protože předtím hrál třeba člověk fotbal, ale nebylo to úplně na té pravidelné bázi. A ty máš, teď můžeme prozradit za poslední ty kalendářní roky, vždycky přes 1000 kilometrů naběháno, ne?
13: No, to mám už vlastně, už teď se blížím ke 2000 za letos. Letošní rok.
12: To je uvěřitelné.
13: Ale no, jako víc běhám od loňského podzimu, ale tím bych naše posluchače nějak úplně nezatěžoval, protože
12: ale
13: to myslím, že není,
12: že jsme
13: není zajímavé.
12: Činí.
13: Ale je krásně a jakmile tady v 10 skončíme, tak poběžím domů na Zbraslav nějakých těch 15-16 kilometrů.
12: No jo, to je nádhera. To se člověk může jenom zasnít, kolik třeba toho naběháš, ale věřím, že třeba i někteří naši respondenti toho naběhají ve své profesi dost. Někteří toho nejezdili dost na bruslích a myslím, že s jedním takovým, který hodně úspěšně jezdil na bruslích, se za chvilku slyšíme.
13: Protože on nejenom, že jezdil na bruslích, ale on to uměl skvěle i s hokejkou.
12: Ano. Martin Procházka začala na Extraliga, tak s Martinem už za chviličku poslouchejte. Přejeme dobré ráno.
4: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: 8 hodin 10 minut přesně a budeme se věnovat nově započaté sezóně hokejové Tipsport Extraligy. První kolo mělo na programu včera 6 zápasů a jeden vypíchneme do popředí.
2: No, přineslo nám to první kolo jedno, troufnu si říct, velké překvapení. Mistrovské Pardubice podlehly na vlastním ledě ve východočeském derby Hradci Králové 3-5 a my to teď probereme s hokejovým expertem Radiožurnálu Sport Martinem Procházkou. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Martine, tak nakolik tenhle výsledek zaskočil tebe?
3: No, přiznám se, že jsem také byl nakloněný na straně Pardubic, že jsem si myslel, že Pardubice doma to první utkání zvládnou lépe. Ukázalo se, že je to takový ten klasický start mistra z loňské sezóny. Ano, oni tam měli dobré věci během toho zápasu, dali dva krásné góly v přesilovce, ale taková ta, když to řeknu, větší snaha do defenzivní hry, do bránění, to se ukázalo na straně Pardubic včera jako velký problém, protože to rozhodlo, je to o jejich utkání.
1: I náš reportér, komentátor Otak Utvirt ve včerejším pořadu s mikrofonem za sportem zmiňoval chyby pardubických hokejistů v obraně. Jak vidíš tohle? Je to zaprvé vlivem třeba začátku sezony a v tom konkrétním včerejším zápase ten hlavní důvod porážky?
3: Přesně tak, ono to není o tom, že by byli nesehraní, ale nebylo takový to dohrání, to dobruslení, byly tam chyby takový ty, že hráč si nepohlídá vlastně proti hráče, hlavně ve třetí třetině, tam byly obrovské chyby, kdy vlastně Hradec Králové využil dvou takových rychlých protiútoků, breaků, to znamená, že hráči, kteří mají za úkol se vracet, tak to nedotáhli, nevrátili se, byly z toho dva samostatné nájezdy, dvě krásné branky. Pardubice prostě se to utkání, dá se říct, prohráli sami. Naopak musím vyzdvihnout práci Hradce Králového, všech hráčů, celého týmu, protože všechny čtyři pětky, když to řeknu, tak vždy jeden z nich skóroval. Takže ukázali se jako týmový výkon a to utkání si nakonec zasloužili a vyhráli zaslouženě.
2: Bavíme se stále s Martinem Procházkou o výhře hradeckých hokejistů v Pardubicích v úvodním extraligovém kole 5-3. Obyčejný člověk by si mohl říct, že jde teprve o první extraligové kolo a že Pardubice možná ještě nejsou po těch letních změnách v kádru tolik sehrané, řekne si to i neobyčejný člověk, olympijský vítěz Martin Procházka.
3: Já bych neřekl, že nejsou sehraný, já jsem to teďka říkal, oni tam opravdu měli skvělé věci, tam je vidět, že ta síla Pardubic bude obrovská, oni pokud potom ještě vylepší tady ty momenty, kdy prostě ti hráči, někteří vždy si ještě splní ty obrané defenzivní úkoly, dotáhnou ty situace do zádu, nenechají právě soupeři takhle ujet samostatné nájezdy, tak ty utkání budou vyhrávat, protože mají obrovskou sílu jak v ofenzivě, hlavně i v přesilovkách, včera to ukázali, hráli tam několik přesilovek, zdali z toho dva góly, krásně se hráli, to znamená, že tohle to bude jejich velká síla. Každopádně je to první utkání, oni se z toho samozřejmě zase klasicky, jak se říká, ponaučí, ale ono se vůbec nic neděje. Říkám, je to začátek sezóny. Myslím si, že až po takových 10 zápasech budeme vidět, jak které týmy na tom jsou. Každopádně to včerejší vítězství Hradce Králové, jak jsem říkal, zasloužené. Určitě je to potěší a Pardubice, ale si z toho žádnou velkou hlavu určitě dělat nebudou.
1: Ano, 52 kol, respektive teď už jenom 51 mají na to zlepšit svoje výsledky a mají na to i hráče, protože jsme tady mluvili často, že pardubičtí přivedli v létě zvučná jména jako Tomášek, Stránský, Nosek. Někdo z těch noviců v pardubickém dresu, Martine, kdo tě zaujal a teď to můžeš říct, jakého úhlu pohledu chceš?
3: Řeknu to asi, jak jsi zmiňoval, tyhle ty hráči samozřejmě hráli skvěle, možná nejvíc z nich nejlepší to utkání, čeho odehrál David Tomášek, jednu krásnou branku tam nedal, na další nahrál, opravdu předváděl výborný výkon, dvě nahrávky měl, to byl Matěj Stránský, který dával do prázdné branky, ale celkově ten jeho výkon byl velmi kvalitní, takže David Tomášek asi bych řekl, že odehrál z těch posil takový to lepší utkání.
2: Zatím jsme skloňovali hlavně pardubické hráče a nebo jsme na to koukali prostě z toho pardubického pohledu. Přece jenom jde o mistrovský tým, který tedy podlehl Hradci Králové 3-5. Tak za co bychom mohli naopak pochválit hradecké?
3: Já už jsem zmiňoval, celkový ten výkon celého týmu, to znamená, že taková, kromě jednoho momentu, kde se nechali vyloučit do tří, samozřejmě tam toho Pardubice okamžitě využili, tak takový ten týmový disciplinovaný výkon, a vyzdvihl bych asi jednoho hráče, Anderse Kocha, dánského hráče, který dal první pěknou, krásnou branku, kdy vlastně se jako obránce prokličkoval přes brankoviště. No a pak byl ještě u dalších dvou situací, kde dvakrát nahrával, takže měl 1+2 a ten asi jakoby včera ukázal, že bude kvalitním hráčem, no, pro Hradec.
1: Ano, tak jsme zvědaví na to, jak se budou dál vlastně prát se soupeři oba ti východočeští rivalové. Včera vyhrál tedy Hradec v Pardubicích 5-3. Mluvili jsme o tom teď s Martinem Procházkou, kterému moc děkujeme za čas a za postřehy. Martine, měj se krásně a přejeme hezký den.
3: Děkuju, hezký den všem.
1: Ještě než popřejeme vám posluchačům do dalších minut hezký den, tak může Jan Cuchan zopakovat výsledky, které jsme vlastně ještě neříkali teď v tom vstupu?
2: Začneme tím, který jsme zmiňovali. Pro jistotu, hokejisté Hradce tedy vyhráli v Pardubicích 5-3. V ostatních zápasech Vítkovice podlehly Kladnu 3-4, České Budějovice Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení, Sparta ta zvítězila v Olomouci 5-2, Plzeň porazila Liberec 2-1 po nájezdech a Litvínov Brněnskou Kometu 2-1, ale v základní hrací době.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než pět let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 8 hodin 19 minut, můžete si poslechnout opět zase ve středu pořad Andreje Sestýny Hlaváčkové na síti, ale my budeme mluvit teď o sportu, který se někdy přezdívá jako sport pod bezednými koši, ne pod vysokou sítí, to byl volejbal, ale teď bezedné koše alias basketbal.
5: Dneska se rozjíždí další tuzemská nejvyšší soutěž po hokejové Tipsport Extralize. Je to Národní basketbalová liga, kterou otevře souboj nováčka z Plzně s Děčínem. A my si o tom teď popovídáme s trenérem mužské reprezentace Lubošem Bartoněm. Tak děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Krásné ráno.
6: Dobrý ráno všem.
5: Pane trenére, tak co je pro vás největším tahákem té nové sezóny?
6: Tak já si myslím, že tam je spoustu věcí, které je bude zajímavý sledovat. Určitě Slavia Nymburk začíná na paluboce USK, který vypadá úplně jinak než minulý rok. Samozřejmě to není jenom o prvním kole, je to o celkový sezóně. Určitě ta vyrovnaná, doufám, že bude vyrovnaná sezóna, stejně jako minule, kdy Pardubice měli skvělý tým. Doufám, že to zopakujou. Opava posílila. Myslím si, že i ostatní týmy, jako třeba Brno, budou zajímavý. Třeba nemají úplně takovou kvalitu jako minulý rok na začátku sezóny, ale myslím si, že ta špička těch 3-4 týmů bude někde jinde. A pak samozřejmě jsou další zajímavosti, jako třeba návrat Kyzlinka Audi do ligy. Myslím si, že přestup Vyhorala z Ústí do Děčína je určitě pikantní. A jedna z věcí, která už začíná dneska, tak je, jak se bude dařit Markovi Houškovi v dresu Děčína.
4: Reprezentační trenér basketbalistů Luboš Bartoň s námi ve vysílání. Vy už jste to naznačil, že vlastně váš v minulé sezóně klub USK Praha hostí právě ten sloučený tým Nymburka s pražskou Slaví, nově tedy pod názvem Slavia NBK. Oni budou hrát tedy běžně ta svá domácí klání na pražské Královce. V té domácí soutěži je to dlouhodobý hegemon, tedy Nymburk. Co teď čekáte od toho nového projektu? Budou pokračovat v tom, co bylo nastoleno?
6: Tak já myslím, že mají docela vysokou kvalitu. Myslím, že v přípravě prohráli jenom jednou, porazili pár velmi kvalitních manšaftů, takže já si myslím, že tady ta tendence bude pokračovat. Určitě český jádro neustále má svoji kvalitu, určitě se musí povíst cizinci, což si myslím, že se podařilo. Takže já si myslím, že Slavia je pořád ten tým, který by měl být na špičce, ale jak jsme viděli v playoff minulý sezóny, Pardubice nebyly moc daleko. Uvidíme, jak na tom bude Opava. Já myslím, že Opava bude ten asi třetí tým, který může kohokoliv porazit.
5: Luboš Bartoň to teď ve vysílání radiožurnálu Sport připomněl, že poslední finále šlo až do 7 zápasů, ve kterých nakonec Nymburk tedy udolal Pardubice. Když se podíváme naopak na nováčka z Plzně, který bude už dnes tady v akci, tak on razí podobnou cestu jako Písečtí Sršni, tedy že dává velký prostor domácím hráčům a talentům. Tak to se vám, předpokládám, jako reprezentačnímu trenérovi musí líbit.
6: Tak myslím si, že tam je to sloučený s tím, že co se týče rozvrhu peněz, asi nebylo úplně, že by měli budget na nějakou velký rostr. Každopádně je tam spousta hráčů, kteří třeba nebyli úplně využíváni někde jinde, potažmo třeba Váňa, František Váňa nebo Michal Svojanovský, určitě najdeme ještě dalších pár jmen, který můžou v kterýmkoliv momentu zazlobit, protože určitou kvalitu mají, budou v jiných rolích, pak samozřejmě hraje se na 40 minut a ta kvalita někde nakonec bude muset být znát, takže jsem na to zvědavej. Určitě první zápas doma proti Děčínu, myslím, že to bude mít dobrý náboj, ale určitě favority nebudou.
5: Vy už jste, pane trenére, zmiňoval také Marka Houšku, což je 17-letý rozehrávač, který dnes obleče dres Děčína. Mluví se o něm jako o velkém talentu. On zaujal i vlastně už v tom mezinárodním srovnání. Ostatně vy jste ho vzal také už na reprezentační akci, tak můžeme se těšit, že půjde třeba ve šlépějích Tomáše Saturanského a dalších českých velkých jmen, která to dotáhla až do NBA?
6: Tak talent to určitě je, bez pochyb, to už ukázal mnohokrát za poslední rok, co ho sleduju velmi zblízka. Nemyslím si, že je tady nějaký extrémní tlak na to, aby měl nějakou výkonnost, myslím si, že to bude přirozenou cestou. Taky si myslím, že je dobrý, že je ve svým nějakým prostředí, kde je oběma nohama na zemi. Určitě zvýšená role, zvýšená minutáž mu pomůže etablovat se v mužském basketu, takže já si myslím, že na správném místě, a jak jsme viděli jeho forma, nebo spíš jeho kvalita stoupá každým měsícem. Marek Houška byl jiným hráčem na konci sezóny, než byl na začátku tý minulý, a takhle se to posouvá, což je úplně přirozený u hráčů, kteří mají takový talent. A nechci porovnávat s Tomášem Saturanským, ale myslím si, že na pozici rozehrávače jsme od té doby neměli nikoho takového.
4: To jsou velmi nadějná, optimistická slova. Budeme držet palce českému basketbalu, ať mu vyroste tedy další velké jméno. Luboš Bartoň, to byl ostatně taky velký hráč, teď aktuálně trenér mužské basketbalové reprezentace. Vlastně v minulé sezóně jste vedle toho ještě působil u mužstva USK Praha. Teď, když máte na starost pouze ten národní tým, budete mít třeba více prostoru, času sledovat tu nejvyšší domácí soutěž v tomhle ohledu? Třeba mění se to pro vás?
6: Já jsem sledoval soutěž minulý rok, myslím, že se to nějak nebude lišit od toho, co bude teď. Zápasy některé určitě vidět budu, spíš mě zajímají hráči, ale to už jsem víceméně dělal i minulý rok, takže za mě samozřejmě sledovat ligu budu, ale každopádně mám víc času sledovat i hráče mimo, kteří hrajou třeba v druhé španělské lize, nebo třeba teď v Polsku, kdy máme dva klíčové hráče, a to je Ondra Sehnal a Martin Peterka. Takže nejenom NBL, ale bude toho víc.
4: My se těšíme i na novou sezonu basketbalové nejvyšší soutěže mužů, která tedy začíná dnes utkáním Plzeň Děčín od 18 hodin, a také držíme palce reprezentačnímu kouči Luboši Bartoňovi, ať vybírá pak ty nejlepší do národního týmu. A moc děkujeme za rozhovor, který poskytl Radiožurnálu Sport. Krásný den, pane Bartoni.
6: Taky. Naschle.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A aušus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Je 9:30. Další zprávy s Eliškou Zábrockou.
5: Prezident Spojených států Donald Trump plánuje příští týden jednat o dalších krocích ve válce proti Íránu. S lídry zemí Perského zálivu se chce podle serveru Axios setkat na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem rozhovorů mají podle webu být americké návrhy na poválečnou strategii na Blízkém východě. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před 2 týdny je dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. A člověkem způsobená změna klimatu pomohla vytvořit podmínky, které vedly k srpnové katastrofě v Nepálu. Při záplavách tam zemřelo nejméně 13 lidí. Takový je závěr analýzy mezinárodního týmu více než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem. Podle výzkumu má adaptace na změnu klimatu své limity a je potřeba rychle snižovat emise, tedy hlavně ukončit spalování uhlí, ropy a plynu.
2: Sport.
5: Fotbalisté pražské Sparty vyhráli první zápas v hlavní fázi Evropské ligy. Na hřišti Araratu Arménia zvítězili 4-1 i díky 2 gólům norského obránce Tobiase Gudala. A hokejisté Hradce Králové v prvním kole Tipsport Extraligy zvítězili v Pardubicích 5-3. Sparta vyhrála na ledě Olomouce 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3 a Mladá Boleslav na stadionu Českých Budějovic 3-2 v prodloužení. Litvínov doma porazil Kometu Brno 2-1 a Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony v Praze a ucpaná D1 u Brna. V Praze připomínáme kolony na východní Štěrboholské, také jižní spojce směrem na Barandovský most. U sjezdu na Zahradní město a likvidují následky ranní nehody. Kamionu tam upadlo kolo, narazilo do osobního auta. Kamion ten už odtáhli, teď tam ještě zbývá to osobní v pravém jízdním pruhu. A fronta je dlouhá. Podle našeho zpravodaje zastavíte už na dálnici D10 před Prahou.
7: Stojí to už od prvního kilometru D10 směr Černý most. Pravý půl ten je úplně stojí, tak pojede vždycky o jeden kamion.
6: A ucpaná jsou kvůli tomu i další místa, třeba Průmyslová ulice, taky Kbelská a další. Hodně ucpaná je v Praze i Liberecká směrem do centra. Od Cínovecké až do tunelu Blanka pojedete přes 30 minut. No a kolony v Praze i jinde, třeba na příjezdu po plzeňské dálnici D5 do Prahy. Pomalu pojedete od 7. kilometru a je to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Ještě do Brna, příjezdy do Brna, silný provoz na D1 je teď delší kolona ve směru z Prahy po pojíždění zhruba od 175. kilometru. Tam zastavují kamiony a pro osobní auta to zpoždění před Brnem je na 20 minut až 30 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Za studenou frontou se dnes ochladí, teploty by se v odpoledních hodinách měly pohybovat už jenom kolem 20. Srážek dnes bude málo a pokud vůbec nějaké se vyskytnou, tak budou slabé. Jiná situace je teď po ránu na jihovýchodě naší republiky, kde ještě doznívá místy docela intenzivní déšť. Nebe dnes bude oblačné nebo polojasné. Zítřejší ráno bude docela studené, v údolích se budou teploty pohybovat jen kolem 5 stupňů. Přes den ale bude pokračovat polojasno nebo oblačno s teplotami kolem 20. Sobota pak nabídne slunečné počasí. V neděli bude mraků víc a také může sprchnout. Teploty ale budou stoupat místy, hlavně na jižní Moravě v neděli až k 25 stupňům. A začátkem příštího týdne se k nám vrátí podzimní počasí. Více srážek a teploty nepředkročí 20. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Tak vytáhli jsme z naší hudební turny teda opravdu spektákl Doors, Jim Morrison, to je
1: paráda. Rok 1967, to je opravdu pořádná historie, ale myslím, že se to stále musí lidem líbit, minimálně mě teda, jo.
0: Ano, doufám, že to bavilo i vás, posluchače, i našeho hosta, který se s námi teď spojil, nicméně uvedem vás do tématu, protože fotbalisti Viktorie Plzeň vstoupí dnes večer do ligové fáze Evropské ligy od 21 hodin, hostí ve Štruncových sadech Royal Union Saint-Gilloise.
1: Proti tomuto belgickému soupeři ještě na jaře nastoupil Roman Květ, bývalý záložník Plzně, který se v létě vrátil z angažmá právě v Jupiler lize do Bohemians 1905 a teď je s námi ve spojení. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jste ho přijal. Dvě sezony jste nastupoval za belgický Dender. Vzpomenete si, Romane, proti komu jste v belgické lize debitoval?
2: No, vzpomenu, protože jsme se o tom bavili a byl to právě Royal Union.
0: Velký skok pro vás tehdy, byl jste na angažmá v Sivasporu a pak jste přišel a hned jste hrál proti tomuto týmu?
2: Ano, je to tak a musím říct, že ten zápas jsem si strašně užil, protože jsme hráli doma a měli jsme hnedka vyprodaný stadion a proti takhle velkému klubu, takže jsem si to užil ještě s tím, že jsme vlastně remizovali 0-0. Což pro ten klub jako takový byl velký úspěch, takže na to vzpomínám moc rád.
1: No a když dneska právě proti Royal Unionu nastoupí plzeňská Viktoria, tak na co by se měla připravit? Čím tenhle soupeř umí být nepříjemný?
2: No tak je nepříjemný tím, že tam má spoustu mladých talentů, který pak po sezóně dokáže speněžit a poslat do těchto plik. A zároveň tam mají velkou individuální kvalitu a jsou velmi organizovaní, takže to určitě nebude nic lehkého, ale na druhou stranu si myslím, že Plzeň v té Evropě ty zápasy taky umí, takže určitě bude mít proti ním šanci.
0: Je pravda, že měli vazby třeba na anglický Brighton, kam šli vždycky se třeba ty hráči nejdřív rozehrát do Belgie, pak se vraceli zpátky do Anglie. Teď v létě prodali do Premier League další borce, obránce Chalailiho do Crystal Palace nebo brankáře z Herpena do Ipswiche. Na mě to trošku působí, Romane, že když jste s nimi hrávali třeba dvakrát, třikrát za sezonu, že jste se možná vždycky v té videopříprave chystali na trošku jiný tým, nebo jak to bylo?
2: No, je to tak, protože každou tu sezonu se ten kádr jako hodně obměňuje, takže máte pravdu, ale pak přesně tam jsou tady ty kluci, který pak vyšvihnou do té Premier League, takže ten klub to určitě dělá správně a jestli v tom takhle bude pokračovat, tak klobouk dolů, no.
1: Je tam někdo z toho aktuálního kádru, kdo vás speciálně něčím zaujal?
2: Tak určitě si tam vybavuju Zorgana, defenzivního záložníka, který podle mě je jeden z nejlepších v lize, fotbalově myslím, má strašně dobrý herní myšlení a organizuje tu vlastně jejich hru. Pak určitě nemůžu zapomenout na obránce McAllistera, který to tam řídí a je takový jejich lídr a je prostě pevný jako skála v té obraně. A pak samozřejmě i Rodriguez, který je gólovej a rychlej.
1: Shodou okolností, když jste zmínil, Romane, tahle tři jména, tak ta možná v Plzni nenastoupí, protože mají zdravotní problémy, tak třeba to bude snažší právě pro plzeňskou Viktorii v souboji s belgickým Royalem Union Saint-Gilloise v Evropské lize. Roman Květ se s námi spojil do vysílání radiožurnálu Sport. Můžeme přidat další jméno z kádru belgického klubu. Ondřej Krčfaluši hraje od léta právě za belgický klub. Včera mluvil s novináři i o těžší adaptaci na tamní prostředí kvůli tomu, že se tam mluví několika jazyky. Tak jak jste to měl v Belgii vy?
2: Jo, to je pravda. Mluví si tam vlastně vlámský, francouzský, anglický, někdo i německy, ale u nás v kabině to byla vlastně víceméně jenom angličtina, takže pro mě to tak složitý nebylo.
0: Ondřej Krčfal už se evidentně už zařadil do té sestavy, protože hraje, možná dneska se dočká taky porce minut, když prý na ně přijedou se podívat známý. Roman Květ ostatně taky ale zažil, jaké je to nastupovat ve Štruncových sadech, když tam byl na jaře 2023 před odchodem do zahraničí. Jak třeba sledujete ten aktuální vstup docela složitý Viktorky do nové sezony a jaké dáváte šance Západočechům?
2: Jo, tak tím, že jsem vlastně teďka se vrátil do Bohemky a působím v té české lize, tak to zase sleduju o trochu víc, než jsem to sledoval třeba předtím. A no, tak samozřejmě to asi v Plzni nebo pro Plzeň není příjemný ten jejich začátek sezóny, ale já věřím, že jsou dostatečně silní na to, aby to prostě zlomili a zase začali vyhrávat. Snad ne proti nám teda, ale myslím obecně. A zase, co říkám, je to, že ta evropská soutěž je naprosto jiná než ta domácí, takže já věřím, že Plzeň má šanci na to vyhrát a myslím si, že rozhodne to, kdo dá prvního góla. Takže já si myslím, že když Plzeň dá nějaký rychlý gól v prvním poločase například, takže už to pak ubrání a je schopna to zvládnout.
0: Ano, uslyší o tom i naši posluchači, jak se bude dařit Viktorce Plzeň. Dneska od 21 hodin vysíláme tenhle zápas prvního kola ligové fáze Evropské ligy. A Roman Květ z fanoušky Bohemky se můžou na setkání se Západočechy těšit na 21. listopadu, kdy Západočeši přijdou právě do Dělíčku. Moc děkujeme za váš čas, Romane, a přejeme hezký den a ať se vám daří.
2: Já děkuju za pozvání, mějte se, na shledanou.

0: Imagine Dragons dohrávají v našem vysílání v 8 hodin 47 minut. Už za 2,5 minutky můžete vyhrát lístky na tenisový Davis Cup. Dostaneme se k tomu. Ovšem, teď s Janem Sluchanem ještě jedno aktuální téma, které souvisí se sportem, kterému se věnuje velmi často v našem vysílání.
1: Jde o biatlon, protože dnes začne v německém Berchtesgadenu nedaleko od rakouského Salzburku kongres Mezinárodní biatlonové unie, který bude volit nové vedení, a z českého pohledu je velice zajímavé, že z něj vypadne po 8 letech Jiří Hamza, který byl viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie, a pokud budeme brát ty mezinárodní sportovní svazy, tak byl vlastně nejvýše postaveným českým funkcionářem, ještě tedy podobně jako Petr Bříza v hokejovém hnutí, a Jiří Hamza z osobních důvodů se rozhodl už tedy dál nepokračovat na té mezinárodní úrovni, zůstane prezidentem Českého svazu. Ono bylo ve hře i to, že by třeba mohl i na té mezinárodní úrovni povýšit, že by vedl celý světový biatlon, ale to by nebylo slučitelné s tím, že by šéfoval v Česku biatlonu. On si vybral tu českou cestu a bohužel tedy se nenašel nikdo další v českém prostředí, kdo by do toho zkusil jít místo něj, alespoň do toho výboru, takže to vedení mezinárodního biatlonu bude tedy od letoška na příští 4 roky bez české stopy. Michal Zicháček znovu kandiduje do technické komise, což je taky dost důležitý orgán, který vyhodnocuje třeba nabídky jednotlivých pořadatelů na světové poháry a pak o tom i spolu rozhoduje. Tam je hodně podstatné mít nějaké zastoupení, protože Nové Město se netají tím, že chce každý rok pořádat závody elitních biatlonistů, tak doufejme, že to bude platit i dál. Teď je to minimálně do roku 2030 zaručené, a zároveň, když mluvíme tedy o kongresu Mezinárodní biatlonové unie, tak ten bude rozhodovat o pořadateli mistrovství světa v roce 2031, kde se bude rozhodovat mezi Kontio Olahti a Östersundem, takže buď to vyrazí biatlonisti do Finska nebo do Švédska, ale to je poměrně daleko. Letos se bude o světové medaile, respektive v této sezóně, té nejbližší, závodit v estonském OTP. Elitní biatlon do Česka se dostane ke konci ledna. My samozřejmě budeme s Radiožurnálem Sport u toho. Na všech závodech začíná se na konci listopadu ve finském Kontio Olahti.
0: Dobře, no ještě vlastně tady zpráva od posluchače Roman Kumpoš, že je hodně vysoko ve strukturách mezinárodní, tedy té běžecké, nebo ne, organizace FIS.
1: Mezinárodní lyžařské federace FIS.
0: Dobře, tak to jsou novinky, které se týkají třeba trošku více funkcionářiny, ale ona je někdy velmi důležitá a souvisí taky s tím, co pak sledují fanoušci přímo třeba v konkrétním případě biatlonu na tratích. Tak za chvilku jdem soutěžit.
2: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
3: Po třetí v řadě se fotbalisté Plzně představí v ligové fázi Evropské ligy.

0: Radiožurnál Sport.
1: 8 hodin 51 minut tohle utkání, na které jsme vás zvali, začíná až v 21 hodin a teď je tedy začíná jiná část našeho vysílání, myslím, že je taky velmi oblíbená a je to soutěž. Prosím, prozraď o lístky, jaké dneska jde?
2: Jde o vstupenky na sobotní dění v tenisovém Davis Cupu. Česko hostí v libeňské O2 aréně Spojené státy. Jde o postup na finálový turnaj a vy můžete být u toho a přidáme k tomu ještě tričko Radiožurnálu Sport a tenisová potítka. To všechno za předpokladu, že poznáte hlas, který je s tím také docela spjatý a za předpokladu, že jste s námi v poslední době nesoutěžili.
1: Tak můžete hádat, kdože to mluví.
3: Pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
1: Podmínky účasti v naší soutěži Jan Suchan prozradil a my teď můžeme prozradit číslo, které ale dobře znáte. 221-552-222. Můžete nám volat, pokud tušíte, kdo to mluvil. Není to těžké a vy nám voláte. A samozřejmě za to jsme rádi, takže vítáme prvního z posluchačů, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady Vítek.
1: Vítku, víte?
4: Tomáš Berdy.
1: Bravo, skvělé. Jak jste ho poznal?
4: No,
1: jako ne, tak to je jednoduchá otázka, no. Tomáš Berdych, teď nehrající kapitán Davis Cupové repre, tak vypravíte se, věřím, na tenis. Máte rád dlouhé zápasy?
4: No, dlouhé zápasy taky, ale děti hrajou tenis, takže, nebo jsme fanoušci tenisu celá rodina, takže se fakt těšíme, určitě půjdeme.
1: To rádi slyšíme, že jsme mu udělali radost.
2: A můžete si zároveň s námi zasoutěžit i zítra v našem týdenním finále o bezdrátová sluchátka, tak i zítra poslouchejte Radiožurnál Sport.
1: Vítku, mějte se krásně.
4: Děkuju,
1: a neulítněte.

0: fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničemu mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
6: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Na Maltě po letech znovu lidé protestovali kvůli případu novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3 na sety. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce a bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo, nejvyšší teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Tripartita má dnes na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
7: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
6: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc peněz, například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z Odborového svazu státních orgánů a organizací bude chtít na tripartitě zase mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Na protialkoholních záchytných stanicích v Česku zanechává dluh zhruba 80% lidí. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení, podle kterých postupně rostou i náklady na provoz. Záchytky ale často nebývají s vymáháním dluhů úspěšné. Například městské nemocnici v Ostravě se dařilo dostat zpět jen zhruba čtvrtinu pohledávek, vysvětluje mluvčí Andrá Vojkovská.
8: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
6: Záchytky se snaží ztrátu pokrývat buď vyššími poplatky, nebo žádají kraje o víc peněz. Davy lidí demonstrovali v Maltské Valetě za spravedlnost v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Byl to první velký protest po soudním verdiktu, který usvobodil vlivného podnikatele Jurgena Feneka, obžalovaného z toho, že si reportér činu smrt objednal.
9: V davu skandujících Malťanů by bylo těžké najít někoho, kdo si myslí, že měl Jurgen Fenek od soudu odejít jako nevinný. Symbolicky tak demonstranti pochodovali po krátké trase od maltského parlamentu k budově soudu, kde se celý proces v předešlých týdnech odehrával. Někteří z nich měli v rukách transparenty a fotografie s Daphne Caruanovou Galiziovou, jiní přišli se zapálenými svíčkami. Za protest se postavilo 16 neziskových organizací a vůbec poprvé ho podpořila také většina maltských zpravodajských redakcí. Příští měsíc to bude přesně 9 let od vraždy investigativní novinářky. Ve vězení už sedí 5 mužů odsouzených za to, že se na její smrti podíleli. Objednavatel vraždy mezi nimi ale stále chybí. Z Malty Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
6: Jihomoravský kraj vybuduje v brněnské části Ivanovice centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Město mu na něj daruje pozemky, schválili to brněnští zastupitelé. Jedná se o nevyužívanou plochu mezi ulicemi Hradecká a Černohorská v hodnotě víc než 26 milionů korun. Stavbou zařízení kraj reaguje na rostoucí počet lidí s touto poruchou a chce jim zajistit lepší dostupnost služeb.
5: Sport. Fotbalisté pražské Sparty na úvod hlavní fáze Evropské ligy vyhráli v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Dva góly Pražanů dal norský obránce Gudal. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3. Tým trenéra Jiřího Nováka hrál v Modeně třetí zápas ve třech dnech a kapitán Patrik Indra přiznal, že mu v závěru chyběly ve vyrovnaných koncovkách síly. Před osmifinále si Univerzál potřebuje hodně odpočinout.
10: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemný, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
5: Osmifinále mistrovství Evropy čeká české volejbalisty v neděli nebo v pondělí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna, v Praze silný provoz. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od sjezdu na Rosice 178. kilometru až k omezení na 196. pojedete pomalu, často zastavíte i v levém pruhu. A pro osobní auta je to zpoždění u Brna směrem na Ostravu asi 25 minut. A v Praze stále velmi silný provoz. Ucpává se třeba okruh ve směru z Ústí nad Labem na Brno, Kbelská, Novopatská, Štěrboholská a Jižní spojka. Je to kvůli ranní nehodě za Lanovým mostem a poslední auto teď odtahují. V té koloně u sjezdu na Černý most z dálnice D10 z Novopatské je pak ještě jedna nehoda, ta blokuje aktuálně dva jízdní pruhy. Komplikace i na městském okruhu. Chvíli byly zavřené tunely, tunel Blanka směrem na Smíchov po hromadné nehodě v tunelu. Auta už jsou pryč, už se projíždí, kolony ale zůstaly. Třeba Patočkova stále velmi ucpaná. Připomínáme kolony taky na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 od 7. kilometru až na ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech pojedete asi 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku dopoledne ještě zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
12: Hezký den, milí posluchači, je 17. září a ladíte Radiožurnál Sport. Společně s Janem Suchanem vstupujeme do čtvrté vysílací hodiny.
13: A kéž bychom vstoupili tak úspěšně, jako zase v noci se vedlo Lioneli Messimu, protože to mě udivuje, jak ve svém věku stále mu to střílí, někdo může říct jenom v zámoří, ale oni ani tam, ty góly nepadají prostě sami. Tentokrát on završil už 100 soutěžních gólů v dresu Miami a vybojoval s tímhle týmem další trofej a byla to, přiznám se, že jsem ji doteď neznal, jmenuje se to Campeones Cup a je to trofej pro vítěze duelu mezi mistry zámořské MLS a mexické nejvyšší soutěže. Inter Miami porazil na Floridě Cruz Azul 2-0.
12: 115 soutěžních zápasů, 100 gólů a 39 let aktuálně. Sice jsme tady mluvili často v tom kontextu, že je tam třeba slabší ta defenziva obecně, ale na druhou stranu myslím, že Američani potvrdili na mistrovství světa, že fotbal hrát umí a spousta z nich nastupuje takhle a hlavně spousta hráčů z Major League Soccer chodí teď i do Evropy do prestižních lig, takže to není jako nějaká taková ta paralesní liga, no.
13: No, to rozhodně není.
12: Takže Lionelu Messimu gratulujeme a vlastně možná jsme zvědaví taky na tu rozlučku s dresem reprezentace.
13: Protože on sice už řekl, že ukončil reprezentační kariéru, ale zdá se, že by ještě jednou měl ten krásný modrobílý dres obléct, protože Argentince čeká trojice z přátelských zápasů zápasů a on v tom posledním proti Beninu 6. října v Buenos Aires by měl naskočit a rozloučit se s tou veleúspěšnou reprezentační kariérou, ze které má tedy pohár pro mistry světa z roku 2022. Ještě dvakrát k tomu hrál finále světového šampionátu, dvakrát ovládl Copa America, má olympijské zlato, vlastně vyhrál všechno, na co si jen mohl vzpomenout.
12: Ano, za chvilku tady budeme hostit muže, který proti Messimu také ve své kariéře nastoupil, který toho taky vyhrál požehnaně a myslím,
13: a má
12: že...
13: taky šikovnou levačku.
12: Ano, já jsem chtěl říct dokonce požehnanou levačku. Tak ho uslyšíte, protože myslím, že mluví minimálně česky daleko lépe než Messi.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: lessons I've learned. 9.13, tak kdybychom to otočili, tak je 17.09, protože to je 17.9, 17. září, takovouhle divočinu jsem se přichystal pro překvapeného Jana Suchana, tak se omlouvám. Každopádně teď to bude všechno přehledné, je to nachystané, vstup o fotbale.
1: No, po předchozím týdnu hrůzy totiž teď hráči Sparty od minulé středy zvládli všechny tři zápasy, a to ve třech různých soutěžích, nejdřív v domácím poháru na Žižkově, pak v šancelize proti Jablonci a naposledy večer v evropské lize.
0: Do té vstoupili v Jerevanu vítězstvím 4-1 nad tamním klubem Ararat Arménia.
1: A my to teď probereme v dopoledním vysílání Radiožurnálu Sport s naším expertem Pavlem Horvátem. Moc rádi tě tu opět vidíme.
2: Dobrý den.
1: Dá se podle těch výsledků říct, že už je Sparta z toho nejhoršího venku?
2: Tak já to říkal už před tím zápasem, na Spartě podle mě nejsi nikdy z nejhoršího venku. Myslím si, že samozřejmě budou muset to potvrzovat, ale je to určitě velmi příjemný teďka období, protože si úplně neuvědomuji, jak dlouho to je, co se Spartě tohle povedlo, že by vyhrála tři soutěžní zápasy jako po sobě vlastně takhle jednoznačně. Mm.
0: Ale na druhou stranu jednoznačně to je aspoň teda výsledkové, protože my jsme už s Tomášem Petrem, který přiletěl a v 60 tady mluvil, naznačili, že přece jenom výsledkové ano, ale herně to mohlo by dopadnout třeba jinak.
2: No tak ten začátek, já si jako uvědomuji, my jsme hráli na tom samém stadionu s Pionikem Jerevan tenkrát z Plzní a musím říct, že ten úvod byl vlastně podobný. Nemyslím si, že soupeř měl takovýhle šance, ale určitě prostě to pro tebe nový mužstvo, ty hráče znáš z toho videa a než je poznali Sparťani, no tak prostě tam byly ta první šance byla obrovská, ta standardka do tyče samozřejmě to završila, ale pak Sparta prostě dala dva góly a myslím si, že od té doby opravdu byla lepší, ale už předtím tam měl Sochůrek dobrou střelu a takový jako náznaky a ta standardka, z který pad první gól, byla výborně zahraná. No a já si myslím, že Sparta pak byla lepší, že už trošku navnímala tu sílu toho soupeře a za mě to pak už bylo jednoznačné.
1: Kdybys měl vypíchnout nějakou věc, tak za co bys Spartu nejvíc pochválil?
2: No, a spíš za ofenzivu samozřejmě, no. Jsou tam takový jako okýnka, ale ono to svádí k tomu, že ty cítíš trošku, že ten soupeř je malinko slabší a nejdeš úplně na 100% dozadu a oni to pak využijou, takže já si myslím, že za ofenzivu obecně, myslím si, že třeba akce Matěje Juráska před tím čtvrtým gólem, byť už v úvozovkách jako o ničem úplně nerozhodoval, tak tohle bylo to, proč do Sparty přišel a Patrik Vidra ukázal, že taky prostě je to hráč, s kterým se musí do toho základu počítat.
1: A to mě, promiň Pavle, docela zaujalo, ten míč letěl ve výšce tak zhruba kolen a on místo, aby ho tam kopnul, tak šel do rybičky. To mě prostě zaujalo, abych možná udělal to samé, protože myslím, že hlavou jsem asi šikovnější než nohama, když budu sám k sobě upřímný.
2: No asi tohle Patrik Vidra myslí taky, ale jako ono je to, když si to nadčasuješ, tak ten úder tou hlavou, obzvlášť tyhle kluci, který to umějí, tak jako to není nic špatného, že jsou si jistější než tou nohou, než do toho nabíhat a já si myslím, že ten balon dobře viděl a načasoval si to a perfektně to proměnil, takže dal gól, že jo, kdyby nedal gól, tak si budem říkat, proč tam nešel nohou, někdy naopak si říkáme u těch útočníků, proč tam nešli hlavou, protože tou hlavou je to opravdu jako jistější, no.
0: Trenér Priske o poločase měl pohovor s útočníkem Brunesem, kterému to tam opět nespadlo, ale paradoxně na tiskovce vysvětloval, že to bylo kvůli obrané činnosti, která podle něj nebyla dobrá nejen u Brunese, ale u některých jiných hráčů, ale přesto teda útočník je od gólu. Co by za to dal, kdyby se trefil třeba jako Vidra? Proč to tam nepadá prostě?
2: No tak on neměl úplně ty příležitosti, to mužstvo nějak hraje. Myslím si, že v některých zápasech měl daleko víc možností nebo příležitostí se do té koncovky dostat. Když připomenu ten poslední ligový zápas s Jabloncem, tam vlastně po jeho takový nepovedený kličce skoroval Alcotras,
0: Alcoser,
2: ježišmarja, pardon.
0: To už berme jako přezdívku prostě.
2: No, pardon. A musím říct, že samozřejmě ono tomu útočníkovi to leží v té hlavě, v hokeji by vám mohli asi vyprávět ty kluci ještě víc, ale on bude dělat všechno pro to, aby ten tým byl úspěšný. Ale viděl jsem třeba, když padnul právě tenhle ten čtvrtý gól, to už tam nebyl, tak ten tuším na 3-1, jestli to byla pravda.
0: Na 3-0 dával Mercado do prázdné po práci Alcocera.
2: Jo, tak to bylo na 3-0 a tam se úplně neradoval, takže jako myslím si, že to zažívá ten pocit, kdy prostě jako ty chceš ten gol dát za každou cenu komukoliv, ale nedaří se ti, no.
1: Už to byl 9. zápas v řadě, kdy Jonathan Brunes, který přicházel z Polska s vizitkou kanonýra, nedal gol. Je něco, co podle tebe prostě dělá špatně, nebo to je do nějaké míry třeba smůla, nebo možná to sebevědomí, o kterém jsi mluvil?
2: No, tak možná by potřeboval takový zápas, jako byl na té Viktorce Žižkov, aby tam těch příležitostí měl víc a znovu se prosadil, ale bude muset nad tím nemávnout rukou, ale prostě to vyhodit z té hlavy a soustředit se na každý další zápas, který může ten gól dát. A zase pokud to mají nějak nastavený, ten hráč má nějaký úkoly na tom hřišti a pokud to mužstvo vyhrává, tak se dá trošku jako přimouřit oči nad tím, že ty góly prostě nedává.
0: To říká Pavel Horvát, aktuálně máme tedy za sebou prvního z českých zástupců v evropské lize. Sparta vyhrála v Jerevanu nad Araratem Armenia 4-1 a dneska...
1: Čeká první utkání v téhle soutěži Plzeň, ta se doma střetne s belgickým klubem Royal Union Saint-Gilloise. Co musí Viktoria zlepšit, aby to nebylo podobné trápení jako v domácí lize?
2: No, asi defenzivu, protože i s Olomoucí teďka ten poslední zápas určitě nebyly lepší Plzeň, byl to vyrovnaný zápas, nicméně Olomouc měla 5 střel nebo 6 střel a dali z toho 3 góly, takže já si myslím, že defenzivu 100% a samozřejmě tady ty zápasy se hrajou, řekl bych, opravdu na nulu vzadu a pokud se ti povede skórovat, tak většinou se to dá zvládnout, ale ta defenziva, pokud dostaneš 2 a víc gólů, tak je to těžký.
0: Máme tam samozřejmě i na straně soupeře jedno zajímavé jméno, které se dočká vlastně relativně nedaleko svého rodiště startu, pravděpodobně za Royal Union Saint-Gilloise.
1: Ondřej Krič-Faluši, ty jsi to někdy zažil, Pavle, že by si hrál za zahraniční klub proti českému soupeři, jaké to vlastně je?
2: Bohužel jsem to nezažil, může to být zajímavý, já si myslím, že všichni ty, takhle, teď už samozřejmě ani Plzeň není jenom o českých hráčích, takže logicky tam těch Čechů, troufnu si říct, v té sestavě bude třeba 5-6, ale asi všichni ho budou znát, důležitý je, s kým, jaký má vztah a je to takový určitě výjimečný pro toho hráče, když hraješ prostě na té svojí půdě za zahraniční klub, je to prostě jiný 100%.
0: No tak jsme zvědaví, držíme palce Viktorce, ať přidá další body do koeficientu, ať dobře vstoupí do té dlouhé ligové fáze Evropské ligy. A jenom prosím tě, řekni nám, s kým budeme mluvit po 10. v desíce.
2: No, já doufám, že přijede Kamil Vacek, můj bývalý spoluhráč ze Sparty jako mladíček a samozřejmě hráč Bohemky, Pardubic, velký srdcář a teď se probíjí pražskou dopravou, takže já si myslím, že by tady měl být, podle toho, co mu ukazovala navigace, která nikdy nelže, tak by tady měl být včas a těšíme se na něj.
0: Prozradím jedno z témat, pravděpodobně jede asi po těch klasických 4 kolech v autě, ale on jezdí taky na kolech daleko větších na traktoru, veď?
2: No, je to zajímavý, nikdy bych to do něj neřekl, ale já teda umím taky jezdit traktorem, to není úplně složitý, že jo, tak to
0: je... Ale počkej, tak to neschazuj. Je to složitý. Řekneme.
2: Je to
0: a
2: složitý.
0: Uslyší to posluchači.
2: Já jezdil z Radlicí.
0: Já jezdil občas z Radlicí.
1: A já z Radlicí.
0: Tak a za chvilku pojedeme jezdit na 2 kolech, protože se budeme bavit o cyklistice, takže Pavlu Horvátovi moc děkuju a těším se na slyšenou.
2: Zatím na slyšenou.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
6: z Herenfénu, Radiožurnál.
3: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
7: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
4: paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: 9 hodin 23 minut, ano, budeme se bavit i o tom, že v neděli začíná v kanadském Montrealu mistrovství světa v silniční cyklistice a česká reprezentace se netají tím, že tam vyrazí i s medailovými ambicemi.
1: Na dalekou cestu se vydá národní tým zítra, my už to teď můžeme probrat s trenérem české reprezentace Petrem Kaltofenem. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
1: Tak jak početná výprava cestuje zítra do Kanady? Letíte všichni najednou nebo to máte nějak rozdělené?
8: Máme to rozdělené vlastně na několik skupin, takže letíme postupně, jak vlastně ty závody budou začínat. Matyáš Vacek už je na místě. Zítra vlastně letí asi nejpočetnější skupina, zhruba 12 lidí a celkově jsme nominovali 15 závodníků a k ním vlastně 8členný podpůrný tým.
0: Jaké zprávy jsou od Matyáše Vacka, který tedy v Kanadě je a jak dlouho potřeboval na aklimatizaci, kdy se tam přesouval?
8: On se přesouval vlastně včera, aby tam byl ještě o dva dny víc nebo dřív než vlastně zbytek výpravy, protože on startuje tu časovku jako první, takže aby měl dostatek vlastně času na tu aklimatizaci, bere to hodně vážně a jede tam s velkými ambicemi, takže uvidíme.
1: Co od něj očekáváte vy?
8: Já si myslím, snažím se být tak jako nemít úplně ty ambice přehnaný, když by to byl výsledek v top 10 v té elitní kategorii, tak si myslím, že by to bylo skvělý.
0: A to se bavíme o časovce nebo o silnějším závodě?
8: O časovce.
0: V silnějším závodě tedy až na závěr, tedy příští neděli ho budou podporovat dva kolegové, Jakub Otruba, Pavel Novák. Osobně si pamatuju doby, kdy česká repre měla třeba 6členné zastoupení v té elitní kategorii mužů. Být to takhle, jsou ty šance vyšší, nebo to spíš pak závisí konkrétně na Matyáši Vackovi?
8: Tak ten závěr asi bude vždycky záviset vždycky na tom jakoby jedinci, tam už ta česká cyklistika nemá tak širokou základnu, aby do těch posledních kilometrů tam k sobě měl dva nebo tři lidi, ale určitě jsme mu tam chtěli nominovat právě pomocníky, který jsou s tou rolí obeznámeni, jak jako Potruba, tak Pavel Novák, aby mu tam byly kruce minimálně na tu první půlku závodu a aby mohl vlastně do toho závodu vstoupit s čistou hlavou a nebyl tam sám.
1: Petr Kaltofen, trenér české reprezentace silničních cyklistů, se k nám připojil do vysílání Radiožurnálu Sport před zítřejším odletem části národního týmu na mistrovství světa v Montrealu. Jaké to pro vás vlastně je takhle cestovat do míst, kde asi zas tak často nezávodíte?
8: Tak je to logisticky náročný, všechny ty vlastně cesty letadlem jsou náročný, protože tam musíte převést veškerý materiál, závodní kola, rezervní kola, věci vlastně pro mechaniky, věci pro maséry, všechno se to balí do krabic, takže není to úplně jednoduchý, nicméně my to řešíme už delší dobu samozřejmě. Loni jsme měli mistrovství světa ve Rwandě, takže tam jsme si to vyzkoušeli, jak logisticky náročný to je, ale to už jsme šli zase trošku zkušenější.
0: No tak asi vám to pomůže pak i při návratu, protože část výpravy pojede ještě na mistrovství Evropy do Slovenska 2. října to je a mistrovství světa v Montrealu tedy tím silnějším závodem můžu končit o 3 dny dřív, ne? Nebo o 4, takže relativně rychlovka.
8: Přesně tak, tam vlastně i někteří závodníci, kteří pak budou startovat na mistrovství Evropy, odlétají z Kanady dříve, aby právě mohli mít nějaký čas ještě na regeneraci tady v Čechách. A potom bude přesun do Slovinska, to už bude po silnici.
0: Dobře, moc vám držíme palce, ať to všechno vyjde nejen na cestě, ale pak i z toho sportovního hlediska, jak si přejete. Petr Kaltofen, trenér českých cyklistů, byl s námi ve vysílání několik dnů před startem mistrovství světa v silniční cyklistice v kanadském Montrealu. Přejeme krásný den.
8: Děkujeme.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Bylo 9:30. Jsou tu další zprávy.
5: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Policie evakuuje stovky pacientů z hořovické nemocnice na Berounsku. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že je to kvůli anonymní výhrušce bombou. Na místo vyslali policisté psovody se psy na vyhledávání výbušnin. Útok ukrajinského dronu v ruském městě Jaroslavl poškodil ropnou rafinerii a způsobil požár. Na Telegramu to uvedl regionální gubernátor s tím, že plameny se hasičům podařilo uhasit. Kyjev udeřil i přes pondělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Ani jedna strana tuto dohodu ale nepotvrdila. A teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploměr ukáže až 22 stupňů, zítra a během víkendu ještě o stupeň víc. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. Od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18 stupňů.
2: Sport.
5: Fotbalový útočník Lionel Messi dal stý soutěžní gól v dresu Miami a vybojoval s americkými šampiony další trofej. Inter zejména díky argentinské hvězdě porazil na Floridě Cruz Azul 2-0. Díky tomu získal Campeones Cup trofej pro vítěze duelu mezi mistry zámořské MLS a mexické ligy MX.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, v Praze ucpaný okruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony, aktuálně od 177. kilometru až k omezení v Brně. Pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu, osobním se zdržíte okolo 20 minut. Na silnici 33 na příjezdu do Náchoda z Hradce Králové postojíte v koloně. Tahne se od Vysokova až na kruhový objezd v Náchodě. Je silný provoz. V Praze stále kolony, mimo jiné na okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno a Hradec Králové. Kbelská je plná, taky Novopatská popojíždí a je to až k nehodě na okruhu u sjezdu na Černý most. Podle naší motohlídky blokuje dva pruhy.
7: Kousek před sjezdem na Černý most řeší policie nehodu kamionu s osobním autem. Blokovány jsou oba jízdní pruhy, aktuálně se tak projíždí pouze odbočovacím pruhem.
6: Kolony stále i na příjezdu do Prahy z Plzně, to je dálnice D5, od 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Platí, že kamiony stojí nebo popojíždějí pomalu. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku dopoledne ještě zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport 17. září, aktuálně 9 hodin 37 minut. A my teď máme téma, které jsme neprobírali ještě vůbec, týká se sportu, o kterém zas tak často nemluvíme, i když myslím, že se blíží období, kdy o něm budeme mluvit hodně, protože na přelomu roku se tradičně koná mistrovství světa v šipkách, ale dneska o jiné akci.
1: Protože v nizozemském Amsterdamu večer začne finále světové série v tomhle sportu a vůbec poprvé se na tomto turnaji představí český šipkař.
0: Kvalifikace se povedla české jedničce Karlu Sedláčkovi, se kterým jsme teď ve spojení. Vítáme vás, Karle, na Radiožurnálu Sport. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré ráno, ahoj, všechny zdravím.
1: Karle, přibližte nám prosím na úvod vlastně, jak prestižní akce to je v porovnání třeba s těmi dalšími, například tím pražským, který byl relativně nedávno.
2: No tak jednoduše je to prostě turnaj vlastně, je to by jakoby televizní major, což je jakoby pasovaný do ty role těch největších turnajů. A i když jedinou chybu má vlastně, že není rankingový, tudíž se vlastně ty prize money nepočítají do žebříčku. To je vlastně jediný jakoby takový škraloupek pro mě, ale jinak to je velice prestižní zakončení vlastně ty světové série, která se koná vlastně od začátku roku přes vlastně, já myslím, že Dánsko, Ameriku, Nový Zéland, Austrálii a vlastně zakončuje se to velkým finále tady právě v Amsterdamu.
0: Karel Sedláček, který je s námi teď ve spojení, nedávno v Praze podlehl v prvním kole Australanu Hetovi. Dneska to bude jiný soupeř z jižní polokoule, Novozélanďan Ben Robb. Když to porovnáte, jak složitý je to soupeř, on na rozdíl od vás není. Co máme informace držitelem karty profesionála?
2: Tak s Benem se známe už velice dlouho, protože už někde snad před 15 letmi jsme spolu hráli vlastně na okruhu WDF a potkávali jsme se. Já vím, že už zkoušel tu kartu několikrát vyhrát, to se mu ještě nepovedlo, ale samozřejmě určitý kvality tam má a na, vlastně na turnajích PDC právě v Austrálii a na Novém Zélandu se dostává vždycky až na ty nejlepší pozice a právě díky tomu mohl si zahrát tu světovou sérii a tam myslím, že nějaký zápas vyhrál a právě se kvalifikoval na tohle finálový turnaj a tudíž má, myslím, že místo i na mistrovství světa jistý, takže kvality tam určitě jsou, ale když se podívám do toho startovního pole, tak rozhodně tam mě mohlo potkat jako určitě obtížnější jméno, těžší soupeř, takže ve finále ten los pro mě je celkem příznivý.
1: No a jaký cíl jste si tedy stanovil pro tenhle turnaj v Amsterdamu?
2: Tak cíl byl jednoduchý, vůbec se sem dostat, což se povedlo, takže to je úplně, už to je úplně neskutečný, protože je to takový jakoby nedoceněný úspěch, vlastně trošku to člověk upozadňuje, protože má v hlavě ty jiný cíle, ale tohle je opravdu jako super, super povedená věc a já jsem rád, že si tady můžu zahrát a když se dostanu co nejdál, samozřejmě jako na každém turnaji, tak budu šťastný, ale uvidíme. Rozhodně klíčový bude tenhle první zápas a ten si dávám prostě jako za úkol vyhrát a pak uvidíme v pavouku, kdo se tam naskytne další, ale musím prostě přijít tenhle první zápas.
0: Říká nejlepší český šipkař Karel Sedláček. Vím, že když jsme spolu mluvili i v kontextu mistrovství světa, tak jste říkal v minulosti, že jste tam třeba létal na otočku na ty zápasy. Když si představím, že v Amsterdamu strávíte nějaký čas, tak teoreticky byste mohl zažít i něco jiného. Ta hala, ve které budete hrát, ve velké koncertní hale je prý naproti fotbalovému stadionu Ajaxu a Ajax hraje pozítří.
1: V sobotu hraje s Excelsiorem, no.
0: Tak já nevím, jestli jste fanoušek Karle fotbalu, jestli se třeba budete podívat alespoň na prohlídku stadionu.
2: Jo, tak samozřejmě fotbal mám strašně rád, ale já myslím, že právě, že když dneska večer vyhraju, tak budu hrát v sobotu vlastně druhý kolo, takže takovýho zas času asi na prohlídku stadionu úplně nebude, ale je to lákavá nabídka, ale doufám, že budu co nejvíc právě na ty hale a zažiju co nejvíc zápasů tady a vlastně mi vlastně příští týden v Den Boši ještě pokračujeme dvouma turnajema Players Championship a kvalifikaci na European Tour, takže mě když se povede udržet se na turnaji až prakticky do neděle, tak už se ani dobu nebudu vracet a budu pak jenom se přemístím a budu pokračovat na dalších šipkách.
1: Tak budeme držet pěsti Karlu Sedláčkovi alias Zlýmu Kájovi, kterého čeká večer po 8 hodině zápas s Benem Robem v prvním kole turnaje World Series of Darts Finals. Tak hodně štěstí a děkujeme za váš čas.
2: Já moc děkuju a všem přeju krásný den a fandíte.
0: Fandíme.

0: 9 hodin 47 minut, mám rád takové ty porovnávačky v rámci vzpomínek, když například řeknu, že když trénoval Sir Alex Ferguson St. Mirren v roce 76, tak tehdy naposled Manchester United, který později on dovedl k spoustě trofejí, ztratil doma na Old Trafford vedení v soutěžním zápase 2-0. A teď se to stalo znova, takže po 50 letech, ono to bylo 4. září 76, dneska je 17., včera tedy hráli 16., se to stalo, když to takhle prošustrovali.
1: No, Manchester United v ligovém poháru vedl v 10. minutě nad Brightonem 2-0 po trefách Laceyho a Mounta, ale ani to nestačilo na postup do další fáze, protože Brightonu se podařilo vývoj utkání otočit díky Kostulasovi, Grossovi a De Kuyperovi na konečných 3-2 ze svého pohledu na Old Trafford, a tak Manchester United zkrátka končí a pobavilo mě, zahledl jsem opět na sociálních sítích takový ten koloběh Manchester United, kdy se začne dařit tomuto klubu pod vedením dočasného kouče, obvykle klubové legendy, býval to Ole Gunnar Solskjær, teď je to Michael Carrick, tak poté je tenhle muž povýšený do pozice stálého trenéra a jde to zase od 10 k 5, následně odvolaný, přijde dočasný trenér, zase se daří a takhle prostě pořád dokola, protože můžeme připomenout, že pod vedením Michaela Carricka jako dočasného kouče po odvolání Rubena Amorima, to bylo docela slušné v minulé sezóně od Rudých Ďáblů, bylo to vlastně nejlepší umístění v ligové tabulce po nějaké době, kvalifikoval se Manchester United do Ligy mistrů, ale teď tedy v nové sezóně to nestojí za moc. Můžeme jenom zmínit, že v nejvyšší...
0: Třeba o víkendu, že hráli proti 10 Manchester City a prohráli, že?
1: Ale to byl pořád jako těžký soupeř. Můžeme zmínit, že hned v prvním utkání sezóny Manchester United prohrál na stadionu Nováčka z Halu 0-2, remizoval na půdě Evertonu. Takových zaváhání prostě tam bylo víc. Hmm.
0: No, můžeme se dostat k dalším týmům, které včera nastoupily v rámci toho ligového poháru, myslím, že to je teď třetí kolo téhle čtvrté anglické soutěže, beru to podle té hierarchie, pokud teda bereme to, že ještě hrají třeba často evropské poháry, jinak je to třetí domácí soutěž. Ale Everton, Wolverhampton 1-0 a tam nás to zajímalo, protože tam hrál vlastně kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, ale neodehrál celý zápas.
1: Neodehrál, střídal o poločase, odehrál ten první. Já se přiznám, že jsem nikde nenašel žádný důvod, jestli to bylo z výkonnostních důvodů, nebo doufejme, že před tou blížící se reprezentační pauzou to není žádný zdravotní neduch. Každopádně Ladislav Krejčí má takový, řekněme, pozvolnější nástup do nové sezóny. On vynechal prvních několik zápasů, protože se vlastně do toho teprve ještě dostával po mistrovství. Se tam navíc zvažovalo, jestli třeba neodejde, tak možná i kvůli tomu toho příliš neodkopal, když to spočítám 1, 2, 3, 4 první zápasy v Championship úplně vynechal. Od té doby tedy 2x90 minut a teď tedy možná i třeba kvůli tomu, aby ta nálož najednou nebyla vysoká, tak se spokojil, nebo musel spokojit s prvním poločasem.
0: Tak jsme zvědaví, jak to bude. Zítra nominace, připomínáme, první pod Santim Deniou, ale ještě k tomu ligovému

0: populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ji skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19.

0: 16 hodin v Kulturním domě Šeříkovka.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
2: Po fotbalovo-rozhlasové pozvánce ještě v 9 hodin 57 minut. Hokej, povedený návrat po 9 letech z NHL do české nejvyšší soutěže má za sebou mistr světa David Kempf. Největší letní posila Litvínova pomohla chemikům k výhře v úvodním kole Tipsport Extraligy nad brněnskou Kometou. 2-1 na ledě Kempf strávil přes 21 minut a hrál přesilovky i oslabení.
3: To byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych hrál takhle hodně, a musím říct, že mě to zase bavilo, ten hokej. Strašně jsem to dneska užil a doufám, že to bude takhle pokračovat, budeme sbírat body, vítězství a všichni se tady budeme bavit. Tři body strašně důležitý do toho začátku a do nám to sebevědomí a to jsme jako chtěli.
4: Řekl David Kempf, ten nastoupil v jednom útoku s bratry Kašovými. Přesilové hry využít nedokázali, ale první bod si při svém návratu Kempf připsal, když přihrál Ondřeji Kašemu na vedoucí gól.
3: Potěší to, že je první zápas, ale určitě tam je mezera na zlepšování a budeme na tom pracovat a věříme, že příští zápasy budeme zase o kůček lepší. My jsme rádi, že hrajeme spolu, na co jsme se těšili, a první vítězství, takže doufám, že to tak bude pokračovat. Když budeme vyhrávat, tak myslím, že nemá smysl to moc změnit, takže když to bude šlapat, budeme sbírat body, tak asi budeme také pokračovat.
4: Z litvínovských hráčů Kempf odehrál nejvíc minut. Na buli měl úspěšnost 71%, v tom byl nejlepší ze všech. Chválil ho trenér Robert Reichl.
5: Nečekal si takový tempo, že bude první zápas, ale myslím si, že to zvládl bravurně a věci, které dělal FNL, tak dělali tady, takže my jsme byli nadmíru spokojení.
4: Chomutovského odchovance přijali s nadšením litvínovští fanoušci.
3: Musím říct, že jsem si to užíval už i ty poslední dvě minuty, jak jsem vlastně byl vyloučený, jak jsem se na té trestní, jak jsem se trošku po tom druhém gole, jsem se tam užíval trošku, no, že jo. Je to, říkám, je to něco jiného než oproti té NHL, ta atmosféra tam není taková, ale těšil jsem se na to tady doma, jenom se to potvrdilo, že ta atmosféra je skvělá, a těším se zase příště.
4: Příště bude už v pátek, kdy Litvínov nastoupí ve druhém extraligovém kole proti obhájci titulu Pardubic. David Kalvas, Radiožurnál.
2: A když padla zmínka o obhájci titulu Pardubic, tak ten bude mít co napravovat, protože na úvod podlehl ve východočeském derby Hradci Králové pro Leckou překvapivě 3-5. Pojďme doplnit další konečné výsledky. České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3. V prodloužení Plzeň porazila Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. Kladno zvítězilo ve Vítkovicích 4-3. Pražská Sparta v Olomouci 5-2 a už o den dříve Karlovy Vary prohrály s Třincem 0-2. Teď pro vás budeme mít aktuální zprávy a po nich desítku Pavla Horváta i s milým hostem Kamilem Vackem.
1: Radiožurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy.
6: Schodek rozpočtu bude o jednotky miliard korun nižší, shodla se na tom koalice. Šéfka Evropské komise von der Leyenová představí návrh zákazu sociálních sítí pro děti. Hokejisté Pardubic začali extraligovou sezónu porážkou v derby s Hradcem Králové. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude oblačno až polojasno, na východě dopoledne zataženo. Nejvyšší teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenní období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
7: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
6: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun a k tématu se vrátíme na Radiožurnálu taky po zprávách. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila ve středečním projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu.
8: Návrh podle von der Leyenové počítá s různými typy omezení pro děti různého věku. Do 13 let by neměli mít na sociální sítě přístup vůbec. U dětí od 13 do 15 let pak mají být účty plně pod kontrolou rodičů a s časovým omezením přístupu na hodinu denně. Evropská komise dnes představí podrobnosti návrhu, včetně toho, jakým způsobem by měl být zákaz vymáhán. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: 11 lidí se zatím obrátilo na kontaktní místo Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání. Funguje od loňského října. Určené je lidem, kteří v církevním prostředí zažili různé formy zneužívání. Obrátit se na něj můžou i blízcí obětí. Zájemcům centrum nabízí třeba pomoc psychologa, říká pracovnice kontaktního místa Marcela Řezničková.
9: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
10: Sport. Fotbalisté pražské Sparty na úvod hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na stadionu Araratu Arménia 4-1. Večer do soutěže vstoupí Plzeň domácím zápasem s belgickým Royal Union Saint-Gilloise. Hokejisté Pardubic zahájili sezónu Tipsport Extraligy domácí porážkou 3-5 ve východočeském derby s Hradcem Králové. Sparta vyhrála 5-2 v Olomouci, Kladno 4-3 na ledě Vítkovic a Litvínov doma porazil Kometu Brno 2-1. Útočník Litvínova David Kemp se do Extraligy vrátil po 9 letech v NHL. Měl 71% úspěšnost na vhazování a odehrál přes 21 minut.
11: To byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych hrál takhle hodně a musím říct, že mě to zase bavilo ten hokej. Doufám, že to bude také pokračovat, budeme sbírat body, vítězství a všichni se tady budeme bavit. Ani nevím, jako kolik byly ty procenta nebo tak, ale těch bulí bylo hodně, to bude trošku tu sílu, takže náročný zápas. Tři body strašně důležitý do toho začátku a do nám to sebevědomí a to jsme jako chtěli.
10: Plzeň porazila Liberec 2-1 po nájezdech a Mladá Boleslav zvítězila v Českých Budějovicích 3-2 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 u Brna a omezení na silnici 57 u Hradce nad Moravicí. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Brzdí se v obou pruzích na 178. kilometru sjezdu na Rosice. U Kývalky se pak alespoň osobní auta rozjíždějí, kamiony ale pokračují pomalu až do Brna k omezení. Na silnici 57 z Nového Jičína a do Opavy postojíte v koloně před Hradcem nad Moravicí asi 15 minut. Projíždí se omezením Kyvadlově za odbočkou na Skřipov. Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka čekejte kolony před Novou Vsí. Překážet by tam nic nemělo, pouze silný provoz před nájezdem na dálnici D8. A na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem vázne provoz. Kolona kamionu se táhne od sjezdu na Zdiby až na okruh směr Brno. A ta východní část okruhu v Praze je plná kamionů. Podobná situace i na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Kolony opět hlavně v pravém pruhu kamionu od 8. kilometru po pojíždí až na okruh k Ořechu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku dopoledne ještě zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
1: Desítka Pavla Horváta.
13: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. A ve čtvrtek je tu Pavel Horvát se svým hostem. Pavle, vítej.
14: Dobrý den.
13: Můžeš představit, koho jsi pozval dneska?
14: Můžu, no.
13: Tak
14: už
13: prosím.
14: Mám, jo.
13: Už můžeš.
14: Tak samozřejmě jsem si to zase připravoval. Musím říct, že jsem velmi rád, že přijel. Je to můj bývalý spoluhráč ze Sparty, mimo jiný. Jmenuje se Kamil Vacek a je to vlastně první opravdický traktorista, který k nám dorazil. I když dneska si asi, Kamile, traktorem nepřijel, viď? Ahoj.
15: Tak děkuju za pozvání. Hodně jsem se těšil, že tě zase uvidím a vlastně teď po tom konci té aktivní kariéry už to označení souhlasí.
14: A dneska jsi si traktor nebral, pražská doprava.
15: Ale dneska možná by to bylo lepší, protože ta pražská doprava byla opravdu náročná, takže bych tím traktorem aspoň to mohl nějak rozrazit všechno.
13: Kamil Vacek v desítce Pavla Horváta, vítejte u nás.
0: Host desítky Pavla Horváta.
13: No můžeme tím rovnou začít, protože vy jste tedy z menší obce z východních Čech, je to tak?
15: Je to
13: nějaký
15: tak?
13: Vztah k tomu zemědělství tedy máte od malička?
15: Přesně tak, rodina, ať už to byl můj děda, praděda, kteří byli takový ty statkáři, že jo, pak samozřejmě při kolektivizaci se z toho stalo klasický JZD a ten fotbal mi dal možnost nějakým stylem ty prostředky investovat někam, kde jsem v tom viděl smysl a potenciál a jsem moc rád, že můžu navázat na to, co vlastně můj tatínek společně se Strejdou budovali a musím říct, že ten vztah k tomu zemědělství jsem měl od malička a vždycky, když třeba ten fotbal byl hodně náročný, tak mě to dokázalo udržet nějakou pozitivní mysl, protože opravdu mě to provázelo i celou tou kariérou a teď při tom konci už jsem věděl, že ty moje kroky tam budou jednoznačně směřovat.
14: No, dvě myšlenky, už hned jednu je Jarda Jágr a druhou je co vlastně jako je největší vaší jako prioritou v tom podnikání?
15: Tak my jsme klasický bývalý zemědělský družstvo, který že po revoluci prošlo nějakou transformací a vlastně naší největší prioritou je rostlinná výroba. Potom děláme i masný skot, produkujeme nebo provozujeme bioplynovou stanici a teď vlastně jsme v procesu transformace, kdy se chceme vrátit k výrobě mléka, protože to podhůří těch Orlických hor, odkud já pocházím, tak je docela náročné na tu rostlinnou výrobu a víme, že to mléko k nám patří a pustili jsme se do velkého projektu a to takového, že vlastně se vracíme k mléku a budeme jedna z robotizovaných stájí v České republice.
14: Takže to si můžeme objednat, normálně mlíkovo 20.
15: Jestli se nám to povede, tak bych byl rád.
14: To je super. A teď teda se vrátím k tomu Jágrovi, protože mě to napadá. Využíval jsi nějak jako třeba jako opravdu fyzickou práci jako trénink nějakej?
15: Tak vím, že jsem se tím nikdy moc nechlubil. Já jsem si pamatuju, že jsem měl takový období, že jsem o tom nerad mluvil, protože myslím si, že do dneška je to zemědělství v Čechách hodně spojovaný s agrobaronama a hodně lidí na to kouká skrz prsty. Není to úplně takový ten sexy obor, ale já musím říct, že od malička, ať už to bylo díky tátovi a dědovi, tak ve mně to zbuzovalo strašnou úctu k práci, protože vidím, jak je to extrémně náročný a že ty lidi opravdu se snaží, aby ta krajina byla udržovaná a byla hezká, aby prostě to, co se dennodenně dělá, tak aby to přineslo nějaký výsledek a čím víc jako v tom jsem, tak vidím, jak extrémně náročný je to obor a já, co mě to dalo do života na tom začátku bylo to, že jsem viděl, jak hodně museli ty lidi, nebo musí do dneška ty lidi v zemědělství pracovat, jo, protože my jsme měli pak i soukromně les a pamatuju si, že když jsem chtěl kopačky, tak jsem musel v zimě s tátou chodit že jo, do lesa, jakoby kácet stromy a pamatuju si do dneška, jak extrémně náročný to třeba je.
13: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku Rychnov na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
15: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského přeboru, ale...
14: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama jo, prostě
15: utíkali, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty, byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a v pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila, a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal. Jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekeli, je velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
13: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
14: Já bych ještě zůstal.
13: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platili jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
14: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
13: No, vajíčka, mlíko, brambory.
15: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
13: Ne, to my máme taky brambory dostat. Ty máš taky brambory, asi oděkud. Ne?
16: Já ne.
13: Aha. Já mám hodně. Tak to Kamil musí příště přivést.
15: Tak si to budu do příště pamatovat.
13: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dal i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
17: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babnich, který postupoval sám, a Radim König, který pálil nad. U hostů se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussí Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
13: To byl Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
15: Já si to pamatuju živě.
14: A celý.
15: Jako kluk jsem, že jo, kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga, já vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Inter Toto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uličný, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? Já na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uličný, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy. A bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. Pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím, že...
14: To je celkem solidní úvod do kariéry.
15: Celkem solidní úvod, no.
14: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví. Samozřejmě nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balon a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začala křičet a říká takovou tou slovenštinou, říká,
16: jak můžeš unavit, však taky někdy budeš hrát.
14: Já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak sledem různých náhod, najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyve, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy ještě, tenkrát se hráli před zápasy nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku. Že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, to a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný. Jo? A za 14 dní tak nějak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný. No? Prostě no. Jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít. No? A když to přijde, musíš být připravený.
15: Musíš být připravený a rady. Já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že do dneška můj velký kamarád a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích a šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe a on se rozběh a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích a on mi říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, tyjo.
13: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenout, co říkal tehdy potom postupu přes BFB v Intertoto Cupu.
18: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo. Diváku 12 tisíc, takže superlativech
13: mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
14: Byl ještě.
15: Já myslím, že ne. Já jsem
14: si přišel vlastně potom. No. Po tom titulu.
13: No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
15: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický, že jo, Hubňa, obrovský talent. Pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo, tenkrát pro mě to byl úplně splněný sen, já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo a já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
14: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
13: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde. Host desítky Pavla Horváta. Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize. Prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
19: Liberec vede 2-1, teď Pavel Horvát v minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek dočkal, už je za vápnem, dlouhý rozběh, Bořek dočkal, vedle. Parťané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu, rozebíhá se a dává gól. Spartané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
13: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
14: Finále
13: proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála a tehdy to byly tři triumfy za sebou. Ty z nich pamatuješ dva vlastně. Ale přece jenom možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
14: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
15: Úplně první.
14: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích si kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, no. Že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, já jsem si říkal, už jsem byl starý. Jak,
15: jsem musel být nervózní z tebe, víš, určitě.
14: To já nevím, to nevím, byl si nervózní, snad
15: ne. Já jsem se strašně těšil na ten zápas, pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to bylo takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gol, že jsme tam jakoby vyhráli.
14: 2-0 jsme tam vyhráli. A
13: Slepička Vacek.
15: A bylo to jako úžasný začátek, že a myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že do té sestavy nějak.
14: Jo, tak zase vidíš kluka. Vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít. Že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkávali ke konci té kariéry několikrát. No. A vlastně jsi viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
15: Bohužel.
14: Ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
15: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila. Že jo? Vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Hřebkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo, než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
14: Překáží.
15: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo, protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl, jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
13: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce, pamatujete, ty si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. Ono se to rýmovalo snad.
15: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto úžasný.
13: A co na vás
15: úžasný.
13: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
15: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
14: Jsem si taky získal. No,
13: tak nejdřív jednou mincí a pak tu druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
14: Jeho vlasy kadeřavé.
15: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, já vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
14: No, děkuju.
13: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil se leco pamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
20: Tlak je, ale zatím žádná branka. Co tomu chybí?
21: Gól, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
13: No, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským. A už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé takhle zpětně, že jo?
15: Ne, to, občas mi to pouští, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
13: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když se to takhle říká.
14: No, jako... ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
13: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0?
15: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani no, nevím jasně, proč, no. A najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no, fakt naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý mužstvo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme se na 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
13: Kamil Vacek, který věřil, nakonec to byl ten dramatický finish obod před Komňáckého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
22: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop, ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už rozstává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minuty. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petržela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
13: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
15: No, tak já jsem, že jo, no to je, ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní, jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem, že jo, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se dostal...
14: Kolik bylo?
15: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
13: určitě.
15: Já jsem se vrátil. A opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo, bylo to hrozně hodně těžký, že jo, kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě za Sparta neodpouští jakoby chyby a já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas, jakoby...
3: To, no.
13: Tohle nám zkoušet říkal, když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA, vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
3: je. No, tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si dostával těch šancí víc, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dá, abys byl připravený, no.
13: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
3: To finále.
13: No, jste hrál v Edenu tehdy?
3: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takový trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, jo. Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotový, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, já myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
13: To jsme nevytahovali.
3: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě...
15: No tohle, tyhle emoce se nedají ničím, nasimulovat, ničím, jako nahradit, natrénovat.
3: Jako těžký, jako no, ale vlastně, myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou vyhraješ, jednou prohraješ.
13: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
4: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
13: Si, my všeteční novináři jsme se chtěli doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci.
3: Ne, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
13: 2014.
3: Bylo, no, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc. Jako víc míň. Hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, co to je hygienismus váš mediální.
13: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam prostě, trošku chránili ty spoluhráči jako ze zkušenosti.
15: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord v těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslejí kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
13: Kamil Vacek je hostem desítky Pavla Horváta. Myslím, že bychom si teď mohli zasoutěžit, než půjdeme do toho zahraničí, protože tady máme dva lístky na desítku živě do Plzně na 5. října. To znamená, že už tam budeme vlastně za necelé 3 týdny v kulturním domě Šeříkovka. Kamil Vacek tedy po svém návratu do Sparty zažil ten na 9 let poslední spartianský titul. Zažil opravdu bezprecedentní sezonu mužstva z Letné, které získalo tehdy spoustu bodů a měl tam taky konkurenci, třeba Marek Matějovský tam hrál v té době, ale hrál tam taky jeden muž, který poté, nedlouho poté oblékl i slavistický dres a v téhle konkrétní sezóně zažil opravdu velmi produktivní sezonu, kdy vlastně pouze výkon, myslím, tehdy někoho, jestli to byl David Lafata, měl víc gólů, tak ho připravil o korunu krále střelců, dal 18 gólů z pozice záložníka, tak otázka, jak se jmenoval, nebo jmenuje tenhle muž, tak nám zavolejte na číslo 221-552-222, jestli tušíte, to je číslo. To je těžký, no, je. Jo. Je to vlastně muž, který je spojený pro mě třeba taky s příbramským fotbalem, hrál taky za Baník, ale je to taky ten, který vystříhal. Jmenuje se Pepa, dobře. Pavel Horvát je hodný a radí, takže ti, kteří už se dovolali k nám na číslo 221-552-222, to můžou mít trošku snazší. Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Luděk Knoll, dobrý den.
13: Luďku, slyšel jsem dobře vaše jméno, vy jste možná neslyšel Pavlu nápovědu, ale na koho se ptám?
2: Já nápovědu nepotřebuju, byl to Josef Buschbauer.
13: Výborně, gratulujeme moc, těšíme se na vás v plzeňské Šeříkovce. 5. října tam budeme s Pavlem Antonínem Panenkou a Pavlem Královcem. Tak na viděnou, Luďku.
2: Děkuju, všem přeju hezký den, na shled.
5: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Host desítky Pavla Horváta.
14: Do Německa.
13: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
14: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
13: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
15: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel po tom slibném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu.
14: A já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
15: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
14: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě.
15: Ano.
14: Okay.
15: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou. Tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale...
13: Tak o tom nemusíme mluvit.
15: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo, no. Ale k tomu Bielefeldu, úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy, jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, i jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, od trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty, po tom, co jsem měl jako z té mládeže, takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty. No.
3: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
15: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tom věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten
3: a začal
15: stres.
3: Začal si trénovat a znova, jo?
15: A znova se mi to stalo, no.
3: Na tom samém místě.
15: Musel jsem pak na operaci, pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Fartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
13: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky unavovou zlomeninu zánartně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
15: No, a mě tím, jak se to stalo znova, tak mi to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
3: Já bych jenom chtěl říct, že Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají unavový zlomeniny na nohách.
13: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří, ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
15: To jsem byl přesně.
13: A Kamil Vacek se tam nedostal. Naopak.
15: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo. My jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
13: To jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo, a on se prosadil tady a pamatujem si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak ušel jsem do Itálie, co jazyky a Kamil Vacek?
15: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou
3: nohou.
15: Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no a potom v Itálii, no jako
13: že jo. Itálie.
15: Co ta Itálie, ta italština jako je úžasná, že jo, to je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazují ty slova jinýma slovama, docela mě to bavilo do dneška, jako asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale je, když to někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
13: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, proč mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
3: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, eh?
13: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako češtinem, tam vyměníte ty slova.
15: Vlastně,
13: tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne, jo, tam asi ten směr je to jako...
3: Vyměníš taky slova.
13: Tam jako nějaká brásky.
15: A v němčině ten slovosled je trošku jiný, že jo, a takový, a je to trošku složitější, ale ta italština byla super.
13: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl ještě.
15: No, ale tak většinou už tenkrát, že jo, ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude, tak to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo v ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
13: Pak jste tedy získal ten titul ze Spartu, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
15: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
13: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
15: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně zbankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova, postupují zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub, já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že s AC Milan na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco, to ty on už tolik neběhá, to už jako ho tolik nebraňte a tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly. A neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný. A to jsou taky zážitky, co člověk jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
3: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
15: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večerze, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
13: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to z hlediska jazyka možná a
3: to
13: úplně nejbližší.
3: To proto úplně přes noc.
15: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily 2, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na ligy, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže, takže...
13: A to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
15: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem... To mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská jako taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
13: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Gliwice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
15: Ano.
13: Takže zde je šťastný, jak jste si nesedli teda?
15: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
3: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
15: Úžasný a hlavně jako překvapení, jo? Protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo? A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovský pyšný na to, na ten svůj fotbal, obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli, nádherný stadiony, oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evro se tam hrálo na 4 stadiony, a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený, nádherný, jo, prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tím, s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že jo, myslím, že 4násobně, ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Vysla Krakov, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Glivicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8 tisíc lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
3: To je zajímavý, no.
13: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to brali jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
15: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráč, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás, no.
3: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. Na tom stadionu
15: narvaný,
3: pak v šatně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně, to je pecka.
15: Ale já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5 000 lidí na náměstí jako koukat na to, jak prezentujou. Jako no, tým, vlastně. Jako...
13: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky i výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášeným i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
15: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil. I proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě

0: země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna, ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
1: tenkrát,
0: kolem?
1: Říkám, tenkrát to byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 tisíc lidí, stadion úplně úžasný a oni mají 18 tisíc pernamentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás, jo, a to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako, já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen, jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem, tyjo. A my říkali, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci, jako, že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety, takže to mě jako zarazilo.
2: To je možná lepší upozornit na to.
0: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista, cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi to tam?
2: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky. Tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval. A v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
0: že v Izraeli se to asi taky nebyl.
2: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jediný nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli díl, už byli u zdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, tyjo, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
0: Jo. Ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních
1: možná? My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že jo, k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k Mrtvému moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my to opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
2: Tam se skoupal v Mrtvém moři.
1: Koupal jsem, zkoušel jsem číst si noviny, žádnou knížku, jak jsou ty fotky, takže
0: jsme zkoušeli
1: úplně
0: vlastně
1: všechno.
0: Zdá splývat, že vás to nepustí dolů, jako.
1: No opravdu to je, jako tak funguje, to je, jako to se nedá popsat, ten pocit, no.
2: A i pro jako ty těžší lidi, myslíš?
0: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko, v tom Dánsku, v Odense jenom, tam to nebylo na dlouho úplně.
1: Tam nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech 5 cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo a on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně zvláštní
2: půlrok. A vy to na?
1: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, tak takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
0: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, když jste, respektive takhle, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gol ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
1: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostily naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat.

0: Dát. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gól, což je on je velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mě hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci moji dva, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u toho, u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
1: Hmm. No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
2: Myslíte, tak já si zbyde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
0: Já doufám.
2: Dobře. Takže podojil bys?
0: V rychlosti. Asi ne.
1: Ale pomalu?
0: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
2: Tak to už není ono.
1: Tak jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně ručo.
2: Jo.
1: Dobře. Na traktoru teda?
0: Hele, taky bych to nezvládl, on to je taková iluze, ale ty traktory to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
2: No, drž se svého kopita, ševče.
1: A ještě mě řekněte, ty žně bývají dřív už, co? Jak se říkalo, požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No než jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června.
0: Co? je to ta příroda se mění, no.
1: Dobře.
2: Mě se neptej na žně.
1: Dobře, tak Pavel
2: za nám. Já už u Turka byl.
1: Jak to říká, Pavel se zvá na ten masný skot pak, někdy ve volné chvilce.
2: No, já nejsem to mastný skot, no, uvidíme.
1: No, tak, já myslím, jakože řeznictví, víš. Poděkujeme Kamilu Vackovi, že tady s námi byl desíce.
0: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
1: Ano. My děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
2: No, tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
1: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
0: Děkuju moc.
2: Hezký den.
1: Krásný den.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se na tom vládní koalice. Kvůli hlášené bombě policie evakuovala desítky pacientů z nemocnice v Hořovicích. Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový souboj s Američany. Po nehodě je neprůjezdná silnice 608 ve Zdibech u Prahy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
6: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali desítky pacientů z hořovické nemocnice. Areál prohledávají i tři psovodi se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. A z místa se teď hlásí náš reportér Radek Duchoň.
7: Tady před nemocnicí je stále spousta sanitek a hasičských aut. Teď zrovna hasičský evakuační autobus odvezl pacienty z nemocnice. Někteří přečkají zásah ve Společenském domě. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli v objektech zůstat. Jinak záchranáři pacienty převezli i do nemocnic v okolí. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek. Na cestě jsou teď podle aktuální informace od policie i další psovodi se psy na vyhledávání výbušnin. Celkem jich tady bude 6. Když jsem přijížděl do města, na místě letišti přistál vrtulník, operovat by tady měli dva. Z Hořovic Radek Duchoň, Radiožurnál.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Na zahajovacím projevu na pražském obranném summitu ho označil jako Europatriot. Projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické alianci a taky by pomohl českému obrannému průmyslu. Předseda české vlády na summitu zároveň vyzval k mírovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Evropu zkritizoval za nedostatečný důraz na mír v současné bezpečnostní debatě. Rusko v noci masivně zaútočilo na Kyjev, Oděsu, Sumskou oblast a Záporoží. Tamní úřady hlásí dohromady několik desítek zraněných, mezi nimi i nejméně 3 děti.
8: Útok vedený ruskými balistickými střelami zaznamenali obyvatelé Kyjeva. Podle tamního starosty Vitalie Klička bylo zraněno téměř 20 lidí, nejméně 7 zraněných hlásí Oděsa, kde drony a raketodrony zasáhly mimo jiné 19-podlažní obytný dům. Jeden člověk zahynul a 15 bylo zraněno v Sumské oblasti a 3 v Záporoží po útoku balistickými raketami. Ruské drony zaútočily i na vlak Oděsa-Dnipro, ale cestující se podařilo včas evakuovat. Ukrajinští politici proto přivítali rozhodnutí amerického kongresu zpřísnit sankce proti Rusku. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Sport. Tenisté Česka a Spojených států amerických se v Libeňské hale připravují na zápas Davisova poháru. Světová čtyřka a finalista nedávného US Open Ben Shelton rozšířil počet levorukých hráčů v sestavě Američanů na 4 z 5. Kapitán Tomáš Berdych proto na závěrečné tréninkové bloky scháněl i leváky jako sparring partnery.
10: Replikovat servis Bena Sheltona, to není úplně nic jednoduchého. To není úplně o tom, že bychom tady hledali jako kopii Bena, ale opravdu pocit, aby ti kluci si ten timing lehce ošahali, že ta rotace je z jiné strany. Kluci se potkávají, hrajou s levákama na turnajích, takže není to jako zase obří komplikace.
9: Utkání Česko-Spojené státy začne v pátek. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Pořadí zápasů se bude losovat popoledni.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice ve Zdibech u Prahy. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Kolony hlavně kamionů popojíždějí od 178. kilometru až k omezení na 196. V osobním autě pojedete v levém pruhu rychleji. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony opět hlavně kamionů. Od 8. kilometru je pravý pruh plný až na okruh k Ořechu. Brzdí se za sjezdem na Loděnici. Taky na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Popojíždějí hlavně kamiony od 10. kilometru v podstatě až do Kbelské ulice. A nepokoušejte se to obět, silnice 608 je ve Zdibech u Prahy neprůjezdná. Mezi kruhovými objezdy likvidují následky nehody. Zastavili provoz v obou směrech, jak ve směru z Klíčan, tak od Líbeznic se před Zdiby tvoří dlouhé kolony. No v Praze pozor na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. Na začátku tunelu Mrázovka stála v levém pruhu a chvilku 2 auta po nehodě. Před chvilkou odjela, stále ale regulují vjezdy do tunelového komplexu směrem na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, na Moravě ve Slezsku zpočátku ještě zataženo. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. Tolik zprávy.
12: 11 hodin 6 minut, čtvrtek 17. září, i po zprávách dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalisti Wolverhamptonu i s kapitánem české reprezentace Ladislavem Krejčím a taky Manchester United vypadli ve třetím kole z ligového poháru. Druholigoví Wolves prohráli 0-1 s Evertonem, přičemž Krejčí odehrál první poločas. United zase neudrželi dvougolový náskok a podlehli 2-3 Brightonu. Na Old Trafford ztratili zápas s ligovým konkurentem z vedení 2-0 poprvé po 50 letech. Klub z Manchesteru je v Premier League až 13. No a fanoušky si tedy nezískal ani v pohárové soutěži. V závěru diváci na hráče United pískali. Teď už Bruno Mars, příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: Fotbalisty Plzně čeká vstup do Evropské ligy. Viktoria nastoupí večer proti belgickému Royalu Union Saint-Gilloise. No a v klubu doufají, že vylepší zatím neúplně povedený vstup do sezony.
1: Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasný, že to všichni potřebujeme. Jak klub, tak kluci, hráči v kabině, tak i fanoušci.
2: Trenér Radoslav Kováč vyměnil před necelým měsícem Martina Hyského. Jako vždy ambiciózní Viktoria se ale zatím dál hledá. I když Kováčovo angažmá začalo nadějně, velkým obratem v kvalifikaci Evropské ligy, výhrou nad Červenou zvezdou Bělehrad a postupem do ligové fáze Evropského poháru.
1: To jsme sami z toho byli překvapeni všichni, že se to nám úplně nepodařilo na to navázat.
2: Neskrývá trenér plzeňských fotbalistů, že tenhle impuls nezabral. Viktoria si zatím nepomáhá ani v domácím prostředí. Na svém stadionu vyhrála v úvodu sezóny jen 2 ze 6 soutěžních zápasů.
1: To jako není moc a to vlastně vůbec není moc.
2: Teď proti Viktorii bude vedoucí tým belgické ligy, který zažil zklamání v kvalifikaci Ligy mistrů. Celkově se mu ale v úvodu sezóny daří.
1: Takže určitě jsou v rozpoložení lepším, ale uvidíme, jaká to bude výhoda nebo nevýhoda.
2: Říká trenér Radoslav Kováč před vstupem do Evropské ligy. Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 9 večer, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Manic Street Preachers dohrávají v 11 hodin 15 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, pojďme se podívat za českými tenisty, respektive především tenistkami, protože dnes Sáru Bejlek čeká čtvrtfinále na pětistovce v Guadalajaře, tedy v Mexiku, duel, který se bude hrát až večer českého času, vypsáno je to zatím kolem 21. hodiny. Turnajovou trojku Sáru Bejlek čeká Španělka Buxaová. Když se z Mexika přesuneme do Brazílie, tak tam osmifinále večer po 7. hodině čeká Dominiku Šalkovou, proti ní bude stát Američanka Stojanová, no a souběžně by se měl začít hrát zápas Venduly Waldmanové proti Francouzce Blinkovové v turnajové čtyřce. I o tom, jak se bude českým tenistkám dařit, se samozřejmě dozvíte, když budete poslouchat večer Radiožurnál Sport. Teď už Bon Jovi.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Čeští tenisté se dnes dozvědí, proti kterým americkým hráčům si zahrají úvodní den kvalifikace Davis Cupu v Praze. Rozhodne o tom losování krátce popolední. Hrát se bude zítra a v sobotu v Praze. Vítěz postoupí na finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. V libeňské hale u toho bude taky kapitán Tomáš Berdych, který právě dnes slaví 41. narozeniny.
1: Ve světě tenisu podobné případy najdeme. Rekordman v počtu titulů z mužské dvouhry z Roland Garros, Španěl Rafael Nadal, ještě jako hráč pravidelně slavil narozeniny na kurtu právě při pařížském Grand Slamu. A Tomáš Berdych má zase své narozeniny, spojené se zářijovým termínem Davis Cupu.
2: Jo, já asi bych vypíchnul tak nějak dva a začal bych tím prvním, kdy vlastně jsem při své premiéře vlastně v Davis Cupovém týmu jako platný člen týmu slavil vlastně 18. narozeniny v Bangkoku. A tam to zrovna ještě vyšlo, že jsem první tři dny měl nějakou virózu s horečkama, takže to jako na 18. narozeniny úplně nevypadalo, ale byla to vlastně moje premiéra v Davis Cupu.
1: Vzpomíná Tomáš Berdych hned na své první Davis Cupové narozeniny. Jako tenista je pak slavil i s fanoušky na kurtu, třeba při úspěšné baráži v Bukurešti v roce 2011. Jindy zase například během semifinále i v daleké Argentině. A jako kapitán už v reformované soutěži má narozeniny spojené s termínem druhého kola kvalifikace Davis Cupu. A do této kategorie spadají i loňské velmi vydařené oslavy na Floridě.
2: Loni ty 40. narozeniny, kdy vlastně kluci mi dali asi ten nejkrásnější dárek, který se s tím jako tenisově pojí, a to bylo samozřejmě to vítězství a poražená Amerika u nich.
1: Česko a Spojené státy se po roce ve stejné fázi soutěže utkávají znovu a na rozdíl od loňska se tentokrát hraje v Praze. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Hvězdný golman Connor Hellebuck se nedostavil na začátek tréninkového kempu hokejistů Winnipegu před sezonou NHL a Jets ho suspendovali, informoval o tom oficiální web elitní soutěže. Trojnásobný držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře ligy požádal klub již dříve o výměnu a koncem srpna svoje prosby odhalil veřejně, jenže jakéhokoliv posunu v celé záležitosti ani tímto krokem zatím nedosáhl.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Krásné čtvrteční dopoledne všem, kteří nás posloucháte. Bude 11:30, jsou tu aktuální zprávy. Radiožurnál.
3: Je 11:30. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu o 5 miliard nižší. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé. Povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí, online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování nebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. Komise chce taky razantněji chránit děti mladší 15 let. 13 a 14 letí proto budou nově podléhat rodičovské kontrole. Pro děti do 13 let návrh počítá s úplným zákazem sociálních sítí. A dopravní společnost, které loni vykolejili cisterny s benzenem v Hustopečích nad Bečvou, na sebe podala insolvenční návrh. Vyplývá to z justičního rejstříku krajského soudu v Ostravě. Firma Ostravská dopravní společnost Cargo v dokumentech uvádí, že hlavní příčinou ekonomických potíží je právě nehoda, při které část cisteren zachvátila rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Soud má na rozhodnutí o úpadku lhůtu 15 dnů.
0: Sport.
4: Hokejový klub Winnipeg Jets pozastavil činnost kanadskému brankáři Conoru Hellebuckovi. Trojnásobný vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana NHL se nedostavil na začátek tréninkového kempu svého klubu. Brankář olympijských vítězů v srpnu veřejně požádal o výměnu do jiného týmu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na silnici 608 ve Zdibech u Prahy. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je silný provoz, jede hodně kamionů na východ. Aktuálně kolona hlavně v pravém pruhu od 179. kilometru až k omezení na 196. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se na 9. kilometru sjezdu na Kralupy nad Vltavou v obou pruzích. Osobní auta se pak rozjíždějí a do Prahy už jedou pomalu pouze kamiony v pravém pruhu. A pozor, nesnažte se to obět po silnici 608. 608 je ve Zdibech neprůjezdná. Mezi kruhovými objezdy u skladu se srazilo auto s motorkou. Vážnou nehodu teď došetřují. Tvoří se dlouhé kolony od Klíčánej z Líbeznice před Zdiby. A za chvilku by měli provoz obnovit. Taky na dálnici D5 na příjezdu z Prahy do Prahy z Plzně čekejte kolony hlavně kamionu. Po pojíždějí od 10. kilometru od sjezdu na Loděnici. Pravý pruh je pak plný až na okruh k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Lionel Messi završil v dresu Miami stovku soutěžních gólů a vybojoval s americkými šampiony další trofej. Inter Miami zejména díky argentinské hvězdě porazil ve středečním duelu na Floridě Cruz Azul 2-0 a získal Campeones Cup, tedy trofej pro vítěze tradičního duelu mezi mistry zámořské MLS a mexické ligy MX. Jubilejní trefu Messi zaznamenal ve 24. minutě, možná trochu nezvykle hlavou, ve výskoku po centru Luise Suareze. Na 100 branek potřeboval 39-letý Argentinec 115 zápasů. Taky druhý gól v utkání měl jeho podpis, na Messiho roh v závěru si naběhl Casemiro a spečetil tedy rovněž hlavou zisk poháru šampionů.

0: 11 hodin 40 minut, čtvrtek 17. září, krásné dopoledne, přejeme stále ze studia Radiožurnálu Sport. V 18 hodin vstoupí do nové sezony basketbalisté BK Loko Plzeň. Nováček nejvyšší soutěže přivítá v prvním duelu celého ročníku na své palubovce Děčín s trenérem Západočechů Jaroslavem Lejskem, si povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jak se chystají plzeňští basketbalisté na ten návrat mezi českou elitu po 14 letech, trenére?
2: Usilovně, bych řekl asi jedním slovem. A tým máme kompletní už asi 3 týdny. I cizinci se zapojili, vytvořila se výborná parta, takže je to taková ta typická česká šatna, na kterou hodně spoléháme, že i když by se nám třeba na začátku nedařilo, tak dokážou tady v těch věcech si pomoct. A myslím si, že se všichni těšíme na to už.
1: Nejsou to vlastně kluci, kteří spolu hráli třeba tu minulou sezonu, tak jak bylo těžké se sehrávat před tím vstupem do nejvyšší soutěže.
2: Vybrali jsme si hráče, u kterých věříme tomu, že jsou především dobrými lidmi a na tom to vlastně se snažíme postavit a díky tomu jsme dokázali všechny hráče rychle zapojit, protože ten basket se hraje furt stejně. Jenom každý trenér má samozřejmě trošku jiný pravidla, takže nejdřív jsme si vysvětlili pravidla a od té doby jedeme všichni po jedných kolejích, jak bychom řekli my, plnou parou. A proto se nám to jakoby daří, takže ty kluci jsou chytrý, normální, takže nemáme tady žádný egoisty, nemáme tady žádný hráče, který by stavili svoje jméno nad tým, ale spíš naopak.
1: Ve čtvrtek 17. září to celé vypukne. Plzeňští basketbalisté otevřou ten nový ročník nejvyšší soutěže domácím zápasem proti Děčínu. Tak jak vy osobně se těšíte na ten první zápas?
2: Těším se dost. V poslední době už se mi hodně lidí ptá, jestli jsem nervózní nebo jak to jako prožívám, ale já zatím žádnou nervozitu necítím vůbec. Pro mě je to stejný zápas, jako jsem zažíval posledních 8 let, když trénuju. Samozřejmě se těším, že celá moje rodina tam bude, všichni moji známí se na to těší, píšou mi, chtějí přijít, takže pro mě to bude v tomhle tom speciální, že si první zápas v NBL zatrénuju v Plzni, ale jinak to nějak neprožívám a chci být hlavně koncentrovaný a připravený na ten zápas.
1: Jaká jsou ta očekávání, protože rozhodně nejste favoritem soutěže, jakožto nováček, tady nemůžete mluvit o tom, že budete chtít hrát třeba semifinále, ale přesto ukážou třeba ty první 4 zápasy nějaké zrcadlo, protože máte z toho 3 utkání doma a po Děčínu, Ústí nad Labem, Písek, USK Praha.
2: Těžká otázka, ale pro mě jako první cíl je vyhrát první zápas doma. To je jasný. Přesto najde vlak, tam si myslím, že bychom prostě chtěli ukázat tu naši cestu a tu vizi, jak to děláme. A těšíme se na to, že máme připravené další věci, které budou ten zápas doprovázet. Ale pro nás je nejdůležitější mít vizi a mít cíle a být lepší a lepší v průběhu měsíců. My víme, že nebudeme nejlepší v září, jsme jako připraveni na to, že máme spoustu věcí, co se musíme naučit, ale chceme být každý zápas a každý týden lepší a lepší a ty věci, které nám třeba nebudou na začátku fungovat, aby nám v prosinci fungovaly. Takže chceme být mladý český tým, který bude atraktivní, který bude mít emoce, který bude dávat ty hráče i dávat ty jejich příběhy a chceme, aby ty lidi se s tím dokázali spojit, aby věděli, že když přijdou do haly, že to prostě odmakají a že to bude zábava. A na tom stavíme celou naši filozofii.
1: Přeje si trenér basketbalového klubu Loko Balimánia Plzeň Jaroslav Lejsek. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: encyklopedii Radiožurnálu Sport tento týden připomínáme nejslavnější přestupy fotbalové historie a teď se dostaneme k tomu dost možná nejkontroverznějšímu. V roce 2000 přestoupila portugalská hvězda Luis Figo z Barcelony do Realu Madrid. Už to samo o sobě je pořádně traskavé za celým přesunem se ale skrývá příběh, o kterém dokonce vznikl filmový dokument pojmenovaný Přestup století. Hlavní roli obsadil muž, který ve zmíněném roce 2000 usiloval o pozici prezidenta Realu Madrid a my se vás teď v nesoutěžní otázce ptáme na jeho jméno.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Byl to pochopitelně Florentino Pérez, který je s přestávkou šéfem madridského klubu vlastně až do současnosti. Když tenkrát kandidoval před 26 lety, tak slíbil volitelům, že v případě jeho zvolení přivede Figa, v té době kapitána Barcelony a hráče, který mířil za ziskem zlatého míče. Pérez si byl dokonce tak jistý, že slíbil, že v případě, že jako prezident největší hvězdu největšího rivala nepřivede, koupí všem členům Realu Madrid permanentní vstupenky. To ale jen málo kdo tušil, že funkcionář si celou transakci dopředu pojistil. S Figem podepsal tajnou smlouvu, že v případě Pérezova zvolení Portugalec do Realu skutečně přestoupí. Za to dostal Figo přes 2 miliony eur. Kdyby dohodu porušil, musel by zaplatit 1,3 milionu. I když Figo do poslední chvíle přesun do Realu popíral, tak 24. července roku 2000 Real aktivoval výstupní klauzuly ve Figově smlouvě, no a z Barcelony ho koupil za tehdy rekordních 60 milionů eur. Katalánský klub neměl možnost, jak tomuto transferu zabránit. Figo pak zůstal v Realu 5 let, dvakrát pomohl k zisku španělského titulu a jednou taky k triumfu v Lize mistrů. V roce 2005 pak odešel do Itálie, do Interu Milán.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Po třetí v řadě se fotbalisté Plzně představí v ligové fázi Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem bude belgický klub Royal Union Saint-Gilloise. Pokud chtějí hráči Viktorie pomýšlet na úspěch, musí vylepšit zatím hodně propustnou defenzivu.
2: Ta celá obrana, pořád jako nejsme na těch hráčích, jak bychom si představovali. V tomhle to samozřejmě je problém, protože když útočíme zbytečně, běžíme zpátky díky tomu, že tam nemáme to důslednou zaru. To mě jako vadí hodně.
1: Není spokojen kouč Západočechů Radoslav Kováč. O počínání jeho svěřenců uslyšíte ve čtvrtek od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ze Štruncových sadů.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o něco nižší.
2: Dělali jsme, co jsme mohli. Ten výsledek je jednotky miliard méně.
1: Americká centrální banka zvýšila úrokovou sazbu navzdory prezidentovi Trumpovi.
3: Měli bychom platit ty nejnižší úrokové sazby na světě, protože jsme finančně nejdůvěryhodnější.
1: Fotbalisté Plzně rozehrají večer hlavní fázi Evropské ligy. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, je čtvrtek 17. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice se dohodla na rozpočtových úsporách v jednotkách miliard. Hospodařit bude v příštím roce s dluhem o něco nižším, než je 389 miliard korun. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
5: Nižší schodek požadovalo hnutí SPD a motoristé. Ušetřit by mělo Česko díky legislativním změnám v příštím roce. Reálné úspory by se pak měly projevit ve státním závěrečném účtu, říká předseda motoristů Petr Macinka.
2: Dojde k načtení legislativních návrhů, které reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard.
5: Úspory v jednotkách miliard podle opozice Česku ale nepomůžou. Kabinet navíc podle předsedy ODS Martina Kupky neplní svoje sliby.
6: Přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
5: Konkrétní výši schodku vláda oznámí v pondělí. Koalice jednala taky o tom, kdy zařadí na jednání sněmovny plánované rušení rozhlasových a televizních poplatků. Termín si dohodli až po říjnových volbách. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: O státním rozpočtu teď jedná i tripartita. Odbory i zaměstnavatelé mají výhrady. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj vytýká málo peněz na výzkum a vývoj i výši schodku. Odbory zase chtějí řešit penzijní spoření a platy veřejného sektoru. Obě strany připouštějí, že po dobu rozpočtu, kterou vláda koncem září předloží poslancům, už nejspíš neovlivní. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji Donalda Trumpa. Americký prezident trvá na tom, že banka musí sazby snížit, a bankovní radu zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
7: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu navrhl vznik společného programu protiraketové obrany pro Evropu. Jak řekl na pražském obranném summitu, společný projekt Europatriot by podle něj měl být příspěvkem Severoatlantické alianci.
8: Jak řekl Andrej Babiš z hnutí ANO, projekt nemá soupeřit se Spojenými státy. Protiraketový systém by evropské země buď navrhly sami, nebo by podle Babiše mohly získat licenci od Američanů. Projekt Europatriot zmínil český premiér poprvé na jednání koalice ochotných v Paříži před 2 měsíci. Teď o něm mluvil znovu na setkání vrcholných politických a vojenských představitelů. Mezi nimi je mimo jiné maďarský ministr obrany nebo náčelník generálního štábu německého Bundeswehru. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která nemá oprávnění vařit. Věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví. Upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele. Armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně Vlešti slouží v mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci.
9: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda armáda řešila stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
1: Pobyt na protialkoholních záchytných stanicích nezaplatí přibližně 8 lidí z 10. Ukazují to data jednotlivých zařízení. S rostoucím počtem klientů se jim navíc zvyšují i ztráty.
11: Ráno dospávali na teplické záchytce ještě 3 lidé.
12: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
11: Než půjdou domů, měli by zaplatit. 8 klientů z 10 ale zanechá dluh. V Plzni dokonce 9 z 10. Provozovatelé sice dostávají peníze od krajů, pokud jim ale nestačí, musí ztráty zaplatit sami. Úspěšnost při vymáhání dluhu po klientech bývá zhruba třetinová, říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
13: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
11: Například v Ostravě se tak přestali o vymáhání snažit. Jinde plánují zdražit poplatky za pobyt, někde žádají vyšší dotace od krajů. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že zákon neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 Kč. Vinobraní je letos kratší, protože různé odrůdy dozrály téměř současně.
14: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
15: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
14: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
15: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
16: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelná kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
15: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům, ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisty Plzně čeká vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí a s tím i domácí bilanci v této sezóně. Mluví o tom plzeňský trenér Radoslav Kováč.
18: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všecko pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který po první minuty jde za vítězství.
17: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise, za který nastupuje i Ondřej Kryč-Faluši, začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Posluchači Radiožurnálu uslyší reportážní vstupy. Do soutěže vstoupí taky Bešiktaš Istanbul s Václavem Černým zápasem proti Olympiku Marseille. Už v 18.45 se představí Hoffenheim s Adamem Hloškem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem na hřišti Ofi Kréta.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D1 u Brna, kolony na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 177. kilometru před sjezdem na Ostrovačice a je to až do Brna k omezení. Pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu. No pozor teď na dojezdu do té kolony na kilometru 178. Teď je i čerstvá nehoda. Srazila se 4 auta v levém pruhu. Na místo jedou hasiči, uvolněte uličku v té koloně. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony hlavně kamionů. Od 9. kilometru od sjezdu na Loděnici je pravý pruh plný až na okruh k Ořechu. A podobná situace je na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, zhruba od 6. kilometru popojíždějí kamiony až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, na Moravě ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Tolik hlavní zprávy.
20: 12 hodin 10 minut, krásné čtvrteční poledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste kdekoliv. Nový trenér německé fotbalové reprezentace Jürgen Klopp povolal pro nadcházející utkání Ligy národů nezvykle vysoký počet hráčů, konkrétně 44. 59letý kouč bude mít k dispozici dvě samostatná mužstva, každé potom odehraje dva zápasy. Debut v národním týmu si může odbít celkem 16 nováčků, v kádru je taky 15 hráčů z neúspěšného mistrovství světa, kde Němci vypadli hned v prvním vyřazovacím kole. Naopak v nominaci chybí třeba dlouholetý reprezentant Leroy Sané z Galatasaray nebo útočník Stuttgartu Denis Undav, který byl na letním šampionátu se třemi góly nejlepším střelcem týmu. V Lize národů Němce čekají na přelomu září a října duely v Nizozemsku, doma se Srbskem a hned dvě utkání proti Řecku.
4: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Česká volejbalová reprezentace ve skupině mistrovství Evropy třikrát vyhrála, dvakrát na soupeře nestačila. Pět zápasů v šesti dnech unavilo úplně všechny, i kapitána Patrika Indru. Volný den se český univerzál chystal prožít nejen na masérském stole.
1: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemný, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
2: Jenomže aktuálně nikdo neví, kdy a proti komu to bude. Přesně tyto otázky řeší i manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek, včetně přesunu týmu z Modeny do Turína.
3: Čekáme, jak se vyvine ta skupina u nás a jak nás pořadatel, což znamená Evropská federace, do jakého hotelu nás dá, kdy nám dá příkaz, že se máme přesouvat, takže dnešek máme nějak naplánovaný, zítra bude den D, ale kdy, jak, prostě zatím nevíme.
4: Z Modeny do Turína je to zhruba 3 hodiny jízdy autem, takže předpokládám, ten přesun nebude letecky, ale autobusem.
3: Já předpokládám taky, prostě nemáme žádný noty, s tímhle musíme žít, je součást hry, ale určitě se tam nějak dostaneme, budeme na místě v momentě, kdy nám řeknou, přesuneme se.
4: Volejbalisté to jsou urostlí chlapíci. Je to problém cestování třeba letadlem nebo autobusem?
3: Všichni jsou na tohle zvyklí, 300 kilometrů není nic dramatického, takže nás to nebude limitovat a ten přesun proběhne úplně v pohodě.
4: Speciální volejbalová věc, volejbalisté se přesunou do nové haly, tam si hráči nějakou chvilku musí zvykat na ty nové prostory. Co je největší problém ve světě volejbalu?
3: Osvětlení, víceméně ten prostor okolo hlediště, jak ta hala bude velikánská. Podle reglementu my tam budeme mít určitě minimálně jeden zápasový trénink v té hale, hodinu a půl, takovýhle jsou reglementy, takovýhle jsou pravidla. Nebudeme mít moc času, ale nepředpokládám, že tohle bude nějaký faktor, který by měl hrát závažnější roli.
4: K českým fanouškům bylo jich docela dost v Modeně. Měl jste od někoho žádosti o vstupenky na zápasy?
3: My máme nějaký omezený kvantum vstupenek, který dostaneme od pořadatele. My jsme se na tu podporu už zvykli loni na mistrovství světa na Filipínách, kde opravdu bylo obrovské množství fanoušků, nečekané množství. Tady nás to nepřekvapilo, ale každopádně jsme na to strašně rádi.
4: A máte signály, že budou fanoušci i v Turíně?
3: Já jsem tady v určitý bublině, mě rodina nepřijde pozbudit, takže nedokážu odhadnout, kolik lidí nás do toho Turína přijede pozbudit.
4: Ale viděl jsem v Modeně klany Klimešových a Bartuňkových, přijeli za hráči přímo.
3: To jsou, myslím, členové toho tvrdého jádra, očekávám, že budou i na tom osmifinálovém zápase.
2: Stejně jako mikrofony Radiožurnálu Sport, tato stanice, ať už český tým bude hrát kdykoliv a proti komukoliv, utkání nabídne v přímém přenosu. Z Modeny Kamiliáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: skupina Kasabian, 12 hodin 19 minut, čtvrtek 17. září. Posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, hokejová Tip Sport Extraliga má zítra na programu hned 6 zápasů druhého kola. No a ze všeho nejdřív se začne hrát v 17 hodin v Třinci, kam dorazí hráči brněnské Komety, a to je taky duel, na který máme tady hned dvakrát dvě vstupenky ve studiu Radiožurnálu Sport, a právě teď je tu šance pro vás, naše posluchače, jak dvě z nich získat. 221 552 222, to je telefonní číslo sem ke mně do studia Radiožurnálu Sport, tak pokud je to zápas, o který byste měli zájem, znáte někoho, kdo by se mohl do Třince jet podívat na hokejovou extraligu Třinec Brno, tak určitě zavolejte. Myslím, že ta otázka, kterou jsem si pro vás přichystal, není vůbec složitá a vypadá to, že tady takový zájemci jsou, tak to pojďme zkusit. Dobrý den, slyšíme se?
1: Slyšíme, dobrý den, Pavel.
0: Dobrý den, Pavle, nevyhrál jste v poslední době, jenom tak pro jistotu se ptám.
1: Jo, vyhrál. Před
0: tak měsícem, tak já se omlouvám, tak budete muset ještě chviličku počkat, dáme šanci ostatním. Jo, mějte se hezky. Naschledanou. Tak tolik Pavel, ten sice by asi měl zájem o lístky, ale takové je to pravidlo, které, omlouvám se vám všem, kteří mě posloucháte, jsem na rozdíl od té ranní soutěže teď pro jistotu nezopakoval, tak to dopadlo až takhle. Samozřejmě, pokud jste s námi něco vyhráli, tak i tyhle odpolední soutěže do toho platí a my bychom vám ty lístky jednoduše nemohli poslat. Zítra tedy od 18 hodin Olomouc Plzeň, taky Mountfield České Budějovice, Kladno Sparta, 17:30, to se začne hrát v Mladé Boleslavi, kam přijedou Karlovy Vary, a taky v Litvínově, který bude hostit Pardubice. Nám se ale jedná o ten zápas, který začíná v 17:00. Třinečtí Oceláři hostí brněnskou Kometu. Ještě jedna šance tedy pro vás, 221 552 222, to je telefonní číslo sem ke mně do studia. Pokud máte zájem na tenhle zápas se jít ještě s někým podívat, tak mi sem určitě zavolejte. V případě, že tomu tak nebude, tak bohužel ty lístky propadnou, a to si myslím, že by byla veliká škoda, protože my samozřejmě máme radost, když vy máte radost, a velmi rádi vás posíláme na sportovní akce.

0: Tak přece jenom ty lístky si samozřejmě nechat nechceme, tak ve 12:23 po skupině Mandraže pojďme na druhý pokus. Slyšíme se, hezký den.
1: Ano, hezký den, slyšíme se, tady Michal.
0: Dobrý den, Michale, vy jste nevyhrál v poslední době, shodli jsme se na tom, je to v pořádku.
1: Ano, vyhrál jsem naposledy před prázdninami.
0: Výborně, tak jo.
1: Dvouměsíční interval.
0: Dvouměsíční interval je naplněný. Tak pojďme na to, jde nám tedy o dvě vstupenky na zítřejší zápas hokejové typ Sport Extraligy 17:00 Třinec Brněnská Kometa. Jen tak orientačně prozradíte i posluchačům našeho rádia. Odkud jste? Nemáte to tam nějak extrémně daleko?
1: Ne, jsem z Třanovic, je to asi 15 km.
0: Výborně, tak vám držím palce. Výborně, výborně, váš oblíbený klub říkáte dokonce, tak skvěle. Ano. Tak ta otázka, kterou jsem si pro vás připravil, myslím, je jednoduchá. Oceláři Třinec proti Brněnské Kometě, to jsou dva kluby, které jsou úspěšné, řekněme, v historii typ Sport Extraligy, oba dva ty kluby dokázali Extraligu vyhrát, tak věděl byste, který z nich víckrát? Já vám držím palce, věřím, že to víte.
1: Já myslím, že Třinec.
0: No je to Třinec, je to 6-3, jestli jsem to správně.
1: Ještě ta doba před.
0: Ne, já schválně proto právě říkám extraliga lední hokeje, vyloženě to takhle bereme, tak vy samozřejmě těch titulů máte 6, 2010, 11 a potom tedy opravdu tam ta šňůra od sezony 18-19, tam to bylo extrémně úspěšné, tak jo, tak dvě vstupenky na zítřejší zápas od 17 hodin jsou vaše, já vám k tomu gratuluju, koho vezmete?
1: Asi bratrance.
0: Bratrance, výborně. No. Tak hezky zafanděte, užijte si to, zůstaňte mi teď každopádně na telefonu, ať si na vás můžu vzít kontakt a zase třeba za 2 měsíce se uslyšíme. Mějte se hezky.
1: Perfektní, díky.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo,
4: neuvěřitelné.
5: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál Půl jedné. Jana Utendorská a zprávy.
7: Prezident Petr Pavel podepsal novelu stavebního zákona, informoval o tom Hrad. Novela počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Prezident podepsal i zákon, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují a měli by touto spolupráci co nejtěsněji rozvíjet v mnoha strategických oblastech. V Evropském parlamentu to prohlásil kanadský premiér Mark Carney. Současně uvítal včerejší návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přidružené členství jeho země v Evropské unii. Zároveň narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce společně vytvořit třetí mocenský blok, který jim má konkurovat. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. A na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá to z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech, naopak menší šance mají houpaři na jihu Moravy a na Vysočině. V uplynulém týdnu podle Českého hydrometeorologického ústavu nadprůměrně pršelo.
0: Sport.
7: Fotbalista Jakub Řezníček ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů to oznámil na svém instagramovém účtu. České lize nastřílel 99 gólů, po jedné brance přidal za Ružomberok na Slovensku a Lokeren v Belgii. Z Plzní získal v roce 2018 ligový titul a během angažmá v Mladé Boleslavi vyhrál domácí pohár. Naposledy působil v Příbrami.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Brna, ucpaná plzeňská D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy nedobrzdila auta do kolony. Na kilometru 178 hlásíte nehodu v levém pruhu.
9: U sjezdu na Ostrovačice v levém jízdním pruhu 4 osobní vozidla. Jedno je tam poměrně hodně rozbité, velké množství krosek.
8: Průjezdný teď pouze pravý, na místě jsou hasiči a kolona se natahuje. Aktuálně zhruba od 176. kilometru, tam brzdí kamiony. Nesouvislá kolona pak pokračuje i za nehodou a hlavně kamiony popojíždějí až k omezení v Brně. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor taky u sjezdu na Benešov. Houstný provoz před omezením u Šmejkalky a brzdí se dost prudce na 19. kilometru. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony hlavně kamionů. Od 12. kilometru je pravý pruh plný až na okruh k Ořechu. Osobní jedou rychleji v levém pruhu. Podobná situace je na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zhruba od 4. kilometru popojíždějí kamiony až do Kbelské ulice. V Praze se teď zdržíte v Liberecké ulici ve směru z centra na Ústí nad Labem. Před sjezdem na Prosek blokuje levý pruh nehoda. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Sting a Eric Clapton dohrávají v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Je 12 hodin a 38 minut, čtvrtek 17. září. Já vás teď velmi rád pozvu na pondělí 5. října. To je totiž datum příští desítky Pavla Horváta live. Jak jistě víte, v tomhle roce slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky a tak Antonín Panenka je hostem každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta za vámi, za posluchači. Kromě Antonína Panenky, kromě Pavla Horváta se samozřejmě jako tradičně můžete těšit na kolegu Honzu Pěrušku, no a tentokrát bude hostem taky fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Datum už jsem zmínil, 5. říjen, důležitá polovina taky je samozřejmě místo. Tentokrát vyrazí kolegové na západ Čech, konkrétně se na ně můžete těšit v Plzni v kulturním domě Šeříkovka. Vstupenky na tuhle akci můžete najít přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.

0: Hokejisté Olomouce vstupují do další extraligové sezóny už tradičně s nejnižším rozpočtem v soutěži, ale netradičně taky s velmi omlazeným kádrem. Několik dlouholetých stálic klub opustilo a na jejich místo přibyli draví mladíci, kteří touží dokázat, že v extralize mají svoje místo. I když v jiných týmech by ho třeba hledali jen těžko.
1: Kluků, kteří tam byli hodně přes 30, už bylo poměrně dost a bylo potřeba ten kádr omladit, a tak během těchto dvou let jsme se to snažili provést tu přestavu.
2: Za ty dva roky je to hodně, no, je to 80% manšaftu skoro a musí se to učesat, máme teďka hodně mladých kluků, je to hodně takový lítavý, ale zase energický, takže když tu energii dostaneme správným směrem, tak si myslím, že by to mohlo být platné. Ta rozlítanost tam je cítit.
3: Popisují generační obměnu olomouckého kádru generální manažer Erik Fürst a brankář Matěj Machovský. A jejich slova už přímo na obraz hry na ledě přenáší i nový hlavní trenér Petr Fiala. Nižší průměrný věk by sebou totiž přirozeně měl přinést větší rychlost, živelnost a lepší pohyb.
4: Máme takovou představu my a já doufám, že i ti hráči, že prostě musíme být ti, co je budou štvát, ty soupeře, tím pohybem a vůbec takovou tím nepříjemným hokejem a pak můžeme být úspěšní. My nechceme vyloženě hrát jakože na breaky, ale ty hráči tam máme, kteří mají dobrý pohyb a jsou schopní tam odbruslit.
3: Odhaluje coach Fiala jednu z možných zbraní Hanáků, kterou často ukazovali už v přípravných zápasech. Do Olomouce přišlo v létě hned 11 nových hráčů. Většina z nich byla v předešlých klubech buď na hraně sestavy v extralize, nebo naopak patřili mezi nejlepší opatro níž v maxalize.
4: Ty příchody nějakým způsobem jsme plánovali, nejsou to náhodní hráči, nějaký čas už jsme o ně usilovali, takže to nebylo, že někdo někde zbyl, ale to jsme brali, že je dobré pro klub a po všech těch stránkách výkonnost, peníze, to patří k sobě.
3: A právě finance jsou v Olomouci to největší téma. Zatímco v mnohem movitějších klubech majitelé či manažeři obrazně otevřou měšec, na Hané musí pracovat s nejnižším rozpočtem v lize a místo tučného konta nabízí nadějným hráčům spoustu času na ledě, potenciální možnost růstu a naději na průlomovou sezónu, což platí téměř u všech příchozích.
1: To děláte tak, na co si můžete dovolit a každopádně požadavky vždycky rostou, nebo respektive ten agent se snaží pro toho hráče sehnat podmínky vždycky nejlepší, ale je to o tom, kam se společnýma silama dostaneme, buď to se někde zhodneme, nebo ne.
3: Přibližuje generální manažer Erik Fürst. A zatímco kádr se radikálně obměnil a skoro o rok v průměru omladil, dvě věci jsou v Olomouci konstantní. Jednou z nich je léta neměný stařičký stadion a tím pádem i nižší komfort pro diváky a menší možnosti pro potenciální partnery. A druhá je fakt, že obecná i odborná veřejnost rok co rok pasuje kohouty na baráž, ačkoliv i za posledních 11 sezon hráli jen jednou.
4: Já jsem to přestal už před pár lety sledovat, protože se to opakuje ten scénář. Vždycky jsme mezi těmi, co ty baráži budou nebo už spadnou. Jednou teda se trefili, to jsme bohužel v té baráži byli, ale jinak si troufám říct, že vždycky se tomu vyhneme docela, nechci říct v pohodě, ale prostě se tomu vyhneme, že to není o chlup, ale že tam opravdu nějaký ten odstup je a je tam i ty předkola play-off.
3: Doplnil s lehkým úsměvem hlavní trenér Petr Fiala, který se na lavičku jako aktivní kouč vrací poprvé od listopadu 2019, kdy skončil jako trenér Komety Brno. Od té doby pracoval jen jako videotrenér. S kolegou koučem Petrem Svobodou by měli mít rovnocenné role. I to je v Olomouci pro další sezónu novinkou. Adam Kodet, Radiožurnál.
0: 12 hodin 47 minut, jsme moc rádi, že posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport. Tenisté se v zaplněné O2 aréně utkají se Spojenými státy americkými o postup do finálové fáze Davis Cupu, je rozlosováno a přímo u toho byl Jaroslav Plašil.
5: Ano, teď právě na hráčském hotelu se rozlosoval celý zápas, hlavně tedy pátek, protože to je nejdůležitější, do toho už se nemůže zasahovat. Jako první si proti sobě zahrají Jakub Menšík a Lerner Tien, to znamená česká jednička a americká dvojka. No a pak budou hrát Jiří Léčka a Ben Shelton, americká jednička Ben Shelton, tedy finalista posledního US Open, který dorazil až ve středu, to znamená včera do Prahy, tak bude hrát hned první den zítra. Další zápasy v sobotu 4 a 2 singly se pak můžou samozřejmě měnit, ale páteční program ten je daný. Z Prahy Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

skupina Verve ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 12 hodin 52 minut. Jen pár dnů po zisku deblového titulu z US Open s Kateřinou Siňakovou Taylor Townsendová musela náhle opustit turnaj WTA v Guadalajare. V Mexiku měla nastoupit k zápasu druhého kola dvouhry proti Ukrajince Kostiukové, ale vzkázala, že ji čeká urgentní operace. Její prohlášení pak citovali organizátoři na svém Instagramu. Konkrétnější americká tenistka nebyla.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém

0: prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
5: Zákon o státních zaměstnancích vrací prezident do sněmovny. Nejdéle vězněný Čech zatím zůstává ve vězení. Fotbalisty Plzně čeká večer úvodní zápas nového ročníku Evropské ligy. Dlouhá kolona kamionů je na plzeňské dálnici D5 před Prahou od Loděnice. A bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
7: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
5: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon a znovu zavedení EET. Do nemocnice v Hořovicích na Berounsku se už můžou vrátit všichni pacienti. Policisté je ráno evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Žádnou výbušninu v areálu nenašli. Z místa se hlásí reportér Radek Duchoň.
8: Z nemocnice odjíždí sanitní hasičské vozy a evakuační hasičské autobusy a budou pacienty svážet zpět do Hořovic. Policejní mluvčí Michála Richtrová mi potvrdila, že psovodům se služebními psy práce skončila, že areál prohledali. Někteří pacienti přečkali zásah v místním společenském domě, ostatní v okolních nemocnicích. Na místo už se vrací také personál, včetně zdravotních sester a lékařů. Případ budou policisté vyšetřovat pravděpodobně pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Za to hrozí až 8 let za mřížemi a náhrada škody. Z Hořovic Radek Duchoň, Radiožurnál.
5: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
9: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a clá jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
5: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil, dřív Vocásek, zatím zůstává ve vězení. Okresní soud v Mostě o návrhu na podmíněné propuštění nerozhodl. Za mřížem je doživotně odsouzený dvojnásobný vrah přes 39 let. Psycholožka věznice dnes u soudu v Mostě propuštění 65-letého muže nedoporučila. Záruku za Navrátila pozastavil spolek Oikia. Nově záruku nabídla Společnost pro právní stát. Soud bude v řízení pokračovat v listopadu.
10: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royal Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
11: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
10: Utkání Plzně s Royal Union Saint-Gilloise začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Zápas Davis Cupu mezi tenisty Česka a Spojených států zahájí dvouhra mezi Jakubem Menčíkem a Lernerem Tienem. Ve druhém pátečním zápase se utká česká dvojka Jiří Lehečka s americkou jedničkou Benem Sheltonem, určil to los. Pokud se zápas na tři vítězství nerozhodne po sobotním deblu, následují zápasy týmových jedniček, případně dvojek.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 nehody u Ostrovačic i Vyškova. Na dálnici D1 nejprve za Prahou, směr Brno, se za sjezdem na Velké Popovice tvoří kolona z 18. kilometru, pomalu se sune 10-15 minut do zúžení na 24. na Šmejkalce. Potom na D1 před Brnem směrem z Prahy dejte pozor u exitu 178 Rosice, hned za ním se brzdí a vybočuje, v levém pruhu řeší srážku 4 aut, následuje potom hustý provoz, různě pomalá jízda i v levém pruhu do omezení u D2 v Brně osobním autem, to zabere asi 40 minut. A ještě jednou dálnice D1 z Brna na Přerov, opatrně za exitem Vyškov západ na kilometru 228 se brzdí, hlásíte čerstvou nehodu.
13: Několik aut sobě v levém pruhu. Už tam není ani policie.
12: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se tvoří kolona kamionů od exitu 10 Loděnice, vlečou se pravým a případně stoupacím pruhem. V levém pruhu osobní auta taky různě zpomalují a tak to pokračuje až na pražský okruh směr D1 k exitu 19 Ořech. Osobním autem je celý úsek asi na půl hodiny. A v Praze v Liberecké centra kolona od Bulovky nahoru před sjezd na Prosek, v levém pruhu srážka dvou osobních aut, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasná až oblačno, teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
14: 13 hodin 6 minut, čtvrtek 17. září, dva zápasy 6. kola má dnes na programu nejvyšší španělská fotbalová soutěž, tedy La Liga. V 19 hodin se začne hrát v Sevě. Betis, který vstoupil do sezony výborně, dokázal vyhrát 4 z 5 těch zatím odehraných zápasů. Bude hostit Getafe, Getafe naopak zatím pouze 5 bodů. Pokud by Betis ten zápas dokázal vyhrát, tak se dotáhne na Real Madrid, který je z 15 body druhý za zatím 100% Barcelona. No a v 21 hodin a 30 minut to je duel Malaga-Villarreal, tedy dva kluby, kterým se naopak vstup do nového ročníku soutěže vůbec nevydařil. Zatím oba dva kluby jsou bez vítězství. Malaga 18. místo se 3 body, Villarreal ještě o jednu příčku níže a ještě o jeden bod méně. Teď už Nothing But Thieves, přejeme příjemný poslech.
6: Radiožurnál Sport
15: a Karel Janů.

0: Ve 13 hodin a 11 minut posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Česká fotbalová reprezentace možná bude mít po konci Patrika Schicka v národním týmu novou útočnou hvězdu. Podle německého deníku Bild přijal nabídku reprezentovat útočník skotských Rangers Ryan Nadery, který v srpnu dal gol Jablonci v závěrečném předkole konferenční ligy. Nejen o tom teď budeme mluvit s Františkem Typovským. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak většina českých fanoušků jméno vytáhlého hroťáka asi donedávna neznala, tak kdo tedy je Nadery?
1: Je to 193 cm vysoký hrotový útočník Rangers. V této sezóně odehrál napříč soutěžemi 9 zápasů, a to s bilancí 3 gólů a stejného počtu asistencí. Má zatím německý a bulharský pas. Narodil se v Drážďanech, táta je Bulhar, matka Češka, odtud tedy to spojení s tuzemskou reprezentací. A na své kořeny je 23-letý forward hrdý. Vždyť na tiskové konferenci po srpnovém duelu Rangers-Jablonec ukázal, že se česky bez problémů domluví.
2: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě, takže pro mě to je hezký zápas, užiju si to, jsem rád, že rodina taky přijde, ale už jsem to řekl v němčině, pro mě to je prostě zápas jako každý jiný a to je jedno, proti komu hrajem.
1: Nadery samozřejmě mluvil o té odvetě v Jablonci, kam se přišla podívat i jeho rodina. On pak smutnil, protože Jablonec zvítězil po pokutových kopech, to je jenom na vysvětlenou. Bild píše, že nabídku Bulharska odmítl už před půl rokem a šance, že by si zahrál za Německo, jsou minimální. Že se o Ryana Naderyho opravdu uchází česká reprezentace, to potvrzují i zdroje radiožurnálu Sport. Podle našich informací se teď řeší pas pro vysokého útočníka. Bez něj totiž za Česko pochopitelně hrát nemůže. Nominaci fotbalové reprezentace odtajní kouč Santi Denia zítra v poledne.
0: Čeští fandové si určitě vybaví obránce Tea Gebreselassieho, jehož tatínek byl z Etiopie a on tedy reprezentoval Česko. Hráčů, kteří na rozdíl od Gebreselassieho vyrůstali v cizině a mají české kořeny, je víc. Tak kdo by případně mohl Františku posílit a tým reprezentace?
1: Ve hře je určitě stoper Filip Lisach, který aktuálně hraje druhou anglickou ligu za Swansea. Vytáhlý obránce s anglickými a barbadoskými kořeny už je v kádru české 21 a teď by se mohl dočkat i nominace do Ačka. V podobné situaci je i útočník Lvíčat Janik Eduardo, který by mohl kopat třeba i za Nizozemsko a za Angolu. Kvenový hráč německého Hoffenheimu teď hostuje v Hágu a v tomto ročníku nizozemské ligy už dal 2 branky.
0: Říká František Typovský, díky.
1: Naslyšenou.

To byly Nightwish v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 13 hodina 18 minut. Fotbalový útočník Jean-David Bogel se po 4 letech vrací na západ Čech do Plzně. 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezony a připojí se k třetiligovému B týmu. Západočeši o tom informovali na klubovém webu. Bogel působil v Plzni mezi lety 2019 a 22. S klubem získal ligový titul. Celkem za Viktorii nastřílel 48 gólů a v sezóně 2021-22 se stal nejlepším střelcem České ligy.

0: 13 hodin 22 minut, čtvrtek 17. září. Stalo se dnes před 106 roky oficiálně vznikla National Football League, zkráceně NFL, tedy zámořská liga amerického fotbalu. Naše nová rubrika vám chce připomínat i podobné historické momenty a právě o proto se teď na něj s Martinem Charvátem zaměříme. Hezké odpoledne.
1: Hezký den, nejdřív důležitá přesnost. Profesionální americký fotbal nevznikl až v roce 1920. První doložený případ placeného hráče se odehrál už roku 1892, kdy William Heffelfinger dostal za zápas $500, což by při současném kurzu bylo zhruba 10 000 korun. Jenom pro srovnání, dnes mají ti nejchudší hráči NFL za zápas zhruba $50 000, tedy asi milion korun.
0: Následující desetiletí ale profesionální americký fotbal fungoval dost chaoticky. Kluby hrály v různých regionálních soutěžích, hráči přecházeli tam, kde dostali vyšší nabídku, rostly náklady a neexistoval jednotný systém pravidel pro fungování klubu.
1: Začátky amerického fotbalu byly poměrně krušné, jak naznačí i krátká zvuková ukázka.
2: Football players would fist fight, bite each other's ears off, or even gouge each other's eyes out.
1: Pokud vládnete angličtinu, tak možná zůstáváte v údivu. Hráči se totiž občas mlátili pěstmi, kousali se do uší, případně útočili na oči.
0: A tak se v roce 1920 ve státě Ohio rozhodli založit American Professional Football Conference, zkráceně APFA, která měla za cíl podobných problémů v americkém fotbale zabránit, zbavit se jich. Do soutěže vstoupily 4 kluby, mimochodem mezi podmínkami pro vstup bylo složení poplatku $100, je ale, jak se píše, pro Football Hall of Fame. Žádný z týmů ho skutečně nezaplatil.
1: Oficiální zahajovací schůze byla 17. září 1920. O pár dní později se nová liga rozjela se 14 účastníky. Porodní bolesti v uvozovkách ale neustaly. Některé týmy odehrály výrazně víc utkání než jiné a ne všechny zápasy byly proti členům zmíněné APFA. A třeba kluby v Chicagu a Detroitu start finančně nezvládly a ještě před koncem sezóny se rozpadly.
0: Ta úvodní sezóna trvala od září do prosince roku 1920 a že jsme dlouho neřekli tu zkratku, která dnes je známá NFL, to proto, že název National Football League přijala soutěž až v červnu v roce 1922, tedy rok a půl po začátku. Teď jsme vás o tom informovali s Martinem Charvátem. Martine, moc díky.
1: Hezký den.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Ondra Beránek. Nemůžeš na hokej? Poslouchej zápasy Tip Sport Extraligy na Radiožurnál Sport. Každou akci po celou sezónu uslyšíš v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem. Ale taky si můžeš naladit každý zápas samostatně. Hokej a Radiožurnál Sport, to je jasná volba.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
4: Nová sezóna Tip Sport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tip Sport Extraligy je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 13.30. Zprávy má Jana Utendorovská.
6: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Únorový nálet na školu v Iránu by mohl být válečným zločinem. Oznámila to vyšetřovací komise OSN s tím, že tam útočily pravděpodobně Spojené státy. Úder v první den americko-izraelské války proti Iránu zasáhl základní školu ve městě Minápa. Zabil 168 dětí a 14 učitelů. Podle stanice CNN je to největší počet civilních obětí nedávné historie armády Spojených států. Americké ozbrojené síly hned v únoru zahájily vyšetřování. Pentagon ale výsledky doteď nezveřejnil. Státní podnik Lesy České republiky dostal pokutu přes 17 milionů korun. Antimonopolní úřad ji vyměřil za smlouvu, která zakazovala export dřevní štěpky mimo území Česka. Pokuta není pravomocná, podnik se může ještě odvolat. Lesy podle mluvčí Evy Jouklové rozhodnutí považují za protiprávní. Podnik proto podá rozklad. A pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí například akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci.
0: Sport.
6: Duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům zahájí česká tenisová jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Utkání začne zítra v 15 hodin v O2 aréně. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Rozhodl o tom los do sobotní čtyřhry, nahlásil kapitán Tomáš Berdych, dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rykl. Ti by měli hrát proti páru Harrison Krajíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 u Ostrovačic v Brně i u Vyškova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte nejprve s kolonou za exitem Velké Popovice ze 16. kilometru na 24. ke Šmykalce, je to skoro na čtvrt hodiny. Pak na D1 před Brnem směrem z Prahy pozorně u sjezdu na Rosice na 178. kilometru brzdí se do zastavení, v levém pruhu řeší kolizi 4 aut a za nimi kolona pokračuje dál v obou pruzích. Osobní auta asi 25 minut za popůvky, tam na kilometru 188 řeší další nehodu v levém pruhu, hasiči jsou tam. A na dálnici D1 za Brnem směr Přerov Ostrava čekejte další kolonu od sjezdu 226 Vyškov západ, popojíždí se čtvrt hodiny na 228. kilometr, tam se v levém pruhu srazila 3 auta. Na D5 z Plzně do Prahy hned za Loděnicí se tvoří kolona z 9. kilometru, brzdí i osobní auta v levém pruhu, pak se místy různě rozjíždějí, kamiony se vlečou sotva krokem až na pražský okruh k Ořechu, osobním autem je to od Loděnice kolem půl hodiny. A v Ústí nad Labem na silnici 30 na výjezdu na Chlumec ve Všebořické u Lidlu zasahují záchranáři po srážce auta s chodcem kolony z Bukovského rondelu z druhé strany od Eurooilu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: To byly R.E.M., je 13:38, přejeme krásný čtvrtek 17. září, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Viktoria Plzeň vstoupí prvním zápasem do nového ročníku Evropské ligy. Na úvod soutěže přivítá lídra belgické ligy, za kterého nastupuje i jeden český hráč. Podrobnosti teď už na úvod sportovního přehledu s Kristofem Kousalem. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Fotbalisty Plzně na úvod Evropské ligy čeká souboj s Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria předvádí na začátku sezóny nevyrovnané výkony. Soupeř sice neuspěl v kvalifikaci ligy mistrů, ale v domácí soutěži ještě neprohrál a vede o skóre před Chentem. Pokračuje plzeňský trenér Radoslav Kováč.
2: Takže určitě jsou v rozpoložení lepším, ale uvidíme, jaká to bude výhoda nebo nevýhoda. Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasný, že to všichni potřebujeme, jak klub, tak kluci, hráči v kabině, tak i fanoušci.
1: Dres belgického klubu obléká po přestupu z Baníku Ostrava odléta Ondřej Krychvaluši. Poslední 4 utkání nastoupil záložník nebo stoper v základní sestavě.
3: Dá se říct, že jsem se jakoby usadil, ale je to třeba zapříčený i nějakýma zraněníma. Musím říct, že se cítím dobře, myslím si, že je i pro mě dobře, že jsem variabilní a to je v naší situaci teďko prospěšný.
1: Utkání Plzně s Royal Union Saint-Gilloise v prvním kole Evropské ligy začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Fotbalista Jakub Řezníček ukončil v 38 letech kariéru, člen klubu ligových kanonýrů naposledy působil v mateřské Příbrami, kde v srpnu nastupoval za B tým. Důrazný útočník nastřílel v české lize 99 gólů, jeden dal za Rožumberok na Slovensku a Lokeren v Belgii. Dvakrát se stal nejlepším střelcem druhé ligy. Z Plzní získal v roce 2018 ligu titul a v Mladé Boleslavi pomohl vyhrát domácí pohár.
1: Duel Česka se Spojenými státy v kvalifikaci na finále tenisového Davis Cupu zahájí zápas Jakuba Menšíka s Lernerem Tienem zítra od 15 hodin. Určil to los v Praze, který sledoval reportér Jaroslav Plašil.
4: Ano, a los také potvrdil, že za Spojené státy hned první den nastoupí Ben Shelton, konkrétně ve druhém utkání proti Jiřímu Lehečkovi. Ben Shelton, připomínám, je poraženým finalistou US Open, dorazil až včera v ranních hodinách do Prahy. Teď od 14 hodin by měl trénovat, na Davis Cupu mu hodně záleželo, dokonce se i odhlásil příští týden z Laver Cupu, tak aby tady mohl splnit slib a mohl tady startovat v Davisově poháru. Tak tedy Jakub Menšík, Lerner Tien odveta za nedávný duel na US Open, tentokrát s fanoušky na straně Jakuba Menšíka. Tím narážím na třetí kolo US Open, kde vyhrál Tien a pak tedy Jiří Lehečka versus Ben Shelton. Z Prahy Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Deblová partnerka tenistky Kateřiny Siňakové, Američanka Taylor Townsendová, podstoupila akutní operační zákrok jen pár dnů po zisku deblového titulu z US Open. Musela náhle opustit turnaj WTA v Guadalajáře. V Mexiku měla nastoupit ve středu k zápasu druhého kola dvouhry proti Ukrajince Martě Kostiukové, ale vzkázala, že ji čeká urgentní operace. Její prohlášení citovali organizátoři na Instagramu.
1: Začíná národní basketbalová liga. Po 14 letech se do nejvyšší soutěže vrací hráči Plzně, kteří v zahajovacím zápase přivítají v 18 hodin Děčín. Trenér Západu Čechů Jaroslav Lejsek věří, že jeho svěřenci budou v průběhu ročníku stále zlepšovat své výkony.
5: My víme, že nebudeme nejlepší v září, jsme jako připraveni na to, že máme spoustu věcí, co se musíme naučit, ale chceme být každý zápas a každý týden lepší a lepší a ty věci, které nám třeba nebudou na začátku fungovat, aby nám v prosinci fungovaly. Takže chceme být mladý český tým, který bude atraktivní, který bude mít emoce. Chceme, aby ty lidi se s tím dokázali spojit, aby věděli, že když přijdou do haly, že to bude zábava.
0: Hokejový klub Winnipeg Jets pozastavil činnost kanadskému brankáři Conoru Hellebuckovi. Trojnásobný vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího golmana NHL a majitel Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče soutěže se nedostavil na začátek tréninkového kempu svého klubu. Brankář olympijských vítězů v srpnu veřejně požádal o výměnu do jiného týmu.
1: Český motokrosař Julius Mikula vynechá o víkendu kvůli zranění závěrečný závod mistrovství světa v Austrálii. Navzdory absenci obsadí v konečném hodnocení kategorie MX2 nejspíš 9. místo. Pouze teoreticky ho může ještě přestihnout Nizozemec Kai Krasser-Marx.
0: Touhle informací končí sportovní přehled, připravil ho Kristof Kousal. Mozíky.
1: Hezký den.

Gary Moore dohrává ve 13 hodin a 47 minut, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a díky tomu, že nás posloucháte, už jste dnes měli možnost zahrát si o 2 vstupenky na Davis Cup, taky jste mohli vyhrát 2 vstupenky na příští 10 Pavla Horváta live v Plzni a taky už jste získali 2 lístky na zítřejší zápas hokejové Tipsport Extraligy Třinec proti Kometě a připomínám, že ještě další 2 takové tady ve studiu Radiožurnálu Sport máme, tak nás určitě poslouchejte dál. Za chviličku, hity sociálních sítí.

0: Na Radiožurnálu Sport teď následuje tradiční rubrika zajímavostí ze světa sociálních sítí a její úvodní sekundy budou patřit možná tomu největšímu automobilovému, respektive motokárovému závodu v dějinách. Čtyřnásobný mistr světa vozů Formule 1 Max Verstappen totiž usedl právě do motokáry, ve které začínal svoji kariéru, no a vyzval rovnou stovku soupeřů. Další podrobnosti už má František Typovský. Hezký den.
1: Hezký odpoledne. Závod, který nesl podpis Verstappenovy stáje Red Bull, se jmenoval v překladu Max proti stovce. Na okruhu v britském Silverstoneu skutečně usedlo do schodných motokár 101 jezdců, stovka influencerů, amatérských závodníků nebo jiných sportovců. No a úplně na chvostu startoval taky Verstappen, který byl dokonce tak moc vzadu, že ani při zhasnutí světel nebyl v závěrečné rovince. Poté ovšem nastal absolutní blázinec. Max Verstappen totiž na rozdíl od soupeřů bleskově vyrazil a i když musel několikrát prudce měnit směr, během úvodního kola předjel 60 soupeřů. 60 ze stovky, to je opravdu...
0: Víc než půlka.
1: Je to tak, je to neuvěřitelné číslo. Cílem nizozemského šampiona bylo co nejdřív se prodrat do čela, nakonec to čtyřnásobný mistr světa vozů Formule 1 zvládl za 14 kol a to navíc měl trošičku stížené podmínky oproti ostatním, protože všichni ostatní závodníci mohli využívat takovou zkratku na trati Verstappen nikoli, ale i tak 14 kol mu stačilo, aby předjel 100 závodníků, 100 soupeřů. To nejzajímavější si můžete pustit na Instagramu Verstappenova týmu a můžu říct, že to opravdu stojí za to.
0: Mimochodem závod Max proti stovce nesl i drobnou českou stopu.
1: Ano, zúčastnil se ho český youtuber Jan Liška, na Instagramu ho najdete pod přezdívkami Lišák nebo Shredded Fox, to asi pro anglické publikum, anglofonní publikum. Po kvalifikaci byl Liška 19. Verstappen ho ale brzy dostihl a vyřadil a český youtuber závod popsal takto, teď ho budu citovat. Tak to bylo hodně rychlé, byl to extrémní masakr, jen jsem tam létal. Dostával jsem bomby, pak jsem se otočil a za mnou Max. Konec citace. Dokonce i sdílel fotku, kdy ho pilot F1 předjíždí a Liška na ní má opravdu vyděšený výraz.
0: No a teď od motokár k ženskému fotbalu, oslí musky radši nebudeme vymýšlet, velmi populární je na Instagramu golmanka české reprezentace. Barbora Vutíková má skoro 500 000 sledujících a teď opravdu řadu z nich, včetně nás, pobavila, když se spoluhráčkami pražské Slavie zapojila do jednoho celosvětového trendu.
1: Ten spočívá v tom si do pusy nalít značné množství vody a ty tváře vypadají jako třeba u křečka, tak zhruba, a následně se pak snažit přečkat vtipné situace a tu vodu nevyprsknout. Tématem tentokrát bylo nosíme náhodné věci na trénink a oni jednotlivé předměty hráčky postupně tahali ze svých batohů. Dolarovou bankovku

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než pět let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlavák.

0: Hanzelovou.
1: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Koalice je připravena přehlasovat prezidentské veto návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ceny pohonných hmot v Česku dál rostou. Fotbalisty Plzně čeká na úvod Evropské ligy Royal Union Saint-Gilloise. Kolona vzniká po nehodě v Praze na výjezdu do Blanky ze Strahovského tunelu. A bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vládní koalice je připravena přehlasovat veto prezidenta návrhu zákona o státních zaměstnancích. Jeho znění dnes prezident Petr Pavel nepodepsal. Jedním z důvodů je možné omezení prezidentské pravomoci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Opozice se chce v případě přehlasování veta obrátit na ústavní soud, říká místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
4: Vláda skutečně znovu překračuje hranice, které překračovat nemá žádná vláda. Já pracuji spolu s kolegy právě na této části týkající se pravomocí prezidenta. Nevím, zda se rodí ještě nějaké jiné nápady. Těch možných protiústavních momentů je v té novele celá řada.
3: Prezident dnes naopak podepsal zákon, který znovu zavádí EET a taky nový stavební zákon. Městský soud v Praze zamítl žalobu Českého tenisového svazu na bývalého předsedu Ivo Kaderku. Radiožurnálu to potvrdil Kaderka i advokát svazu Václav Kučera. Zástupci svazu chtěli po Kaderkovi vrátit přes 1 000 000 korun za to, že si podle nich neoprávněně navýšil měsíční odměny, když řídil dceřinou společnost svazu. Soud podle Kučery své rozhodnutí zdůvodnil tím, že si Kaderka díky svému postavení v čele svazu mohl sám sobě navýšit odměny a neporušil pravidla. Svaz se proti rozhodnutí plánuje odvolat. Sám Kaderka rozhodnutí soudu přivítal. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta pak zdražila o 46 haléřů. Litr teď stojí 48 korun a 25 haléřů. Cen paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5 000 škeblí. Kvůli nízké hladině tam umírají na suchých březích.
5: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
6: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
7: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
6: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Plzně budou hrát na úvod Evropské ligy s vedoucím týmem belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Ten nemá k dispozici několik opor kvůli zraněním nebo karetním trestům. Kouč David Iber má ale podobné trenérské výzvy rád.
9: Neexistují pro mě jen hráči základní sestavy a vedle nich náhradníci. Tohle se jim snažíme vysvětlit a začínají to chápat, to je skvělé. Zase jsem někde četl, že mám k dispozici jen 13 hráčů, ale já jich mám mnohem víc. Máme tady i 3 mladíky. Na lavičce je dost fotbalistů, kteří mohou během zápasu rozhodnout.
8: Utkání Plzně s Royal Union Saint-Gilloise začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem, taky na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se sune kolona od sjezdu 15 Velké Popovice do omezení na 24. na Šmejkalce až 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se dojíždí do kolony u exitu 178 Rosice, tam hned za ním došetřují hromadnou nehodu v levém pruhu. Kolona i v levém pokračuje dál, další nehodu na 188. už došetřili, takže se to natahuje až do omezení u D2. Osobní auta jedou celý úsek až 3 čtvrtě hodiny. Na D1 za Brnem směr Ostrava za exitem Vyškov Západce na 228. kilometru zpomaluje v odstavném pruhu, řeší nehodu. Na D11 z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Městec čekejte kolonu z 54. kilometru k porouchanému autu v omezení na 57. je to na 20 minut. Na D5 před Prahou z Plzně kolony skoro od exitu 10 Loděnice brzdí i osobní auta v levém pruhu různě roztrhané, je to až na Pražský okruh k exitu 19 Ořech od Loděnice osobním autem až 40 minut. A v Praze na městském okruhu na vjezdu do Blanky ze Strahovského tunelu v pravém pruhu nehoda, kolona v Patočkově od Kajetánky a taky už i před Mrázovkou se popojíždí skoro od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Je a bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách je kolem 12. Tolik zprávy.
10: 14 hodin 5 minut po zprávách dál, čtvrteční radiožurnál Sport je tu s vámi, je tu pro vás nový trenér německé fotbalové reprezentace Jürgen Klopp povolal pro nadcházející utkání Ligy národů nezvykle vysoký počet 44 hráčů, ale ono je to spíše 2x22, protože 59letý kouč bude mít k dispozici dvě samostatná mužstva, každé odehraje dva zápasy. Debit v národním týmu si může odbít hned celkem 16 nováčků, naopak tedy v kádru je taky 15 hráčů z posledního mistrovství světa, které nebylo pro Německo úspěšné, Němci vypadli hned v prvním vyřazovacím kole. V nominaci chybí třeba dlouholetý reprezentant Leroy Sané z Galatasaray nebo útočník Stuttgartu Denis Undav, který byl na letním šampionátu nejlepším střelcem týmu se třemi brankami. V Lize národů čekají Německo na přelomu září a října duely v Nizozemsku doma se Srbskem a dvě utkání proti Řecku.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Čeští tenisté se připravují na kvalifikační duel s Američany. Hrát se bude v pátek a sobotu v Libeňské hale a vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu. Utkají se dva velmi silné týmy a duel v Praze bude výjimečný hned z několika důvodů. Třeba velkým počtem levorukých tenistů v sestavě Spojených států amerických. Four
1: lefties on one team. Když kapitán Američanů Bob Bryan představoval svůj tým, hned v úvodu zmínil, že má v sestavě 4 z 5 leváků. A na otázku Českého rozhlasu, jak velká výhoda to je, ještě na odlehčení připomněl, že vlastně 5, protože on sám hrál také levou.
2: I'm a lefty myself. So we actually have 5.
1: Ale už vážněji pak dodal, že věří, že to bude výhoda. Zvláště, když leváci v týmu mají i velkou tenisovou kvalitu. Finalista US Open Ben Shelton je světovou 4 a Lerner Tien 13.
2: Yeah, I think so. You know, it's never easy playing a lefty.
1: Sumění levorukých hráček svého času těžil český Fed Cupový tým, který mýval féře kapitána Petra Pály i 3 takové tenistky v podobné generaci. Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou a Ivetu Benešovou. Později také třeba Markétu Vondroušovou a v současném týmu Barbory Strýcové drží raketu v levé ruce Sára Bejlek. Ale sehnat teď takového muže v Česku není jen tak. Jiří Veselý už s tenisem i kvůli dlouhodobým zdravotním patálím skončil a nejlepší ze současných hráčů Petr Brunclík je v zahraničí na turnaji.
3: Prohrál v Itálii. Máme zprávy, že vlastně další turnaj má hrát. Myslím, že tady u nás nebo nemá nic v plánu na další týden. Člověk musí taky na to trošku tak nějak jako šetrně dbát. Není to jenom o tom, že tady budu Petra stahovat a brát mu jeden turnaj, když ho budu ve finále potřebovat. Na půl hodiny nebo na hodinu z celého týdne, tak prostě není to zase jen tak, jakože tak rozhodnu a tak bude, takže člověk se na to dívá, ale budeme mít leváka, leváku fakt moc není. Nebylo to nic jednoduchého.
1: Vypráví Tomáš Berdych, který se hodně snažil o to, aby i tak poslední fáze přípravy zahrnovala i tréninky proti levákovi. A nejde ani tak o napodobení stylu soupeře, ale o pocity hráčů.
3: Před tím zápasem je to jenom o tom pocitu, aby opravdu on si tak nějak v hlavě nastavil to, co vlastně vidí naproti sobě, takže tam vidí prostě hráče, který hraje levou rukou. To podání je něco specifického, ale zase na druhou stranu pojďme si říct, že asi replikovat servis Bena Sheltona to není úplně nic jednoduchého a ne každý to zvládne, takže to není úplně o tom, že bychom tady hledali jako kopii Bena, ale jenom spíš o ten opravdu pocit, aby ti kluci si ten timing lehce ošahali, že přeci jenom ta rotace je z jiné strany a ta příprava na to je jiná, ale kluci se potkávají, hrajou s levákama na turnajích, takže není to jako zase, že by to byla jako obří komplikace, ale je to spíš jenom detail, který se snažíme jako doladit, aby bylo prostě zahrnuto úplně všechno.
1: Říkal před zápasem Česko-Spojené státy Tomáš Berdych z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Sam Fender v odpoledním radiožurnálu Sport, je 14 hodin 17 minut a ode mě pozvánka na dnešní večer pro všechny tenisové fanoušky, protože české hráčky v zámoří zabojují o postup do dalších kol. Když začneme v Mexiku, tak na pětistovce v Guadalajáře Sara Bejlek, turnajová trojka, bude hrát proti Španělce Buxaové. Když se z Mexika přesuneme trošku na jih do São Paula, tam se hraje turnaj úrovně 250 na okruhu WTA a tam tedy Dominika Šalková proti Američance Stojanaové a taky Vendula Waldmanová proti Francouzce Blinkovové. Večer zabojují v osmifinálových soubojích o postup mezi nejlepších osm.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ve 14 hodin a 22 minut ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je tu další příležitost pro vás, pro naše posluchače, jak se díky tomu, že nás posloucháte, jít podívat přímo na sport. Připomínám, že jeden z vás už dnes získal dvě vstupenky na Davis Cup, další dva uvidí Pavla Horváta naživo 5. října v Plzni při desítce. No a Michal dnes odpoledne už vyhrál dva lístky na zítřejší extraligový duel Třineckých ocelářů s brněnskou Kometou a jak už jsem taky párkrát v našem vysílání říkal, tak ty lístky na tenhle duel tady mám ještě následující dva a právě o ně si teď zahrajeme, takže se vám bude hodit znát naše telefonní číslo sem do červeného studia 221 552 222, pokud máte zájem jít se zítra podívat na hokejovou Tipsport Extraligu v Třinci, tak mi sem zavolejte a pokud správně odpovíte na moji otázku, tak dvě vstupenky budou vaše. Ještě si můžeme připomenout celý ten zítřejší program 17:00 Třinec Kometa, to je zápas, který to zítra všechno odstartuje, o půl hodiny později se začne hrát taky na severu Čech, do Litvínova přicestují Pardubice, Mladá Boleslav bude ve stejný čas hostit Karlovy Vary, no a v 18 hodin se pak začne hrát na dalších třech stadionech, Kladno proti pražské Spartě, Mountfield přivítá České Budějovice a Olomouc nastoupí proti Plzni, to všechno samozřejmě budete moct poslouchat na radiožurnálu Sport v rámci pořadu s mikrofonem za hokejem, anebo každý zvlášť si můžete naladit na našich internetových stránkách, ať už tedy sport.rozhlas.cz a nebo třeba v naší aplikaci Můj rozhlas. Tak ještě jednou připomínám, to telefonní číslo sem ke mně do studia 221 552 222. Nebojte se, otázka není těžká, pokud byste na ní znali správnou odpověď, tak se můžete jít zítra odpoledne v Třinci podívat na brněnskou Kometu, pokud ne, tak to zase zkusíme třeba někdy jindy.
1: Poslouchej Sport,
2: radiožurnál Sport.

0: Hrdinějová, Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Libor Zábranský, obránce Komety Brno. Poslouchejte Extraligu na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Jana Utendorfská.
4: České dráhy za letošní půl rok vydělaly přes 2 miliardy korun. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. Plusu skončily všechny její společnosti, včetně nákladního dopravce ČD Cargo, které bylo v posledních letech ztrátové. K výsledku nejvíc přispěla osobní doprava. České dráhy za letošní půl rok přepravily 85,5 milionu cestujících. To je nejvíc od roku 2019. Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT po sečtení všech hlasů. Středolevé strany získaly 176 křesel, vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová se po 4 letech vrátí do funkce premiérky. SVT píše, že současný předseda vlády Ulf Kristersson by měl brzy oznámit svou rezignaci. Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici kvůli anonymní výhrušce. Žádnou výbušninu tam nenašli, informovala o tom policejní mluvčí Michaela Richtrová. Policie musela evakuovat desítky lidí. Všichni jsou podle provozního ředitele nemocnice Jiřího Pichlíka v pořádku. Po člověku, který nemocnici vyhrožoval, policisté pátrají. A vědci objevili na měsíci nový kráter. V dopadu cizího tělesa před 2 lety si nikdo nevšiml. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 34 kilometrů je kráter větší než Koloseum v Římě. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Pro badatele představuje nový kráter vítaný zdroj informací. Mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny americké NASA.
2: Sport.
4: Fotbalový útočník Jean-David Bogel se po 4 letech vrací do Plzně. 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezóny a připojí se k třetiligovému B týmu. Plzni hrál mezi lety 2019 a 22 a s klubem získal ligový titul. Celkem dal za Viktorii 48 gólů a před 4 lety byl nejlepším střelcem ligové sezóny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Šmejkalkou a taky před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna od exitu 15 Velké Popovice počítejte s pomalu jedoucí kolonou 20 minut do zúžení na Šmejkalce na 24. kilometru. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává kolona od sjezdu na Rosice ze 178. kilometru a je to až na hodinu osobním autem do zúžení u D2 na 196. Tam se totiž navíc v pravém pruhu porouchalo nákladní auto. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové by se za sjezdem na Městec měla teď rozjíždět kolona pomalu z 51. kilometru, ze zúžení na 56. totiž nabouraná auta odjela, ještě je to až na 20 minut. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc před Litomyšlí vzniká kolona od tršku, popojíždí se minimálně 20 minut. A ještě k Praze na D5 na příjezdu do hlavního města z Plzně stále od exitu 10 Loděnice kolona kamionů, místy zpomalují i osobní auta v levém pruhu, různě pomalu jedou na pražský okruh k Ořechu kolem půl hodiny, kamiony výrazně déle. A v Praze se rozjíždí kolony z Brandovského mostu k Mrázovce, taky v Patočkově před Blankou na vjezdu do tunelu Blanka směr Troja před chvílí dořešili nehodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy déště nebo přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna Národní basketbalové ligy je tady, titul obhajuje Nymburk, který bude od tohoto ročníku po sloučení s jiným klubem používat název Slavia. Nováčkem je Lokomotiva Plzeň a právě tu čeká před svými fanoušky dnešní předehrávka prvního kola proti Děčínu, a to od 18 hodin. Válečníky by mohl už v nadcházející sezóně táhnout jeden z velkých talentů českého basketbalu, Marek Houška. Právě se 17-letým rozehrávačem Děčína si povídal pár dnů před vstupem do ligy Jakub Kanta.
1: Nová sezóna klepe na dveře a myslím, že Marek Houška ji taky vyhlíží.
2: Moc se těším, je to vlastně nějaká moje první úplná sezóna v Maxa NBL.
1: Každopádně vy máte za sebou celkem hodně turbulentní rok, hodně zkušeností. Jak to ve vás teď přes léto trochu uzrálo? Co to s vámi udělalo, všechny ty změny? Reprezentace, dospělá reprezentace, NBA kempy?
2: Snažil jsem se toho co nejvíc jako navnímat, co nejvíc zkušeností nabrat přes ten rok a doufám, že to v té sezóně budu moct využít, protože toho bylo fakt dost. Reprezentace, ať už mládežnický, mužský, kempy, turnaje, takže toho bylo dost, takže doufám, že se to povede co nejvíc prodat.
1: A co ten evropský právě NBA přípravný kemp, koho jste tam třeba zajímavého potkal?
2: Z těch úplných jako největších hledech, tak tam byl třeba Vlade Divac, což jako je prostě jedna z těch největších legend, pak tam byli jako trenéři z NBA, hráči z NBA další, takže hlavních celebrit tam bylo fakt dost.
1: Vy jste si to asi musel jako docela i užít a hlavně vám to sedlo, protože jste zaujal.
2: Musím zaklepat sedlo, takže já jsem za to moc rád. Samozřejmě si to užíváte, ale pak přijde nějaká ta práce, že musíte něco odmakat. Musíte odřít to, co máte, abyste dodal ty výsledky, co potřebujete.
1: Připravoval se na to třeba basketbalista Marek Houška trochu speciálně, řeknu, víc se obrnit asi i nějakou trpělivostí, protože o NBA je známo, že je to velmi individuální soutěž.
2: Nějak speciálně úplně ne. Měl jsem zase svoji individuální přípravu, co jsem měl prostě ať už v klubu nebo sám, že jsem se snažil natrénovat co nejvíc, co to jde, abych měl tak nějaký volnost vzhledem k tomu létu, co bylo předtím.
1: A kdy vás čeká ten kemp v zámoří pro ty vybrané hráče?
2: Druhý půlce února.
1: A kde?
2: Ve Phoenixu v Americe, takže je to vlastně spojený s All-Star víkendem tý celý NBA, což je dost zajímavá akce.
1: A rozhodně asi i zážitek pro mladého talentovaného basketbalistu, který by si jednou chtěl v té nejlepší basketbalové soutěži světa zahrát. Viděl jste třeba někdy už zápas NBA naživo, i když All-Star game, utkání hvězdy, možná trochu něco jiného?
2: Já jsem vlastně v Americe nikdy nebyl, takže NBA zápas jsem nikdy neviděl. Zážitek to bude samozřejmě jako úplně neskutečný, ale jede se tam i kvůli tomu zážitku, ale hlavně kvůli tomu, aby se tam oddřela ta práce, co se má na tom kempu. Bude to takový spojení příjemného s užitečným.
1: Na čem jste přes léto dřel, v čem jste se snažil přidat?
2: Na nějakým fyzičnu, na střelbě, a pak jsme hodně pracovali na driblingu, na nějakých těch individuálních skills, protože na tom levelu, kam chci vlastně dojít, tak je to co nejvíc potřebujete, nějaký to fyzičnost, střela a nějaký ty individuální skills.
1: Jak se těšíte na spolupráci s Tomášem Vioralem? Bude to takový váš třeba i osobní mentor?
2: Trošku jo, je vlastně zkušený hráč, má to za sebou fakt hodně, takže já jsem byl moc rád, že přišel do Děčína. Je to pro mě v uvozovkách to nejlepší, že si mohu přát, že vedle sebe mám takovou personu, takže já jsem za to moc rád.
1: S jakými ambicemi budete vstupovat do nového ročníku s Děčínem?
2: Tak, aby jsme určitě hráli ten nejlepší basket, co můžeme. Aby jsme hráli rychle, aby jsme hráli agresivně. Za mě jít krok po kroku, takže A1, pak playoff, pak třeba medaile.
1: Takže žádný tlak od trenéra Greplání, od vedení na nějaký konkrétní výsledek tam úplně není.
2: Ne, ale samozřejmě není to, že by nás prostě nechali jako tak si tady hrajte, a ono to nějak dopadne.
1: Říká basketbalista Děčína Marek Houška z Prahy, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Sunrise Avenue, příjemný čtvrtek 17. září. Jsme moc rádi, že nás posloucháte ve 14 hodin a 45 minut. Povedený návrat po 9 letech z NHL do české nejvyšší soutěže má za sebou hokejový mistr světa David Kempf. Největší letní posila Litvínova pomohla chemikům k výhře v úvodním kole Tipsport Extraligy nad brněnskou Kometou 2-1. Na ledě Kempf strávil přes 21 minut, hrál přesilovky i oslabení.
1: To byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych hrál takhle hodně, a musím říct, že mě to zase bavilo, ten hokej. Strašně jsem to dneska užil a doufám, že to bude takhle pokračovat, budeme sbírat body, vítězství a všichni se tady budeme bavit. Tři body strašně důležitý do toho začátku a do nám to sebevědomí a to jsme jako chtěli.
2: Řekl David Kempf, ten nastoupil v jednom útoku s bratry Kašovými. Přesilové hry využít nedokázali, ale první bod si při svém návratu Kempf připsal, když přihrál Ondřeji Kašemu na vedoucí gól.
1: Potěší to, že je první zápas, ale určitě tam je mezera na zlepšování a budeme na tom pracovat a věříme, že příští zápasy budeme zase o kluček lepší. My jsme rádi, že hrajeme spolu, na to jsme se těšili a první vítězství, takže doufám, že ten tak bude pokračovat. Když budeme vyhrávat, tak myslím, že nemá smysl to moc změnit, takže když to bude šlapat, budeme sbírat body, tak asi budeme také pokračovat.
2: Z litvínovských hráčů Kempf odehrál nejvíc minut. Na buly měl úspěšnost 71%, v tom byl nejlepší ze všech. Chválil ho trenér Robert Reichl.
3: Nečekal si takový tempo, že bude první zápas, ale myslím si, že to zvládl bravurně a věci, které dělal finál, tak dělali tady, takže my jsme byli nadmíru spokojení.
2: Chomutovského odchovance přijali s nadšením litvínovští fanoušci.
1: Musím říct, že jsem si toho jsem užíval už ty poslední dvě minuty, jak jsem vlastně byl vyloučený, jak jsem se na té trestní, jak jsem se trošku po tom druhém gole jsem se tam užíval trošku, no, takže jo. Je to, říkám, je to něco jiného než oproti té NHL, ta atmosféra tam není taková, ale těšil jsem se na to tady doma, jenom se to potvrdilo, že ta atmosféra je skvělá a těším se zase příště.
2: Příště bude už v pátek, kdy Litvínov nastoupí ve druhém extraligovém kole proti obhájci titulu z Pardubic. David Kalvas, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

14 hodin 52 minut, čtvrtek 17. září, Radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Hostem dnešního vydání desítky Pavla Horváta byl Kamil Vacek. Pokud jste neslyšeli, tak určitě doporučuji ke zpětnému poslechu. Pokud si taky nechcete počkat na reprízu ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku, tak tenhle dnešní díl už samozřejmě je k dispozici, ať už tedy přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz, anebo ve všech aplikacích. Dozvíte se třeba, jak si užil rozlučku v Pardubicích, jak vzpomíná na sezonu v polské lize, anebo taky, jaké historky má z angažmá v prestižní italské sérii A.

0: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
1: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
0: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
1: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
1: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
0: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
1: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
0: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
1: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Česko bude příští rok předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Základní úroková sazba zůstává na hodnotě 3,75%. Davis Cupové utkání se Spojenými státy v Praze rozehrají tenisté Menšík a Tien. Kvůli poruchám

0: Černému kamionu se prodlužuje kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám, počítá s tím návrh nařízení, který dnes představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform. Zasáhnout proto musí Evropská unie.
2: Pro děti do 13 let mají být běžné sociální sítě zcela zakázané. Teenageři do 15 by podle návrhu mohli používat pouze speciální účty vytvořené a kontrolované rodiči. Platformy by zároveň měly povinnost zajistit bezpečné prostředí i pro dospívající do 18 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Základní úroková sazba zůstane na hodnotě 3,75%. Rozhodlo o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb nevidí důvod. Centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se vrátí k růstu platů až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
3: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
0: České vysoké učení technické chce do Prahy přilákat mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost. Vytvoření unikátní akademické pozice po vzoru Harvardovy univerzity podpořila milionem amerických dolarů nadace Bacala Foundation.
4: My se slibujeme dramatické zlepšení kvality vzdělávání v jednom oboru, kam se nám podaří nalákat špičkového odborníka ze zahraničí, aby postavil okolo sebe tým, laboratoř, aby dělal špičkovou vědu.
5: Přibližuje rektor ČVUT Michal Pěchouček, že milion amerických dolarů nadace Bacala Foundation pokryje mzdy a náklady. Univerzitní půl milion pak půjde na 3letý výzkum.
4: Největší šanci získat výzkumnou špičku máme v oblasti umělé inteligence, robotiky, jaderného inženýrství.
5: Světově uznávaný profesor by na ČVUT měl přijít na jaře. Eva Kézrová, Radiožurnál.
6: Sport. Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open, aby ještě vylepšil náladu v domácím týmu.
7: Protože začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě situace trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moje, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 v Brně, kolony i na D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Domašov kolem 174. kilometru poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu. Zhruba od exitu 178 Rosice dál postupně různě zpomalují i osobní auta. Kolem Popůvek tvoří kolonu. Celkem jim to zabere asi 50 minut. Do zúžení před D2 tam na kilometru 195,5 blokuje pravý pruh porouchané nákladní vozidlo. A kvůli němu se tvoří kolona taky před D1 na Vídeňské 52 od Modřic. Na Na D1 taky za Prahou směr Brno vzniká jen vlivem silného provozu před zúžením na 24. kilometru u Šmejkalky pomalu jedoucí kolona, už od sjezdu na Pražský okruh jede se to asi 25 minut. Ve sjezdu z D1 právě na Pražský okruh směr letiště se teď rozjíždí kolona, v omezení před Jesenicí chvíli překážel kamion a auto po kolizi před chvílí odjeli. Na D5 před Prahou směrem z Plzně za Loděnicí na 9. kilometru poprvé zastavují kamiony v pravém a následně i stoupacím pruhu. V levém se zpomaluje, osobním autem je to na čtvrt hodiny jen před Pražský okruh. Na něm potom jsou kolony oběma pruhy od D5 k Ořechu na dalších 20 minut. A 35. Hradec Olomouc před Litomyšlí kolona od Řídkého na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy i déšť nebo přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
9: 15 hodin 6 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Navážu na to, co bylo před chviličkou ve sportovní části zpráv. Američtí tenisté opravdu berou Davisův pohár v Praze s velkou vážností. Jednička amerického týmu Ben Shelton se totiž nepředstaví na Laver Cupu v Londýně. Organizátoři souboje výběru Evropy a světa dnes oznámili, že finalista letošního US Open ze soutěže odstoupil, nahradí ho jiný Američan Brandon Nakashima. 9. ročník Laver Cupu se uskuteční na konci příštího týdne. V nominaci evropského týmu zůstává Jakub Menčík.
1: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: byli Linkin Park, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Pojďme se podívat na dnešní večerní ligovou fázi Evropské ligy. Všechno to odstartuje v 18.45 na dvou stadionech. Ofi Kréta bude hostit Hoffenheim a Levski Sofia nastoupí proti Salzburgu. No a v 21 hodin se potom přidají další zápasy. Bešiktaš hostí Marseille, Celtic nastoupí proti Ferencvároši, Crystal Palace bude hrát proti Lechu, Juventus, Nijmegen, Lillestrøm proti Torenze, Real Sociedad proti Bournemouthu. No a samozřejmě duel, který nás zajímá jako české fotbalové fanoušky ze všeho nejvíc a který vám nabídneme tady v přímém přenosu na jediném čistě sportovním rádiu v Česku od 21 hodin ve Štruncových sadech. Viktoria Plzeň proti Royal Union Saint-Gilloise.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Plzně se na začátku sezóny herně hledají, teď je čeká na úvod Evropské ligy těžká zkouška. Ve Štruncových sadech nastoupí večer proti vedoucímu týmu belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. No a v něm je od léta taky česká stopa.
1: Doufal jsem, když se losovalo, že to takhle vyjde, takže jsem byl nadšený a těšil jsem se sem.
2: Vyprávěl teď Ondřej Kryčvaluši, který hrál v Česku na nejvyšší úrovni za Slávii, Teplice a Baník Ostrava, odkud odešel do předního belgického týmu.
3: Hi, I am Ondřej Kryčvaluši and I am 22 years old.
2: Ve 22 letech zažívá premiérově zahraniční angažmá a setkává se s tradiční věcí při působení v cizině, v Belgii ještě umocněnou.
1: To na mě z jedné strany mluví francouzsky, z druhé anglicky, tamhle vlámsky, takže v tomhle to je složitý, ale myslím si, že jsem se na to už docela dobře adaptoval a cítím se už mnohem líp.
2: A Ondřej Kryčvaluši se adaptoval i na fotbal. Záložník nebo stoper ze začátku nenastupoval. V poslední době se ale dostal v Royalu Union Saint-Gilloise do sestavy, rovnou do základní, ve které odehrál poslední 4 zápasy.
1: Dá se říct, že jsem se jakoby usadil, ale je to třeba zapříčený i nějakýma zraněníma. Musím říct, že se cítím dobře, myslím si, že je i pro mě dobře, že jsem variabilní a to je v naší situaci teďko prospěšný.
2: Kryčvaluši narážel i na zranění, která společně s karetními tresty limitují výběr hráčů Royalu Union Saint-Gilloise pro utkání v Plzni. Chybí nejméně 5 klíčových fotbalistů. Kouč David Iber má ale podobné trenérské výzvy rád.
4: Neexistují pro mě jen hráči základní sestavy a vedle nich náhradníci. Tohle se jim snažíme vysvětlit a začínají to chápat, to je skvělé. Zase jsem někde četl, že mám k dispozici jen 13 hráčů, ale já jich mám mnohem víc. Máme tady i 3 mladíky. Na lavičce je dost fotbalistů, kteří mohou během zápasu rozhodnout.
2: Utkání Evropské ligy mezi Plzní a Royalem Union Saint-Gilloise začne v 9 večer a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.

Fotbalista Jakub Březníček ukončil kariéru v 38 letech, člen klubu ligových kanonýrů, naposledy působil v Příbrami, kde v srpnu nastupoval za Bčko, důrazný útočník, nastřílel v české lize 99 gólů, další gól dal za Rožumberok na Slovensku a Lokeren v Belgii, dvakrát se stal nejlepším střelcem druhé ligy, no a z Plzní získal v roce 2018 ligový titul, v Mladé Boleslavi zase pomohl vyhrát domácí pohár.

0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Po třetí v řadě se fotbalisté Plzně představí v ligové fázi Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem bude belgický klub Royal Union Saint-Gilloise. Pokud chtějí hráči Viktorie pomýšlet na úspěch, musí vylepšit zatím hodně propustnou defenzivu.
2: Ta celá obrana, pořád jako nejsme na těch hráčích, jak bychom si představovali. V tomhle to samozřejmě je problém, protože když útočíme zbytečně, běžíme zpátky díky tomu, že tam nemáme tu důslednou zadu. To mě jako vadí hodně.
1: Není spokojen kouč Západočechů Radoslav Kováč. O počínání jeho svěřenců uslyšíte ve čtvrtek od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ze Štruncových sadů.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu o 5 miliard nižší. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Na zahajovacím projevu na pražském obranném summitu ho označil jako Europatriot. Projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické alianci a taky by pomohl českému obrannému průmyslu. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří. Věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví, upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele. Armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Lešti slouží v mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci. A Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův hlas. Opravené je i okolí budovy. Sport. Hokejový klub Winnipeg Jets pozastavil činnost kanadskému brankáři Conoru Hellebuckovi. Trojnásobný vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana NHL se nedostavil na začátek tréninkového kempu svého klubu. Brankář olympijských vítězů Hellebuck v srpnu veřejně požádal o výměnu do jiného týmu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u všech Roma kolony před Brnem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno čekejte velmi silný provoz a postupně kolonu od nájezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru na 14. pultem. Dejte pozor na stojící porouchané vozidlo v odbočovacím pruhu na Velké Popovice. Kolona se potom dáhne dál na Šmejkalku na 24. celkem skoro půl hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy teď za Domašovem první část kolony kamionů v pravém pruhu je už na kilometru 171,5. Osobní auta v levém pruhu zpomalují hlavně za exitem 182 Popůvky, postupně tvoří kolonu i v levém pruhu do omezení u D2, je to až na 50 minut. Mohlo by se to trochu krátit z kilometru 195,5, už porouchané nákladní auto odtáhly. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště se teď tvoří kolona s omezení v kopci před Slavkovem a pak hlavně od odbočky na Křenovice k hlavnímu sjezdu do města do Slavkova. Záchranáři tam zasahují po vážnější nehodě. Směrem od Bučovic je kolona zatím kratší. A na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc je před Litomyšlí ucpaný úsek už skoro od Cerekvice. Popoždí se i přes 3/4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů. Zítra pak bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy i déšť nebo přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ano, čas pádí, čas letí, o víkendu budou atleti bojovat o medaile na mistrovství světa v silničních bězích. V dánské Kodani se bude soutěžit v závodech na jednu míli, 5 kilometrů a v půlmaratonu. A česká reprezentance tam bude mít všeho všudy jedinou zástupkyni, Kristýnu Sasínek-Meky. A tu teď taky zdravím v našem vysílání. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jaká byla cesta? Už jste na místě?
1: Jo, už jsem na místě, cesta byla docela krátká, bydlíme i na letišti, takže celý takovej ten proces, než se dostanete někam do svýho klidu, byl dost rychlej, takže pohoda.
0: Mistrovství světa v silničních bězích je stále dost mladou a specifickou akcí, tak co od něj očekáváte?
1: No, já jsem především strašně zvědavá na ten start, protože v entry listu nebo v seznamu přihlášených bylo 57 závodnic, což se ještě může změnit a může nás být o maličko míň, ale ten start bude probíhat jako z jedné čáry při takovém počtu, tak jsem zvědavá, jaký to bude, protože a na tu míli je to mnohem rychlejší start, než jakým lidi startujou na půlmaraton nebo maraton, i když na posledním půlmaratonu ten start byl taky hodně rychlej, takže na to jsem celkem zvědavá, ale těším se na to moc a celkově na tu novou zkušenost na silniční míli.
0: Kristýna Sasínek-Meky s námi v odpoledním radiožurnálu Sport. No, já jsem tady měl připravenou otázku, kdy se vás chci zeptat, jak moc jiné to bude oproti míli na dráze, tak vy jste mi teď opravdu jednak odpověděl a jednak trošku vyrazila dech. Vy vážně čekáte, že vás tam bude 57 stát na jedné čáře vedle sebe najednou?
1: No, zatím s těma holkama, se kterýma se tak nějak znám, a potkala jsem je tady a ptala jsem se jich, jak to vidí ten start, tak zatím nikdo moc nevěděl a tak nějak pro přiblížení běžnému člověku, jako když vás srovnají třeba do 3 nebo 4 řad, tak už je tam hraje jako roli každá vteřina potom v tom celkovém čase, že to fakt není jako, že to během té trati doženete, a pro nějakou představu, když startuje na dráze třeba už jako 20 holek a na té dráze je nějaký povolený standard 16, tak už i tam je to jako hodně, i když je tam hodně prostoru, ale pak když se člověk jako vystartuje těch 100 metrů a než se jako srovná do nějakého toho vláčku, což tady bude taky jiný, tak uvidíme, jaký to bude v sobotu.
0: Hodně neznámých před Kristýnou Sasínek-Meky. V té startovní listině na mužskou míli bude třeba i dvojnásobný olympijský vítěz nor Jakob Ingebrigtsen. Tak když jste říkala, že jste mluvila s některými vašimi kamarádkami, konkurentkami, tak jaká vlastně bude konkurence ve vašem mílařském sobotním závodě?
1: Jako určitě velká, protože tím, že je to mistrovství světa, tak jsou tady Etiopanky, Keňanky, jako v podstatě z Afriky hodně holek. Jsou tam i Američanky a Kanaďanky. Teď to zní jako ten hokejový rozhovor, kdo chce vyhrát, samozřejmě všichni chtějí vyhrát. Ale konkurence bude určitě velká a tím, že tam budou i Afričanky, tak trochu spolíhám na to, že se jako poběží hodně svižně.
0: Tak já jsem rád, že jste to vyjmenovala, ne úplně všechno, taky jsem samozřejmě rád, abych navázal na ten legendární rozhovor, že nejste zraněná, protože kdo je zraněný, nemůže trénovat. Kristýna Sasínek-Meky s námi v odpoledním radiožurnálu Sport. Pojďme na vážnější téma. Spousta atletů po sezóně možná už si užívá někde dovolenou. Vy jste od začátku sezóny, Kristýno, počítala s tím, že budete ještě závodit stále i ve druhé půlce září?
1: No, jako trochu jsem tušila, že bych tu mohla startovat, protože jsem startovala na mistrovství České republiky na silniční míli, což byl jeden z požadavků, jak se sem nominovat a pak samozřejmě běžet nějaký kvalifikační čas. A jako nechávali jsme to otevřený samozřejmě podle toho, jaká bude sezóna a v jakém budu stavu, a vyšlo to takhle. Samozřejmě závodit v druhé půlce září už je trochu delší, ale mistrovství světa se neodmítá.
0: Když se ještě v našem povídání teď vrátím zpátky do srpna, vy jste na Evropě vybojovala velmi pěkné 7. místo na 1500. Možná to bylo v tu chvíli, kdy se řešili hodně v médiích neúspěchy ostatních českých atletů v Birminghamu. Nevím, jak moc jste to vnímala, nevzalo vám to trošku radost z výsledku?
1: Jako mě to určitě radost výsledku nevzalo, protože po mý loňský sezóně to pro mě bylo jako, jako hodně, hodně velký, velký nějaký milník a jako pro mě úspěch samozřejmě v něčích očích sedmý místo na Evropě nic není a někdo hraje jenom na medaile, ale já vždycky říkám, že na to člověk musí mít ten pohled i jaký to bylo jako předtím a jaký to, a jaký to, jaký to má background a nějak mě to jako neovlivnilo, spíš mi bylo smutno za ty, kterým se to zrovna jako nepovedlo a ještě dostali, jak to říct slušně, no, dostali prostě negativní ohlas, tak to není úplně ono, protože prostě atletika je taková, že můžete mít i jako neskutečnou formu a na té velké akci ten jeden víkend to nemusí prostě být. A může to pak být i za týden a i tady tím mistrovství vlastně bylo dobrým příkladem a nejen jako z českého pohledu, jakože tím, jak sleduju i ostatní státy, tak prostě jsem viděla, že třeba za týden ty holky, který jsem porazila, tak na mítenzích běžely jako season best a běžely jako neskutečný rakety, takže to není vždycky jenom o tom jednom víkendu, ale zároveň je to prostě mistrovství Evropy a musíte se na to umět připravit prostě zrovna na ten jeden týden nebo víkend, kdy to probíhá, no.
0: To říká Kristýna Sasínek. Maky, ještě na jednu věc se vás chci zeptat. V týdnu se rozhodlo o tom, že za 3 roky atletické mistrovství světa bude v Keni, poprvé tedy v Africe, tak co na to říkáte?
1: No, samozřejmě to bude zajímavá zkušenost pro ty, kteří nikdy nebyli v nadmořské výšce a v nějakém jako horku. A pro nás to tam ne jako zrovna do Keny, ale co jezdíme do tady těch nadmořských výšek a veder, tak zhruba víme, jak to jako vypadá. Myslím, že krásným důkazem je i mistrovství světa ve fotbale, který bylo v nadmořské výšce a ti, co se nepřipravili, tak na to doplatili, takže určitě to bude zajímavý, ale musí se na to člověk úplně jako jinak připravit, než na nějakou nížinu. No.
0: A když říkáte nadmořská výška, tady se bavíme o nějakých 1800 metrech, 2 kilometrech?
1: A myslím si, že je to zhruba 1700-1800, no. Nevím, kolik přesně je na aerobě, ale jsou to ty vyšší metry.
0: Tak to je až tedy za 3 roky, teď když se vrátíme úplně na závěr do současnosti, tak vy poběžíte teď v Kodani, to si myslím, že je tak zhruba nadmořská výška 0 u moře, tak vám moc držíme palce, ať se vám na mistrovství světa v silničních bězích daří a moc děkujeme za váš čas, mějte se hezky.
1: Já moc děkuju, mějte si krásně, naschledanou.

0: Čeští tenisté se dozvědí, proti kterým americkým hráčům si zahrají úvodní den kvalifikace Davis Cupu v Praze. Už se to dozvěděli, rozhodlo o tom totiž losování krátce popolední. Hraje se zítra a v sobotu v Praze vítěz postoupí na finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. No a v Libeňské hale u toho pochopitelně bude taky kapitán Tomáš Berdych, který právě dnes slaví 41. narozeniny.
1: Ve světě tenisu podobné případy najdeme. Rekordman v počtu titulů z mužské dvouhry z Roland Garros, Španěl Rafael Nadal, ještě jako hráč pravidelně slavil narozeniny na kurtu právě při pařížském Grand Slamu. A Tomáš Berdych má zase své narozeniny spojené se zářijovým termínem Davis Cupu.
2: Jo, já asi bych vypíchnul tak nějak dva a začal bych tím prvním, kdy vlastně jsem při své premiéře vlastně v Davis Cupovém týmu jako platný člen týmu slavil vlastně 18. narozeniny v Bangkoku. A tam to zrovna ještě vyšlo, že jsem první tři dny měl nějakou virózu s horečkama, takže to jako na 18. narozeniny úplně nevypadalo, ale byla to vlastně moje premiéra v Davis Cupu.
1: Vzpomíná Tomáš Berdych hned na své první Davis Cupové narozeniny. Jako tenista je pak slavil i s fanoušky na kurtu, třeba při úspěšné baráži v Bukurešti v roce 2011. Jindy zase například během semifinále i v daleké Argentíně. A jako kapitán už v reformované soutěži má narozeniny spojené s termínem druhého kola kvalifikace Davis Cupu. A do této kategorie spadají i loňské velmi vydařené oslavy na Floridě.
2: Loni ty 40. narozeniny, kdy vlastně kluci mi dali asi ten nejkrásnější dárek, který se s tím jako tenisově pojí, a to bylo samozřejmě to vítězství a poražená Amerika u nich.
1: Česko a Spojené státy se po roce ve stejné fázi soutěže utkávají znovu a na rozdíl od loňska se tentokrát hraje v Praze. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Petr Zámorský. Jestli chceš být s námi na ledě, i když nemáš čas, nalaď Radiožurnál Sport. Všechny zápasy hokejové Extraligy uslyšíš buď samostatně v přímých přenosech, na internetu nebo souběžně v pořadu s mikrofonem za hokejem. Od prvního kola po poslední finále.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál, je 16 hodin. Zprávy pro vás má Kateřina Sousidisová.
1: Prezident vetoval změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Ruské drony opět útočily na cíle blízko polské hranice. Fotbalisté Plzně večer před svými fanoušky vstoupí do Evropské ligy. Po vážné nehodě je na silnici 50 uzavřený obchvat Slavkova. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Návrh se tak vrací do sněmovny. Informoval o tom Pražský hrad. Zákon má podle vládní koalice mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla jde ale proti doporučení Evropské komise chránit zaměstnance před politickými zásahy. Radek Vondráček z Hnutí ANO řekl, že ho rozhodnutí prezidenta překvapilo.
3: Za mě je to možná nejvíce zbytečné veto, s jakým jsem se setkal ve své politické kariéře. Jestli pan prezident například tvrdí, že po novém zákoně bude možné po volbách někoho vyhazovat z práce,

0: se, nech tedy pan prezident řekne, podle kterého paragrafu se to bude dít.
1: Vondráček zároveň zdůraznil, že je vládní koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Zákon by tak měl začít platit v původně plánovaném termínu, tedy od 1. listopadu. Jeden z pozměňovacích návrhů má omezit i pravomoci prezidenta. Přišel by o možnost pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Tuto kompetenci ale podle Petra Pavla svěřuje hlavě státu ústava. Prezident posuzoval i další zákony. Podepsal znovu zavedení EET a nový stavební zákon. Švédský předseda vlády Ulf Kristersson oznámil rezignaci. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Předcházelo tomu vítězství středolevicového opozičního bloku v parlamentních volbách. Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel. Vládnoucí pravicový blok o tři méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová se tak po čtyřech letech vrátí do funkce premiérky. Rusko znovu zaútočilo drony na cíle blízko polské hranici. Oznámil to premiér Donald Tusk i operační velitelství polských ozbrojených sil. Zasažený byl cíl asi 4 kilometry od hranice. Do vzduchu na východě Polska také vzlétly polské stíhačky.
2: Velmi blízko polské hranice, nedaleko Jahodina, tedy blízko do Rohusku, znovu zaútočili, pravděpodobně na benzínovou stanici. Byl to masivní výbuch a vystartovali také naše vojenské letouny.
3: Řekl k ruskému dronovému útoku na západní Ukrajinu polský premiér Donald Tusk. Kvůli ruskému útoku dostali obyvatelé Lublinského a Podkarpatského vojvodství upozornění o činnosti polského letectva. V oblastech blízko hranic také zněly sirény. Jedná se o druhý podobný incident v krátké době. V neděli ruské proudové drony zasáhly blízko hranic s polským lokomotivu vlaku a čerpací stanici. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Nemocnice AGEL ve Valašské Meziříčí nebude o víkendech a svátcích zajišťovat dětskou pohotovost. Výpovědi totiž dali praktičtí lékaři, kteří na pohotovosti sloužili a nepodařilo se sehnat náhradu. Rodiče tak musí s dětmi o víkendu do nemocnic v Novém Jičíně nebo v Setíně. Ve všední dny dětská pohotovost funguje dál. Ve Valašské Meziříčí je už od července zavřené kvůli nedostatku lékařů i dětské lůžkové oddělení.
4: Sport. Fotbalisté Plzně večer rozehrají Evropskou ligu. Na úvod je čeká Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria předvádí na začátku sezóny nevyrovnané výkony. Soupeř sice neuspěl v kvalifikaci ligy mistrů, vede ale bez porážky belgickou nejvyšší soutěž. Pokračuje plzeňský trenér Radoslav Kováč.
5: Takže určitě jsou v rozpoložení lepším, ale uvidíme, jaká to bude výhoda nebo nevýhoda. Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasný, že to všichni potřebujeme. Jak klub, tak kluci, hráči v kabině, tak i fanoušci.
4: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne ze zápasu reportážní vstupy. Do soutěže vstoupí taky Bešiktaš Istanbul s Václavem Černým, a to zápasem proti Olympiku Marseille. Už v 18:45 se představí Hoffenheim s Adamem Hloškem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem na hřišti Ofi Kréta.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem a uzavřený obchvat Slavkova. Na D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona od nájezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru do zúžení na mostě na 24. u Šmejkalky asi 25 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je fronta kamionů velmi dlouhá, v pravém pruhu začíná u exitu 168 Domašov, osobní auta pak brzdí v levém za sjezdem na Rosice kolem 181. kilometru do omezení u D2 se sunou 50 minut. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je na obchvatu Slavkova před sjezdem do města uzavřená, záchranáři zasahují po vážné nehodě. Kolona začíná už za Holubicemi, ucpaný je i průjezd Slavkovem. Opačným směrem z Bučovic je kolona relativně kratší kolem Cukrovarské, do města sjet klidlu se dá. Na silnici 35 z Hradce na Olomouc vzniká kolona za Cerekvicí do Litomyšle, se popouždí až 3/4 hodiny. A v Praze silná odpolední špička, kolony mimo jiné na příjezdu plzeňskou D5 od Loděnice na okruh k Ořechu, plná je jižní spojka od podjezdu magistrály jak za Europark, tak na druhou stranu před Mrázovku, do té regulují vjezd kvůli ucpanému okolí Blanky v Troji, tam se táhnou kolony ze všech stran, mimo jiné kvůli nehodě pak nahoře v Liberecké z centra za sjezdem na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách. Přechodně až zataženo, během dne čekejte na severozápadě a západě místy déšť anebo přehánky. Teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy.
6: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Je tu Pavel Horvát se svým hostem. Pavle, vítej.
9: Dobrý den.
8: Můžeš představit, koho si pozval dneska?
9: Můžu, no.
8: Tak už prosím.
9: Mám, jo.
8: Dobrý. Už můžeš.
9: Tak samozřejmě jsem si to zase připravoval. Musím říct, že jsem velmi rád, že přijel. Je to můj bývalý spoluhráč ze Sparty, mimo jiný. Jmenuje se Kamil Vacek a je to vlastně první opravdický traktorista, který k nám dorazil. I když dneska si asi Kamile traktorem nepřijel, věď? Ahoj.
10: Tak děkuju za pozvání, hodně jsem se těšil, že tě zase uvidím a vlastně teď po tom konci té aktivní kariéry už to označení souhlasí.
9: A dneska jsi si traktor nebral, pražská doprava.
10: Ale dneska možná by to bylo lepší, protože ta pražská doprava byla opravdu
9: náročná,
10: takže bych tím traktorem aspoň to mohl nějak rozrazit všechno.
8: Kamil Vacek v Desítce Pavla Horváta, vítejte u nás.
6: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: No, můžeme tím rovnou začít, protože vy jste tedy z menší obce z východních Čech, je to tak?
10: Je to
8: a nějaký
10: tak?
8: Vztah k tomu zemědělství tedy máte od malička?
10: Přesně tak, rodina, ať už to byl můj děda, praděda, kteří byli takový ty statkáři, že jo, pak a samozřejmě při kolektivizaci se z toho stalo klasický JZD a ten fotbal mi dal možnost nějakým stylem ty prostředky investovat někam, kde jsem v tom viděl smysl a potenciál a jsem moc rád, že můžu navázat na to, co vlastně můj tatínek společně se Strejdou budovali a musím říct, že ten vztah k tomu zemědělství jsem měl od malička a vždycky, když třeba ten fotbal byl hodně náročný, tak mě to dokázalo udržet nějakou pozitivní mysl, protože opravdu mě to provázelo i celou tou kariérou a teď při tom konci už jsem věděl, že ty moje kroky tam budou jednoznačně směřovat.
9: No, dvě myšlenky, už hned jednu je Jarda Jágr a druhou je co vlastně jako je největší vaší jako prioritou v tom podnikání?
10: Tak my jsme klasický bývalý zemědělský družstvo, který že po revoluci prošlo nějakou transformací a vlastně naší největší prioritou je rostlinná výroba. Potom děláme i masný skot a produkujeme nebo provozujeme bioplynovou stanici a teď vlastně jsme v procesu transformace, kdy se chceme vrátit k výrobě mléka, protože to podhůří těch Orlických hor, odkud já pocházím, tak je docela náročné na tu rostlinnou výrobu a víme, že to mléko k nám patří a pustili jsme se do velkého projektu a to takového, že vlastně se vracíme k mléku a budeme jedna z robotizovaných stájí v České republice.
9: Takže to si můžeme objednat, to normálně mléko od vás.
10: Jestli se nám to povede, tak bych byl
9: to
10: rád.
9: To je super. A teď teda se vrátím k tomu Jágrovi, protože mě to napadá. Využíval jsi nějak jako třeba jako opravdu fyzickou práci jako trénink nějaký?
10: Tak vím, že jsem se tím nikdy moc nechlubil. Já jsem si pamatuju, že jsem měl takový období, že jsem o tom nerad mluvil, protože myslím si, že do dneška je to zemědělství v Čechách hodně spojovaný s agrobaronama a hodně lidí na to kouká skrz prsty. Není to úplně takový ten sexy obor, ale já musím říct, že od malička, ať už to bylo díky tátovi a dědovi, tak ve mně to zbuzovalo strašnou úctu k práci, protože vidím, jak je to extrémně náročný a že ty lidi opravdu se snaží, aby ta krajina byla udržovaná a byla hezká, aby prostě to, co se dennodenně dělá, tak aby to přineslo nějaký výsledek a čím víc jako v tom jsem, tak vidím, jak extrémně náročný je to obor a já, co mě to dalo do života na tom začátku bylo to, že jsem viděl, jak hodně museli ty lidi, nebo musí do dneška ty lidi v zemědělství pracovat, jo, protože my jsme měli pak i soukromně les a pamatuju si, že když jsem chtěl kopačky, tak jsem musel v zimě s tátou chodit, že jo, do lesa, jakoby kácet stromy a pamatuju si do dneška, jak extrémně náročný To třeba je.
8: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku Rychnov na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
10: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského Přeboru, ale...
9: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama jo,
10: prostě utíkali, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty. Byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal, jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekel, je velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
8: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
9: Já bych ještě zůstal.
8: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platili jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
9: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
8: No, vajíčka, mlíko, brambory.
10: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
8: Ne, to my máme taky brambory dostat. Ty máš taky brambory, asi oděkud. Ne?
11: Já ne.
8: Aha. Já mám tak to Kamil musí příště přivést.
10: Tak si to budu do příště pamatovat.
8: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dál i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
12: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babnich, který postupoval sám, a Radim Kvěny, který pálil nad. U hostů se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussí Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
8: Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
10: Já si to pamatuju živě.
9: A celý.
10: Jako kluk jsem, že jo, kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga, já vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák, já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Intertoto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uličný, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? A na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uličný, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy. A bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. Pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím, že...
9: To je celkem solidní úvod do kariéry.
10: Celkem solidní úvod, no.
9: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví, samozřejmě na nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balón a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začala křičet a říká takovou tou slovenštinou, říká, jak můžeš uhnout, však taky někdy budeš hrát. A já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak s sledem různých náhod, najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy, nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku, že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, to a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo, a za 14 dní tak jak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný, no, prostě no. Jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít, no, a když to přijde, musíš být připravený.
10: Musíš být připravený, Jardy, já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích a šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe a on se rozběh a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích a on říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, tyjo.
8: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenout, co říkal tehdy potom postupu přes BFLB v Intertoto Cupu.
11: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže
8: Superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
9: Byl ještě.
10: Já myslím, že ne. Já jsem
9: si přišel vlastně potom. No. Potom titulu.
8: No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
10: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický, že jo, Hubně, obrovský talent. Pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo tenkrát, pro mě to byl úplně splněný sen. Já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už musím jenom ukázat a být nachystanej, aby to bylo. A já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
9: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
8: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde.
13: Host desítky Pavla Horváta.
8: Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize. Prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
14: Liberec vede 2-1, teď Pavel Horvát minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek dočkal, už je za vápnem, dlouhý rozběh, Bořek dočkal vedle. Parťané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu, rozebíhá se a dává gól. Spartané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
8: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
9: Finále
8: proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála a tehdy to byly tři triumfy za sebou, ty z nich pamatuješ dva vlastně. Ale přece jenom, možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
9: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas, nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
10: Úplně první.
9: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích se kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, no. Že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, už jsem byl starý.
10: Musel být nervózní z tebe, víš, určitě.
9: Já nevím, to nevím, byl si nervózní.
10: Já jsem se strašně těšil na ten zápas. Pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to byl takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gol, že jsme tam jakoby vyhráli.
9: 2-0 jsme tam vyhráli.
8: A Slepička Vacek.
10: A bylo to jako úžasný začátek, že? A myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že do té sestavy nějak.
9: Jo, tak zase vidíš kluka, vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít, že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkali ke konci té kariéry několikrát a vlastně jsi viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
10: Bohužel.
9: Ne, ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
10: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo, vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Řepkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo, než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
9: Překáží.
10: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne, že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo, protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
8: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce poté ty si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. Ono se to rýmovalo snad.
10: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto
8: a co na vás
10: úžasný.
8: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
10: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
9: Jsem si taky získal. No.
8: Tak nejdřív jednou mincí a pak tu druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
9: Jeho vlasy kadeřavé.
10: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, potom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, já vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
15: No, děkuju.
8: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil se leco pamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
16: Tlak je, ale zatím žádná branka. Co tomu chybí?
17: Gol? Jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
8: No jo, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským. A už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé, takhle zpětně, že jo?
10: Ne, to občas mi to pouštějí, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
8: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když se to takhle říká.
9: No, jako... ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
8: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0?
10: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani no, nevím jasně, proč, no. A najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no, fakt naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý mužstvo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme snad 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
8: Kamil Vacek tedy věřil, nakonec to byl ten dramatický finish obod před Komjáckého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
18: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop, ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už dostává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minutě. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petržela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
8: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičko, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
10: No, tak já jsem, že jo, no to je, ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní. Jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem, že jo, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se
15: kolik
10: dostal...
15: Kolik bylo?
10: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
8: určitě.
10: Já jsem se vrátil. A opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo, bylo to hrozně hodně těžký, že jo, kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě za Sparta neodpouští jakoby chyby A já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas. Jakoby...
9: To, no.
8: Tohle nám zkoušet říkal, to. Když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA, vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle je.
9: No, tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si dostalo těch šancí nic, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak až tě tam dá, abys byl připravený, no.
8: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
9: To finále.
8: No, jste hrál v Edenu tehdy?
9: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takovej trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotový, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
8: To jsme nevytahovali.
9: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě...
10: No tohle, tyhle emoce se nedají ničím, ne, jako ne. Nasimulovat, ničím, jako nahradit, natrénovat.
9: Jako těžký, jako no, ale vlastně, myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou vyhraješ, jednou prohraješ.
8: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
15: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
8: Si, my všeteční novináři jsme se chtěli doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci?
9: Ne, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
8: 2014.
9: Bylo, no, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc, jako víc míň, hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, to je hyenismus váš mediální.
8: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam prostě, trošku chránili ty spoluhráči jako ze zkušenosti.
10: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord v těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslejí kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak, jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, aby abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
6: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
9: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
8: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
10: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel pod tom slibném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu.
9: A já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
10: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
9: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě, ano. OK.
10: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou, tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale...
8: Tak o tom nemusíme mluvit.
10: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo, no. Ale k tomu Bielefeldu, úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy, jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, i jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, od trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty, po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty, no.
9: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
10: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tom věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten stres.
9: A začal si trénovat a znova, jo?
10: A znova se mi to stalo, no.
9: Na tom samém místě.
10: Musel jsem pak na operaci, pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Fartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
8: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky únavovou zlomeninu zánartně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
10: No a mě tím, jak se to stalo znova, tak mě to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
9: Já bych jenom chtěl říct, že Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají únavový zlomeniny na nohách.
8: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří, ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
10: To jsem byl přesně.
8: A Kamil Vacek se tam nedostal. Naopak.
10: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo, my jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
8: To jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo a on se prosadil tady a pamatujeme si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak už jsem do Itálie, co jazyky a Kamil Vacek?
10: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou
9: neměl
10: nohou.
9: Neměl
10: jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no a potom v Itálii, no jako,
8: že jo. Itálie.
10: Co ta Itálie, ta italština je úžasná, že to je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazuje, nahrazují ty slova jinýma slovama, docela mě to bavilo do dneška, jako, ne, asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale jasně, když to někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
8: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, proč mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
9: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, eh?
8: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako češtinem, tam vyměníte ty slova. No, tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne. Jo, tam asi ten směr je
9: a
8: jako...
9: Vyměníš taky slovo.
8: Tam jako nějaká obrázky.
10: Ale v němčině ten slovosled je trošku jiný, že jo, a takový, no, a no, je to trošku složitější, no, ale ta italština byla super.
8: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl,
10: no,
8: ještě.
10: Ale tak většinou už tenkrát, že ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlema a s baťohem všude, tak to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo v ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, no, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
8: Hmm. Pak jste tedy získal ten titul ze Spartu, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
10: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
8: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
10: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně zbankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova, postupují zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub, já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. Já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že jo, s AC Milan, na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco, to ty, on už tolik neběhá, to už jako tolik nebraňte a tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly a neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný a to jsou taký zážitky, co člověk jako, ne, no, jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
9: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
10: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večerze, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
8: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to zajískala jazyka, možná
9: a to proto muselo je úplně přes noc.
10: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily dvěma, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na ligy, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže, takže...
8: A to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
10: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská, jako, taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
8: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Glivice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
10: Ano.
8: Takže zde je Šťastný, jak jste si nesedli teda?
10: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
9: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
10: Úžasný a hlavně jako překvapení, jo, protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo. A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovský pyšný na to, na ten svůj fotbal. Obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony. Oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evro se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený. Nádherný, jo. Prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že jo, myslím, že 4násobně, ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Wisla Krakov, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Glivicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
9: To je zajímavý,
8: jo. Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, tam měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to brali jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
10: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráč, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás, no.
9: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no, na tom stadionu
10: nádherný.
9: Pak všetně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně, to je to,
10: ale já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách, já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí na náměstí, jako koukat na to, jak prezentujou. Jako tým, jako...
8: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášeným i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
10: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil, i proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty, no ale hold, ten život to takhle chtěl, ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažma, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska, narodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulensten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United a já jo, opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal a byl to obrovská škola života.
8: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna, ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
10: tenkrát,
8: kolem?
10: Říkám, tenkrát byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 tisíc lidí, stadion úplně úžasný a oni mají 18 tisíc permanentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás, jo, a to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako, já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen, jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem, tyjo. A my řekli, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci, jako, že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety, takže to mě jako zarazilo.
19: To možná lepší upozornit na to.
8: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista? Cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi to tam?
19: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky, tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval a v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
8: v Izraeli se to asi taky nebyl.
19: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jedinej nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli díl, už byli u zdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, ty, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
8: Jo. Ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních možná?
10: My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že jo, k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k Mrtvému moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my to opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
19: Tam se skoupal v Mrtvém moři.
10: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, žádnou knížku, jak jsou ty fotky, takže
8: zkoušeli
10: úplně
8: vlastně
10: všechno.
8: Zdá zpívat, že vás to nepustí dolů, jako.
10: No opravdu to je, jako tak funguje, to je, jako to se nedá popsat, ten pocit, no.
19: A i pro jako ty těžší lidi, myslíš?
8: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko, v tom Dánsku, v Odense jenom, tam to nebylo na dlouho úplně.
10: Tam to úplně nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech 5 cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo a on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně, hodně zvláštní
19: půl rok. A vy jste to dělá?
10: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
8: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, když jste, respektive takhle, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gól ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
10: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostily naprosto, naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gól, což je on je velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mně hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci, moji dva, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u toho, u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
8: Hmm. No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
9: Myslíte, tak já si zbyde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
10: Já doufám.
9: Dobře. Takže podojil bys?
10: Asi ne.
8: Ne,
10: asi
8: ne. Ale pomalu?
10: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
9: To už není ono.
8: Tak už jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně ručo.
9: Jo.
8: Dobře, a na traktoru teda?
10: Hele, taky bych to nezvládl, to je taková iluze, ale ty traktory, to je tak složitý, že

0: Pavlu Vackovi, že tady s námi byl desíce.
1: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
0: My děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
2: No tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
0: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
1: Děkuju moc.
2: Hezký den.
0: Krásný den.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. Německá policie zadržela muže, který chtěl podle ní zaútočit na kostel v Brémách. Tenisté Česka a Spojených států budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Po vážné nehodě zůstává zavřený v obou směrech obchvat Slavkova u Brna. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě z dnešního rána bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol.
4: Ať už u vědy, výzkumu, ať už u zdravotnictví, to, co se týká samozřejmě zemědělství, jsme řešili taktéž dotazy, které se týkají sucha, vody a dalších věcí.
2: Zaměstnavatelé mají výhrady k výši schodku, v rozpočtu jim chybí více peněz na vědu, výzkum a inovace. Odbory chtějí dál vyjednávat o růstu platů v příštím roce. Vláda musí rozpočet poslat do sněmovny do konce září. Policie v Německu zadržela Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Oznámilo to spolkové státní zastupitelství. Útok měl plánovat už minulý rok na jaře. Německá policie muže podezírá z pokusu o založení.

0: jihoirácké teroristické skupiny a tvrdí, že cílem bylo zabíjet lidi, které Iráčan považoval za nevěřící. Německá vláda tento týden schválila balík opatření, která mají zlepšit ochranu před islamistickým terorismem. Reagovala tak na červencový teroristický útok v Berlíně. Česko pošle na Ukrajinu novou mobilní jednotku pro darování krve. Přestavěný autobus má v sobě 4 lehátka a umožní zdravotníkům odebírat krev mimo stálá transfúzní centra. Vozidlo vyrobila společnost Rojax a bude sloužit v Dnipropetrovské oblasti, pokračuje výkonný ředitel firmy Tomáš Janeček.
1: Peníze se vzaly z programu CzechAid ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
2: Sport. Tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zítra zahrají Jakub Menšík a Lerner Tien. V tom druhém Jiří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je největší hvězdou Američanů v Praze. Lehečka čeká, že jeho forma bude přes náročný program podobná jako v New Yorku.
3: Čekám Ben Sheltona v US Open formě. Vždycky, když se hráč dostane do téhle vlny, kdy si věří a kdy hrál hodně zápasů v řadě, tak zase změna pro něj. Samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch. Určitě bude nastavený stejným způsobem, jakým byl v Americe, kde hrál asi břehle svůj nejlepší turnaj.
2: Páteční program se zmíněnými dvouhrami začne v 15 hodin. V sobotu se bude hrát o hodinu dříve a bude to 4 a pak zbylé 2 singlové zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 v Brně, neprůjezdný obchvat Slavkova. Nejdřív ale odvolaná varování před auty v protisměru. Hlídky prověřili úseky a už se jede bezpečně. Jak dálnicí D1 z Brna na Přerov kolem sjezdu na Kroměříž a Hulín, stejně tak dálnice D10 Praha Turnov už je mezi sjezdy na Mnichovo Hradiště a Sviany obousměrně bez výstrahy. Kolony se ale na dálnici D1 stále tvoří za Prahou směr Brno od okruhu z 11. kilometru na 24. na Šmejkalku půl hodina a potom před Brnem směrem z Prahy je roztrhaná kolona z první částí už za Velkou Bíteší na 163. kilometru. Za 9. kříži se osobní auta rozjedou a znovu potom popojíždí od Kývalky ze 182. kilometru půl hodiny před sjezd k výstavišti na 189. tam překáží poruchaný kamion v pravém pruhu. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště po vážné havárii dvou vozidel stále uzavřená na obchvatu Slavkova mezi Šelkou a Fotovoltaikou. Jede se přes město a vzniká kolona ze zhora od Holubic skoro od sjezdu z D1. A Praha je ucpaná kolony z D5 od Loděnice na Pražský okruh k Ořechu, na jižní spojce fronty od magistrály jak za Europark, tak k Mrázovce a beznadějně ucpané je široké okolí Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, během dne pak čekejte na severozápadě a západě místy déšť anebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Tolik zprávy.
6: A právě ke zprávám ještě 5 minut po 17. hodině přidáváme aktualitu. Listopadová saudská rally se kvůli bezpečnostní situaci na Středním východě nakonec neuskuteční, takže světový šampionát v automobilových soutěžích tím pádem vyvrcholí už v říjnu, a to závodem na Sardinii.
4: Radiožurnál Sport
7: a Vojtěch Šafář.
6: Dnešní vysílání Radiožurnálu Sport bude mít svůj vrchol večer, kdy budeme společně v přímém přenosu sledovat, respektive poslouchat Evropskou ligu ve fotbale. Viktoria Plzeň bude hostit na vlastním stadionu St. Gilloise, ale už za chvíli se vydáme na veslování.

0: Je právě 9 minut po 17. hodině, to je pravidelný čas, kdy se na Radiožurnálu Sport věnujeme našim odpoledním rozhovorům a tentokrát vyrazíme k vodě, řeč totiž bude o veslování. Mluvit budeme s Jakubem Podrazilem, který společně s Daliborem Nedělou skončil na dvojskifu 6. na nedávném mistrovství světa v Amsterdamu, natáčel Mirko Vasič.
1: Hostem Radiožurnálu Sport je tentokrát Jakub Podrazil, dlouholetý reprezentant ve veslování. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máte po sezóně, odpočíváte?
2: Odpočívám ve velkém stylu, ano. Mám to nejradši, vždycky doháním ty resty, které během sezóny jako nejdou, kamarádi, jaký jako život trošku, dejme tomu, ale už se těším na další sezónu. Včera jsem byl sportovat a chuť ke sportu byla 100, forma sice 0, ale strašně se těším na další sezónu. No.
1: Ondřej Synek, připomeňme, pětinásobný mistr světa a olympijský medailista, říkal, že nabere mimo sezónu třeba až 10 kilo, ale pak to rychle schodí, jak to máte vy?
2: No, my jsme byli s budoucí manželkou, jsme byli na dovolený a během pár dnů jsem taky nabral asi 5 kilo. Jsem se jako divil, jak je to možný, ale on, jak ten člověk přestane sportovat, tak strašně nabere vodu, pak se nepotí, tak to ze sebe nedostává, takže tam to je hned. Ale včera jsem byl na kole a už zase 3 kilo dole, takže ono, když má člověk na 100 kilo, tak ta váha se pohybuje 5 kilo sem, 5 kilo tam úplně jako v běžně.
1: Jak se změnilo veslování, protože přece jenom už závodíte, řekněme, nějakých 15 let, možná víc.
2: Strašně moc, strašně se všechno zrychlilo a všichni se zrychlili, jo. I za posledních třeba 10 let, my jsme 2016 s Lukášem Hlešicem byli 7. v Riu a stačilo nám prostě trénovat to, co jsme trénovali v dnešní době, těch posádek. Vlastně ono jakoby se nezrychlilo, ale přibylo strašně moc soupeřů na tu úroveň. Takže třeba Ondra Synek, když jezdil dvojskifa s Milanem Dolečkem, tak říkal, že jeli nějaký čas, podobně jako jezdíme s Daliborem Nedělou, ale těch posádek, který ten čas jedou, je tam teď prostě třeba 10. No. Jako v těch dobách prostě jich bylo, i za mě s Lukášem před 10 lety, těch posádek bylo 5, třeba 6, který byly rychlí, a tam těch posádek je 10, 12. Jako je to, opravdu to zrychlilo, ale to je v každém sportu takhle. No.
1: Bolí to čím dál tím víc?
2: Bolí to čím dál tím víc, nejhorší jsou ty návraty. Ale bolí to čím dál víc, ale člověk to sport musí jako milovat, jo. Je to, ten sport není jako zadarmo, jo. Ten musí se makat, bolí to, je to spousta dřiny a odříkání, ale mě to jako nevadí, jako já jsem prostě, já to mám rád a vlastně ty lidi, který tam potkávám, tak mě baví se tam vracet každý rok jako na ty závody a je to super, no, tak končit se mi nechce rozhodně, jo, bude příští rok, mi bude 35, no, tak to už je takový jako hraniční věk, Václav Chalupa vesloval do 42 podle mě, jo, takže ještě mám spoustu času.
1: Musí být teda veslař trochu masochista?
2: Rozhodně, jo, jako u toho veslování jako konkrétně, jo, protože je to jako náročný sport, časově náročný sport, člověk přijde ráno na sedmičku do Loděnici, teď v dnešní době. Před 10 lety to bylo taky trochu jinak, jo, člověk stačil mu přijít prostě na 8, na 9 a ve 3, ve 4 měl hotovo. Teď tam člověk ráno musí přijít v 7 a doma je prostě odpoledne mezi 6 a 7, jo, když se zadaří, když prostě můj kolega Dalibor Nedělá, ten ještě ráno přijde v 7 a odchází večer v 7 z Lodnic, takže chodí, tak jako říká, chodí na 12 do práce, no, a to finanční hodnocení tam taky není extra veliký, protože jsme malý sport a na druhou stranu je to dobře, protože, jak se říká, peníze kazí charakter, ale ta atmosféra u té vody je jako skvělá a já si myslím, že to je díky tomu, že tam prostě nejsou ty miliony, jako třeba prostě v tenisu, ve fotbale, ale takže to musí člověk být masochista, no, aby tam trávil 12 a ještě za to měl jako neúplně jako dobrý ohodnocení, ale jako přičíst se s tím dá. Ale je to teda dřina, no, jako to opravdu dřina.
1: Dodejme, že jste členem pražské Dukly, slavného to klubu. Ještě trochu osobně, jak se tohle dá skloubit s rodinným životem?
2: No těžko, těžko. My jsme, já mám dceru 7,5 a tyjo, výdat se s ní, jako prostě je to těžký, no, já jsem byl jako, jak dlouho jsem byl pryč? V srpnu jsem byl pryč. Vlastně skoro celý srpen, protože bylo 14 dní mistrovství světa, předtím 3 týdny soustředění. No je to těžký, no, ale teď říkám, teď je ten čas, kdy se dají dohánět všechny tyhle resty, a, ale takový ten život toho sportovce prostě je a naštěstí ty lidi kolem mě, který se mnou jakoby to trávějí, tu část života, tak proto mají extrémní pochopení, a což si myslím, že je pro ten výkon jako úplně nejdůležitější. No.
1: Říká veslař Jakub Podrazil a za chvíli budeme pokračovat.

0: V odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport si povídáme s reprezentantem ve veslování Jakubem Podrazilem a teď se trochu dostaneme k jeho kariéře. Vy už jste vyměnil pár posádek.
1: Jo, já vždycky říkám, kdo se mnou jezdí, tak má záruku, že do pár let skončí, no. Těch partáků jsem měl hodně, no. Jezdil jsem, na tuhle jsem přemýšlel, kolik jsem měl disciplín, jako na světových závodech a podle mě jsem měl úplně všechny. Jo, jel jsem vlastně skifa, dvojskifa, dvojku, čtyřku, párovku a i tu osmu a jel jsem úplně všechno, co se dá, tak jsem jako absolvoval.
0: Jaké to je takové hledání správné posádky, správné disciplíny, když vám mění i partnery a podobně?
1: Tak ono záleží, jak se to sedne. Tak v roce 2011, když nás bylo hodně a tu osmu jsme jezdili, tak to bylo super. Prostě všechno má něco do sebe. A ta osma byla super, prostě hodně lidí, tam je 8 lidí, teď kolem toho se motá jako víc těch lidí, protože tam musíme mít nějaký náhradníky. Teď třeba v dnešní době jezdíme sice s Daliborem Nedělou, Vojskifa, je tam k nám ještě vlastně párovka, všechny ty soustřední absolvujeme spolu, takže nás je vlastně 6 a taky to je jako, taky to má něco do sebe. Je to taky trochu alchymie, musí si ten člověk, musí si ty lidi sednout, jo, my jsme zrovna jako s Daliborem si sedíme úplně extrémně dobře. My jsme říkali, když jsme dali závody před vlastně už skoro 3 nedělema, tak jsme odjížděli ze závodu a říkám, tyjo, my vlastně zítra nejdem do práce, tak je to v pohodě. Tak a Dalibor říká, no a tak mě by to jako nevadilo, kdyby jsme šli. A říkám, mě vlastně taky ne, jakože my si za ten rok jako vlastně na ty nervy absolutně nelezem a toho času spolu trávíme opravdu hodně, trávíme spolu víc času než se svýma přítelkyněma. Ale jako vůbec nám to jako nevadí, jsme spolu na pokoji, jako říkám, jsem za poslední půl rok podle mě strávil víc nocí s Daliborem než se svojí přítelkyní.
0: Jaké to je být nejstarší na Dukle?
1: No, snažím se zapadnout mezi mladý. No, tak jsem o 10 let od ostatních, tak to už je, co o 10, no, o 10 let od ostatních a jako kluci jsou v pohodě, jako já se snažím se tam prostě si otrénovat to svoje, jako myslím si, že já nevím, já to jako asi tolik nevnímám, nevím, jestli kluci si řeknou, hele, to je starší, měl bych si k němu jít pro nějakou radu, ale snažím se těm klukům jako občas dát nějakou radu, ale s náma na té loděnici tráví dost času Jondra Synek, který ještě o 10 let starší než já, těch úspěchů má mnohem, mnohem víc než já, jako opravdu hodně, ale ten tam taky jako je a ty rady těm klukům dává a myslím si, že se snažíme vzájemně si pomoct, aby jsme se vzájemně dostali na olympiádu, no to je takový jako hlavní cíl náš do příštích let.
0: Když se dostáváme k olympijským hrám, vy jste byl na 3, Londýn, Rio a Tokio, teď jste se nedostal do Paříže, je tam ještě výhled na Los Angeles 2028?
1: Je tam rozhodně výhled na Los Angeles 2028, to je ten cíl teď momentální. S tím, jak jsme letos jeli, tak by se nám podařilo kvalifikovat a nastavili jsme si laťku na 6. místo, tak si myslím, že bychom příští rok chtěli místění aspoň zopakovat, ale postupuje 10 posádek, těch dvojskifů bude strašně moc, těch bude prostě 30 a těch rychlejch tam bude jako 15 extrémně rychlejch. A
0: Los Angeles ale bude jedna taková zajímavost. Pojede se na trati 1500 metrů. Je to pro veslaře velký rozdíl?
1: Je to extrémní rozdíl. Jako ten závod je o minutu a půl kratší a my většinou, když jezdíme na jaře vybírání posádek, tak se jezdí na 1500 metrů a je to jako extrémní rozdíl. Normálně, když se jede 2-kilometrová trať, tak člověk má čas odstartovat, najít si nějaký takový traťový tempo a tady se prostě odstartuje a jakmile ujede nějakou vzdálenost člověk, tak může začít jako do finiše, takže uvidíme. Vůbec netuším, jestli mi to může sednout nebo nemůže. Celý život závodím na 2 kilometry. Kvalifikační mistrovství světa se jede taky na 2 kilometry, takže pro nás se vlastně jako nic nemění a když se na tu olympiádu dostaneme, tak teprve začneme uvažovat o tom, jestli udělat nějakou změnu v tréninku, jestli to pojmout víc jako silově nebo rychlostně a uvidíme, jo? Je to pro nás taková velká neznámá, ale říkám, na tu trať na 1500 metrů my jezdíme poměrně často, protože ty takzvaný seat racey, co se jezdí na jaře, tak ty se jezdí na 1500 metrů a jedeme třeba 3-4 za sebou, takže myslím si, že jedna 1500 na olympiádě pro nás bude procházka růžovým sadem.

0: Hostem radiožurnálu Sport Jakub Podrazil, dlouholetý reprezentant ve veslování. Jaké je to čekání na opravdu velký výsledek? Vy máte nějaké medaile z evropských šampionátů, pokud se nepletu, spíš ze začátku kariéry, ale potom už to nevycházelo. Přitom, podle toho, co vím, tak vy máte výborné fyzické parametry v testech, býváte nejlepší a podobně. Je to pro vás třeba i nějaké svazující?
1: Ani, jako nějak si to nepřipouštím. Je pravda, že teď poslední třeba 3-4 roky byly taky temnější, kdy jako se nedařilo, ale jako nikomu z nás moc ty výsledky nebyly úplně výborný. Teď je ten trend takový, teď se nám naštěstí nenadoukle daří trošku ty výsledky zlepšovat, ale no, za začátku ty výsledky na mistrovství Evropy byly proto, protože mistrovství Evropy bylo po sezóně a ta konkurence tam nebyla taková. A potom s Lukášem Hlešicem na dvojce jsme byli 4x4 na mistrovství Evropy. Bohužel do finále jsme se neprobojovali a letos s Daliborem mně se povedlo prostě po 13 letech se dostat do finále na mistrovství světa, což je jako v dobrý úspěch, ale říkám, ten sport dělám, protože ho jako mám rád a myslím si, že tomu dost jako pomáhám té posádce a bohužel nejsme velmoc, jo, my nejsme prostě Anglie, Holandsko, Austrálie, Amerika a myslím si, že se svým fyzickým fontem, který mám, tak si myslím, že kdybych v Británii seděl v osmě nebo v něčem takovým, tak si myslím, že ne jednu medaili z olympiády mám, ale takhle to asi jako neberu, mě to jako nesvazuje mě to, prostě snažím se jet co nejlíp, snažím se předvádět prostě ty nejlepší výkony a říkám, teď po pár letech, kdy to jako úplně nebylo slavný, tak naštěstí Dukla nás všechny podržela, že nás furt podporovala, tak se to vrací zpátky. Taky když jsme se dostali do finále teď na mistrovství světa, tak spousta lidí chodilo, těch zahraničích, ty moderátoři říkali, tyjo, prostě super výsledek, fakt jako hodně lidí z toho bylo nadšených. Bylo vidět, že nám to spousta lidí jako přálo, i soupeřů, a pro nás to bylo jako opravdu skvělý dílčí úspěch a strašně i prostě teď, jak mi bylo 35, tak mě to strašně motivovalo do té práce dál a myslím si, že když zdraví vydrží, doufám, což snad jako vypadá, že je všechno v pořádku, tak doufám, že se nám bude dařit ty výsledky zopakovat.
0: Takže předpokládám, že s Daliborem Nedělou budete stále jezdit dvojsky.
1: Tak evidentně nám to funguje. My jsme si to letos vybojovali. Vlastně loni jsme jezdili dvojku bez kormidelníka. Letos jsme prostě zkusili dvojský FA, sedlo nám to, vybojovali jsme si to na všech možných testech, kontrolních závodech, seat racech a vycházelo z toho prostě, že my dva jsme nejrychlejší. My jsme si potom šli celou tu zimu, všechny ty tréninky absolvujeme spolu. Jdeme si potom, já se snažím Daliborovi pomáhat, ať se fyzicky ještě jako zlepšuje. Tam má tam nějakou rezervu fyzickou, jo, a budu snažit teď fyzicky prostě posunout, snažit se vylepšit český rekord na trenažeru, ještě stlačit to pod těch 5.40, co máme teď. A takže ta motivace tam je a chceme si zatím jít jako dál, no, jako opravdu letos jsme si potom šli jako opravdu tvrdě, makali jsme a doufám, že se nám to podaří i příští rok.
0: Říká reprezentant ve veslování Jakub Podrazil, děkuju.
1: Já děkuju.
0: Mirko Vasič, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Krásné odpoledne, skoro podvečer, je po půl šesté, ale dnes je čtvrtek, znamená to, že znovu vychází komuniké disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Dozvěděli jsme se proto, že dva české kluby musí zaplatit relativně vysoké pokuty. Jednak jsou to Pražští Bohemians 1905, a to kvůli porušení povinností pořadatele. Slovácko za stejný prohřešek dostalo pokutu 60 tisíc korun, Klokani platí 80. Vršovický klub ten se provinil tím, že jeho fanoušci pronesli a použili pyrotechniku, a ta nakonec vedla až k pozdnímu zahájení dohrávky čtvrtého kola. Byl to ten zápas proti Jablonci. Navíc příznivci Klokanů potom i házeli na hrací plochu předměty. Fanoušci Slovácka zase v duelu sedmého kola s Pardubicemi také použili pyrotechniku a právě kvůli tomu nakonec pozdrželi pokračování zápasu. To je tedy důvod všech těch pokut.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Zápas Davis Cupu mezi tenisty Česka a Spojených států zítra zahájí dvouhra mezi Jakubem Menšíkem a Lernerem Tienem. Ve druhém pátečním zápase se potom utká česká dvojka Jiří Lehečka s americkou jedničkou Benem Sheltonem. Pokud se zápas na tři vítězství nerozhodne, po sobotním deblu potom následuje zápas týmových jedniček, případně dvojek, ať už to dopadne jakkoliv v pátek nebo v sobotu v O2 aréně. Vy to uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a ještě vás musíme pozvat i na dnešní večer, i když určitě moc dobře víte, že dnes večer se bude hrát fotbalová Evropská liga, a to s českým zastoupením Viktoria Plzeň Saint-Gilloise. Start přímého přenosu v 21 hodin.

0: řadě je teď encyklopedie radiožurnálu Sport. Tento týden připomínáme nejslavnější přestupy fotbalové historie. Teď se dostaneme k tomu možná nejkontroverznějšímu. V roce 2000 přestoupila portugalská hvězda Luis Figo z Barcelony do Realu Madrid. Už to samo o sobě je hodně třeskavé. Za celým přesunem se ale skrývá příběh, o kterém dokonce vznikl filmový dokument pojmenovaný Přestup století. Hlavní roli obsadil muž, který ve zmíněném roce 2000 usiloval o pozici prezidenta Realu Madrid. My se vás teď ptáme v nesoutěžní otázce, jestli pak si vzpomenete na jeho jméno.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Byl to Florentino Pérez, který se stal a s přestávkou stále ještě je šéfem madridského klubu až do současnosti. Když kandidoval před 26 lety, tak slíbil volitelům, že v případě zvolení přivede Figa, v té době kapitána Barcelony a hráče, který mířil za ziskem zlatého míče. Pérez se byl dokonce tak jistý, že slíbil, že v případě, že jako prezident největší hvězdu největšího rivala nepřivede, koupí všem členům Realu Madrid permanentní vstupenky. To ale jen málo kdo tušil, že funkcionář si celou transakci dopředu pojistil. S Figem podepsal tajnou smlouvu, že v případě Pérezova zvolení Portugalec do Realu opravdu přestoupí. Za to dostal Figu přes 2 miliony eur. Kdyby dohodu porušil, musel by zaplatit 30 milionů. I když Figu do poslední chvíle přesun do Realu popíral, 24. července 2000 Real aktivoval výstupní klauzuly ve Figově smlouvě a z Barcelony ho koupil za tehdy rekordních 60 milionů eur. Katalánský klub neměl možnost, jak tomuto transferu vůbec zabránit. Figu pak v Realu zůstal 5 let, dvakrát pomohl k zisku španělského titulu a jednou také k triumfu v Lize mistrů. V roce 2005 odešel, teď už do Itálie, do Interu Milán.

0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport. Naši reportéři pracují nejen pilně v redakci, ale také vyrážejí i do terénu a k jedné takové významné sportovní, dokonce bych řekl sportovně kulturní události vyrazil Pavel Tilšar, i když z Vinohrad z našeho studia neodjel daleko na Prahu 6, a to konkrétně k odhalení jedné sochy. Teď už má slovo samotný Pavel Tilšar.
1: Hezké odpoledne, je tu u mikrofonu Radiožurnálu Sport Antonín Panenka, kterému tady v hotelu Internacional na Praze 6 odhalili sochu. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne všem.
1: Tak jak se vám líbí ta socha?
2: No tak já jsem slyšel původní záměr, že by měla být stvárněna nějaká socha, tak jsem si říkal, že to bude nějaká klasika bronzová nebo nějaká železná, nebo já nevím. A netušil jsem, že to bude vlastně pojatě jako sportovně, žertovně, veselým. Myslím si, že to je velice příjemný, ale jak jsem řekl, já jsem v podstatě, má to být k výročí 50 let toho našeho úspěchu mistra Evropy a vlastně já jsem slíznul smetanu, že já tady teda sochu mám a ty ostatní kluci by si ji zasloužili taky.
1: Ano, jak zmínil Antonín Panenka, není to socha ze železa, z bronzu, ze zlata ani ze stříbra. Je to, pokud bych to mohl popsat, možná takový panáček, taková figurka, každopádně knírek má, nemá levou kopačku, proč?
2: No levou, to je taky pro mě záhada, protože levou kopačku já mám doma, ale tu pravou jsem pětkrát prodal a tady je na soše, takže nevím.
1: Jan Koller odhalil tu sochu Antonína Panenky, nejlepší střelec české reprezentace, tak jaká tohle je pro vás podsta?
2: No tak já musím říct, že jsem vůbec netušil, že by se to spojilo s takovou slávou, s takovou propagací, prostě s takovým promo. Vlastně byli tady pan předseda vlády, byli tady jiní politici, byli tady bývalí vynikající fotbalisti, hráči, moji spoluhráči. Prostě si myslím, že to byla jako mega akce udělaná, co jsem vůbec nepředpokládal, jsem myslel, že se jenom strhne nějaký sukno, dáme si přípětek a půjdeme. Jo. Takže jsem překvapil, že to takhle jako bylo pojatý dost velkoryse. No.
1: Antonín Panenka objíždí celý tento rok s Pavlem Horvátem Českou republiku a připomíná ten příběh, to finále bělehradské z roku 1976. Ještě závěrečná otázka, zítra je nominace velmi očekávaná, protože nový kouč české reprezentace, Španěl Denia, vybere hráče pro zápasy Ligy národů, tak co očekáváte v té nové éře národního týmu?
2: Tak já si myslím, že ta nominace se nebude moc lišit od toho kádru, který byl na mistrovství světa. V podstatě sice máme novýho trenéra, ale ty hráči zůstali stejní, takže říkám, tam nějakou změnu moc velkou nevidím. Samozřejmě asi bude doplněno o nějaký mladý perspektivní kluky, hráče, který se teďka objevují, no tak já uvidíme, co máme sice nového trenéra, ale říkám, ten kádr zůstal stejný, takže co s ním jakoby naloží, jak s ním naloží, jak s ním provede, tak jsem sám budu překvapený.
1: Legendární Antonín Panenka, jak sám zmínil i v předchozích rozhovorech, má další sochu, teď tedy stojí tady v pražském hotelu Internacional v Divicích. A teď byl Antonín Panenka na Radiožurnálu Sport. Díky moc, hezký den.
2: Tak, hezký den všem a mějte se.
1: Z Prahy Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Rozhodně doporučujeme všem posluchačům jet se na Prahu 6 podívat na tuhle netradiční sochu. My se teď budeme ale také věnovat tomu, co se dnes bude dít ze sportovního hlediska. Už v 18 hodin vstoupí do nové sezony basketbalisté BK Loko Plzeň, tedy nováček nejvyšší soutěže. Ten přivítá v prvním duelu celého ročníku na své palubovce Děčín. No a s trenérem Západočechů Jaroslavem Lejskem si povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
4: Jak se chystají plzeňští basketbalisté na ten návrat mezi českou elitu po 14 letech, trenére?
5: Usilovně, bych řekl asi jedním slovem. A tým máme kompletní už asi 3 týdny. I cizinci se zapojili, vytvořila se výborná parta, takže je to taková ta typická česká šatna, na kterou hodně spoléháme, že i když by se nám třeba na začátku nedařilo, tak dokážou tady v těch věcech si pomoct. A myslím si, že se všichni těšíme na to už.
4: Nejsou to vlastně kluci, kteří spolu hráli třeba tu minulou sezonu, tak jak bylo těžké se sehrávat před tím vstupem do nejvyšší soutěže.
5: Vybrali jsme si hráče, u kterých věříme tomu, že jsou především dobrými lidmi a na tomto vlastně se snažíme postavit a díky tomu jsme dokázali všechny hráče rychle zapojit, protože ten basket se hraje furt stejně. Jenom každý trenér má samozřejmě trošku jiný pravidla, takže nejdřív jsme si vysvětlili pravidla a od té doby jedeme všichni v jedných kolejích, jak bychom řekli my, plnou parou. A proto se nám to jakoby daří, takže ty kluci jsou chytrý. No, normální, takže nemáme tady žádný egoisty, nemáme tady žádný hráče, který by stavili svoje jméno nad tým, ale spíš naopak.
4: Ve čtvrtek 17. září to celé vypukne. Plzeňští basketbalisté otevřou ten nový ročník nejvyšší soutěže domácím zápasem proti Děčínu. Tak jak vy osobně se těšíte na ten první zápas?
5: Těším se dost. V poslední době už se mi hodně lidí ptá, jestli jsem nervózní nebo jak to jako prožívám, ale já zatím žádnou nervozitu necítím vůbec. Pro mě je to stejný zápas, jako jsem zažíval posledních 8 let, když trénuju. Samozřejmě se těším, že celá moje rodina tam bude, všichni moji známí se na to těší, píšou mi, chtějí přijít, takže pro mě to bude v tomhle tom speciální, že si první zápas v NBL zatrénuju v Plzni, ale jinak to nějak neprožívám a chci být hlavně koncentrovaný a připravený na ten zápas.
4: Jaká jsou ta očekávání, protože rozhodně nejste favoritem soutěže, jakožto nováček, tady nemůžete mluvit o tom, že budete chtít hrát třeba semifinále, ale přesto ukážou třeba ty první 4 zápasy nějaké zrcadlo, protože máte z toho 3 utkání doma a po Děčínu, Ústí nad Labem, Písek, USK Praha.
5: Těžká otázka, ale pro mě jako první cíl je vyhrát první zápas doma. To je jasný. Přesto najde vlak, tam si myslím, že bychom prostě chtěli ukázat tu naši cestu a tu vizi, jak to děláme. A těšíme se na to, že máme připravené další věci, které budou ten zápas doprovázet. Ale pro nás je nejdůležitější mít vizi a mít cíle a být lepší a lepší v průběhu měsíců. My víme, že nebudeme nejlepší v září, jsme jako připraveni na to, že máme spoustu věcí, co se musíme naučit, ale chceme být každý zápas a každý týden lepší a lepší a ty věci, které nám třeba nebudou na začátku fungovat, aby nám v prosinci fungovaly. Takže chceme být mladý český tým, který bude atraktivní, který bude mít emoce, který bude dávat ty hráče i dávat ty jejich příběhy a chceme, aby ty lidi se s tím dokázali spojit, aby věděli, že když přijdou do haly, že to prostě odmakají a že to bude zábava. A na tom stavíme celou naši filozofii.
4: Přeje si trenér basketbalového klubu Loko Balimánia Plzeň Jaroslav Lejsek. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Radiožurnál Sport.
1: Mějte sportovní přehled.
0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal: "Ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš." Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Posloucháte Radiožurnál Sport, blíží se 18. hodina a s ní
6: je
5: zprávy.
6: Je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
7: Zákon o státních zaměstnancích se vrátí do sněmovny, prezident Petr Pavel ho vetoval.
8: Státní správa má být odolná vůči politickým tlakům. Tento zákon dělá přesný opak.
7: Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Zařídit to budou muset digitální platformy.
9: Platformy si bezhlavě zahrávají s duševním zdravím našich dětí. Je čas, aby Evropská unie zakročila.
7: Fotbalisté Plzně se na úvod Evropské ligy střetnou s belgickým vicemistrem. Po vážné nehodě je stále uzavřený obchvat Slavkova u Brna. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Je čtvrtek 17. září. Hezký podvečer přeje Kateřina Cousirisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
10: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
8: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
10: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
11: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
10: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Radiožurnál.
7: Už po třetí jedná sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Dnes se zabývá tím, jaké by si mohla předvolat svědky. Zatím ale nemá k dispozici vyšetřovací spis korupční kauzy. Ve sněmovně reportér Vojtěch Tomášek.
12: Poslanci komise se sešli za zavřenými dveřmi zhruba před hodinou a půl, po dvou týdnech od minulého jednání. Tehdy oznámili, že státní zastupitelství nevyhovělo žádosti o poskytnutí spisů a nezdělilo ani údaje 40 lidí, které chtěla komise už minule pozvat. Od té doby podle předsedy komise Jindřicha Reichla z klubu SPD poslanci údajně zjišťovali

0: jiným způsobem a dnes by tedy mohli o předvolání svědků rozhodnout. Vzhledem k průtahům při vzniku komise i těmto potížím Reichl nepředpokládá, že by komise stihla předložit své závěry už v březnu podle toho původního schváleného mandátu a bude tedy zřejmě žádat o prodloužení činnosti. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které dnes představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemůžou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform. Zasáhnout musí Evropská unie.
2: Pro děti do 13 let mají být běžné sociální sítě zcela zakázané. Teenageři do 15 by podle návrhu mohli používat pouze speciální účty vytvořené a kontrolované rodiči. Platformy by zároveň měly povinnost zajistit bezpečné prostředí i pro dospívající do 18 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už třetí podobný případ.
3: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
4: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím dva infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Už letos v létě onemocnilo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. Dva z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
1: Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Někteří ale stále nemají dostatek informací.
7: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
8: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
7: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
9: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
7: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
10: Motoristé chtěli schodek snížit o desítky miliard korun. Tak výrazné změny ale v návrhu nakonec nebudou, pokračuje předseda motoristů Petr Macinka.
11: Za motoristy mohu říci, že dělali jsme, co jsme mohli. Ten výsledek je jednotky miliard méně.
10: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
12: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
10: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
13: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
10: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nasbírali přes 5000 škebrí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
14: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.
15: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
5: Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
15: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
5: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
16: Sport. Plzeňští fotbalisté nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
17: Je to super, který hrá jasným štýlom už dlhé roky, vlastně, co jsem mal možnost proti ním hrát. Je to tým, který se snaží hrát agresivní a vertikální fotbal směrem dopředu a nepotrpí asi úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
16: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A zápas Davis Cupu mezi tenisty Česka a Spojených států amerických zahájí dvouhra mezi Jakubem Menšíkem a Lernerem Tienem. Ve druhém pátečním zápase se utká česká dvojka Jiří Lehečka s americkou jedničkou Benem Sheltonem. Pokud se zápas na tři vítězství nerozhodne po sobotním deblu, následuje zápas týmových jedniček, případně dvojek.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na dálnici D5 před Prahou z Plzně zůstává před okruhem kolona kamionů ze 7. kilometru z kopce před Rudnou. Chvílemi tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D1 za Prahou na Brno ještě silný provoz za sjezdem na Popovice ze 17. kilometru do zúžení na Šmejkalce kolem 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona taky různě trhá. Poprvé se brzdí u odpočívky 9 křížů na kilometru 166,5 v obou pruzích. Osobní auta v levém se po zhruba kilometru rozjíždějí. Kamiony se vlečou dál k D2. A silnice 50 Brno-Uherské Hradiště zůstává na obchvatu Slavkova uzavřená v obou směrech na úrovni fotovoltaiky. Došetřují odpolední vážnou nehodu, jede se přes město, kolona stále začíná kousek za Holubicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy déšť anebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne 18 až 23 stupňů a na horách většinou zítra naměříme kolem 13. Tolik zprávy.
19: A teď ještě 10 minut po 6. hodině, 3 aktuální zprávy, které se všechny shodou okolností týkají západních Čech, anebo konkrétně Plzně. Jednak, jak už jste slyšeli v našem vysílání, v plzeňské hale Lokomotiva se zase hraje ten nejvyšší možný basketbal. Plzeň vstoupila do nového ročníku Národní basketbalové ligy jako nováček, hostí Děčín. Hraje se už 4. minuta první čtvrtiny. Zatím domácí vedou 6-5, to byla zpráva číslo 1. Potom tu máme zprávu číslo 2, tu už jste možná zaznamenali. Jakub Řezníček, tedy fotbalový obránce, ukončil v 38 letech profesionální kariéru, právě ve Viktorii Plzeň si také zahrál. Je to člen klubu ligových kanonýrů, naposledy působil v mateřské Příbrami a dnes konec kariéry oznámil na instagramovém účtu. No a co se týče Viktorie Plzeň, ta se chystá samozřejmě dnes večer na úvodní utkání ligové fáze Evropské ligy proti Unionu Saint-Gilloise, ale také hlásí jeden příchod, vrací se totiž útočník Jean-David Bogel. Po 4 letech se vrací do Plzně, tenhle 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezony, ale připojí se zatím jen ke třetiligovému Bčku.
6: Radiožurnál Sport
20: a Vojtěch Šafář.

0: Nejenže začala nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy, máme za sebou také celé první kolo, no a hodně se radovali venkovní týmy. Všechno začalo už v úterý, kdy Třinec zvítězil na ledě Karlových Varů. Včera potom Kladno přehrálo Vítkovice na jejich ledě 4-3. Co se týče Mountfieldu, tak ten zvládl východočeské derby. Samozřejmě, jak asi tušíte, na ledě Pardubic zvítězil 5-3. No a co se týče pražské Sparty, ta zase vykradla olomoucký led. No a u Olomouce už je vlastně tradiční, že do soutěže vstupuje s tradičně nejnižším rozpočtem, ale netradičně také s velmi omlazeným kádrem. Několik dlouholetých stálic klub opustilo a na jejich místo přibyli draví mladíci, kteří touží dokázat, že v extralize mají své místo, i když v jiných týmech by ho hledali asi jen těžko.
1: Kluků, kteří tam byli hodně přes 30, už bylo poměrně dost a bylo potřeba ten kádr omladit, a tak během těchto dvou let jsme se to snažili provést tu přestavbu.
2: Za ty dva roky je to hodně, no, je to 80% manšaftu skoro a musí se to učesat, máme teďka hodně mladých kluků, je to hodně takový lítavý, ale zase energický, takže když tu energii dostaneme správným směrem, tak si myslím, že by to mohlo být platné. Ta rozlítanost tam je cítit, no.
3: Popisují generační obměnu olomouckého kádru generální manažer Erik Fürst a brankář Matěj Machovský. A jejich slova už přímo na obraz hry na ledě přenáší i nový hlavní trenér Petr Fiala. Nižší průměrný věk by sebou totiž přirozeně měl přinést větší rychlost, živelnost a lepší pohyb.
4: Máme takovou představu my a já doufám, že i ti hráči, že prostě musíme být ti, co je budou štvát, ty soupeře, tím pohybem a vůbec takovou tím nepříjemným hokejem a pak můžeme být úspěšní. My nechceme vyloženě hrát jakože na breaky, ale ty hráči tam máme, kteří mají dobrý pohyb a jsou schopní tam odbruslit.
3: Odhaluje kouč Fiala jednu z možných zbraní Hanáků, kterou často ukazovali už v přípravných zápasech. Do Olomouce přišlo v létě hned 11 nových hráčů. Většina z nich byla v předešlých klubech buď na hraně sestavy v extralize, nebo naopak patřili mezi nejlepší opatro níž v maxalize.
4: Ty příchody nějakým způsobem jsme plánovali, nejsou to náhodní hráči, nějaký čas už jsme o ně usilovali, takže to nebylo, že někdo někde zbyl, ale to jsme brali, že je dobré pro klub a po všech těch stránkách. Výkonnost, peníze, to patří k sobě.
3: A právě finance jsou v Olomouci to největší téma. Zatímco v mnohem movitějších klubech majitelé či manažeři obrazně otevřou měšec, na Hané musí pracovat s nejnižším rozpočtem v lize a místo tučného konta nabízí nadějným hráčům spoustu času na ledě, potenciální možnost růstu a naději na průlomovou sezónu, což platí téměř u všech příchozích.
1: To děláte tak, na co si můžete dovolit a každopádně požadavky vždycky rostou, nebo respektive ten agent se snaží pro toho hráče sehnat podmínky vždycky nejlepší, ale je to o tom, kam se společnýma silama dostaneme, buď to se někde zhodneme, nebo ne.
3: Přibližuje generální manažer Erik Fürst. A zatímco kádr se radikálně obměnil a skoro o rok v průměru omladil, dvě věci jsou v Olomouci konstantní. Jednou z nich je léta neměný stařičký stadion a tím pádem i nižší komfort pro diváky a menší možnosti pro potenciální partnery. A druhá je fakt, že obecná i odborná veřejnost rok co rok pasuje kohouty na baráž, ačkoliv i za posledních 11 sezon hráli jen jednou.
4: Já jsem tu přestal už před pár lety sledovat, protože se to opakuje, ten scénář. Vždycky jsme mezi těmi, co ty baráži budou nebo už rovnou spadnou. Jednou teda se trefili, to jsme bohužel v té baráži byli, ale jinak si troufám říct, že vždycky se tomu vyhnem docela, nechci říct v pohodě, ale prostě se tomu vyhnem, že to není o chlup, ale že tam opravdu nějaký ten odstup je a je tam i ty předkola play-off.
3: Doplnil s lehkým úsměvem hlavní trenér Petr Fiala, který se na lavičku jako aktivní kouč vrací poprvé od listopadu 2019, kdy skončil jako trenér Komety Brno. Od té doby pracoval jen jako videotrenér. S kolegou koučem Petrem Svobodou by měli mít rovnocenné role. I to je v Olomouci pro další sezónu novinkou. Adam Kodet, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Čeští volejbalisté ti včera zakončili základní skupinu mistrovství Evropy v Itálii, když podlehli Slovinsku 1-3. Dnes ale stále ještě pokračují poslední zápasy v základních skupinách a všechny se vlastně týkají toho, co bude čekat českou reprezentaci dál. Srbsko dnes prohrálo s Belgií ve skupině C 0-3 a to je podstatné proto, že buď Belgie anebo Finsko bude dalším soupeřem českého týmu v další fázi. To znamená v prvním kole play-off. Jestli to bude skutečně Belgie nebo Finsko, to se rozhodne až po dalším zápase Finska a Estonska. Češi už teď jednoznačně ví, že skončí totiž ve skupině na čtvrtém místě, což je ta nejméně výhodná pozice postupová. Rozhodla o tom nakonec výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. Tenhle zápas skončil před malou chvílí. Slovensko nedokázalo na mistrovství Evropy vyhrát ani v jednom zápase. No a tak už je jasné, že v osmifinále čeká Česko buď Belgie, která aktuálně vede skupinu C, anebo právě Finsko, které má teď zápas s Estonskem k dobru. To utkání začíná v 19 hodin. O konečném výsledku minimálně, ale nejspíš i o průběhu uslyšíte na naší stanici.

Basketbalisté Plzně se vrací do nejvyšší basketbalové ligy. Jako nováček hostí dnes v prvním utkání Děčín. Začala druhá čtvrtina, Plzeň vedla ještě před pár minutami o 4 body 11-7, jenomže všechno je teď jinak. Na začátku druhé desetiminutovky už je to o 10 bodů. 13-23 prohrávají plzeňští s Děčínem, teď už 15-23, pardon, 16 dokonce.

0: Radiožurnál je 18 hodin a 30 minut. A vysíláme zprávy. Povolování staveb by se od příštího roku mělo urychlit a usnadnit. Nově bude stačit jedno sloučené stavební řízení zakončené jedním razítkem. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad. Kromě toho Pavel podepsal i zákon, který od příštího roku znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů. Za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 640 haléřů. Litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dříve rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří. Věnuje se stavebnictví a nebo pohřebnictví. Upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele, armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně slouží mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Škody odhadují vinaři na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Sport. Český boxer Kevin Sokesa porazil na úvod mistrovství Evropy Belgičana Aiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg v Sofii vyhrál 5-0. V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zbytky kolon na D1 před Šmejkalkou a Brnem a zprůjezněný obchvat Slavkova. Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno za sjezdem na Velké Popovice se rozjíždí už jen zbytek kolony z 19. kilometru na 24. do zúžení na Šmejkalce. Zabere to do 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy počítejte s hustým provozem kus za sjezdem na Domašov. Brzdí se ještě na 173. kilometru, pak se to různě rozjíždí osobní auta. V pravém pruhu ještě zůstává kolona kamionů, kde dvojce, ale i ta se už místy trhá. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se ještě tvoří kolona u Rudné kolem 4. kilometru. Osobní auta brzdí nakrátko, kamiony se ještě sunou až k Pražskému okruhu. Tam zůstává ještě velmi hustý provoz od D5 oběma pruhy k Ořechu. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů opatrně zhruba 3 km za odbočkou na Vodnou a Hlinky brzdí se, provoz je tam omezený po srážce dvou osobních aut za zatáčkami. A silnice 50 Brno Uherské Hradiště je na obchvatu Slavkova znovu průjezdná. Následky povážné odpolední havárie dvou osobních aut na úrovni fotovoltaiky odklidili. Provoz obnovený bez omezení, rozjíždí se už jen kratší zbytek kolony za Holubicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Večer bude oblačno až polojasno a ochladí se na 12 až 7 stupňů. V údolích můžeme naměřit jen kolem 5. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

21 hodin se na radiožurnálu Sport chystá přímý přenos Evropské fotbalové ligy. Viktoria Plzeň hostí ve Štruncových sadech belgický Royal Union Saint-Gilloise. Bude se hrát ale dalších 8 nebo 9 zápasů Evropské ligy. My je pro vás budeme sledovat. Například budeme zvědaví, jestli za Hoffenheim, který bude hrát na hřišti Ofikréta, nastoupí Češi. No a také se večer sehraje další zápas anglické ligy. Manchester City bude hostit Norwich, už ve 20:30 začíná tohle utkání. Budeme to pro vás sledovat samozřejmě na dálku. No a můžeme také prozradit už sestavy Hoffenheimu, jak jsem před malou chvílí říkal. Ano, Vladimír Coufal na pravém beku a Adam Hložek uprostřed zálohy za německý celek, ten bude hrát na hřišti Ofikréta. Tohle utkání začíná totiž už v 18 hodin a 45 minut. O výsledcích průběžně uslyšíte.

0: Po výhře Sparty v Jerevanu nad Araratem Arménia na úvod druhého nejprestižnějšího evropského poháru jde do akce i druhý český zástupce Plzeňská Viktoria. Více řekneme na úvod sportovního přehledu, a to konkrétně s Jakubem Kantou. Dobrý den.
1: Hezký den. Fotbalisty Plzně čeká vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné i domácí bilanci v této sezóně. Mluví o tom plzeňský trenér Radoslav Kováč.
2: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všechno pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který po první minuty jde za vítězství.
1: Belgický vicemistr Royal Union Saint-Gilloise nemá k dispozici několik opor kvůli zranění nebo karetním trestům. Kouč David Iber má ale podobné trenérské výzvy rád.
3: Neexistují pro mě jen hráči základní sestavy a vedle nich náhradníci. Tohle se jim snažíme vysvětlit a začínají to chápat, to je skvělé. Zase jsem někde četl, že mám k dispozici jen 13 hráčů, ale já jich mám mnohem víc. Máme tady i 3 mladíky. Na lavičce je dost fotbalistů, kteří mohou během zápasu rozhodnout.
0: Utkání Plzně s Union Saint-Gilloise začíná v 21 hodin, a to v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Do Evropské ligy dnes zasáhne také Bešiktaš Istanbul s Václavem Černým, a to v zápase proti Olympiku Marseille. Už za 3 minuty se představí Hoffenheim s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem v základní sestavě a Robinem Hranáčem na lavičce, a to na hřišti Ofikréta.
1: Praští Bohemian z 1905 musí zaplatit 80 000 korun kvůli porušení povinností pořadatele v zápase s Jabloncem. Slovácko za stejný prohřešek v duelu s Pardubicemi dostalo pokutu 60 000 korun. Po dnešním zasedání o tom informovala v komuniké disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Stoper Slovácka Behirače po vyloučení v sobotním duelu na hřišti Bohemian z 1905 dostal trest na jedno soutěžní utkání. Ten trest si už odpikal, a to ve středečním vítězném duelu domácího poháru v Neratovicích.
0: Fotbalista Jakub Řezník ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu Ligových kanonýrů v české lize nastřílel 99 gólů. Po jedné brance přidal za Ružomberok na Slovensku a za Lokeren v Belgii. Útočník Jean-David Bogel se zase po 4 letech vrací do Plzně. Tenhle 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezóny a připojí se ale k třetiligovému B týmu.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia už zítra kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Národní tým čekají během rekordně dlouhého programu na přelomu září a října 4 zápasy v elitní lize národů. 4členou skupinu rozehrají Deniovi svěřenci 26. září doma proti Chorvatsku. O 3 dny později zase v Praze přivítají Anglii. Poté se mužstvo dvakrát představí na hřišti soupeře 3. října v Ovědu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska. 6. října v Londýně proti Anglii.
0: Čeští volejbalisté obsadili na mistrovství Evropy 4. místo ve skupině. Rozhodla o tom nakonec výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále se tak Češi utkají buď s Belgií nebo s Finskem.
1: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí v Praze česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v centru hlavního města. Menšík by svému soupeři rád vrátil v Praze nedávnou porážku z US Open, aby ještě vylepšil náladu v domácím týmu.
4: Protože začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě situace trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moji, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum.
0: Atletka Kristýna Sasínek-Meky už je v Kodani, kde se o víkendu koná mistrovství světa v silničních bězích. Soupeřky se do Dánska sletěly hvězdné, vysvětlovala z dějiště v rozhovoru pro radiožurnál Sport česká rekordmanka na 1500 metrů na dráze Sasínek-Meky.
5: V seznamu přihlášených bylo 57 závodnic. Ten start bude probíhat z jedné čáry, tak jsem zvědavá, jaký to bude, protože na tu míli je to mnohem rychlejší start než na půlmaraton nebo maraton. Ale těším se na to moc. Konkurence bude určitě velká a tím, že budou i Afričanky, tak trochu spolíhám na to, že se jako poběží hodně svižně.
1: Listopadová saudská rally se kvůli situaci na středním východě nepojede. Mistrovství světa v automobilových soutěžích tak nabídne závěrečný díl seriálu už v říjnu na Sardinii. Po 12 dílech světového šampionátu je na tom nejlépe Brit Evans, který vede o 17 bodů před finským kolegou z Toyoty Pajarim.
0: To byl sportovní přehled s Jakubem Kantou, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: 9 minut před 7 hodinou, tedy 19. Víte, jaké to je. Díky Aerosmith potkat lásku ve výtahu. Víme také, jak vypadají první zápasy dnešní várky Evropské fotbalové ligy. Levski Sofia proti Salzburku, 6. minuta bez branek. No a to samé můžeme tvrdit o utkání mezi Offi Kréta a Hoffenheimem. Ještě jednou připomínáme, že právě za německý celek základní sestavy Adam Hložek a také Vladimír Coufal, Robin Hranáč zůstal na lavičce. Offi Kréta Hoffenheim tedy zatím bez branek. No a sledujeme pro vás také utkání nejvyšší basketbalové české soutěže. Nováček z Plzně se postavil proti Děčínu. Na konci první čtvrtiny Plzeň prohrávala o 10, ale teď už je na konci poločasu zápas zase vyrovnaný. Plzeň před malou chvílí prohrávala o pouhý jediný bod. Teď je to 41-44 z pohledu domácích. A dál o tom uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a slyšeli jste od nás také to, jak se vyvíjí mistrovství Evropy ve volejbale. Slovensko dnes nepodrželo český tým, tedy bývalý federální tým, se kterým strávil velkou část historie. Slováci prohráli i poslední zápas v základní skupině na mistrovství Evropy a prohráli s Řeckem konkrétně 1-3. No a Řecko se tím pádem posunulo před českou volejbalovou reprezentaci na 3. místo ve skupině. A znamená to, že Češi budou mít o něco méně výhodnou pozici. Do osmifinále hrát budou buď proti Belgii, anebo proti Finsku. Finsko-Estonsko, to je zápas, který všechno rozhodne, začíná za 8 minut. Budeme vás o tom informovat, no ale jinak Češi dnes mají spoustu času na to, aby sledovali ty poslední zápasy v základních skupinách. A to proto, že 3x vyhráli a 2x prohráli Češi, 5 zápasů v 6 dnech nakonec unavilo úplně všechny a tak mají dnes volný den. I kapitán Patrik Indra byl unavený a tak si to volnočeský univerzál chystal prožít nejen na masérském stole.
2: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3. hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
3: Jenomže aktuálně nikdo neví, kdy a proti komu to bude. Přesně tyto otázky řeší i manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek, včetně přesunu týmu z Modeny do Turína.
4: Čekáme, jak se vyvine ta skupina u nás a jak nás pořadatel, což znamená Evropská federace, do jakého hotelu nás dá, kdy nám dá příkaz, že se máme přesouvat, takže dnešek máme nějak naplánovaný, zítra bude den D, ale kdy, jak, prostě zatím nevíme.
5: Z Modeny do Turína je to zhruba 3 hodiny jízdy autem, takže předpokládám, ten přesun nebude letecky, ale autobusem.
4: Já předpokládám taky, prostě nemáme žádný noty, s tímhle musíme žít, je součást hry, ale určitě se tam nějak dostaneme, budeme na místě v momentě, kdy nám řeknou, přesuneme se.
5: Volejbalisté to jsou urostlí chlapíci, je to problém cestování třeba letadlem nebo autobusem?
4: Všichni jsou na tohle zvyklí, 300 km není nic dramatického, takže nás to nebude limitovat a ten přesun proběhne úplně v pohodě.
5: Speciální volejbalová věc, volejbalisté se přesunou do nové haly, tam si hráči nějakou chvilku musí zvykat na ty nové prostory. Co je největší problém ve světě volejbalu?
4: Osvětlení, víceméně ten prostor okolo hlediště, jak ta hala bude velikánská. Podle reglementu my tam budeme mít určitě minimálně jeden zápasový trénink v té hale, hodinu a půl, takovýhle jsou reglementy, takovýhle jsou pravidla. Nebudeme mít moc času, ale nepředpokládám, že tohle bude nějaký faktor, který by měl hrát závažnější roli.
5: K českým fanouškům bylo jich docela dost v Modeně, měl jste od někoho žádosti o vstupenky na zápasy?
4: My máme nějaký omezený kvantum vstupenek, který dostaneme od pořadatele. My jsme se na tu podporu už zvykli loni na mistrovství světa na Filipínách, kde opravdu bylo obrovské množství fanoušků, nečekané množství. Tady nás to nepřekvapilo, ale každopádně jsme na to strašně rádi.
5: A máte signály, že budou fanoušci i v Turíně?
4: Já jsem tady v určitý bublině, mě rodina nepřijde pozbudit, takže nedokážu odhadnout, kolik lidí nás do toho Turína přijede pozbudit.
5: Ale viděl jsem v Modeně klany Klimešových a Bartuňkových, přijeli za hráči přímo.
4: To jsou, myslím, členové toho tvrdého jádra, očekávám, že budou i na tom osmifinálovém zápase.
3: Stejně jako mikrofony Radiožurnálu Sport, tato stanice, ať už český tým bude hrát kdykoliv a proti komukoliv, utkání nabídne v přímém přenosu z Modeny Kamiliáša. Radiožurnál. Je lehká vůně listí.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má Kateřina Cousidisová.
1: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Severní Korea se dobrovolně nevzdá statusu jaderné velmoci. Fotbalisté Plzně vstoupí proti belgickému Saint-Gilloas do Evropské ligy. Na nehodu pozor na silnici Plzeň Karlovy Vary za Vodnou. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
3: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Severní Korea znovu odmítla výzvu okolního světa ke zrušení nukleárních zbraní. Kim Il-chung, sestra severokorejského vůdce, označila podobné výzvy jako pouhé řeči. Jaderný status své země popsala jako absolutní. Naplňují se tak obavy mezinárodního společenství. Podle nich svět promeškal šanci, kdy měl páky na to, aby KLDR přinutil k jadernému odzbrojení.
4: Kim Il-chung se po delší odmlce znovu začíná objevovat po boku svého bratra a často je to právě ona, kdo adresuje Západu silová prohlášení. Na tradiční zasedání Mezinárodní organizace pro atomovou energii do Vídně doslova vzkázala, že věřit tomu, že se KLDR vzdá jaderných zbraní, je idiotské a jaderný statut její země prý nemůže nic a nikdo změnit. Americký prezident Donald Trump nedávno odhadl severokorejský jaderný arzenál na 80 až 120 hlavic. Jeho případná schůzka s Kim Jong-unem letos v listopadu je stále jen v rovině spekulací a ani jedna ze stran se k ní nevyjadřuje. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Zhruba 8 lidí z 10 neplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Například v Plzni je dlužníků skoro 90%. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné a například v Ostravě už od něj ustoupili. Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík dodává.
5: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
6: Sport. Pro fotbalisty Viktorie Plzeň začne Evropská liga. Večer nastoupí proti Royal Union Saint-Gilloise. Po přestupu z Baníku Ostrava

0: Hraje za vedoucí tým belgické ligy od léta Ondřej Kryčfaluši. Poslední 4 utkání nastoupil záložník nebo stoper, dokonce v základní sestavě.
1: Dá se říct, že jsem se jakoby usadil, ale je to třeba zapříčený i nějakýma zraněníma. Musím říct, že se cítím dobře, myslím si, že je i pro mě dobře, že jsem variabilní a to je v naší situaci teďko prospěšný.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu budeme o průběhu duelu informovat v aktuálních vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Rozjezd kolon na D1 před Šmejkalkou a Brnem a nehoda na 20 u Vodné. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od sjezdu na Benešov z 21. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky jede už jenom pár minut, zbytek kolony se rozpouští. Taky na D1 před Brnem směrem z Prahy provoz polevuje, místy a chvílemi se ale ještě brzdí, teď kolem exitu 182 popůvky, osobní auta krátce, fronta kamionů v pravém pruhu, i když už místy roztržená, ale zůstává až do omezení u D2. Na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary obezřetně v zatáčkách mezi Vodnou a Tepličkou. V obou směrech se brzdí, řeší tam srážku 2 osobních aut. Na spojce od dálnice D7 do Kladna na silnici 61 u odbočky na Buštěhrad a Lidice po nehodě vznikají kratší fronty v obou směrech. A v Praze se ještě i ve slabším podvečerním provozu tvoří pár kolon. Ve spojovací směr Balabenka skoro z Jarova do omezení u křižovatky k Žižkovu. V Bělohorské z centra před Vypichem se zastavuje chvílemi ještě i u Kláštera a Ječná se plní z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně je zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Tolik zprávy.
5: Viktoria Plzeň bude hrát Evropskou ligu od 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport proti Royal Union Saint-Gilloise. Už teď se ale hrají 2 zápasy Evropské ligy. Levski Sofia hostí Salzburg 20. minuta bez branek, stejně jako v utkání Ofikréta a Hoffenheim. Večer ve 20.30 ještě bude hrán také další zápas anglického ligového poháru, tedy konkrétně 3. kolo Manchester City hostí Norwich. I o tom vás budeme informovat. No a také se dnes hraje nejvyšší basketbalová soutěž v Česku. Plzeň, tedy nováček, hostí Děčín. O poločase Plzeňáci prohrávají 43-48.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisty Plzně čeká vstup do Evropské ligy. Viktoria nastoupí večer ve Štruncových sadech proti belgickému Royalu Union Saint-Gilloise a v klubu doufají, že vylepší zatím neúplně povedený vstup do sezóny.
1: Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasný, že to všichni potřebujeme, jak klub, tak kluci, hráči v kabině, tak i fanoušci.
2: Trenér Radoslav Kováč vyměnil před necelým měsícem Martina Hyského. Jako vždy ambiciozní Viktoria se ale zatím dál hledá. I když Kováčovo angažmá začalo nadějně, velkým obratem v kvalifikaci Evropské ligy, výhrou nad Červenou zvezdou Bělehrad a postupem do ligové fáze Evropského poháru.
1: To jsme sami z toho byli překvapeni všichni, že se to nám úplně nepodařilo na to navázat.
2: Neskrývá trenér plzeňských fotbalistů, že tenhle impuls nezabral. Viktoria si zatím nepomáhá ani v domácím prostředí. Na svém stadionu vyhrála v úvodu sezóny jen 2 ze 6 soutěžních zápasů.
1: To jako není moc a to vlastně vůbec není moc.
2: Teď proti Viktorii bude vedoucí tým belgické ligy, který zažil zklamání v kvalifikaci Ligy mistrů. Celkově se mu ale v úvodu sezóny daří.
1: Takže určitě jsou v rozpoložení lepším, ale uvidíme, jaká to bude výhoda nebo nevýhoda.
2: Říká trenér Radoslav Kováč před vstupem do Evropské ligy. Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 9 večer, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

V dnešním programu Evropské fotbalové ligy padl první gól, a to v zápase Offy Kréta proti německému Hoffenheimu, za který v základní sestavě hrají hned dva Češi, Coufal a Hložek, ale nebyl to německý tým, který se prosadil. V 31. minutě Offy Kréta vede nad Hoffenheime 1-0, Levski Sofia proti Salzburgu, tam je také odehraná půlhodinka, tam je zatím stav bezbrankový. Jak moc dobře víte, v 9 hodin, v 21 začíná přímý přenos Evropské ligy s českou účastí Viktoria Plzeň proti Royal Union Saint-Gilloise. Těšíme se.

0: Je rok 2026, ve kterém slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky, která změnila historii fotbalu. Slavný fotbalista je hostem každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta. No a teď míří právě tahle live show do Plzně. Tam se můžete vidět s legendárním fotbalistou 5. října v kulturním domě Šeříkovka. No a také se teď můžete nově podívat i na jeho novou sochu. Legendární fotbalista Antonín Panenka má právě totiž plastiku novou, stojí v pražském hotelu Internacionál, kde se československá reprezentace často scházela při soustředěních v době Panenkovy kariéry, při výročí 50 let od československého zlata na mistrovství Evropy a slavné Panenkovy penalty ji odhalil další slavný fotbalista, tedy tu sochu, slavný fotbalista, ale ze samostatné historie.
1: Jan Kuller odhalil sochu Antonína Panenky, byl to speciální zážitek?
2: Tak pro mě velmi speciální zážitek, že já jsem od malička velký fanda Bohemky a na Tondovi jsem vyrůstal a dneska si troufám říct, že jsme kamarádi, když byla doba, kdy asi před 7 lety mi nabídnul tykání, tak jsem byl úplně šťastný jak blecha, takže pro mě je velká čest, že jsem mohl odhalit jeho sochu.
1: Kolikátou sochu jste odhalil ve své kariéře odhalovací?
2: Jo, to je první a jsem strašně rád, že to byl zrovna Tonda, protože si ho strašně vážím, jak jako hráče, tak i jako člověka.
1: A kdybyste měl vy sochu, nevím, jestli vlastně jakou máte, tak kde by stála? Tam na jihu Čech u vás?
2: No, já sochu určitě nemám a ani snad nimi nebudu. A kdyby už tomu došlo, tak asi v té Smetanové Lhotě, kde to všechno vlastně začalo a to je taková vesnička má střediskováno.
1: Jan Kuller u mikrofonu Radiožurnálu Sport, v pátek je velmi očekávaná nominace, vlastně dá se říct nové české reprezentace pod novým realizačním týmem. Očekáváte úplně jiný národní tým, nebo to vlastně bude pořád stejný?
2: Ne, očekávám, jako já jsem natěšený na tu nominaci, je nový realizační tým, poprvé v historii zahraniční trenéři. Myslím si, že nastala asi správný čas na tuhletu změnu, takže očekávám spoustu nových jmén a opravdu, i když to nebude jednoduchý, máme jako před sebou hodně těžký zápasy, ale věřím, že se nastartuje nová éra a že to bude lepší, než jsme viděli doposud.
1: Nejlepšího střelce v historii české reprezentace se samozřejmě musím zeptat na to, že skončil Patrik Šik po mistrovství světa. Tak kdo by měl být tím hlavním útočníkem v národním týmu?
2: To je otázka, no. Tak asi myslím si, že nejsme teď v situaci, kdy se bude muset ohlížet za jedným jménem, ale bude to muset být týmová práce a teď momentálně asi tam není nikdo taková ta jako útočná hlavní síla a budeme to muset pojmout asi víc kolektivně, takže necháme se překvapit, uvidíme.
1: Jan Kuller, díky.
2: Jo, nejzáčem.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i doublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 7:30. Právě pro vás má Kateřina Cousirisová.
6: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Státní podnik Lesy České republiky dostal od antimonopolního úřadu pokutu přes 17 milionů korun, a to za smlouvu, která zakazovala export dřevní štěpky mimo území Česka. Pokuta není pravomocná, podnik se může ještě odvolat. Lesy podle mluvčí Evy Jouklové s rozhodnutím antimonopolního úřadu nesouhlasí a považují ho za protiprávní. Podnik proto podá rozklad. Ruské úřady předaly Kyjevu 252 těl ukrajinských občanů, a to včetně příslušníků ozbrojených sil. Na síti Telegram to napsal ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci. Zároveň poděkoval za pomoc s předáním Mezinárodnímu výboru Červeného kříže. Časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Bazikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Teď míří do kin. Bazikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí.
4: Sport.
6: Čeští volejbalisté postupují na evropském šampionátu do play-off ze čtvrtého místa ve skupině. Rozhodla o tom závěrečná výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále turnaje v Itálii se svěřenci kouče Nováka utkají buď s Belgičany, anebo Finy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Požár na D1 u Šmykalky a zdržení na D11 u sjezdu na Lysou. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno nová komplikace. Na začátku omezení před opravovaným mostem na Šmykalce na 23. kilometru hoří osobní auto velkými plameny, dobře 3metrovými. Nedá se kolem projet, do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov kolem 19. kilometru a natahuje se to. Prosíme, vytvářejte a udržujte záchrannou uličku v koloně a v omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud je to trochu možné. Hasiči jsou na cestě a v omezení se budou potřebovat dostat k místu požáru. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se ještě za sjezdem na Popůvky kolem 185. kilometru brzdí až do zastavení. Osobní auta se zhruba po kilometru rozjedou. Kamiony v pravém pruhu ještě tvoří různě roztrhanou frontu pravým pruhem k D2. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu teď ze 16. kilometru za sjezdem na Lysou na 19. začínají noční opravy vozovky v levém pruhu. Je to na 10 až 15 minut. A na silnici 61 na spojce z D7 do Kladna je po nehodě v křižovatce na Lidice a Buštěhrad stále omezený provoz. Brzdí se, vznikají ještě kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, během dne pak čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti obývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Sledujeme pro vás to, jak se vyvíjejí zatím aktuálně zápasy, které už se hrají v rámci fotbalové Evropské ligy. Levski Sofia prohrává se Salzburgem po prvním poločase 0-1 a Hoffenheim také prohrává po první půli, a to s Offy Kréta na jeho stadionu. Musím ještě jednou připomenout, že v 21 hodin rozehraje první utkání ligové fáze Evropské ligy také Viktoria Plzeň, a to proti belgickému Saint-Gilloise, a v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Plzeň ale basketbalová, ta hraje dnes úvodní utkání nejvyšší basketbalové soutěže, jako nováček prohrává na začátku čtvrté čtvrtiny s Děčínem 62-79. No a čeští volejbalisté určitě hodně důsledně sledují to, jak se vyvíjí poslední zápas skupiny C na mistrovství Evropy mezi Finskem a Estonskem. Pokud Finsko totiž zvítězí za 3 body, to znamená, pokud přehraje Estonsko buď 3-1 nebo 3-0, pak bude právě Finsko soupeřem české reprezentace v osmifinále mistrovství Evropy. No a zatím to tak působí, protože Finové vyhráli první sadu 25-22, v té druhé ale prohrávají 3-6.

0: find me.
1: Čeští tenisté se připravují na kvalifikační duel s Američany. Hrát se bude v pátek a v sobotu v Lubenské hale a vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu. Utkají se dva velmi silné týmy a duel v O2 aréně bude výjimečný hned z několika důvodů, třeba velkým počtem levorukých tenistů se stavě Spojených států. Four
2: lefties on one team. Když kapitán Američanů Bob Bryan představoval svůj tým, hned v úvodu zmínil, že má v sestavě 4 z 5 leváků. A na otázku Českého rozhlasu, jak velká výhoda to je, ještě na odlehčení připomněl, že vlastně 5, protože on sám hrál také levou.
3: I'm a lefty myself. So we actually have 5.
2: Ale už vážněji pak dodal, že věří, že to bude výhoda. Zvláště když leváci v týmu mají i velkou tenisovou kvalitu. Finalista US Open Ben Shelton je světovou 4 a Lerner Tien 13.
3: Yeah, I think so. It's never easy playing a lefty.
2: Sumění levorukých hráček svého času těžil český Fed Cupový tým, který mýval féře kapitána Petra Pály i 3 takové tenistky v podobné generaci. Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou a Ivetu Benešovou. Později také třeba Markétu Vondroušovou a v současném týmu Barbory Strýcové drží raketu v levé ruce Sára Bejlek. Ale sehnat teď takového muže v Česku není jen tak. Jiří Veselý už s tenisem i kvůli dlouhodobým zdravotním patálím skončil a nejlepší ze současných hráčů Petr Brunclík je v zahraničí na turnaji.
4: Prohrál v Itálii. Máme zprávy, že vlastně další turnaj má hrát, myslím, že tady u nás, nebo nemá nic v plánu na další týden. Člověk musí taky na to trošku tak nějak jako šetrně dbát. Není to jenom o tom, že tady budu Petra stahovat a brát mu jeden turnaj, když ho budu ve finále potřebovat na, já nevím, na půl hodiny nebo na hodinu z celého týdne, tak vlastně není to zase jen tak, jako že tak rozhodnu a tak bude, takže člověk se na to dívá, ale budeme mít leváka, leváku fakt moc není. Nebylo to nic jednoduchého.
2: Vypráví Tomáš Berdych, který se hodně snažil o to, aby i tak poslední fáze přípravy zahrnovala i tréninky proti levákovi. A nejde ani tak o napodobení stylu soupeře, ale o pocity hráčů.
4: Před tím zápasem je to jenom o tom pocitu, aby opravdu on si tak nějak v hlavě nastavil to, co vlastně vidí naproti sobě, takže tam vidí prostě hráče, který hraje levou rukou. To podání je něco specifického, ale zase na druhou stranu pojďme si říct, že asi replikovat servis Bena Sheltona to není úplně nic jednoduchého a ne každý to zvládne, takže to není úplně o tom, že bychom tady hledali jako kopii Bena, ale jenom spíš o ten opravdu pocit, aby ti kluci si ten timing lehce ošahali, že přeci jenom ta rotace je z jiné strany a ta příprava na to je jiná, ale kluci se potkávají, hrajou s levákama na turnajích, takže není to jako zase, že by to byla jako obří komplikace, ale je to spíš jenom detail, který se snažíme jako doladit, aby bylo prostě zahrnuto úplně všechno.
2: Říkal před zápasem Česko-Spojené státy Tomáš Berdych z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Je 17. září a začalo také mistrovství Evropy v boxu a na něm se zatím daří českým zástupcům, respektive alespoň jednomu. Kevin Sokvesa porazil právě na úvod evropského šampionátu v Sofii belgického soupeře Orneta Aitevyho. 23-letý rodák z Prahy tenhle souboj ve váze do 70 kg vyhrál v celku jednoznačně 5-0 a můžete teď připravovat na další zápas. Bude to utkání o postup do čtvrtfinále a odehraje se v sobotu. Tam se Sokvesa utká s o rok mladším Rusem Sergejem Koldenkovem. Ten dnes také zvládl svůj zápas vítězně. Nizozemce Fina Bose porazil, i když to bylo až rozhodnutím rozhodčích. Rozhodně v sobotu uslyšíte o tom, jak se Sokvesovi bude dařit.

0: Před 106 roky oficiálně vznikla National Football League, zkráceně NFL, tedy Zámořská liga amerického fotbalu. Naše nová rubrika Stalo se dnes vám chce připomínat i podobné historické momenty, a proto se teď zaměříme právě na tenhle. Nejdřív důležitá přesnost. Profesionální americký fotbal nevznikl až v roce 1920. První doložený případ placeného hráče se odehrál už roku, a to se podržte, 1892, kdy William Heffelfinger dostal za zápas $500, což by při současném kurzu bylo zhruba 10 000 korun. Následující desetiletí ale profesionální americký fotbal fungoval chaoticky. Kluby hrály v různých regionálních soutěžích, hráči přecházeli tam, kde dostali vyšší nabídku, rostly náklady a neexistoval jednotný systém pravidel pro fungování klubu. Začátky amerického fotbalu byly poměrně krušné, což naznačí i krátká zvuková ukázka.
1: Football players would fist fight, bite each other's ears off, or even gouge each other's eyes out.
0: Pokud zvládnete přeložit tuhle angličtinu, tak možná zůstáváte v údivu, protože slyšeli jste dobře, že hráči se občas mlátili pěstmi, kousali se do uší a dokonce se snažili si navzájem vydloubat oči. A tak se v roce 1920 ve státě Ohio rozhodli založit American Professional Football Conference, zkráceně APFC, která měla za cíl podobným problémům v americkém fotbale zabránit. Do soutěže vstoupily 4 kluby. Mimochodem, mezi podmínkami pro vstup bylo složení poplatku $100. Jak ale píše pro Football Hall of Fame, žádný z týmů ho skutečně ve skutečnosti nezaplatil. Oficiální zahajovací schůze byla 17. září 1920. O pár dní později se nová liga rozjela se 14 účastníky. Porodní bolesti ale neustaly. Některé týmy odehrály výrazně víc utkání než jiné a ne všechny zápasy byly proti členům právě AFPA. No a třeba kluby v Chicagu a v Detroitu start finančně nezvládly a ještě před koncem sezony se totálně rozpadly. Ta úvodní sezona trvala od září do prosince roku 1920 a že jsme dlouho neřekli zkratku NFL, to proto, že název National Football League, tak jak ji známe dnes, přejala soutěž až v červnu 1922, tedy rok a půl po začátku. No a slavná americká NFL, ta začala také minulý víkend. Další sezóna je tady, o víkendu nás čekají další zápasy a možná na Radiožurnálu Sport v pondělí o některých uslyšíte.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
3: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Muž založil u vchodu do synagogy v německém Wuppertalu oheň. Fotbalisté Plzně rozehrají Evropskou ligu před svými fanoušky, přivítají San Gilloas. A bude polojasno až oblačno, zítra teploty většinou do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků taky omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohli jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoce by přešly na ministra zahraničí. Navrhuje to jeden z předkladatelů, Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice prezidentovo veto přehlasuje.
4: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdál Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
3: Podle vládní koalice by tak měl zákon i přes veto prezidenta začít platit od 1. listopadu. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. U bočního vchodu do synagogy v západoněmeckém Wuppertalu hořelo. Oheň založil muž, kterého pak zadržela policie. Informovala o tom agentura DPA. Podle ní jsou škody malé a nikdo nebyl zraněný. Deník židovské komunity v Německu Jidische Allgemeine Zeitung označil za žhářský útok. Případ vyšetřují kriminalisté. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší hlas Josefa Lady. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vladislav Janík.
5: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
6: Sport. Fotbalisty Plzně čeká už za necelou hodinu vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union San Gilloas. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné i domácí bilanci v této sezóně. Mluví o tom plzeňský trenér Radoslav Kováč.
7: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všecko pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který od první minuty jde za vítězstvím.
6: Utkání Plzně s Royalem Union San Gilloas začne v 21 hodin. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport na Radiožurnálu budete moct poslouchat reportážní vstupy. České týmy v americkém fotbalu nakonec budou startovat na zářijové mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Ruské výběry totiž přece jen budou hrát v Itálii pod neutrálním názvem a bez státních symbolů, vlajky a hymny, tedy jak si Český svaz ve spolupráci s Ukrajinou představoval.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 za Mirošovicemi a neho.

0: Dohoda na silnici 2 u Kutné Hory. Dálnice D1 z Prahy do Brna je neprůjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Kolona od 17. kilometru. Sjíždějte na 15. na Popovice, objíždět se dá přes okolní obce Strančice, Mnichovice, Ondřejov a Chocerady. Na D1 počítejte s pomalým příjezdem do Brna směrem od Prahy. Brzdí se na kilometru 189, pak se provoz zahušťuje. Volně se pak jede až za omezením na kilometru 196. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s kolonou před odbočkou na Český Brod. Začíná na 15. kilometru a pokračuje až do zúžení na 19. kilometr. Poté se jede necelé 2 kilometry jen pravým pruhem. A na nehodu pozor na silnici 2 za Kutnou Horou směrem na Pardubice. U sjezdu na Kolínskou silnici havarovala dvě osobní auta. Na místě je policie, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, v údolích naměříme jen kolem 5. A zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy taky mlhy. Během dne pak čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
3: My ke zprávám ještě přidáme aktuální sportovní výsledky. Plzeň, alespoň ta basketbalová, nezvládla svoje první utkání jako nováček basketbalové ligy s Děčínem na domácí palubovce. Plzeňáci prohráli 79-109. Nakonec obrovský rozdíl, který přišel ve třetí a čtvrté čtvrtině. No a co se týče evropské fotbalové ligy, která se dnes bude také hrát v Plzni ve Štruncových sadech, tam už známe základní sestavu právě plzeňské Viktorie, ale především také jejího soupeře, tedy Royalu Union Saint-Gilloise, a můžeme už teď říci, že se v základní sestavě soupeře belgického objeví Ondřej Kryčfaluši, tedy český záložník. No a český záložník, ten bude dnes hrát také v utkání Besiktas Marseille, právě za domácí turecký celek nastoupí totiž Václav Černý. Za Hoffenheim hrají Adam Hložek a Vladimír Coufal, tenhle německý tým ale v 63. minutě v rámci Evropské ligy prohrává s Ofi Kréta 0-1 právě v Řecku. No a co se týče posledního zatím hraného zápasu, Lesky Sofia prohrává v 65. minutě se Salzburgem doma 0-1.
1: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář.

Hned dva tenisové turnaje okruhu WTA hrané na americkém kontinentu nás dnes večer budou zajímat. Jednak je to turnaj v São Paulo, tedy v Brazílii, kde momentálně Češka Vendula Waldmannová hraje osmifinále proti Aně Blinkovové. Tam zatím to české tenisce příliš nevychází, respektive zatím prohrává Waldmannová 3-4 v prvním setu, přičemž Blinkovová je aktuálně na podání a může si pohlídat ten breakový náskok, který na Češku má. No a potom okolo dál už je Sára Bejlek, ta už je ve čtvrtfinále turnaje v Guadalajaře, hrát bude proti Španělce Buxaové. Tenhle zápas začne ale zhruba v 21 hodin, to znamená ve stejnou dobu, kdy na radiožurnálu Sport začne také přímý přenos Evropské fotbalové ligy mezi Viktorií Plzeň a Royal Union Saint-Gilloise.

0: Fotbalisté Plzně se na začátku sezony herně hledají a teď je čeká na úvod Evropské ligy opravdu těžká zkouška. Ve Štruncových sadech nastoupí v 21 hodin proti vedoucímu týmu belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise a v něm je od léta jedna česká stopa.
1: Doufal jsem, když se losovalo, že to takhle vyjde, takže jsem byl nadšený a těšil jsem se sem.
2: Vyprávěl teď Ondřej Kryčvaluši, který hrál v Česku na nejvyšší úrovni za Slávii, Teplice a Baník Ostrava, odkud odešel do předního belgického týmu.
3: Hi, I am Ondřej Kryčvaluši and I am 22 years old.
2: Ve 22 letech zažívá premiérově zahraniční angažmá a setkává se s tradiční věcí při působení v cizině. V Belgii ještě umocněnou.
1: To na mě z jedné strany mluví francouzsky, z druhé anglicky, tamhle vlámsky, takže v tomhle to je složitý, ale myslím si, že jsem se na to už docela dobře adaptoval a cítím se už mnohem líp.
2: A Ondřej Kryčvaluši se adaptoval i na fotbal. Záložník nebo stoper ze začátku nenastupoval. V poslední době se ale dostal v Royalu Union Saint-Gilloise do sestavy, rovnou do základní, ve které odehrál poslední 4 zápasy.
1: Dá se říct, že jsem se jakoby usadil, ale je to třeba zapříčený i nějakýma zraněníma. Musím říct, že se cítím dobře, myslím si, že je i pro mě dobře, že jsem variabilní a to je v naší situaci teďko prospěšný.
2: Kryčvaluši narážel i na zranění, která společně s karetními tresty limitují výběr hráčů Royalu Union Saint-Gilloise pro utkání v Plzni. Chybí nejméně 5 klíčových fotbalistů. Kouč David Iber má ale podobné trenérské výzvy rád.
4: Neexistují pro mě jen hráči základní sestavy a vedle nich náhradníci. Tohle se jim snažíme vysvětlit a začínají to chápat, to je skvělé. Zase jsem někde četl, že mám k dispozici jen 13 hráčů, ale já jich mám mnohem víc. Máme tady i 3 mladíky. Na lavičce je dost fotbalistů, kteří mohou během zápasu rozhodnout.
2: Utkání Evropské ligy mezi Plzní a Royalem Union Saint-Gilloise začne v 9 večer a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál. I've been

Česká tenistka Vendula Waldmannová zatím prohrává v osmifinále turnaje v Brazílii na tvrdém povrchu s Annou Blinkovovou. Po prvním setu ten prohrála 3-6. Dál vás budeme informovat o tom, jak se vyvíjí druhá sada. Zhruba za 40 minut by měla své utkání, ale už ve čtvrtfinále turnaje v Guadalajaře rozehrát na betonu i Sara Bejlek proti Španělce Buxaové. I o tom budeme informovat. Nejdůležitější pro nás ale večer bude utkání Evropské ligy Viktoria Plzeň proti Union Saint-Gilloise od 21 hodin, přímý přenos ze Štruncových sadů. No a musíme také zmínit, že česká volejbalová reprezentace stále čeká na to, kdo bude jejím soupeřem v osmifinále na mistrovství Evropy. Rozhodne o tom výsledek utkání mezi Finskem a Estonskem. Pokud Finové dokáží porazit Estonsko 3-1, to znamená získat 3 body, tak právě oni budou soupeřem české reprezentace. Zatím je stav 1-1 a ve třetí sadě Finové prohrávají 11-13.

Zatím jsou čeští fotbalisté už také v akci, co se týče Evropské fotbalové ligy. Ještě jednou musíme připomenout, že Salzburg zatím vede na hřišti Levski Sofie v 84. minutě 1-0. No a Hoffenheim, za který v základní sestavě nastoupili Coufal a Hložek, prohrává s Ofikréta na řeckém ostrově také 0-1. No a běží už závěrečná desetiminutovka. Co se týče dalšího českého zástupce, a teď myslíme individuálního, tak jednoho bude mít Bešiktaš Istanbul, a to Václava Černého. Dnes doma nastoupí Bešiktaš proti Marseille, také v Evropské lize samozřejmě. No a Viktoria Plzeň, ta si dnes také zahraje proti jednomu Čechovi, a tím právě bude Ondřej Krejčfaluši, o kterém jste před malou chvílí slyšeli příspěvek. Je v základní sestavě Royal Union Saint-Gilloise. Konec konců sestavy obou týmů, jak Viktorie Plzeň, tak právě belgického vicemistra, probereme už po zprávách o 8:30. Podrobněji.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Nebo na place s Davidem Novotným.
1: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
3: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Policisté dnes odpoledne vyzvedli z jezera most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertíza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. V německém Frankfurtu nad Mohanem zemřeli na malárii člověk, který žil blízko letiště. Dnes o tom informovala agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos je to už třetí oběť nemoci v okolí města. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků letiště, 2 z nich zemřeli. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů. Od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a během víkendu naměříme kolem 23 stupňů. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky.
0: Sport.
3: Už za necelou půl hodinu rozehrají plzeňští fotbalisté první zápas v letošním ročníku hlavní fáze Evropské ligy. Na stadionu ve Štruncových Sadech nastoupí před svými fanoušky proti vedoucímu týmu belgické nejvyšší soutěže Royalu Union Saint-Gilloas. Výkop je na programu v 21 hodin a přímý přenos celého duelu nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D1 za Mirošovicemi je opět průjezdná a pozor na požár na D11 za městcem Králové. Dálnice D1 z Prahy do Brna už je průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S opatrností a pomalu se teď projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, narostla až ke sjezdu na Velké Popovice. A pomalu tedy už může být obtížné sjíždět na 15. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. A vozidlo je ale u krajnice, zatím je to průjezdné bez výraznějšího zdržení. Na D1 počítejte s pomalejším provozem kolem Brna ve směru na Vyškov. Pomalu se jede od sjezdu na Centrum a Mikulov a rozjíždí se to pak až za omezením od kilometru 196. A tam ale opatrně na kilometru 198,5 máme hlášenou nehodu a kolize nákladního auta s dodávkou. Provoz zatím výrazně i neomezují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně je zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Už za 23 minut rozehrají fotbalisté Viktorie Plzeň svůj úvodní zápas ligové fáze Evropské fotbalové ligy. My se vydáme do Štruncových sadů už za pár minut, mezitím ale ještě hokej, a to konkrétně ten ženský. Daniela Pejšová, ta se chystá na stěhování z východu Spojených států na západ. Teplická rodačka je zatím v Česku, ale z Bostonu se bude přesouvat do San Jose, kde podepsala smlouvu s týmem PVHL, tedy ženské obdobě NHL. Tým z Kalifornie je nováček soutěže.
1: Byl ten expanční proces, přidali se 4 nový týmy do naší ligy a jeden z nich je San Jose. Ty mě vlastně kontaktovali během tady toho expančního procesu, akorát já jsem měla ještě smlouvu na příští rok v Bostonu, ale mohla jsem přejít a zdálo se mi to jakoby, pro mě to byla hodně zajímavá nabídka, takže jsem se rozhodla, že se přestěhuju do Kalifornie. Asi jsem potřebovala nějakou změnu po těch dvou letech v Bostonu a mám z toho zatím super pocit, hrozně se těším na tu sezónu, takže uvidíme, jak to půjde.
2: Řekla 24-letá hokejistka. Pejšová má za sebou 2 roky v Bostonu.
1: Ta první sezóna moc mě jako nevyšla, bylo to přece jenom něco nového. Já jsem ještě vůbec neměla žádné zkušenosti s tím severoamerickým hokejem. Vzala jsem si to tak, jak to bylo, prostě bojovala jsem furt. Minulou sezónu už to bylo o hodně lepší, dostala jsem o mnoho více prostoru, takže si myslím, že zase to byla součást toho procesu nějak a doufám, že příští sezónu to bude ještě lepší. Je to něco jiného, samozřejmě je tam i ten menší let, je to jiný styl hokeje, takže musí se na to člověk zvyknout.
2: Zjistila Daniela Pejšová, která už v 17 letech odešla hrát z Česka do Švédska. A právě ze severské země se před 2 lety přesunula za oceán, kde se jí zalíbilo.
1: Já jsem si Boston hrozně zamilovala, fakt je to krásné město, moc jsem si to tam užila, měli jsme tam i super partu, což taky pomohlo. A takže já ten čas, co jsem strávila v Bostonu, jako na to budu vzpomínat hodně dlouho, ale už se těším, až si udělám nějaký nový vzpomínky zase jako v Kalifornii.
2: Pejšová je zatím jednou z 10 českých hokejistek, které patří do kádru týmu ženské PVHL. Z jejího splněného snu má radost také její rodina.
1: Jsem hrozně pyšný a taky jako, oni se užívají hrozně taky to, že můžou jako jet na ty moje zápasy, třeba tady, když jsme v Evropě. Takže jo, ty si to užívají, i mamka ráda strašně jezdí. Vlastně moje mamka i kouká jako na moje zápasy v Americe, že stává prostě v 1 ráno a kouká se, pak ráno stává, jde do práce, takže za to jsem hrozně moc vděčná. Mamka už si to počítala, říkala, že to vychází líp, že už se aspoň vyspí díl trošku, no.
2: Poukázala s úsměvem na další výhodu nového angažmá hokejistka Daniela Pejšová, která bude hrát v nové sezóně za San Jose. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Dnešní večer na Radiožurnálu Sport bude patřit fotbalu. Nejprve to méně důležité sledujeme pro vás na dálku, jak se v Anglii vyvíjí pohár ligový ve třetím kole. Manchester City hostí Norwich ve 13. minutě. Je to zatím bez branek. No ale první utkání dnešního programu Evropské fotbalové ligy už jsou také dohrané. Levski Sofia prohrála se Salzburgem doma 0-1. No a Ofikreta porazila Hoffenheim 2-0, což není dobré vysvědčení ani pro Vladimíra Coufala, který se stará o defenzivu Hoffenheimu, a to ze základní sestavy, ani vlastně pro ofenzivu, tedy pro Adama Hloška, který až do 75. minuty, než byl střídán, zase měl útočné snahy za německý tým. Večer se ještě představí od 21. hodin Václav Černý v dresu Bešiktaše, a to proti Marseille. No a řada Čechů nastoupí za Viktorii Plzeň také od 21. hodin. Viktoria bude hrát proti belgickému vicemistrovi Royalu Union a tam se také objeví jedno české jméno v jeho základní sestavě. Teď už ale předávám slovo do Štruncových sadů, protože zápas za nějakých 16 minut budou komentovat Ladislav Janouškovec a Mirko Vasič. Pánové, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Hezký večer z plzeňských Štruncových sadů, tak tady se nám stadion pomalu plní. Otázkou je, zda budou zaplněny všechny červené a modré sedačky. Ještě zbývaly před zápasem lístky, a to ve velkém počtu. Může za to zřejmě asi ta poslední neúplně dobrá výkonnost plzeňské Viktorie.
1: No není to velká sláva. V úvodu sezóny už se měnili trenér, to je hodně známé. Před necelým měsícem Martin Hyský skončil, nahradil ho Radoslav Kováč. Ze začátku to vypadalo, že tenhle impuls zabere slavné vítězství nad Červenou zvezdou v odvetě kvalifikace Evropské ligy. Díky té tady můžeme dnes večer sedět s Vladislavem Janouškovcem, velké vítězství nad Červenou zvezdou, ale pak se to vrátilo do nějakých starých kolejí.
2: Je to tak, plzeňská Viktoria i nadále bojuje s tou nevyrovnanou výkonností, a spíše je to výkonnost horší než lepší, protože když se díváme na tuhle sezonu, 10 zápasů soutěžních a jen 3 vítězství, včetně toho slavného nad Červenou zvezdou Bělehrad, to soupeř, to je z pohledu výsledku jiný kalibr. 9 soutěžních zápasů a ani jedna porážka Saint-Gilloise v základní hrací době.
1: Vede belgickou ligu tenhle klub Royal Union Saint-Gilloise z Bruselu ze čtvrti Saint-Gilles. Tam to funguje a ono to vlastně fungovalo i v kvalifikaci Ligy mistrů. 2 zápasy s Bode Glimt, dobře známým týmem z minulé sezóny na Slavii. To tehdy byla remíza 2-2 v Lize mistrů, no a Bode Glimt hrají Elitos, protože sice obě dvě utkání se Saint-Gilloise skončily remízou, ale nakonec norský klub byl úspěšnější v prodloužení toho druhého zápasu, ale vládne tam pravděpodobně daleko větší pohoda než ve Viktorii Plzeň.
2: Pohoda určitě, otázka je, jak to zvládne Saint-Gilloise tady v Plzni, kde se hraje těžko i týmu, řekněme, zvučnějších jmen, což se tady v minulých letech potvrdilo, zejména v Evropské lize, ale třeba i v Lize mistrů. A navíc ten belgický klub nemá úplně tu nejsilnější sestavu k dispozici. Co se týká té základní jedenáctky, tak už bylo naznačeno, že tam vidíme také jedno české jméno, jednu českou vlaječku v sestavě Saint-Gilloise.
1: Je to tak, Ondřej Kryčfaluši na levé straně obrany, pokud to tak bude. Na papíře je ta sestava Saint-Gilloise 4 vzadu, ale může se to samozřejmě změnit, protože pokud jsem koukal na ty minulé zápasy, většinou hráli se stoperskou trojicí a právě Ondřej Kryčfaluši byl na její levé straně. Připomeňme, že do belgického předního týmu přišel v létě z Baníku Ostrava, v Česku ho znáte i z Teplic a vlastně chvilku taky ze Slávie. Je to 22-letý nadějný fotbalista, jak sám říkal před zápasem, třeba teď bojuje i trochu z jazyky, protože v Belgii na něj mluví francouzsky, vlámsky a taky anglicky, protože to je takový mezinárodní výběr, ale on ty Kryčfaluši se dostal do sestavy a to i díky tomu, že Saint-Gilloise přišel o některé klíčové hráče, no a naposledy o jednoho z lídrů, kapitána Kevina McAllistera. Jestli vám tohle jméno něco říká, tak jeho bratr s argentinskou reprezentací dokázal vyhrát mistrovství světa, byli ve finále, vyhrál mistrovství Jižní Ameriky, takže bratr Kevin McAllister si ale utrhnul v tom minulém ligovém utkání křížové vazy v koleni a ten chybí. No a chybí i další důležití hráči, kteří by určitě byli v základní sestavě, a to třeba Zorgan a Florud, možná i Van den Pere. Někteří přišli, nebo Per, už někteří odešli i před sezónou, hlavně z obrany. No a i díky tomu se do ní dostal Ondřej Krčfaluši. Když si řekneme, jak to vypadá na papíře v brance Kofi, můžeme říct stálá jednička San Gilloise, obrana tedy, jak je napsáno, Krčfaluši, Sila, Avenár a Patrice, před nimi Zebeli, Schoofs a Olaru, no a vepředu trojce Guillerme, Bjondić, to je potomek chorvatských rodičů, byť tedy Němec, a vedle nich Mofokeng, největší útočnou silou by měl být Guillerme.
2: No, my se samozřejmě musíme podívat, jak vypadá i ta domácí sestava. Ono tam až tolik českých hráčů není, v tom základu jsou pouze tři, Karel Spáčil, Aleksandr Sojka a Denis Višinský. Trenér Radoslav Kováč udělal některé změny, z nichž myslím, že dvě jsou hodně překvapivé. Na lavičku totiž posadil Lukáše Červa, bojovníka ze středu pole, Samsona Dveha, který dirigoval plzeňskou obranu, ale ne úplně ideálně. V tom minulém zápase s Olomoucí právě on zavinil ten první gol, který nasměroval Sigmu k výhře. No a kdo chybí z té, řekněme, stabilní pravidelné součástky plzeňského stroje, pravda trochu zadřeného, je Merchas Dosky. Naopak místo Lukáše Červa ve středu zálohy vedle Patrika Hrošovského bude operovat mladík Stefan Pirgič, tak jsme zvědaví i na jeho výkon. V brance tam bychom měli začít jako tradičně Florian Vigele, byť i na něj se snesla vlna kritiky, byť úplně nechybuje, ale i Radoslav Kováč připustil, že tenhle rakouský golman nechytí nic moc navíc, což by bylo zapotřebí v těch důležitých zápasech. V obraně to zřejmě plzeňští budou hrát na tři vzadu, Pališčák, Vavro a uzdravený Karel Spáčil, který se vrací do sestavy. Na krajích by měli létat směrem dopředu i dozadu Sheik Suare a Amar Memić, no a útok budou podporovat kromě tedy Pirgiče a Hrošovského ze stran také Aleksandr Sojka, Denis Višinský a tentokrát v základní sestavě jako ten hrotový útočník Prince Adu, který minule také od začátku proti Olomouci stál, tak věřme, že dnes bude v dobré pohodě a že prověří tu relativně oslabenou obranu San Gilloise.
1: Stadion ve Štruncových sadech potemněl, je tady velká předzápasová show, ohně na střeše, nasvícený střed hrací plochy, kde je znak Evropské ligy, právě do ní bude dnes vstupovat Viktoria Plzeň proti belgickému Royal Union San Gilloise, klubu, který byl slavný hlavně na začátku 20. století, kdy sbíral jeden titul za druhým, do roku 34 nebo 35 jich bylo 11. Pak přišly temnější časy, ale teď je San Gilloise zpátky. V roce 2024, nebo v sezóně 2024-2025 z toho byl titul, dál patří k předním týmům belgické soutěže a dnes se tedy uvidí, jak proti němu obstojí Viktoria Žižkov. Hrát se začne zhruba za 10 minut a my se vám s Vladislavem Janouškovcem přihlásíme.
2: A dozvíte se, jak bude hrát Viktoria Plzeň.
0: Děkujeme, to byl Vladislav Janouškovec a Mirko Vasič. Jak bylo řečeno, za teď už 9 minutek je uslyšíte znovu. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

čeští volejbalisté už ví, s kým se utkají na mistrovství Evropy v osmifinále. Bude to Belgie, a to proto, že závěrečný zápas Finska v základní skupině se zatím vyvíjí v neprospěch tohoto severského týmu. Finsko prohrává s Estonskem 1-2 a i kdyby zápas otočilo, už nemůže z tohoto klání vytřískat v uvozovkách více než 2 body a tím pádem Finsko skončí ve skupině C na druhém místě. Na prvním bude tím pádem Belgie a ta se právě utká v Turíně s českým výběrem. Vy to uslyšíte v přímém přenosu, až přijde čas. No a mezi tím ještě jedna zpráva z tenisu. V São Paulo se totiž hraje na betonu turnaj i s českou účastí. Waldmanová, česká tenistka Vendula Waldmanová prohrává s Anou Blinkovovou 0-1 po prvním setu a ten druhý se jí vůbec nedaří. Vypadá to dokonce na Kanára 3-6 a 0-5. Navíc má Blinkovová teď při servisu české tenistky výhodu.

0: Vendula Waldmannová končí v osmi finále tenisového turnaje v São Paulo s Annou Blinkovovou. Nakonec prohrála 3-6 a skutečně s Kanárem 0-6. Ale teď už Evropská liga ve fotbale.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Úvodní zápas ligové fáze Viktoria Plzeň proti belgickému Saint-Gilloise. Tenhle duel komentují přímo ze Štruncových sadů Vladislav Janouškovec a Mirko Vasič.
2: Ještě jednou dobrý večer.
3: Krásný čtvrteční večer ze Štruncových sadů. Ten zápas začne za několik málo okamžiků. Plzeňští kotelníci, fanoušci teď tady

0: Škoda, byť se Viktorii určitě nedaří v úvodu sezóny podle představ, ale stále je to druhá nejprestižnější evropská pohárová soutěž. Soupeř velmi silný, Royal Union Saint-Gilloise, ale nepodaří se vyprodat stadion.
1: Tak určitě je to odraz těch výsledků, kdy se Viktorii nedaří, hlavně na ligové scéně, tedy v těch posledních týdnech, a zatím to nezměnil ani nový trenér Radoslav Kováč. Pojďme se podívat tedy, jak poskládal Radoslav Kováč sestavu pro ten dnešní zápas. V brance tradičně Rakušan Florian Wiegele, před ním trio Spáčil, Vavro, Pališťák, kraje by měly patřit Suarému s Memičem, uprostřed hřiště Hrošovský, Pirgič, no a Aleksandr Sojka, Denis Višinský by asi nejvíce měli podporovat prince Adua na hrotu útoku. To je tedy sestava Radoslava Kováče, ve které chybí třeba Lukáš Červ a Merchas Dosky či Kristof Kabongo a Samson Dvech, a není to ze zdravotních důvodů.
0: Oba týmy na hřišti v hloučcích, v takových těch kolečcích, je to pěkně překlopené symetricky podle středové čáry. Plzeňští už se poplácali, zazvali si a jdou na svoje pozice, stejně tak tým Royal Union Saint-Gilloise. V jeho sestavě jedno české jméno, Ondřej Kričfaluši, přišel do belgického týmu před sezónou z Baňko Ostrava, v Česku nastupoval taky za Teplice a Slavii na té nejvyšší úrovni. A teď se tedy postaví do obrany tohle belgického předního celku, můžeme to říct. V posledních letech přišly peníze, přišly výsledky. V brance bude Kofi, obrana Kričfaluši, Sila Avenár, na stranách pravděpodobně Patrisa Olaru, před nimi Skovs, Zeneli, no Guillerme, Biondič a Mofokeng. Chybí některé opory, třeba jako Kevin McAllister, bratr slavnějšího argentinského reprezentanta a mistra světa, ale je rozehráno. Hlavní rozhodčí z Izraele, Yigal Frid, poprvé písknul do píšťalky a Saint-Gilloise to zkouší nákopem od golmana Kofiho směrem dopředu.
1: A plzeňští se tady musí od první sekundy, dá se říci, bránit. Teď je to několik hlaviček, možná šestá hlavička za sebou, a dostal tam ránu plzeňský fotbalista Sheikh Souare, leží na trávníku, hra pokračuje. Autové vazování pro belgický celek, domácí kapitán Patrik Hrošovský se tam hodně rozčiluje a plzeňský Francouz Souare tam plácá dlaní o trávník, drží se za nos, zřejmě tam utržil, nebo určitě tam utržil nějakou ránu v souboji. Po 40 sekundách stav 0-0, hosté už vodili, míže dozadu, kde je Sila. Sila teď se rozlíží a posouvá doprostřed ten míč na Havenára. Přihrávka dopředu, Kričfaluši se také už zapojil do kombinace. Český obránce belgického Royal Union Saint-Gilloise. Teď nákop ze středového kruhu, tady musí plzeňští chvátat dozadu, ale pokryl to dobře Karel Spáčil, který se po zranění vrátil do plzeňské sestavy, a byť si tam Biondič nabíhal, tak dobře ho tam dokázal vystínovat Karel Spáčil a míč šel k Rakušanu Wiegelemu, tedy plzeňskému golmanovi. Ten musí teď hrát i nohama a nakopává někam na polovinu hřiště, ale prince Adu se k míči nedostal, naopak hrál Skovs, tedy kapitán Royal Saint-Gilloise. Teď první nákop, náznak plzeňského rychlého protiútoku, a bude z toho aut, nebo z toho nebude autové vazování. No, teď tam zase trošku dostal naloženo jeden z fotbalistů Saint-Gilloise a nakonec je z toho aut pro Plzeň. Druhá minuta, Plzeň Saint-Gilloise 0-0.
0: Za malou chvilku půjdeme informovat také posluchače Radiožurnálu ve druhé minutě. Končí druhá minuta, skóre nerozhodné, 0-0 mezi Viktorií a Saint-Gilloise. Domácí trenér Radoslav Kováč, který udělal některé změny v sestavě, nehraje třeba Dosky nebo Dvech, místo nich se objevují Spáčil a nebo Pirgič. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport, zatím 0-0 v úvodu. Z Plzně Mirko Vasič, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Kopalo se hlavně kolem středové čáry, za žádné vzrušení ani před jednou brankou. Teď to belgický tým zkoušel přímočaře. On umí zahrát rychlé breaky, to je jeho styl, a byl faulovaný kousek za středovou čárou. Takže rozehrál na krátko, ale bude pěkně odzadu od stoperů. Ve středu je Sila, Sila si pomáhá přihrávkou do pravé strany, Avenár ještě posun více do prava, ale Olaru sklepává jen zpátky. Teď Saint-Gilloise se ale prokombinovalo rychlými narážečkami až před pokutové území, ale tam unikl míč Olarovi. No a tak se Viktoria Plzeň ubránila a zkouší to dopředu. Teď Sojka docela těžkou přihrávku dal svým spoluhráčům, vypadalo to, že to bylo autové vhazování, ale nakonec se z toho Plzeň tak nějak vymotala až ke golmanu Wiegelemu, ten dává do levé strany. No No a spáčil o

0: okamžitě podél lajny takovým obloučkem ke středu hřiště. Tam byl připravený Višinský, ale tenhle míč si nemohl zpracovat. Byla to těžká pozice, ono sice ještě stihnul sklepnout do hřiště, ale jen ke stoperům Saint-Gilloise. No a teď belgický tým kombinuje na vlastní obrané polovině, už přešel dopředu, ale výborně vystoupil. Teď spáčil u středového okruhu, ale zpátky hraje Royal Union, tedy belgický soupeř z Viktorie Plzeň. Polovina čtvrté minuty, skóre 0-0 mezi Plzní a Saint-Gilloise. A znovu se plzeňští dostali, chce se mi říct, pouze do autu, protože to napadání a pressing Saint-Gilloise je hodně, hodně rychlé. Ukazuje se, že zvěsti, které jsou o tomhle týmu, předním týmu belgické ligy, rozhodně nelhaly. Zatím tedy 0-0 ve čtvrté minutě.
1: Ano, několikrát se fotbalisté belgického týmu hlásili o aut, teď už ho dostali, teď už míč opustil hřiště, ten pas na Adua šel tedy mimo fotbalový trávník a teď Memič a práci tam teď mají plzeňští defenzivě, ztrácí míč Hrošovský a první střela, která je zblokovaná od Luje Patryho. Patrys teď vyzkoušel pozornost Floriana Vigilho, ale pozor, Plzeň jde do rychlého kontru, Višinský ale mezi dvěma protihráči a narazil. Sila si bere míč a už ho hned zase posílá dopředu, pouze na kopačky plzeňského kapitána Hrošovského. Po něm bude hrát taky Suaré, přihrávka dopředu na Sojku. Ten přes Višinského dostane míč na pravou stranu, kdyby měl být Memič, proti němu jsou tam ale bránící hráči připraveni a plzeňští jsou vytlačeni. Teď až zase Pališťák u pravé postranní čáry, zpětná přihrávka a teď střed, který vyhodnotil rozhodčí z Izraele jako faul na plzeňského hráče. To mi úplně tak nepřišlo, takhle na dálku z komentátorského stanoviště Radio Žurnálu Sport. V každém případě na začátku 6. minuty 0-0 stav utkání mezi Viktorií Plzeň a Royal Union Saint-Gilloise. Standardní situaci budou zahrávat plzeňští, uvidíme možná i nějaký centr do pokutového území, belgičtí, tedy fotbalisté belgického celku, abychom byli přesní, teď stojí na hranici velkého vápna, no a tradiční dvojice exekutorů, tedy kapitán Hrošovský a Alexander Sojka, už jsou za balónem, tak že by to byla levačka Alexandra Sojky, která pošle míč v polovině 6. minuty. Ne, nakonec pravačka Patrika Hrošovského, ale obrana Saint-Gilloise odvrátila. Byl to Avenár. Plzeňští ale ještě mají ten odražený balón. Memič jako předposlední z plzeňských hráčů dává ještě za sebe Hrošovskému. Hrošovský dává doprava, míč se ale vrací na kopačky slovenského středopolaře, který má největší zkušenosti s belgickým fotbalem díky několika letému působení v téhle zemi, ale pozor na Saint-Gilloise, kteří mohou jít do rychlého protiútoku, je to Olaru, přenáší míč na levou stranu, kde už je připraven Mofokeng, proti němu je tam Pališťák, ten si musí dávat pozor, Mofokeng ale celou akci přibrzdil a teď už zase hraje jeho spoluhráč Zeneli. 7. minuta začíná na stadionu ve Štruncových Hradech. Čekáme na úvodní změnu skóre. Viktoria Saint-Gilloise 0-0.
0: Viktoria Plzeň se zatáhla teď do docela úzkého bloku na nějakých 20 metrů od vlastního pokutového území, ale snaží se vystoupit. Jenže Saint-Gilloise rychle zakombinovalo, přihrávka na hranici vápna, kde už se snažil dostat k míči Biondič, ale na poslední chvíli Karel spáčil, balón odkopl, pak tam byl zákrok, po kterém jeden z hráčů Viktorie leží na zemi, ale hra pokračuje. Další centr do pokutového území a výborný zákrok Vigeleho, ještě jednou přihrávka před bránu, znovu Vigele, fantasticky, Louis Patry tam dvakrát měl příležitost skórovat, hlavně ta první, kdy první šance, kdy zkoušela Viktoria offside systém, ale ten se nepodařil a Patry byl kousek za malým vápnem, tlačil tu hlavičku k zemi, ale Vigele se výborně vyhl po svojí pravé ruce, ten pokus vytlačil do strany a Patry pak přihrávkou zpátky znovu našel jen nohu Vigeleho. Tak Saint-Gilloise ukazuje, že to bude docela asi těžký oříšek, další kombinace, přijde zcela dálky Olaru, ale ztrácí balón. Hrošovský opak vyváží, krátká narážečka, ale Adu nepomohl. Teď defenzivě po tom, co tam na něj Sojka sklepával balón. Saint-Gilloise střela z dálky ze středu pole, ale ta končí mimo branku. No tak ty rychlé kombinace a pohyb soupeře z Belgie dělají Viktorii Plzeň obrovský problém. Připomeňme, že v úvodu sezóny Saint-Gilloise dalo i několik branek ze střední vzdálenosti za pokutovým územím. Teď ale střela Zeneliho nezamířila mezi tři tyče, ale velké varování pro Viktorii Plzeň. Končí 8. minuta, stále je to 0-0 mezi Viktorií a Royalem Union, ale jen díky golmanu Vigelemu.
1: Ano, teď Florian Vigele předvedl to, co scházelo. Nejenom trenéru Kováčovi, ale i plzeňským fanouškům určitě. Nějaký ten zákrok navíc, který Wiegele teď rozhodně vytáhl, tohle byla 100% gólová šance, kterou tam Patry měl, a Wiegele tedy podržel Viktorii. Mezitím Radoslav Kováč ukazoval Princi Aduovi, aby šel více dopředu, aby se tolik nestahoval na vlastní polovinu, ale teď už na vlastní polovině jsou všichni fotbalisté plzeňské Viktorie a zase míč na kopačkách belgického celku. Ten teď nikam nespěchá, ale viděli jsme, že stačí pár rychlých přihrávek. Teď znova Patry u míče dostává na pravém křídle ten balon, no a Plzeň odvrací centr pouze na autové vazování pro belgický Saint-Gilloise. Teď je to Patry, který ale přenechá ten míč Avenárovi. Avenár vodí zpátky na Silu. Sila tam je nikým neatakován a zastaví si míč, dá ještě na Krejčfalušiho, ten v tuhle chvíli posledním z fotbalistů belgického týmu, a zpracování teď zradilo Nikyho Avenára a tak autové vazování před vlastní střídačkou mají k dispozici fotbalisté Plzně, ale tým z Belgie je vytažený velmi vysoko, což je také jeden ze typických znaků fotbalu, který se snaží svěřenci Davida Ibera předvádět. A teď zase plzeňští mají starosti, zpětná přihrávka, no, ta prošla od Pirgiče k Wiegelemu a tak to domácí mohou zkusit Pališčákem po pravé straně. Pališčák se neunáhlil a může hrát Pirgič přenesení hry na levou stranu. Višinský těžký míč, ale zpracoval ho dobře zpátky někam za půlící čáru na Suareho. Suare zabrzdil po přechodu na útočnou polovinu a vrací Spáčilovi. Spáčil ten ukazuje levou rukou doleva, možná, že tam bude hrát, ale nakonec dává do středu Hrošovskému. Hrošovský tam dobře nachází Sojku. Sojka ještě vylepší pro Memiče, ten se pokusí obejít protihráče a fauluje přitom. Myslím, že tady to bylo jednoznačné, nedovolený zákrok Amara Memiče. 10 minut za námi ve Štruncových sadech Plzeň přežila jednu obrovskou šanci soupeře a proto je skóre nerozhodné 0-0.
0: Teď Guillerme předvedl vynikající defenzivní práci, v rohu velkého vápna se nenechal obhodit Memiče, možná to měly být i housličky, to znamená, že Memič chtěl prohodit balón mezi nohama Guillermeho, to se ale nestalo. No a Saint-Gilloise pěkně odzadu, málo kdy používá dlouhé nákopy, spíš se vždycky snaží hrát po zemi a teď to také platí. Krejčfaluši v rohu velkého vápna vrací zpátky na golmana Kofiho. Z toho je jasné, že Saint-Gilloise je u vlastní branky. V polovině 11. minuty za stavu 0-0 Sila vyváží balón po pravé léně a okamžitě ho dává dopředu. Mofokeng zabíhal, ale tam byl pozorný Vavro a takovým obloučkem našel Adua. Ten sklepával hlavou zpátky, ale netrefil ani Pirgiče, ani Hrošovského a další. Tentokrát trochu vyvracející balón podle toho, co jsem říkal, protože to zkusili dlouhým nákopem dopředu, ale pozor, Pališťák teď po rozehrávce Wiegeleho nakrátko byl v těžké pozici a Saint-Gilloise okamžitě před puktovým zemím získává balón. Tři rychlé výměny míče a už jsou ve vápně. Pozor, sám před gólmanem Wiegelem a ten předvádí další skvělý zákrok proti Skovcovi. Jestli jsem viděl dobře na tu dálku, Wiegele skvěle nohou. Sice to bylo z úhlu z levé strany, ale Skovc to tlačil po zemi na vzdálenější tyčno a Viktoria si hodně pohrává kolem vlastního pokutového území. Jako by se nepoučila z toho rychlého přístupu, který tam předvádí belgický soupeř. No a málem se to, málem po druhé nevyplatilo. Tam dobrá práce Zeneliho, ten posunul na Skovce, ten pálil z úhlu, ale Wiegele znovu vykopl. Takže hlavním hrdinou Viktorie zatím v těch úvodních necelých 12 minutách určitě brankář. No a jestli se úplně nedařilo v úvodu sezóny Viktorie, tak dnes to jenom potvrzuje, ale to proti ní sedí velmi silný soupeř, který také zatím dokazuje, že fotbal je jeho silnou stránkou. 12. minuta právě teď skončila. Viktoria Plzeň, Royal Union Saint-Gilloise 0-0.
1: No tak zatím skutečně Florianu Wiegelemu musí Plzeň děkovat, byť si myslím, že tahle druhá šance mohlo to zakončení být z offsideu, že tam by se ta situace určitě přeskoumávala, ale to není podstatné, Plzeň si opravdu zahrává v té defenzivě a to nemá na hřišti Samsona Dveha, který tedy si s tím míčem někdy hraje více než je třeba, ale ta trojice Pališťák, Vavro a Spáčil to také rozhodně nemá jednoduché dnes. Teď plzeňští se snaží chvíli držet míč, ale jen jsem to dořekl, tak přihrávka na Hrošovského neprošla. Teď střela z dálky, Wiegele vyráží pouze. Teď Vavro na poslední chvíli uklidil ten balón. Byla to rána Zeneliho, kterou Wiegele jenom vyrazil před sebe a naštěstí tam byl Vavro jako první u toho míče. Další velká příležitost belgického Royal Union Saint-Gilloise a to máme odehráno necelých 13 minut. Teď další akce Patry a už se hlásí o rohový kop, ale tentokrát šel míč od něj mimo hrací plochu. A tak chvilka klidu pro plzeňskou Viktorii, ta bude moci rozehrávat. No, teď zase může děkovat Vavrovi, že tam byl dřív než Biondič u toho balónu, ale rozhodně jsou to hosté, kdo tady hraje zatím velmi nebezpečně směrem dopředu. Plzeň se vlastně nedostala ještě k ohrožení brány, kterou hájí RV Kofi. Teď je rozehrávka, odpočítávání sudího z Izraele, plzeňští to stihli. Vigele míč do středového kruhu na Adu a ten tam asi neměl vůbec šanci. V tom souboji se silou ani nebyl a tak zase patří jeho nákop na hranici pokutového území, zase tam padá Karel Spáčil, drží se za hlavu, ale nepíská se nedovolený zákrok, naštěstí Vigele posílá už míč do středového kruhu, bere si ho Sojka, má tam volného Memiče, Amar Memič proti Kličvalušimu a zkouší si obhodit českého zadáka, to se povedlo, centr Memiče zblokovaný a bude z toho rohový kop, ano, byť se balon vrátil ještě vedle pokutového území na hrací plochu, tak to byl takový oblouček. Mezitím Florian Vigele běží k Radoslavu Kováčovi něco si tam vyříkat, popovídat. Asi chce využít, že se chvíli bude hra odbývat na druhé straně.
0: Rozhodně se mu nelíbí to, co předvádí stopeři před ním a hlavně střed pole. Tam jsou sice zkušení hráči, no a teď jde Vigele až na útočnou polovinu za Memičem a bude mu předávat nějaké pokyny, které dostal od lavičky. Mezitím se Viktoria Plzeň chystá na rohový kop.
1: Ano, rohový kop z pravé strany. Aleksandr Sojka bude rozehrávat. Je možnost i rozehrávky na krátko, ale ta nepřijde. No, neúplně povedený centr. Šlo to na první dvojici, která stála nejblíže rohovému praporku, takže hosté odvrátili. Odražený balon má Memič, posílá ho ale na Kričvalušiho, který v tuhle chvíli není jeho spoluhráčem. Teď si tam plzeňští vůbec nerozuměli. Rošovský ztráta balonu, zase rychlý útok soupeře. Plzeňští se tam ale vrací poměrně ve velkém počtu, včetně právě kapitána Rošovského, už přenesení hry do středu hřiště a rána z velké dálky Vigele se proletěl. Byl to kapitán Skovs, který to vyzkoušel z velké dálky. Tahle střela naštěstí minula bránu a tak na začátku 16. minuty stále platí nerozhodné skóre Viktoria Plzeň, Real Union Saint-Gilloise 0-0.
0: Soupeř z Belgie umí přejít rychle na útočnou polovinu, rychle si vyměňuje balón, kombinace a pak se nebojí vystřelit z dálky, což je někdy zakázané slovo v současném fotbale, ale jak se ukazuje, stojí to za to. Dlouhý výkop Vigeleho po rozehrávce na krátko, ale tam byl pozorný Kričvaluši, míč se odráží na obranou polovinu domácího západočeského týmu a Hrašovský zkoušel vysunout na levé lajně teď Memiče, ale ten byl pokrytý Kričvalušim, který si teď trochu zahrával, protože tam vodil balón a možná dostane za to žlutou kartu a je to tak. Kričvaluši nenechal balón ležet na zemi, udělal si tam dvě přešlapovačky, Memič za ním běhal jak při hře na babu, ale nedokázal získat balón, jenže Kričvaluši za tyhle kousky vidí od hlavního rozhodčího z Izraele Igala Frida žlutou kartu. No a poblíž pokutového území, přesně na prodloužené hraně, bude vhazovat právě Memič. Hráči Viktorie Plzeň se nasunuli k pokutovému území. Saint-Gilloise out do něj, pokus o centr před branku, ale tam nebyla možnost zakončení pro Pirgiče, ale stále ještě Viktoria drží balón na pravé straně na útočné polovině, ale už ho musí vyhodit ven až ke středové čáře. Ve středovém kruhu Spáčil to zkusí z velké dálky, ale tohle byla hodně propagační rána. Z nějakých dobrých 40 metrů, možná i víc, bylo od první chvíle vidět, že to chce Spáčil zkusit, ale nesedlo mu to a dokutálil se ten jeho pokus až ke golmanu Kofimu, který se mohl alespoň na malou chvíli zahřát. Teď tedy Saint-Gilloise rozehrává pěkně odzadu, Sila to zkouší dlouhým nákopem, ten balón propadává. A pozor, tam je Mofokeng. Mofokeng se zbavil Vavra. Je sám před Vigelem, gól. Saint-Gilloise vede teď už v 18. minutě, ale ten gól padl přesně v konci 17. minuty. 1-0 na hřišti Viktorie Plzeň. No a teď se tam sešlo několik nedorazů, dlouhý balón Sily letěl, Spáčil ho neodhadl, nezasáhl ho hlavou. Vavro nedokázal pokrýt rychlostně velmi dobře vybaveného Mofokenga, ten si ho odmítl tělem, no a sám před Vigelem křížná rána. Prakticky přesně do šibenice, trochu to tady potichlo a ty chyby se stále a stále opakují. Na úvod Evropské ligy teď tedy Viktoria Plzeň prohrává s Roalem Union Saint-Gilloise 0-1 a musíme říct, že zaslouženě.
1: Ano, Florian Vigele dělá, co může, ale takovouhle ránu chytit nemůže. Bohužel kolega Mirko Vasič to popsal naprosto přesně. Karel Spáčil tam ten centr neodhadl. No a Vavro nedoběhl soupeře. My budeme informovat posluchače Radiožurnálu o průběhu utkání.
0: Začátek 19. minuty a San Gilloise vede v Plzni 1-0. Před malou chvíli se prosadil Mofokeng, dlouhý nákop ze zadu. Chyba Karla Spáčila, Vavro se nechal předběhnout Mofokengem a ten sám před golmanem Wiegelem nezaváhal. Takže polovina 19. minuty, Viktoria Plzeň, San Gilloise 0-1. Z Plzně Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: No a hosté vezou další gólovou parádu pro své příznivce, tentokrát obrana Viktorie ale odvrací nákop dopředu, kde je Prince Adu, také rychlostní souboj se silou. A tady Prince Adu si pomohl nedovoleně, ano, hlavní rozhodčí to neviděl.
0: Tam... Teď zajímavost, ale druhý asistent rozhodčího Tuval, Koltunov, nemával nic a hlavní, který přibíhal ze středového kruhu, tak to na nějakých 25 metrů odpískal. Zajímavé.
1: Ano, my jsme to viděli tady z našeho komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport. No, ta plzeňská obrana nestíhá od první minuty, dá se říci, teď tedy Vavro tam zase to zachránil po jednom z centrů, ale rychlostně na tom tenhle slovenský obránce není úplně ideálně, jak jsme viděli při té gólové situaci. Zase Vavro musí spěchat dozadu, teď dává Wiegelemu, Wiegele před dotírajícím autorem jediné branky Mofokengem nakopává někam na polovinu hřiště Sojka, ale po něm už nehraje nikdo ze spoluhráčů, ale Olaru a je vidět, že fotbalisté belgického Royal Union San Gilloise nejsou náhodou na prvním místě své domácí ligy a tu herní pohodu si přenesli i do utkání úvodního vlastně toho kola ligové fáze Evropské ligy. Kombinace San Gilloise teď na vlastní polovině v celku nerušeně si tam vyměňují míč. Kapitán Schofs dává doprava, kde je Avenár, k němu teď vystoupil Višinský a tak si Avenár vypomůže a zakombinuje také se silou. Znovu Avenár, jeho nákop dopředu, ale tentokrát ten balón nebyl přesný na Mofokenga a tak Plzeň bude moci vazovat. Radoslav Kováč tam neustále gestikuluje směrem ke svým svěřencům, teď potlesk, nevím komu byl určený, jestli Karu Spáčilovi. Každopádně Suaré nakopává míč zase dopředu, tak trošku naslepo tušil, že by tam mohl být Prince Adu, ale ten tam nebyl. Souboj teď na polovině hřiště, dobře to udělal plzeňský fotbalista Pirgič, ale Prince Adu se tam ocitl mezi třemi soupeři a už se z toho nedostal. Takže je z toho autové vazování pro Royal Union San Gilloise. 21. minuta je ve své polovině. Potřebovali by plzeňští fotbalisté zapnout na nějaký vyšší rychlostní stupeň, aby stíhali tomu, co tady předvádí belgický celek.
0: No, rychlostní stupeň jménem Royal Union San Gilloise, protože musíme to asi nazvat pravým jménem, zatím je ten rozdíl dost markantní. Teď San Gilloise uklidnilo situaci přihrávkou zpátky ke golmanu Kofimu. Přes Krejčfalušiho se balón dostává se ke Schofcovi, což je kapitán hostujícího belgického týmu. Ale rozehrávka postupná. Plzeň zkoušela, byť tedy zatím jen ve dvou hráčích trochu atakovat, ale už se znovu stahuje do toho hlubšího bloku. Další balón za obranu, ten ale odráží. Karel Spáčil jen před vápno, tam Mofokeng ze vzduchu udeřil do balónu, ale tentokrát ta rána nebyla tak vyvedená a Wiegele si ji pohlídal, no. Z matky na zmatky Karel Spáčil zatím nemůže být spokojený s těmi 22 minutami a ani žádný z jeho kolegů ve stoperské trojici, zatím Vavro, Pališčák ani Spáčil nepůsobí úplně jistě, ale nutno říct, že jim nepomáhá ani zbytek týmu. Teď Hrošovský jako jeden z nejzkušenějších a kapitán Viktorie se snaží vyvést balon, což se mu povedlo, rychlá narážečka na pravé straně, ale stále blíž středové čáře. Přes dva fotbalisty přišla přihrávka Sojky na do středu pole na Hrašovského, ale Hrašovský pod tlakem a Viktoria Plzeň vytlačená znovu až ke středu hřiště přímo na puntíko Vavro, jen lehce doleva na Spáčela a ten ještě více kladně, Suaré to zkouší přímo čaře do předu, ale Adu musí znovu vrátit k polovině hřiště a San Gilloise má pokryté všechny náběhy, teď se snaží pracovat i útočník Biondič. Napadal Vavra, Vavrova špatná přihrávka, Guillerme tam předskočil Memiče a postupoval nějakých 30-40 metrů, ale zavřel ho tam Pališťák u lajny a dokázal zastavit tenhle rychlý protiútok Royal Union San Gilloise. Ale ty rozehrávky zezadu No, co k tomu říct. 23. minuta, Viktoria Plzeň prohrává se soupeřem Sanderlechtu 0-1 a znovu rychlá kombinace Olaru, Mofokeng a teď trošku ze štěstím to tam zvádli, Spáčil a Vavro. Vavro byl sice předskočený, ale pak nějak, jak byl zapíchlý na jednom místě u toho čtvrtkruhu před vápnem, tak se k němu přesně odrazil balón od Mofokenga. On ho vrátil zpátky, hlavní rozhodčí to posoudil, takže to nebyla úmyslná přihrávka na golmana Vigeleho a ten tak sebral míč do rukou. Pak ho vyslal na Spáčila a ten se znovu dostal pod tlak Biondiče a jen předvedl nákop kolem levé lajny směrem dopředu, který končí až u golmana belgického týmu Kofiho. 24. minuta, obraz hry se nemění, Royal Union Saint-Gilloise s lepším týmem vede po gólu Mofokenga ze 17. minuty 1-0 tady nad Viktorií Plzeň.
1: A teď hosté v klidu kombinují na vlastní polovině, Sila, po něm také Krychvaluši, míč dostane kapitán z Kovs, no a plzeňští ti zalezli na vlastní polovině hřiště, teď Avenár dává před plzeňskou střídačku a přihrávku na spoluhráče Zeneliho, Zeneli faulovaný a byť se to nemusí líbit plzeňskému Suarému ani kapitánu Hrošovskému, tak to je nedovolený zákrok odpískaný, Zeneli už je na nohou s pomocí spoluhráče Skovse a teď tedy rozehrávka Saint-Gilloise na vlastní polovině, Sila dostává balon, nabízí se mu tam znovu Skovs, který už překračuje půlící čáru, velmi se dopředu hned z první pokus najít Zeneliho nevyšel, no a co teď, Alexander Sojka tam se schoval trošku za obranou soupeře, má proti sobě Silu, brzdí, přihrává nakonec dobře na Adua. Adu z první se snaží teď najít Memiče, Memič obrovská šance, ale zblokovaný pokus, ještě je tam Prince Adu, ještě jedna střela. Tak teď byla Plzeň v podstatě z ničeho, z žádného velkého tlaku, ale blízko vyrovnání Amar Memič, ale jeho pokus tam Krychvaluši zablokoval, teď ještě centr Suárého. Nadzdvihnutý a rána Adua, která nepřišla, protože Adu v dobré pozici v pravé straně pokutového území minul. No a teď už se zase plzeňští budou muset přepnout na obranný režim, protože si tam zastavuje míč Biondič a Hrošovský nezastaví teď soupeře. Byl to Zeneli a rychlý protiútok Royal Union Saint-Gilloise se žene na plzeňskou bránu Floriana Vigeleho. Plzeňští jsou ve velkém počtu ve vlastním vápně, takže tohle by mohli ustát. Zeneli se otáčí a celou situaci, celou akci brzdí přihrávkou zpět na Krychvalušiho. 26. minuta, Plzeň Saint-Gilloise 0-1.
0: Teď trochu zastavili plzeňští ten rychlý protiútok, i Saint-Gilloise zpomalilo a snaží se prokombinovat. Teď po pravé straně stoper Avenár vysoko, hodně vysoko, tedy skoro na úrovni vápna, ale musí dát zpátky Mofokeng. Hodně si mění pozice hráči belgického týmu a jsou v neustálém pohybu. Plzeňští teď běhají mezi těmi trojúhelníčky a dobře to udělal Hrošovský, který u lajny zatlačil na Skovse a ten musí dát zpátky na obranou polovinu. Krychvaluši dává dole. Levé strany, tam je Olaru. Olaru má trochu víc prostoru, snaží se ho zakřižovat Sojka, ale není to žádný rychlý pohyb. Kombinace Krychvaluši, Guillerme a do středu pole Zeneli. Krásný balón do středu před pokutové území Viktorie Plzeň. Další rychlá kombinace, Spáčil odvrátil míč, pak to zkoušel Patry. Znovu do středu pole, další zbytečná ztráta Viktorie Plzeň. Mofokeng dělá kličku na hranici vápna, nabíjí ke zcelené, ještě prostrkává na Biondiče, Biondič střílí a to vypadalo na ruku v první chvíli, ale hlavní rozhodčí zůstal v klidu, takže ten sražený balón sbírá golman Vigele, ale trochu tady možná zatrnulo i domácím divákům, kteří se mi zdá, že trochu zmlkli v tuhle chvíli. 27. minuta, Viktoria Plzeň prohrává s Royalem Union Saint-Gilloise 0-1. Aby si vytvořil domácí celek jednu velkou příležitost, tak proměnit ji nedokázal a naopak sám přežil dobré 3-4 šance. I díky golmanu Vigelemu je to tedy jenom 0-1 zatím po necelých 27 minutách.
1: Tak uvidíme, co z téhle akce plzeňští, ale po přiťuknutí Hrošovského už se Višinský k míči nedostal. Teď Spáčil, zase vysoký balón, Višinský prodlužuje za sebe, jenže tady je Sila, byť za zády má Adua, tak Sila stihl rozehrát, ale nepřesně, na polovině hřiště plzeňští se zmocnili balónu u levé postraní čáry, teď Višinský taky s troškou štěstí udržel, no a i vybojoval po zásahu Biondiče autové vazování, které provede Suaré, teď se mu tam nabízí Hrošovský, plzeňský kapitán dostává balón, ale z první nedokázal procpat ten míč na Višinského a zase se musí rychle vracet před Biondičem Karel Spáčil. Vyřeší to přihrávkou na golmana Wiegeleho, který opustil pokutové území tak, aby vypomohl s rozehrávkou. Dává po zemi na Hrošovského, i ten ale pod tlakem, stejně jako v zápětí Spáčil. Spáčil hledá, no nevím koho, teď to byl zase odevzdaný balon, už ho má Avenár a tak se zase můžeme dívat na kombinaci fotbalistů belgického celku. Avenár dává do středu hřiště, výměna míče, zahraje si také Ularu a po něm Sila na vlastní polovině, 28 minut za námi a Viktoria, přestože hraje na vlastním trávníku, tak je po většinu času pod tlakem soupeře, dá se to tak říci. Sami plzeňští si vypracovali vlastně jenom tu jednu dobrou akci, na jejíž konci byl nejprve Memič a pak ještě to zkoušel Prince Adu, ale z toho úhlu, ve kterém byl, se těžko dávají góly. Avenár teď také zaměstná spoluhráče v bráně, Kofi se zapojí do rozehrávky, ale vrací Avenárovi na pravou stranu, jemu už tam přibíhá Višinský a tak Avenár volí nákop do prostřed hřiště, tam Karel Spáčil nedokázal Biondiče zastavit, ale následná přihrávka nachází pouze plzeňské kopačky Pališťáka, jenže teď tam podklouzl Suárez, bude z toho out. Kováč, trenér Radoslav Kováč, plzeňský trenér, zase mohutně gestikuluje, teď tam tleská svým svěřencům, asi za nasazení, nevím. Každopádně Avenár už má míč nad hlavou a vazuje zpátky na Silu. 0-1 prohrávají Kováčovi Hoši, hráči plzeňské Viktorie, s belgickým Royal Union Saint-Gilloise. 30. minuta nám začala.
0: Teď hraje brankář Kofi, který dostal přihrávku zpátky do vlastního pokutového území a otáčí hru do levé strany. Tam už je připravený Krčvaruši přes střed pole. Se teď bude hrát Kof z Olaru. Sklepával na Mofokenga, to se ale nepovedlo. Balon se odráží přes půlící čáru a dopředu může jít Sojka, ale vlastně sám se zastavil, zapadl, jenže odražený balon sbírá Hrošovský před pokutovým územím, dává do levé strany vápna, kde je Višinský. Višinský se snaží čarovat, pak také vystřelit, ale blízko něho byl Patry, který tuhle jeho ránu zblokoval. Ale bude z toho standardní situace a to je vždycky nebezpečí. Půl hodina zápasu, za chvilku vyprší, Viktoria Plzeň prohrává s belgickým Royalem Union Saint-Gilloise 0-1. Domácí celek měl zatím jednu šanci, hosté hned několik, ale můžou děkovat tedy hráči Viktorie brankáři Wiegelemu. My budeme informovat také posluchače Radiožurnálu za malou chvíli předtím, než Plzeň rozehraje roh. 31. minuta, Plzeň prohrává s Viktorií s Royalem Union Saint-Gilloise 0-1. Teď se hra trochu vyrovnala, ale hosté z Belgie jsou lepším týmem. Jediný gól dal v 17. minutě Mofokeng. Z Plzně Mirko Vasič, Radiožurnál. A po nepříliš dobrém zásahu golmana Kofiho, který tak jemně podskočil ten balón, ale stačil ho ještě vyšťouchnout nebo spíš prodloužit, bude zahrávat Viktoria rohový kop, tentokrát z pravé strany, už tam běží Alexander Sojka, vezme si balón a jeho levá noha teď bude posílat centr do pokutového území. Pokud nebude rozehrávka na krátko s Patrikem Hrošovským, který se tam nasunul až k rohovému praporku právě k Sojkovi. Sojka zdvihá obě ruce, ale hráči Saint-Gilloise jsou připraveni na tuhle variantu, tak přichází centr do pokutového území. Ke Spáčilovi nepropadla hlavička před vápno, tam je ale jen hostující Mofokeng, ale ne příliš přesvědčivý odkop. Teď balón létá vzduchem mezi středovou čárou a hranicí pokutového území hostujícího týmu z Brusu. Nakonec ve středu pole teď dobře zabojoval Pirgič a okamžitě to zkouší domácí dlouhým nákopem za obranu Saint-Gilloise, kde je souboj mezi Krčvarušim a Aduem. Adu nakonec vybojoval balón, ale je tlačený českým obráncem v barvách belgického týmu k rohovému praporku. Nakonec domácí vyhazují míč podél liney zpátky, centrují do pokutového území. To je docela nadějný míč, ale Avenár tam byl hodně vysoko a dokázal hlavou dostat nebezpečí pryč od vlastní branky a pak přichází nedovolený zákrok před vápnem Saint-Gilloise na kapitána tohle týmu Royalu Union z Kovse. Ten si žádal i žlutou kartu, ale hlavní rozhodčí z Izraele Yigal Frit ukazoval, ne, nedovolený zákrok ano, ale žádná žlutá karta z toho nebude. Hosté rozehrávají postupně od vlastního pokutového území. 33. minuta začala. Viktoria Plzeň, Royal Union Saint-Gilloise 0-1.
1: Tak vypadalo to chvilku nadějně, byly tam ty dva rohové kopy plzeňské Viktorie, ale žádné nebezpečí. Co teď Amar Memič, jak si táhne z pravé strany centr, který proletí k Aduovi. Adu se tam tak nějak zvláštně otáčel v pokutovém území, zkusil vypálit, bránu netrefil, ale alespoň to byl takový náznak nějaké protiakce a vypadá to, že Plzeň nachází pomalu jakousi protihru na to, co tady předvádí Royal Union Saint-Gilloise, teď tedy ve 33. minutě stav 0-1 z pohledu plzeňské Viktorie, rozehrávka zase nakrátko od golmana a Kofiho a teď už vysoký balón někam na polovinu hřiště odhlavičkoval Vavro na pravou stranu do autu, takže míč v zámezí, vhazovat bude Ondřej Krečfaluši, který už si tam bere míč do rukou. Před chvílí ho tam zaměstnal Princ Adu, byť to bylo na hranici offsideu, ale Krečfaluši celou situaci nakonec zvládl. Teď Sila, takový nešťastný odraz míče, Plzeň dostává autové vazování zdarma a dokonce poblíž pokutového území, tam se nastřelili navzájem dva fotbalisté Saint-Gilloise, plzeňští už vodili. Teď je to Pališčák, Pališčák dává na Vavra, Vavro z první podel policí čáry na Karla Spáčila, ten si vymění míč se Suarem, protože Suare už byl pod tlakem Patryho, tak zase musí hrát Florian Wiegele mimo vlastní vápno. Nákop vysoký a tady Avenár úspěšný v hlavičkovém souboji, no a Patry teď dokázal zastavit Drošovského, naopak Pirgič se postavil do cesty Mofokengovi, autorovi zatím jediné branky tohoto utkání. Připomeňme, že právě Mofokeng využil toho, že Karel Spáčil a Denis Vavro lehce zaváhali, nebo možná spíše více zaváhali, no a v 17. minutě po pasu Sily překonal do té doby skvěle chytajícího Floriana Wiegeleho, což platí i přes ten inkasovaný gól, protože to byla opravdu vyložená šance a rakouský gólman toho moc dělat nemohl. 35. minuta, Plzeň má k dispozici autové vazování na levé straně, Suare nakrátko na Rošovského, Rošovského centr pravačkou a Dusi břichem zpracoval ten míč, teď se snaží uvolnit, ale bylo to tam hodně přehuštěné, tak ještě zpětná přihrávka na Rošovského. Suare, jeho oblouček přeletěl Adua a hosté dostanou míč do bezpečí, ještě ne, ještě plzeňští stále obléhají pokutové zemí soupeře, teď je tam Pirgič, který dává zpátky, ale tady už Pališťák se k balonu nedostal a nedostal se k němu ani Višinský, protože Guillerme ho dostane dopředu a teď se plzeňští musí vracet. Florian Wiegele tam bude včas, odkopne míč na pravou stranu na domácí tribunu a zažehná tak možnost breaku soupeře 2-1. 35 minut za námi ve Štruncových sadech. Viktoria Plzeň v evropské lize prohrává s Unionem Saint-Gilloise 0-1 a vy o tom posloucháte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Olaru teď nespěchal s tím autem a hosté se tak nějak sami dostali na vlastní obranu polovinu, kde je stoper Sila nakrátko se Stovcem. Stovc je přesně na středovém puntíku a nabízí se mu tady Zeneli. Zeneli dostává přihrávku Mofokeng, jde do záběhu a středem pole, ale nakonec Mofokeng ze strany pokutového území před vápno Biondič se ovrátil už uvnitř pokutového území, ale z jeho levačky zamířil tentokrát střelecký pokus hodně, hodně mimo branku Viktorie Plzeň, ale dostal tam tedy hodně prostoru teď Biondič. Stopeři byli zatažení a nikdo nepokryl útočníka Royalu Union Saint-Gilloise, ale tomu se ta střela vůbec nepovedla. Teď si Viktoriáni trochu zahrávají vlastním pokutovém území, protože Wiegele váhal s tím odkopem, posunul nakrátko na metr a půl vedle sebe Vavrovi. Vavro byl pod tlakem Biondiče, no a dopadlo to tak, že nakopl balón, takže málem přestřelil tady tribunu ve Štruncových sadech. A tak hosté z Belgie rozehrávají pěkně pozadu, teď trochu uklidňují situaci. Schovs na středové čáře bude roztahovat hru do pravé strany, ne, nakonec si vybral Silu ve středovém kruhu, ten se Schovsem narážečka nakrátko. Adu tam tak pobíhá, ale už to vzdal, protože teď hraje Krečfaluši na levé straně. Royal Union Saint-Gilloise jakoby trochu lákal plzeňské fotbalisty Olaru do levé strany Guillerme, který měl být velkou hrozbou, ale zatím tady toho moc neukázal. Tady ve Viktorii Plzeň, na Viktorii Plzeň kombinuje tam s Mofokengem, přijde centr do vápna, ne, přihrávka zpátky.
1: 37. minuta, Viktoria Saint-Gilloise 0-1, teď centr pokutového území a pozor, obrovská šance a teď Wiegele musel být u své tyčky, ještě boxuje ten balon mimo pokutové území, obrovskou šanci tam měl Zeneli, který pálil k vyšší tyči, tam byl Wiegele, ale zase plzeňská obrana děravá v tomhle případě na své levé straně a kombinace Saint-Gilloise pokračuje. Teď ale zpětná přihrávka ve středovém kruhu je Sila, plzeňští přežili další velkou velkou šanci soupeře, no a tak stále prohrávají 0-1, ale zase se už musí mít na pozoru. Hrošovský teď vybojoval ten balon v zápětí, ale plzeňská ztráta, tady to vypadalo nedovolený zákrok, ale na zem musí pokutové území. Vavro zastavil tam Bioniče v takovém skluzu. Guillerme teď si nechal přeběhnout Memiče a Schovs teď zakopává ten míč. Alexandr Sojka ležel na trávníku, teď už se zvedl, kulhá, je tam v předklonu. Rozhodčí z Izraele Yigal Frit tyhle střety hodně pouští. Alexandr Sojka tam utržil nějaký šrám, no, bylo to s míčem, ale asi byl i zasažen. V každém případě před Bioničem tam musel Vavro jít na zem a zasahovat. 39. minuta, Viktoria prohrává 0-1, teď domácí fotbalisté odevzdají belgickému celku balon, a to tak, že jej nakopnou až ke golmanu Kofimu, který také si tedy za chvilku zahraje s balónem, dává ale dopředu před sebe na Silu. Sila tam má volného Avenára a k Avenárovi už přiběhl Višinský, ale Avenár se pohraje s míčem a teď už také zase znovu golman Kofi. 39. minuta je ve své polovině a díky Florianu Wiegelemu teď Plzeň prohrává se San Gilloise pouze 0-1.
0: Už jsou aktivnější v tom napadání hráči Viktorie Plzeň, ale San Gilloise vyhovuje, že má víc prostoru, přichází přihrávka Guillerme před vápno, tam Biondič chtěl sklepnout na Olara, to se ale nepovedlo, ale pozor, spáčeli pod velkým tlakem, ne, dvojice hráčů Patria Biondič tam zatlačili na stopera Viktorie Plzeň, no a tak, že nepřišel nic vlastního pokutového území o balón, ale ani ta přihrávka Wiegeleho do takhle těžké pozice rozhodně nebyla tím nejšťastnějším řešením, ale Viktoriáni to nějakým zázrakem trochu zvládli a Wiegele pak po posunutí zpátky odspáčil a dostal ten balón daleko od vlastního pokutového území a po dlouhém nákopu a nepřesném odkopu Sily nakonec vhazují domácí fotbalisté poblíž středové čáry a už přenášejí hru z pravé strany na levou. Karel spáčil Kleině už na útočnou polovinu. Tam je Višinský, ale Višinský je bráněný Patrisem a tak musí znovu vrátit na spáčila, spáčil na Vavra, na toho tam běží Biondič, ale teď se dobře nabízí na pravé straně Sojka, i když ta přihrávka nebyla přesná. Znovu zbytečná ztráta, Memičova přihrávka nebyla úplně přesná a Guillerme může postupovat kolem levé liney, snaží se zbavit Pališťáka, to se mu daří, zbíhá ze strany do pokutového území, přihrávka před branku, ale tam tentokrát dobře postavený Karel Spáčil, který nepustil ten míč k Mofokengovi. Další rychlý protiútok Royalu San Gilloise, ale tentokrát si s ním defenziva Viktorie Plzeň dokázala poradit. 1.40. minuta, Plzeň San Gilloise 0-1.
1: Následovat bude autové vazování poblíž rohového praporku pod kotlem belgického celku. Jeho fanoušci jsou velmi spokojení, poměrně slušná účast, co se týká hostujícího sektoru. Oni tady byli hodně vidět a slyšet už v průběhu dnešního dne v centru Plzně a teď tedy díky tomu průběžnému vedení 1-0 mohou slavit tak nějak průběžně. Hrát teď bude golman Kofi, kterému se balon dostal, postupná rozehrávka teď přes kapitána Skovse, ten dává na Silu na levou stranu, ten Sila vrací Skovsovi, ten vyváží míč už středovým kruhem, středem hřiště na polovinu plzeňské Viktorie, jejíž hráči před ním couvají, včetně Pirgiče, teď také Sojky, Sojka zastavuje, ale Skovs právě znovu dostává balon, posílá ho na Guillermeho, Guillerme teď hlídaný alespoň očima a Memičem a hosté nikam nespěchají, znovu si pomůžou rozehrávkou zpátky přes Silu a Avenár, teď jsem chtěl říct, že se plzeňští dostanou k míči, oni se k němu dostanou a to protože to byl Patrik, který zavezl ten balón v podstatě do autu, práce tedy pro Čejka Suarého, který u té levé postranní čáry zatím není moc vidět a cítit směrem dopředu, více se snaží na straně pravé Amar Memič, je rozhodně nebezpečnější, ale teď plzeňští zase hned po autu ztratili ten balón a Biondič se prosadí mezi třemi plzeňskými, přiběhl čtvrtý, zastavili ho sice domácí, ale jenom za cenu žluté karty, která bude pro koho, on tam teď leží jeden z plzeňských hráčů také, tak hlavní rozhodčí ji ukáže, že by Biondičovi
0: Je to tak, on si totiž sice odstavoval dva hráče tělem, jenže pak si ten balon ukopl o kousek dál, Pirgič tam byl brzo, oba dva šli do takového polosklůzu, oba dva na sáňky, když bych to připodobnil, no a Pirgič byl u toho balonu přece jenom o chvilku dříve, Jondič ho dojel a tentokrát ta jeho aktivita byla přílišná, takže za to viděl od hlavního rozhodčího Jigala Frida žlutou kartu, teď už v končícím prvním poločase Vígele teď nakrátko na Vavra a dostalo do problému, tam byl znovu Biondič, ale dlouhý nákop za obranu Sanželu a přiletěl Krčfalušiho, tam je Aduaru, už bíhá do pokutového území, ale ještě ho tam doběhli hostující obránci a dokázali tu jeho ránu zblokovat, ale Plzeň je stále v pokutovém území, tam je Hrošovský se snaží kouzlit, ale teď musí Višinský dát zpátky na Spáčela, ale stále jsou domácí kolem pokutového území, Sojka centruje do vápna, ten balon tam propadává, Sila ho přizvedává, no a pak už ho hráči Sanželu dostali od vlastní branky, no a teď rychlý protiútok a Biondič pravděpodobně půjde sám na golmana Vigeleho, Suárez nestíhá, je to 2-0, je to gól, 43. minuta. Royal Union Saint-Gilloise vede na hřišti Viktorie Plzeň 2-0. Další nedoraz v defenzivě. Obrovská příležitost na straně Plzně nejdřív, ale nedokázali domácí zakončit nebezpečně. No a Saint-Gilloise potvrdil tenhle belgický tým, že rychlé protiútoky, to je jeho vlastně úplně jednoduchá přihrávka přes středovou osu. Biondič utíkal sám na golmana Vigeleho, který možná teď zůstal trochu zapikaný ve vlastním vápně. Biondič si odslonil i Suárezho, který ho tam ze všech sil dobíhal. No a sám před golmanem tenhle útočník belgického týmu nezaváhal. Takže v závěru prvního poločasu se hosté dostávají do vedení 2-0. Ještě nějaká minutka a čtvrť, pokud se nebude nastavovat, se bude hrát z první půle.
1: A je to vedení naprosto zasloužené podle toho, co vidíme tady ve Štruncových sadech. To vedení mohlo být i vyšší než 2-0. Vyložených šancí jsme viděli na straně Saint-Gilloise 5, možná 6. Teď to tedy znovu vyšlo po rychlém kontru. Suárez rychlostně nestíhal německého útočníka Matea Biondiče a teď ta střela po levé ruce golmana Vigeleho byla naprosto přesná. No a tak ve 45. minutě a vlastně před začátkem, pozor, ještě není konec poločasu, Patry a další plzeňská chyba, teď to bude žlutá karta pro Hrošovského, zatažení za rameno. Další chyba v rozehrávce plzeňské Viktorie, Patry se hnal dopředu středem hřiště, plzeňský kapitán po něm sáhl, no a tak ještě 45. minutě napomínání i na plzeňské straně a ještě to nemusí být poločasové skóre 0-2, byť ten teď nehrozí asi přímé ohrožení brány Floriana a Vigeleho, ale bude to centr do pokutového území, v každém případě Radoslav Kováč má o čem přemýšlet a myslím si, že bude muset i udělat nějaké změny do druhého poločasu. Jednu minutu nastaví hlavní rozhodčí Jigal Frit a ta jedna minuta bude teď ve znamení standardní situace. Royal Union Saint-Gilloise, rozehrávka, ale nakonec možná překvapivě na Skopse zpátky, teď už centr na pravou stranu a teď se tam dostane k zakončení a chtěl jsem už říci k dalšímu gólu Avenár a nakonec to plzeňští zase přežili s velkou porcí štěstí, byl tam Vigele připravený u bližší tyče, no ale jak plzeňská obrana brání, to není nic pro slabší povahy tady na stadionu a možná ani u rádia při přímém přenosu radiožurnálu Sport. V každém případě za 20 sekund vyprší to jednominutové nastavení. Avenár teď prokázal, že není úplně koncovým hráčem a útočníkem, jinak by možná pálil lépe. Ještě Plzeň jednou přenesla hru na útočnou polovinu a teď se k míči dostane Adu, po něm Sojka, poslední možnost. Višinský ještě dává zpátky na Suárezho. Teď by to chtělo jeden přesný centra a zakončení, protože minuta už je pryč a rozhodně plzeňští, pokud to budou hrát dozadu, tak počkají akorát tak na hvist rozhodčího z Izraele. Tak ještě přenesení hry na Memiče, ten je na kraji pokutového území a ještě by se mohl kopat rohový kop, ale ne. Nebude, od vlastní brány by měl rozehrávat golman Kofik, na což ale nedojde. Fotbalisté už míří do kabin, pár diváků tady na tribunách píská. Skandovali bojujte za Plzeň a asi bychom čekali větší bojovnost od fotbalistů plzeňské Viktorie i ve druhém poločase, který můžete poslouchat za necelou čtvrt hodinu na radiožurnálu Sport.
0: Zatím naslyšenou.
2: Přímý přenos radiožurnálu Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport a momentálně Blink 182, tuhle kapelu ve 21.51, ale to pouze proto, že náš přímý přenos je momentálně ve své polovině. Viktoria Plzeň prohrává v úvodním zápase ligové fáze Evropské ligy s belgickým Saint-Gilloise 0-2 o poločase. Druhá půle začne za nějakých 12 minutek a znovu budeme u toho přímo ze Štruncových sadů v přímém přenosu. Mezitím vám ale můžeme říct, jak se hraje na ostatních fotbalových stadionech. Dohráno už je v Sofii, Levski prohrálo se Salzburgem 0-1, Kréta porazila Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille o poločase 1-1, za Bešiktaš hraje také Václav Černý, ale branku si nepřipsal on, Celtic Ferencvároš 1-2, Crystal Palace Lech Poznaň 3-0, Juventus proti Jimenu 3-0, Lillestrøm Terence 0-1, Real Sociedad prohrává doma s Bournemouthem 0-2. To je, co se týče Evropské ligy, hraje se také třetí kolo anglického ligového poháru. Manchester City hostí Norwich, 66. minuta a zatím jednoznačné vedení Citizens 4-0. No a také se hraje španělská La Liga. Betis zvítězil i po třetí v téhle sezóně a má stejně bodů jako Real Madrid. Dnešní zápas dopadl 1-0 právě pro Real Betis Balompié, který přehrál oslabené Getafe, které hrálo o 10 hráčích. No a teď se hraje ještě zápas mezi Malagou a Villarrealem. Malaga vede v 23. minutě 1-0.

Pro posluchače, kteří si naladili radiožurnál Sport teprve teď, dvě minutky před 10. hodinou, musíme zmínit, že v rámci Evropské ligy prohrává fotbalová Viktoria Plzeň s Royal Union Saint-Gilloise o poločase 0-2. Druhý poločas začne zhruba za 5 minutek a my se vrátíme do Štruncových sadů. Mezitím ale ještě sledujeme také turnaj, sledujeme tenis, turnaj v São Paulo, ten bude například po dnešku pokračovat bez české účasti. Ve druhém kole totiž vypadla Dominika Šalková, ta prohrála s Američankou Mary Stojanovou 6-7, 1-6, a Wendula Waldmannová, ta zase podlehla čtvrté nasazené Aně Blinkovové. Je to sice ruská rodačka, ale momentálně reprezentuje Francii a ta přehrála Wendulu Waldmannovou nejdřív 6-3 a potom 6-0. No a právě tím posledně zmíněným výsledkem se možná negativně nechala ovlivnit i Sara Bilek, ta hraje čtvrtfinále v Guadalajaře proti Španělce Buxaové. No a jak už bylo naznačeno, první set prohrála Bilek 0-6, v tom druhém měla Bilek výhodu breakballu, ale teď už je znovu srovnáno. Buxaová za stavu 3-3 bude servírovat za chvíli už zpátky do Štruncových sadů na fotbal. Posloucháte radiožurnál Sport a my jsme rádi.

0: Na Radiožurnálu Sport se věnujeme fotbalu i volejbalu. Čeští volejbalisté se v osmi finále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po dnešní překvapivé prohře Finů s Estonskem ovládla nakonec skupinu C. To ale neznamená, že čeští volejbalisté ví všechno. Hrát se bude v Turíně, to ano, ale bude to buď v neděli nebo v pondělí. Vy to každopádně uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě. My se teď vydáváme do Štruncových sadů. Na druhý poločas utkání Viktorie Plzeň proti Unionu Saint-Gilloise komentují Vladimír Janouškovec a Mirko Vasič.
1: Znovu dobrý večer ze Štruncových sadů.
2: Hezký večer i ode mě, byť moc hezký tady pro plzeňské příznivce zatím není. Ten první poločas to byl jeden velký kolotoč, na kterém se octla zejména defenziva plzeňské Viktorie, která nestíhala zachytávat přesné a rychlé kombinace vedoucího týmu belgické ligy, který tady potvrdil svoji obrovskou herní pohodu. V téhle sezóně teď už nastupují plzeňští hráči, tak se podívejme, jaké změny udělal nebo neudělal trenér Radoslav Kováč.
1: A my budeme také informovat také posluchače Radiožurnálu na malou chvilku, než se bude střídat. Za malou chvíli začne druhý poločas. Viktoria Plzeň prohrává s belgickým soupeřem 0-2. Naprosto zaslouženě. Saint-Gilloise mělo několik dalších velkých gólových šancí, ale čaroval gólman Wiegele, jinak by byl ten výsledek ještě horší. Za malou chvilku tedy začne druhá půle, přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Z Plzně Mirko Vasič, Radiožurnál.
2: No a my už víme, že jsou to dvě změny, které udělal Radoslav Kováč. Do hry půjdou Samson Dvech a také Salim Fago Laval. Na hřišti už neuvidíme Karla Spáčila, to je jisté. A tím druhým hráčem, který už nenastoupí, bude kdo? To zatím už plně není vidět, toto byl Cheikh Souare či někdo jiný. V každém případě tohle střídání vám nezůstaneme dlužni. Belgický celek Royal Union Saint-Gilloise tam nestřídal. Tady myslím, že trenér Iber je naprosto spokojený s tím, jak jeho svěřenci hráli. No, naprosto. Asi by si představoval ještě lepší koncovku, protože to mohlo být klidně 4-0, 5-1 po prvním poločase a vůbec by se nikdo nemohl divit. Belgický tým tady dominoval, no a teď už ta avizovaná změna. Ano, Karel Spáčil nepokračuje, místo něj Samson Dvech, je to už oficiální. No a ta druhá změna, to se týká Denise Višinského. Místo něhož tedy Salim Fago Laval posiluje plzeňskou ofenzivu, to znamená Laval a Prince Adu vedle sebe budou operovat na hrotu plzeňského útoku. Vidíme, jak jim to bude nebo nebude fungovat. V každém případě už se vše chystá na zahájení druhého poločasu a hlavní rozhodčí Jigal Frick právě teď druhý poločas zahájil.

0: Viktoria prohrává s Royal Union San Gilloas 0-2 a teď plzeňští mají před sebou velkou výzvu. Pirgič se dokázal prosmíknout kolem Skovse, teď přihrávka do pravé strany, Memič necentruje, ale posouvá na Sojku, Sojková přihrávka, ale byla zblokovaná. Teď navíc Pirgič fauloval z pokutovém území po 25 sekundách druhého poločasu. Jo, vlétli do toho plzeňští hodně s elánem, hned se hnali dopředu, tak asi tam byla nějaká promluva Radoslava Kováče o přestávce v kabině plzeňské Viktorie, aby také ne, když v tom prvním celkem na střely to bylo 7-14 a střely na branku 2-8 a to není jenom o statistikách, ale fotbalisté San Gilloas byli zkrátka lepší. Teď pro změnu na trávníku Mofokeng, autor té branky na 1-0, druhý gol střelil v závěru Mateo Biondič a je to škoda, že Plzeň se nedržela na té jednogolové ztrátě, tam přece jenom by se ještě dalo pomýšlet na zvrat, samozřejmě nic není nemožné, proti Červené zvezdě Bělehrad tady ve druhém poločase spustili pořádný koncert svěřenci Radoslava Kováče. Teď Golman Kofi má míč ve svých rukavicích, bude rozehrávat. 47. minuta je ve své polovině. Viktoria San Gilloas 0-2.
1: No, bude se muset hodně zlepšit Viktoria, protože v té první půli tam vlastně nebylo nic, ale teď pozor, Krčfalušiho nepřesná přihrávka, pas do středu pole, tam ho zachytil Laval, sklepával ho do lajny, jenže tam byli jen hráči ve žlutém, tedy hosté a okamžitě jdou do rychlého protiútoku, ale dobře teď zapracoval Samson Dvech, ale jeho rozehrávka stejně špatná, jako to bylo v první půli od jeho spoluhráčů. Mofokeng rozbíhá tam svého spoluhráče Patrice, který by už byl na hranici vápna, tak, že nepředskočil Suareo, ale nakonec se nedostal k zakončení. A naopak Viktoria může jít dopředu. Dobrá Memičová přihrávka do středu pole. Tam je Adu, běží tam také Laval, ale musel chvilku počkat, protože ta přihrávka Adu nebyla úplně přesná. Pak to zkouší Laval přes celé pokutové území, kam zabíhá Pirgič a také Sojka, ale balón se k ním nedostává. Hostující San Gilloas do středu pole a tam se drží Olaru za zadní stehno, možná měl nějaký problém, jenže Viktoria Plzeň znovu narazila, zbytečná chyba na levé straně, tam chtěl Suare kouzlit, ale neprošel přes protihráče a znovu přišel balón za plzeňskou obranu, ale tentokrát Biondič neměl nárok a ten pokus doputoval až ke golmanu Vigelemu. Domácí tedy rozehrávají, Pališťák, krásná přihrávka, která se točí do rohu vápna, Sojka dává před branu, tam je Adu, ale blízko něho byl připravený stoper Avenár a po zpracování Adua na stehínko ten balón odskočil do vzduchu a Avenár, který je hodně vysoký a má dlouhé nohy, tak ho odklidil ven ze hřiště v začínající čtvrté minutě druhého poločasu. Plzeň tedy vypadá hodně lépe po přestávce, ale stále prohrává 0-2 se San Gilloas v úvodním utkání Evropské ligy.
0: Teď standardní situace, rohový kop z pravé strany, Alexandr Sojka zvedá nad hlavu obě své ruce, signál pro spoluhráče, přichází centr na druhou tyč a ten propadl míč mezi nohama Vavra, ale Vavro se dobře zorientoval, rychle ten balon po zemi vracel, jenže nenašel nikoho v malém vápně ze svých spoluhráčů a teď se tam musí také vracet plzeňští Vigele, odkopává ten balon před Mofokengem a odkopává ho tak, že nakonec končí míč až u golmana soupeře, takže Kofi se zase zapojí do hry, zapojí se do rozehrávky, přichází k němu Prince Adu, no teď Kofi tedy vůbec neukázal, jak ovládá hru nohama, ten balon zakopl do autu, Sojka už vhodil, snaží se tam Pirgič uvolnit, to se daří, dává zpátky do středového kruhu na Vavra, Vavro předává Dvehovi, Dvech tam má Pališťáka, Pališťák si vymění míč možná, jde do náběhu, ale zatím nedostal přihrávku zpátky, naopak míč jde hodně zpátky zase do středového kruhu, kde je plzeňská dvojice Vavro Dvech. Tak po levé straně teď Suare, má tam Lavala, už mu klejně posílá balón, fotbalisté San Gilloas teď jsou zatažení na vlastní polovině, ale v prvním poločase nám několikrát ukázali, jak z tohohle postavení se dokáží dostat do rychlé protiakce. Tak co Hrošovský, ten se k míči nedostane a naopak byl to Olaru, který odkopl neúplně jistě, sila také spíš tak na zdař Bůh pro hlavičkujícího Suareho, ten nachází Pirgiče. Pirgič teď má na zádech atakujícího Mofokenga a ten fauluje podle rozhodčího Frida z Izraele. 50. minuta, Viktoria prohrává se San Gilloas stále 0-2.
1: Suárez to okamžitě zkoušel od poloviny hřiště diagonálním balónem k vápnu San Gilloas, kde byl Memič v náběhu, ale byl pokrytý, tam neměl šanci proti Guillermemu. Teď dobře zakouzl Hrošovský, zbavil se takovou zasekávačkou za nohou třech protihráčů, posouvá na Sojku a ten na Memiče. Hráči Viktorie Plzeň jsou vedle pokutového území San Gilloas, ale teď si šel tedy Memič hodně o katě pro faul, no a hlavní rozhodčí z Izraele Igal Frid, ne, jenom roztáhl rukce a vstávej a pojď hrát dál. Takže může hrát hostující belgický tým Guillerme. U poloviny hřiště vyřešil lehkou přihrávkou na Olara a už jsou hosté před vápnem. Zeneli, krásná rána, která se ale vznesla o něco víc, než měla z belgického pohledu. Golman Wiegele ji navíc kontroloval v 51. minutě. Tenhle pokus zamířil tedy mimo tři tyče a mohli si oddechnout fotbalisté Viktorie Plzeň. A znovu se ukázalo, že San Gilloas třeba v některých momentech vypadá zataženě, ale okamžitě přenachází do rychlého protiútoku a v drtivé většině případů dojde i k zakončení, klidně i ke střele z dálky, jako to před malou chvílí předvedli hosté, tentokrát ale netrefili bránu. Kombinace pěkně vzadu od Viktorie Plzeň, Pirgič vrací na golmana Wiegeleho a ten už to zkouší dlouhým nákopem Adu, ale Sila ho předskočil a hlavičkou dostává přes polovinu hřiště hru na obranou polovinu Viktorie Plzeň, ale tam je připravený Sojka. Sojka okamžitě posunuje na Memiče, oba dva si vyměňují míč, ale zasáhl tam Ondřej Kryčfaluši, připomeňme to. Český fotbalista, který od této sezóny působí v předním belgickém týmu, tedy Royalu Union San Gilloas, a po zraněních, kterých nebylo málo, a karetních trestech se dostal do sestavy, už hraje páté utkání v základní sestavě. Rychlý aut Memiče na Pirgiče, ale tohle byla těžká přihrávka, kterou tam teď dostal Laval někam do pasu, tak, že Laval se dotknul balónu, ale ten se odráží znovu k hráčům Viktorie Plzeň, ale ti jsou u poloviny hřiště, prudká přihrávka na Lavala do levé strany a Avenár ho posílá na zem, takže standardní situace. Plzeň je rozhodně živější. Ve druhém poločase trochu zpřesnila přihrávky a hlavně už nemá takový den otevřených dveří v defenzivě, alespoň to tak platí za nějakých 7,5 minuty ze druhé půle, ale stále Viktoria Plzeň prohrává se San Gilloas 0-2 v 53. minutě.
0: Tak z levé strany standardní situace, Patrik Hrošovský, plzeňský kapitán, tam ještě gestikuluje směrem ke svým spoluhráčům. Nakonec ten míč přeběhl, levačka Alexandra Sojky, už balon kroutí a Venár tam byl faulovaný Lavalem či Dvehem, ale v každém případě teď 53. minutě to byla dobrá pozice, ale plzeňští se provinili nedovoleným zákrokem a tak bude rozehrávat v klidu zase golman Kofi. Dává už ten míč rychle doprava na Avenára, ten k postraní čáře ještě více směrem doprava a tady už kapitán Skovs a jeho nákop, tady musí Dveh dávat pozor, protože tam má za zády Mofokenga a vyřešil to tak, že z toho bude autové vazování pro belgický celek, který teď se zase nikam rychle nežene. Hrát může Ondřej Kryčfaluši, teď na hranici středového kruhu přináší míč doleva, kde je jeho spoluhráč Guillerme. Guillerme vrací pod kontrolu Amara Memiče na Kryčfalušiho a ten ještě více dozadu a do středu pro Silu. Tak teď zase plzeňští fotbalisté vystupují trošku aktivněji, snaží se napadat tu rozehrávku, teď tedy Kryčfalušiho. Kryčfaluši se snaží za Memičem najít Guillermeho a tady musí zase Dveh odclonit svého soupeře, kterým byl Biondič, a to se Samsonu Dveovi povedlo a tak může rozehrávat golman Florian Wiegele. 54. minuta, Viktoria stále prohrává s týmem San Gilloas 0-2, Dveh teď znovu na Wiegeleho. Taková typická plzeňská rozehrávka, která často končí tímhle Wiegeleho odkopem někam na polovinu hřiště a tam to buď vyjde, nebo nevyjde, a teď to nevyšlo. Skovs, po něm Biondič a pozor, tahle střela míří mezi tři tyče proti ráně Mofokenga, tam šel na trávník Florian Wiegele a dobře zasáhl. Teď se píská, naštěstí pro Plzeň píská nedovolný zákrok, ale zase to bylo hodně těsné, bylo to před pokutovým územím, Pirgič faulovaným hráčem. ale v každém případě na tyhle rozehrávky si plzeňští musí dávat pozor. Byť teď už za stavu 0-2, asi už je čas také více trošku zariskovat, přece jenom na skóre úplně asi se hrát nebude, i když to může hrát roli.
1: Ale nechcete doma skončit třeba 0-5 a podobně. Přece jenom teď Pirgič ve Vápně, byl tam Olaru a s ním také Skovs. Byla to těžká klička, no a trochu vysvobodilo Pirgiče to, že Skovs tam nechal nohu před pokutovým územím. Každopádně 56. minuta, úvod Evropské ligy. Viktoria Plzeň se po přestávce zlepšila, ale stále prohrává s Royalem Union Saint-Gilloise 0-2. Teď dlouhý balón do levé strany, tam Adu šel do souboje se Silou. No a právě od Adua, tedy plzeňského útočníka, míč končí na levé straně v autu. A tak budou vhazovat hosté. Stoper Avenár, už se mu odpočítává čas. Hlavní Gelfried tam ukazuje na prstech, že zbývají ještě 2 sekundy a zvládli to hosté vhodit včas, ale trochu se taky vytratila jejich hra, už to není tak ladné, rychlé a hlavně přesné v těch kombinacích, jako to bylo v první půli, kde byl rozdíl mezi oběma mužstvy obrovský. Dvek sklepává zpátky na Wiegeleho, tomu ten balón trochu skákal, běžel tam na něj Biondič, ale Wiegele předvedl fantastický výkop do pravé strany. Memič se zbavil Guillermeho, běží dopředu, ale Guillermeho, jsem chtěl říct, faul se nepíská. Gelfried, hlavní rozhodčí z Izraele, tentokrát nechal celou situaci být a Saint-Gilloise kombinuje na vlastní obrané půli. A právě Guillerme vrací až ke golmanu Kofimu, skoro od poloviny hřiště. Kofi pak balónem přenáší hru do pravé strany. Tam bojuje Suare a také Patry. Suare byl úspěšnější, to znamená, že hraje Viktoria Plzeň. Ve středu pole Pirgič, přímo ve středovém kruhu, ale musel sklepnout zpátky na Dveha. Tam zkouší rozeběhnout teď Pališťák Memiče. Ten se trochu se štěstím dostal přes Guillermeho k balónu, ale znovu Viktoria Plzeň vytlačená až na polovinu hřiště. Dvech více na pravé straně u středové čáry. Pališťák dostává se pod tlak Olara, ale dal přihrávku na Memiče, ten pěkně pustil za nebo mezi nohama na Sojku. Sojka chtěl další patičku, ale trefil jen Krič Fališio a Viktoria Plzeň bude vhazovat na útočné polovině, ale ten projev je daleko lepší. Sojka teď ale nemá komu, už se mu také počítá čas. Sojka musí vrátit zpátky na Dveha, ten dopředu, ale jen ke Guillermemu, ten okamžitě na Biondiče a tohle bude znovu rychlý protiútok Unionu Saint-Gilloise. Biondič dostává přihrávku, je sám před Wiegelem, střílí a trefuje boční síť teď. No, ten přechod do protiútoku je hodně rychlý. Biondič sklepne zpátky, Skovs zde přes středovou osu, prakticky úplně volný, nějakých 10 metrů před vápnem, přiťukne Biondičovi zpátky a jeho rána končí na boční síti. Kapitán Saint-Gilloise rozhodil rukama, ale budu v tom pokračovat až po tom, co řeknu, že Sojka udělal chybu při rozehrávce a tak Guillerme už ze strany bíhá do pokutového území. Zasekává si balon, Pališťák drží, Guillerme střílí, tam ale nemohl propasírovat míč přes dobře chytajícího Wiegeleho, bylo to z velkého úhlu, ale Wiegele stál dobře u svojí tyče. Každopádně Biondič předtím trefil boční síť a teď Guillerme po další chybě v rozehrávce teď Sojky nepřekvapil tedy domácího brankáře. Takže 58. minuta pomalu končí. Viktoria Plzeň se sice zlepšila, ale znovu pustila Union Saint-Gilloise do 2 nadějných příležitostí a celkově prohrává 0-2.
0: Ano, byla to jedna nepřesná rozehrávka v podání Dveha, pak to pomalé zpracování Alexandra Sojky a hned z toho byly 2 šance soupeře a teď další. Z levé strany rohový kop, je to gól, je to 3-0 a už si troufám říci, že tenhle zápas směřuje k vítězství celku Royal Union Saint-Gilloise. Hlavička, kterou tam poslal na branku Floriana Wiegeleho Avelar. No a Wiegele, ten zůstal v bráně, nedokázal už zasáhnout. Nezasáhl ani nikdo z jeho spoluhráčů, teď nevím, kdo tam měl obránce Royal Union Saint-Gilloise bránit, v každém případě ten tam vyplaval nebráněný na malém vápně a uklidil ten balón mimo dosah golmana Floriana Wiegeleho, tak myslím, že je hotovo, no. Vypadá to tak z toho dosavadního projevu obou týmů Royal Union Saint-Gilloise. Byť neměl tolik šancí ve druhém poločase, tak teď zase ukázal svoji sílu, ale už tam byla ta varování po těch 2 zaváháních naposledy Alexandra Sojky, teď tady přišel rohový kop, no a byl to Ondřej Kryčfaluši nakonec, který se tam dokázal vyšplhat nejvýše a český hráč, který přece jenom skóruje na plzeňském stadionu, ale je to ten, který hájí barvy belgického celku a tak Viktoria prohrává v 60. minutě už 0-3 a nevypadá to vůbec dobře se svěřenci Radoslava Kováče.
1: Zlepšení tam sice bylo, ale přichází další chyba v rozehrávce. Skov zběží přes středovou osu, Pirgič ho zcela jasně zatáhl rukama a je z toho žlutá karta ještě k tomu předchozímu gólu, který dal Ondřej Krejčvaluši. I kdyby on nezakončil, tak to vypadalo, že Avenár před za ním by mohl zakončovat, byli tam prakticky u sebe, Krejčvaluši šel ale z náběhu, odrazil se, no a zblízka nedal Vigelému šanci, takže to zlepšení Viktorie bylo pouze chvilkové, nějaké čtvrthodinové, no a Ondřej Krejčvaluši asi už definitivně bere všechny naděje domácímu celku, že by mohl vytěžit nějaký bod z tohle utkání. Rozehrávka, Skov centruje do pokutového území, sklepnutí na středovou osu, tam stoper Sila. Union Saint-Gilloise ještě udržel balón, ale nebude pokračovat ve hře, protože postavení mimo hru zastavilo teď jeho postup a tak bude od vlastního pokutového území rozehrávat dvech. Udělal to rychle, dal nakrátko na Suareho a ten na Lavala, ale Saint-Gilloise znovu v tlaku, teď ale Laval, krásná klička, která se zbavil protihráče, byl to Zeneli, ale v zápětí narazil Laval na dalšího a to byl stoper Avenár, který vystoupil až k pravé lajně z pohledu hostujícího Royalu Union Saint-Gilloise, který tedy v 61. minutě vede 3-0 nad domácí Viktorií Plzeň, která je teď u pokutového území belgického mužstva z Bruselu, ale je tlačená k rohovému praporku. Teď tam Laval kouzlí také Suare, ale znovu se Plzeň nechala vytlačit až ke středové čáře a pokusí se otočit hru z levé strany na pravou. Dvech míč za obranu, ale tam je připravený Guillerme, takže Memič se nedostal k tomuhle obloučku, ale sklepává ještě zpátky a Adu zabojoval Pališťák, ale stále je to takové trochu bez nápadu. V tuhle chvíli vlastně Unionu stačí jen sbírat ten dlouhý nákop nebo si pohlídat nějakou přihrávku na krátko, jako to teď udělal Guillerme, Biondič sklepává zpátky Skovs, ještě na vlastní obrané polovině Olaru, jeho šajtle směrem dopředu, ta se ale nepovedla, teď Hrošovský je tam ukázal pěknou ekvilibristiku, 2-3 nožičky, dostal se mezi dva protihráče, ale pak už byl v tak těžké pozici, že jen poslal míč do zámezí, no a my půjdeme na Radiožurnál za malou chvíli mezi tím, co bude vhazovat Royal Union Saint-Gilloise. 62. minuta skončila právě teď. No a Viktoria Plzeň už prohrává s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3. Bylo tam vzepětí po přestávce. Viktoria se snažila tlačit dopředu. Měla tam i nějaké náznaky zakončení, ale gólman Kofi prakticky nemusel zasahovat. No a hosté z Belgie čekali na svoji příležitost a ta přišla v 59. minutě. Rohový kop z levé strany zakroucený na malé vápno. Perfektní náběh Ondřeje Krejčvalušiho, letní posily Royalu Saint-Gilloise. No a český fotbalista zblízka nedal Vigelemu žádnou šanci přesně do protipohybu domácího brankáře. No a bylo to 3-0. Viktoria Plzeň se sice trochu zlepšila v zadních řadách, Karel Spáčil, kterému se tohle utkání vůbec nepovedlo, tak šel v poločase dolů, přišel Samson Dvech, skutečně to vypadalo o něco lépe, o něco pevněji, ale Royal Union Saint-Gilloise prostě čeká na svoji chvíli, pak tam měli ještě dva zajímavé breaky, ale Mofogeng ani Biondič nedokázali překonat golmana Vigeleho. Takže v uvozovkách zatím prohrává domácí tým, v tomhle případě Viktoria Plzeň s Royalem Union Saint-Gilloise pouze 0-3, i když po přestávce se zlepšila. Zatím to ale v 63. minutě nestačí. Z Plzně Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Ano, mezi tím se tady mohutně střídá na obou stranách Amar Memič je jedním z těch, kteří dohráli v tomhle zápase. No a na hřišti Adam Gabriel a přišel také Babukar Fall. Ze hry byl stažen Prince Adu, který tam toho až tolik neukázal v tom dnešním zápase, ale to platí vlastně pro celý tým plzeňské Viktorie, která naprosto nestíhá tomu tempu soupeře. V dresu Royal Union Saint-Gilloise dohráli dva gólový střelci Biondič a Mofokeng a také Guillerme šel z trávníku, no a takže trojí střídání, naopak Urtevent, Rodriguez, Deruf. Tohle trio poslal trenér Iber na hrací plochu. Ještě nám zbývá nějakých 26 minut plus nastavení. Nic není nemožné ani ve fotbale, ale ten dosavadní výkon plzeňské Viktorie bohužel vůbec nestačí tomu, co tady předvádí vedoucí celek belgické ligy, který teď zase v poklidu kombinuje. Nabízí se tam teď na přihrávku Patry, zatím ji nedostává, protože plzeňský Pališťák vybojoval a Pirgič posouvá do středového kruhu na Hrošovského, ten roztáhne hru ještě více doleva, Suárez se snaží najít Lavala, ale tady je připravený Avenár, no a Sila to celé řeší odkopem zase někam na polovinu hřiště, plzeňští ale dokázali uspět v hlavičkovém souboji, Hrošovský sklepr pro Pirgiče, po něm bude hrát Suárez a také Samson Dvech. Devalová přihrávka na Sojku, tady ale hlavičko je Kričfaluši a už zase mají míč na svých kopačkách, respektive teď také hlavách fotbalisté Saint-Gilloise. Teď je to Patry, který se dostal k míči, pak přišel nedovolený zákrok jednoho z plzeňských. 66. minuta, Victoria Royal Union Saint-Gilloise 0-3 a nevypadá to na bodový zisk jednoho z dvou českých zástupců v evropské lize. A teď možná rychlý protiútok, který táhne Sojka, 3-3, přihrávka do pokutového území, ale nepřesná, Vabukar Fal neměl nejmenší nárok se dostat k míči, ten naopak zachytil golman Kofi a tak za stavu 0-3 pokračují fotbalisté Saint-Gilloise, je to Ondřej Kličfaluši a po něm si zahraje také spoluhráč Olaru znovu u míče a teď nikam nespěchají fotbalisté belgického týmu, kapitán Skovs dává na Silu, k tomu sice přibíhá Fal, také Laval se snaží napadat Avenára, ale zápětí přichází přenesení hry na plzeňskou obranou polovinu, Samson Dvech může mít starosti, teď zase takový odkop naslepo, naštěstí se tam pro domácí vrátil Sojka, ale ten míč sice nejprve vybojoval, pak ho zase Lacino odevzdal soupeři, tohle nebyl nedovolený zákrok a tak může hrát plzeňská jedenáctka, plzeňská sestava míří dopředu, teď je to Gabriel, který se snaží uvolnit proti dvěma protihráčům. Posílá ten balon za obranu, trošku to Avenár podcenil, ale Klavalovi míč nedoskotačil a tak 67. minuty stále platí plzeňské nepříznivé skóre s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3.
1: Skovs ve středu pole nakrátko s Avenárem a také Kričfalušim, zapojuje se také Patry, přihrávky nakrátko, plzeňští stojí na středové čáře a zatím nevybíhají, až teď to zkusil na malou chvíli Babukar Fal, ale přišla jednoduchá přihrávka od hostů do kříže, no a stále hraje Saint-Gilloise teď už na pravé straně, ale nedokázali se dostat daleko. Fotbalisté belgického týmu Irteven tam skončil s balónem v zámezí, ale byl tam také plzeňský dotek, to znamená, že hosté vhazují a Avenár přes celou šířku pole, tady Kričfaluši ve středovém kruhu má docela dost prostoru, Skovs, další přihrávka na krátko, také hraje Zeneli. Teď už zjevně hosté nikam nespěchají, mají nahráno, znovu to zopakujeme, 68. minuta, Royal Union Saint-Gilloise vede nad domácí Viktorií Plzeň 3-0 a teď přihráváš ke golmanu Kofimu, ten nakrátko na Skovse, ten se vyhnul atakujícímu Hrošovskému i Falovi, no a stále kombinují hráči Unionu Saint-Gilloise na vlastní obrané polovině, až teď Suárez, dobrý zákrok, ale znovu odražený balón, který sbírají hosté a Kričfaluši může běžet po levé straně, má hodně prostoru, na středové ose se tam teď otevřela díra, teď to zkusil Olaru rychle na Rodriguéze, ale na poslední chvíli se tam zavřeli hráči Viktorie Plzeň, Pališťák tam sáhnul do té rozehrávky a to bylo jediné štěstí, protože jinak už by teď útočník Saint-Gilloise Rodriguez šel úplně sám na golmana Vigeleho. Takhle z toho jen autové vhazování pro domácí Viktorii. Hlavní rozhodčí Galfrid z Izraele už počítá Gabrielův neúplně čistý autový hod, který vedl k tomu, že Pirgič tam přejel jednoho proti hráče, ale hlavní rozhodčí nechal celou situaci být a nakonec odpískal nedovolený zákrok, ale ještě si tam něco půjde vysvětlovat s Davidem Ibertem, což je trenér Saint-Gilloise. Bylo to tedy písknuto hodně se zpožděním, to bylo snad 5 sekund po tom, co skončil na zemi kapitán Sangelo Ascovs. Hodně tam skákal David Iber, tenhle mladý trenér, pokud se nepletu, 38 let. No a nakonec se nechal tedy hlavní sudí přemluvit k tomu, aby odpískal nedovolený zákrok, teď už v 70. minutě. Sangelo Ascovs pěkně odzadu, Krejčvalušeho krásný pas za obranu Dvech na poslední chvíli. Ještě tam s ním bojuje Jurteven, ale zvládli to tentokrát fotbalisté Viktorie Plzeň ve vlastním pokutovém území, byť to úplně nevypadalo na jistotu v první chvíli, ale Dvech ve spolupráci s Vígelem celou situaci vyřešili a naopak sami se pokouší jít východočeši, západočeši směrem dopředu kolem pravé lajny. Dobrá práce Gabriela, který si dává nakrátko se Sojkou, ten mu chtěl vrátit, ale tam byl připravený Patry. No a další kombinace Viktorie Plzeň skončila nepřesnou přihrávkou. Důsledku napadajících hráčů Unionu Sangelo Ascovs a ti pěkně dozadu až ke golmanu Kofimu, který má teď docela hodně prostoru, navíc úplně volný. Tam byl Zeneli, který může postupovat ke středové čáze, dát si nakrátko s Rodriguezem. Prakticky stále stejný obrázek hry, pokud mají hosté trochu víc prostoru, tak jsou v pohybu a dávají si přihrávky do volných míst. Třeba se nějak úplně nehrnou do protiútoku, ale vlastně nedávají domácím ani šanci, aby se dostali k balónu, a platí to stále a stále. 71. minuta, Viktoria Plzeň hraje na úvod Evropské ligy s Royalem Union Sangelo Ascovs a prohrává 0-3 v 71. minutě.
0: Ano, ten obraz hry asi bude dokonce dost podobný, ale další je míč za obranu. Plzeňští si zase musí dávat pozor, protože už se tam teď řítí další útočná vlna. Samson Dvech hodně teď hazarduje na hranici velkého vápna, ale nebude z toho pokutový kop, pouze kop od brány, takže troška uklidnění pro Floriana Vígeleho a jeho spoluhráče. No, měl jsem pocit, že za toho stavu 2-0 plzeňští ještě chtěli s tím zápasem něco udělat, že tady byla snaha. Teď ještě půjde do hry Lukáš Červ, tak to je takový bojovník ve středu pole, ten by mohl zkusit něco rozhýbat. Pro Patrika Hrošovského, kapitána, tenhle zápas končí. Předpokládám, že Lukáš Červ převezme nejenom tu roli na hřišti, ale také kapitánskou pásku od Hrošovského. Lukáš Červ už sprintuje a nakonec dává tu kapitánskou pásku spoluhráči Dvehovi.
1: A ještě mu dal krásný pohlavek, takový motivační.
0: Motivační do zhruba 20 minut, které nás dělí od konce zápasu, a my budeme informovat posluchače Radiožurnálu.
1: Děkujeme. 72. minuta, Viktoria Plzeň prohrává s Royalem Union Sangelo Ascovs 0-3. První poločas trochu prospala, dostala se do dvoubrankové ztráty. Na začátku druhé půle přišlo chvilkové zlepšení, ale to rychle utnul Ondřej Krejčvaluši gólem v 59. minutě. No a tenhle stav platí stále, tedy Viktoria Plzeň Royal Sangelo Ascovs 0-3. Z Plzně Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: 73. minuta, teď centra, zakončení Babukara Fala, trošku záklonu, nepřesné. No a rozehrávat tak zase budou v klidu fotbalisté Sangelo Ascovs. Zřejmě si to zase vezme na starosti golman Kofi, anebo třeba Ondřej Krejčvaluši. Připomeňme, že právě Ondřej Krejčvaluši zatím jako poslední posunul to skóre na to aktuální 3-0 pro belgický celek. V prvním poločase skórovali jeho spoluhráči Mofokeng a Biondič. Ti už nejsou na trávníku, ale hostům to vůbec vadit nemusí. Teď další plzeňská akce. Pirgič narýsoval Kolmici do pokutového území, jenže Babukar Fal tam byl zdvojený hráči Sangelo Ascovs. Teď ještě Červ bojuje o ten balón, ale Sila to vyřeší odkopem jenom Pirgičovi. Pirgič teď končí také na trávníku a byl faulován. Byť se to teď nelíbí Jurteventovi, tak Lukáš Červ tam hecuje ještě své spoluhráče, včetně Lukáše Červa, a ti míří směrem dopředu do pokutového území. Aleksandr Sojka tam pošle teď centrovaný míč v 74. minutě za stavu 0-3, tedy z pohledu plzeňské Viktorie. Určitě by domácí chtěli udělat svým příznivcům alespoň jednou, nebo dát tu příležitost zakřičet si gól. Sojkův centr, teď tam byli dva plzeňští hráči, kteří se tam natahovali po tom centrovaném balónu, ale ale ani jeden z nich se k zakončení nedostal, a tak zase budeme sledovat výkop golmana Kofiho. Na útočnou polovinu Jirtevence ale k balonu nedostane, přesto ještě fotbalisté San Gilloas mohou pokračovat, teď ale už to neplatí, míč končí mimo hrací plochu, hosté chystají ještě jedno střídání, no a nějaká čtvrt hodinka nás dělí od konce tohoto utkání. Ze hřiště odchází v tuhle chvíli Ondřej Kričvaluši, takže i třetí střelec branky, český obránce Ondřej Kričvaluši dohrál v tomhle zápase Čibány, nohým Čibány. Místo Ondřeje Kričvalušiho už couvá do té obrané trojice a už se tam věnuje plzeňskému Falovi. Ale hraje domácí obránce, kterým je mladý Slovák, velký talent Tobiáš Pališťák, a Pališťák teď kombinuje s golmanem Wiegelem, po něm také bude hrát Vavro, znovu Wiegele, nákup do středového kruhu, teď se to stále opakuje, plzeňská ztráta, další kolmice, narážečka a teď bude se do zakončení určitě drát Rodriguez, ale nakonec nic nebezpečného pro Floriana Wiegeleho. Přesně čtvrt hodiny před koncem 90. minuty prohrává Viktoria se San Gilloas 0-3.
1: Teď se snaží San Gilloas napadat rozehrávku Plzně, ale výborně to udělal Suare, který se prosmíkl kolem levé lajny, pak přenášel hru do prava, ale Gabriel přišel v souboji s protihráčem, kterým byl Patry o balón, ale pak dobrá práce Dveha, který zastavil Jirteventa, který se přes něj zkoušel prodrat do pokutového území, a znovu to Viktoria bude zkoušet přes levou stranu, i když teď spíš přes střed hřiště, jenže tahle přihrávka byla hodně prachmizerná od Sojky, a tak mohou hrát znovu fotbalisté hostujícího belgického týmu z Bruselu, Royal Union San Gilloas. V 76. minutě vedou 3-0 na hřišti Viktorie Plzeň a kombinují vzadu Šibány. Šibány přenáší hru do prava vysokým balónem, sklepnutí hlavou na zabíhajícího Rodriguéze. Ten je tam v souboji s Vavrem a domácí stoper byl úspěšnější, byť se pak podíval trochu smutně do nebe, ale dokázal Rodriguéze odstavit od balónu, byť ho pak jenom zahrál do zámezí. Rychlý aut, jeden ze stoperů Avenár do středového kruhu, kde je Šibány, ten do leva, kde už je připravený Patry, ale tentokrát úplně nevyšla kombinace. Jirtevent chtěl ještě znovu posouvat už vedle pokutového území Viktorie Plzeň na svoje spoluhráče, jenže ti se nerozeběhli a tak může Gabriel vhazovat, ale trvá mu to, trvá. Nakonec už trochu v nouzi vhodil míč do středu pole, no a tam byli připraveni fotbalisté Viktorie Plzeň, ale v těžké pozici byl Laval, sice se probíjel přes dva protihráče, ale pak přece jenom z jeho nohy přišel takový nákop po zemi, Laval za ním sprintoval, ale Sila si pohlídal celou situaci. Teď zase San Gilloas to zkoušelo obloučkem na Rodriguéze ke středovému kruhu, ale ten prohrál souboj s Vavrem. Červ ve středu pole dokázal se zbavit protihráče a pak levačkou z nějakých 22-25 metrů vyslal takovou neslanou, nemastnou střelu, která končí v náručí golmana Kofiho. S tímhle nemohl mít problém a San Gilloas okamžitě, jak je jeho dobrým zvykem, dopředu. Zeneli faulovaný, ale okamžitě posouvá na svoje protihráče. Teď přihrávka na Rodriguez, ten dává před branku. Tohle vypadalo jako postavení mimo hru a také nakonec je. Ještě se čekalo na dohrání situace, jak je to běžné, jak to mají nařízené rozhodčí, byť teď ten offside byl nejméně dvoumetrový. Chvíli čekali tedy sudí z Izraela, nakonec odmávali. Teď málem další chyba v rozehrávce Viktorie Plzeň. Přihrávka na Pališťáka do pravé strany nebyla tak dlouhá a Olar už tam hlídkoval, ale nedokázal připravit mladého 18-letého stopera Viktorie Plzeň o míč. Domácí se pak dostali přes středovou čáru a tam končí na zemi už teď Adam Gabriel a byl to nedovolený zákrok, takže Viktoria Plzeň může rozehrát, ale je daleko, daleko od branky San Gilloas a v 79. minutě stále prohrává s tímhle belgickým soupeřem v evropské lize 0-3.
0: A musíme dodat, že to není úplně překvapivý výsledek v kontextu té letošní nepovedené, nebo zatím nepovedené plzeňské sezony, kdy se Plzeň trápí i v české lize a nestačí na, řekněme, papírově slabší soupeře, než je Royal Union Saint-Gilloise. Teď hosté vazují, Žibány dává zpátky na silu, k tomu sice přibíhá plzeňský útočník Laval, či on to byl fal, ale to není tak podstatné. Teď Adam Gabriel raději hraje zpátky na Wiegeleho, k němu ještě už vystartuje také střídající Rodriguez, ale Wiegele zvládne rozehrávku na Lavala. Laval na prsou pro Dveha zpracovává, ale to je na vlastní polovině, ještě se tam Laval zranil, při tom dopadu zřejmě tak tam sebou trhal na zemi, ale vypadá to, že by mohl být v pořádku, nebo měl být v pořádku. Nedovolený zákrok se píská. 80. minuta, Plzeň Royal Union Saint-Gilloise 0-3 a plzeňští to zkusí po pravé straně. Tady je Dvech, předávka na Pališťáka. Pališťák dává Červovi, Červův centr, přihrávka neúplně přesná, ale Lukáš Červ rychle teď vhodil míč, jenže sila se s tím nepáral a odpálil balón až na plzeňskou polovinu do míst, kde je Samson Dvech. Ten dává zpátky před Irteventem na golmana Wiegeleho, po něm bude hrát Vavro. Ten zápas už se skutečně tak dohrává, je jasné, kdo si odnese tříbodový zisk. Ještě to zkusí Pališťák, ale vybojoval alespoň autové vazvání. Teď jeden z fotbalistů Saint-Gilloise dostal zřejmě křeč tam při tom obraném, nebo respektive při tom zákroku u postranní čáry a je to, jestli dobře vidím, Darius Olaru. Ale ten už je zase zpátky na trávníku. No a co plzeňský pokus o protiútok? Pirgič a jeho nabídka na střed. Nic zajímavého, důležitého a naopak jsou to hosté, kteří mohou táhnout útočnou akci směrem dopředu. Je to Zeneli, teď už přidávka na Rodrigueze, Vavro se musí vrátit, už je střelecký pokus, Wiegele vyráží před sebe a teď tam naštěstí pro Wiegeleho nebyl Zeneli, respektive byl hodně daleko, takže Wiegele si ten balon skrotil. 81. minuta, Viktoria stále prohrává s vedoucím celkem belgické ligy Saint-Gilloise 0-3.
1: Teď to budou zkoušet domácí přes levou stranu, kam posílá Pališťák oblouček na Suareho, ale ten musí sklepnout zpátky na Vavra, který teď tedy vypadá trochu otráveně, protože při té přihrávce prostě jen sklopil smutně hlavu tenhle slovenský, můžeme říct zkušený fotbalista, který má výrazné mezinárodní zkušenosti, tak teď si tam protahuje nohu na polovině hřiště, možná má taky křeče, mezi tím sleduje svoje spoluhráče, kteří vhazují na útočné polovině, ale Gabriel je zavřený a tak si musí pomoct s Pališťákem a Pališťák jednoduše ztrácí balón, Olaru i na jedné noze ho o něj dokázal připravit, Rodriguez postupuje přes středovou osu, zkusí vystřelit, ale trefí jen před sebou stojícího Vavra, ještě jednou souboj a Vavro si nakonec pomůže přihrávkou zpátky na Wiegeleho, který se ale dostává pod tlak hostujícího kapitána z Pskovce a na poslední chvíli odpálil ten balón k polovině hřiště, kde hraje Viktoria, jenže nepřesnost. Teď to byl jen smutně poskakující Sojka. No a Olaru, který tam měl předtím křeč, tak vlastně dohrál tou předchozí přihrávkou, kterou vyslal Rodriguez směrem dopředu. No a vymění ho Dylan Aquino, který přijde na závěr tohoto utkání. Už začala 83. minuta. Viktoria Plzeň prohrává s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3 a zdá se mi, že už dost diváků se tady sebralo a míří k domovu, už nevěří, že by Viktoria Plzeň mohla nějakým způsobem zvrátit tohle utkání, když teď dostala trošku nabídku, protože špatná přihrávka Avenára může z velké dálky vypálit Pirgič, ale to byl takový pokus z nouze, hned 3-4 fotbalisté stáli mezi ním a golmanem Kofim na té vzdálenosti 25 metrů a teď pozor, protože další rychlý protiútok hostujícího belgického týmu, pas před pokutové území, který tam posílal Patry z levé strany, ale Irteven se nedostal k balónu, protože dobře zapracoval Dvech. Můžeme říct, že Simon Dvech trochu zdvihl tu obranu Viktorie Plzeň ve druhé půli, už tam nebyly takové, řekněme, mezery, ale nutno taky dodat, že odešli jak Biondič, tak jeho spoluhráč Mofokeng, který oba dva dělali svým důrazem, rychlostí a technikou velké problémy defenzivě Viktorie Plzeň a byly z toho i dva góly, jak od Mofokenga, tak Biondiče. Vždycky vlastně po chybách a pozor, teď málem Pališťák udělal další chybu, byl pod tlakem Akína a tak, že o míč nepřišel, ale nakonec ještě zvládl poblíž vlastního pokutového území přihrát zpátky golmanu Vigelemu, pak dlouhý nákop, hlavičkovaná, tam hrají teď fotbalisté Viktorie Plzeň na hraně pokutového území, stále pokračuje jejich útok, Gabriel centruje do vápna, tam je už připravený Adu, dává do pokutového území, tam se snaží teď otáčet Laval, ale nebyla z toho zatím střela, tak vyhazuje zpátky Gabrielu v centr z pravé strany do pokutového území, ale tam je sila, pěkný sice pokus Vavra z velké dálky, možná i z více než 30 metrů to zkusil ze vzduchu, ten balón se ještě odrazil od země, ale přímo do golmana Kofiho. Začala 85. minuta, Plzeň si sice připisuje střelu, ale stále prohrává s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3.
0: Pališťák si hodně věří, teď si podal Akina a Plzeň díky tomu může jít dopředu. Gabriel snaží se teď najít Pirkiče, ten nechával ten míč projít za sebe, ale Babukar faul se k němu nedostal. Stejně jako teď Salim Fago Laval, a tak zase mohou hrát fotbalisté Saint-Gilloise, ale úplně to nezvládl Rob Scholes, tedy kapitán belgického týmu, a tak zase kombinace plzeňských, no kombinace Laval teď hledal nákopem někam do míst, odkud se kopou penalty svého spoluhráče Fala, ale teď zase pozor, rychlý break soupeře, výborně Pališťák teď zastavil tenhle ten průnik, který táhl patří po levé straně. Celkem se mi líbí výkon Pališťáka, možná nejsebevědomější z plzeňských hráčů, přestože mu je teprve 18, tak si rozhodně troufá, ať už na obrané či útočné polovině, a většinou mu to vychází, byť občas i s kapkou štěstí. Tak nevíme, kolik fanoušků sem dorazilo, ale už několik stovek si troufnu říci opustilo teď stadion ve Štruncových Sadech v začínající 86. minutě, kdy Viktoria stále prohrává s Royalem Union Saint-Gilloise. Teď jeden z plzeňských se tam drží za hlavu a leží na trávníku, také zřejmě křeče. No a skutečně ten zápas už se dohrává. Plzeňští už se můžou myšlenkami přesunout na trávník Pražské Slávie, kde je nečeká asi o nic lehčí utkání. Byť myslím, že zatím Plzeň nenarazila v téhle sezóně na tak silného soupeře, jako dnes se tady prezentoval Royal Union Saint-Gilloise. Přece jenom ta rychlost, kombinační vyspělost, ta byla hlavně v prvním poločase obrovská. Tak teď ošetřování, a to je zase signál pro další fanoušky, aby opustili svá místa, což se nestává tady v Plzni na fotbale, nebo nestávalo tak často, natož na zápasech Evropské ligy, takže je to trošku taková smutná podívaná teď pod námi, kde se to hodně vyprázdňuje, vylidňuje. Můžeme zrekapitulovat, že v prvním poločase se tedy trefili Mofokeng v minutě 17. To přesto, že Plzeň už předtím několikrát byla varována, dvakrát jí podržel Florian Wiegele skvělými zákroky, ale vlastně takové ty rychlé kontry plzeňští nedokázali zachytávat a platilo to i vlastně o té 43. minutě, kde se Biondič dokázal prosadit, znovu prostřelil Wiegeleho. Třetí gol po hodině hry přišel z rohového kopu, centr Zeneliho usměrnil Ondřej Krčfaluši za záda Floriana Wiegeleho. Ošetřování ukončeno, plzeňští teď trošku tedy o jednoho muže v oslabení a hrají fotbalisté Saint-Gilloise. Konkrétně je to Patry na levé straně, nikam nepospíchá, dává přihrávku na vlastní polovinu, kde je střídající Čibány a teď také bude hrát Sila. 0-3 na začátku 88. minuty prohrává Viktoria.
1: Teď to přece jenom zkusili trochu dopředu. Hráči Saint-Gilloise i Šibány jako levý krajní obránce se hodně vysunul, nebo spíš krajní stoper v tomhle případě, kombinují hráči belgického týmu na levé straně, ale zatím čekají na nějaký správný moment a dostali se přihrávkami až do středového kruhu. Stoper Sila dává na levého stopera, kterým je Šibány, a teď už přece jenom trochu dopředu, ale znovu zpátky až Patry posílá od levé lajny oblouček na hranici pokutového území, ale tam je předskočený Rodriguez a tak může hrát Viktoria Plzeň. Tam čaruje Laval na levé straně, ale rychle přichází o balón a znovu se musí vrátit Viktoria Plzeň při hráku až ke golmanu Wiegelemu. Suaré to má plné zuby, ještě to ale musí rozběhat na závěr tohoto zápasu, protože plzeňští, pokud dobře počítám, tak mají dostřídáno, takže Suaré se zapojí, ale ten jeho pohyb není nějak ladný, ale teď výborná práce, kterou tam předvádí Viktoria Plzeň na levé straně. Byl to Laval, který se zbavil Avenára, nasadil mu jesličky, postupoval kolem lajny, ale pak přece jenom musel zastavit tenhle protiútok a plzeňští znovu do plných. Přihrávka Paleščáka do pokutového území. Sojka z otočky pálí a Švaneho trefuje někam na Solar, to znamená do středu hrudníku. Švany se tak trochu předklonil na malou chvíli, jako by měl vyražený dech, ale okamžitě už zpátky zacouval na malé vápno a Viktoria Plzeň tedy už v 89. minutě bude zahrávat roh z pravé strany, prohrává s Unionem, s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3, teď trochu čekání, hráči Viktorie Plzeň se nadspali k brankáři centra, ale hodně nepovedený, který teď přišel z pravé strany od Sojky, ale ještě dobře zabojoval Gabriel, další míč do pokutového území z pravé strany, ale Pergič s ním musí vyběhnout, je u koncové čáry, posouvá na Sojku, Sojka centruje, to bylo takové spíš vytažené, nabrané jak na vidle a hozené do pokutového území, ale odražený balón sbírá dvech. Viktoria Plzeň by chtěla, ale když to nejde, tak to nejde, už se blíží závěr 90. minuty. Plzeňští prohrávají se Saint-Gilloise 0-3 a Evropská liga pro ně body určitě nezačne, ale co bude ještě větší zklamání, to byl ten výkon, který předvedla proti přednímu belgickému týmu.
0: No, to si trošku troufnu říci, že Plzeň hrála to, na co má v současné době. Bohužel, to je realita momentálního plzeňského rozpoložení. Teď centr Pališčáka, že by ruka, ne, vypadá to, že ne. Penalta se kopat asi nebude, Laval dává ještě zpátky. 3 minuty, hlavní rozhodčí z Izraele nastaví další centr odvrácený. Obranou Saint-Gilloise ještě taková nepovedená střela Lavala, která končí vedle brány. Zase jeden z plzeňských tam leží a trápí ho křeč. No, v tuhle chvíli začala první minuta nastavení, rozehrávat bude golman Kofi, Viktoria prohrává 0-3, plzeňský kotel vydatně povzbuzuje, to sice ano, ale to rozčarování a zklamání tady je vidět ve tvářích plzeňských fanoušků pod námi. Teď to bude dlouhý nákop někam na polovinu hřiště, na levou stranu z pohledu golmana Kofiho, tam je většina fotbalistů teď, kdo vyskočí nejvýše, nakonec míč dostali na trávník fotbalisté Saint-Gilloise, kapitán Scopes, přidávka zpátky na Kofiho a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu.
1: Devadesátá, teď už druhá minuta, tedy druhá ze tří nastavených v tomto utkání. Viktoria Plzeň prohrává s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3. Bylo tam jen chvilkové vzepětí na začátku druhé půle, jinak v tomhle zápase jasně královal hostující celek z Bruselu, který v první půli dal 2 góly po rychlých brejcích a velkých tedy oknech v defenzivě Viktorie Plzeň. Prosadili se Mofokeng a Biondič. Ti pak v průběhu druhého poločasu odešli, ale vlastně Saint-Gilloise nějakým způsobem nepolevil. No a v 60. minutě rázně utnul tu snahu Viktorie Plzeň, která se trošku zlepšila, ale pak přišel rohový kop a Ondřej Kryčfaluši, český fotbalista v Royalu Saint-Gilloise, dal hlavou na 3-0 a od té doby už se spíš tak nějak tenhle zápas dohrává, ale pozor, teď ještě centr k pokutovému území Viktorie Plzeň, tam Rodriguez se snaží bojovat, ale nespracoval si balón a dobře se vrátil zpátky plzeňský Gabriel, je faulovaný, hlavní rozhodčí Jigal Fritz Izraele odpískal a plzeňští tak budou odkopávat od vlastní branky. Už by se měla hrát nějaká půl minutka pouze z tohoto utkání. Vavro teď u vlastního pokutového území po přihrávce od golmana Vigeleho. Suárez se tam snaží pracovat, ale přichází o balón, takže Saint-Gilloise možná bude mít ještě jednu šanci, propadává tam balón na hranici vápna, tam je Rodriguez, ale předtím bylo postavení mimo hru, těžko říct, kde ho teď vlastně rozhodčí našli. Plzeň chtěla rychle rozehrát, ale hlavní rozhodčí Gelfritz Izrael je vrací hodně hluboko, byť je to už možná zbytečné. 10 sekund do závěru tohoto zápasu, o výsledku a vítězi je rozhodnuto. Saint-Gilloise vede v Plzni 3-0 po brankách Mofokenga, Biondiče a Kryčfalušiho. Ještě kolem vlastního pokutového území rozehrávky. A to je všechno. Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do Evropské ligy, navázala
2: na ten nepovedený úvod sezóny, prohrává se Saint-Gilloise 0-3, no a má tedy hodně nad čím přemýšlet tady klub ze západu Čech. S Vladimírem Janouškovcem vám přejeme z Plzně hezký večer.
0: Hezký večer z Plzně.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
4: Ten přímý přenos právě teď končí, ještě jednou to shrňme. Viktoria Plzeň prohrála s Royalem Union Saint-Gilloise 0-3 v úvodním zápase ligové fáze Evropské ligy. Trochu pozitivnější nota, Bešiktaš Istanbul vede ve druhé minutě nastavení nad Marseille 4-1 a jednou brankou k tomu přispěl Václav Černý. Připomeňme, že naopak další tři čeští fotbalisté, ti si dnes neužili tři body, myslím ty, kteří hrají za Hoffenheim, Adam Hložek a Vladimír Coufal, kteří hráli v základní sestavě, ti můžou přímo za to, že na hřišti Ofikréta Hoffenheim prohrál 0-2. Robin Hranáč, ten byl pouze na lavičce. Stále se ještě hraje například na hřišti Lillestrému, který hraje proti Torence, tam už je ale pátá minuta nastavení a Torence vede v Lillestrému 2-1. Co se týče nejvyššího dnešního výsledku, tak Juventus porazil Nijmegen 5-0 a Crystal Palace si poradili v celku jednoznačně s Lechem Poznaň, ten ještě dohrával o 10 hráčích. Výsledek byl 4-0. Na Radiožurnálu Sport vám přejeme dobrou noc. Zítra to všechno probereme samozřejmě také s Pavlem Horvátem a nesmíme zapomenout, že jednak čeští tenisté zítra budou bojovat o finálový turnaj Davis Cupu, ale také se ve 12 hodin dozvíme nominaci české fotbalové reprezentace. Nepřijdete o nic. Dobrou noc.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal: on je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ji skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný. No, zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych něčeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na

0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Je tu Pavel Horvát se svým hostem. Pavle, vítej.
2: Dobrý den.
1: Můžeš představit, koho si pozval dneska?
2: Můžu, no.
1: Tak už prosím. Mám, jo. Dobrý. Už můžeš.
2: Tak samozřejmě jsem si to zase připravoval. Musím říct, že jsem velmi rád, že přijel. Je to můj bývalý spoluhráč ze Sparty, mimo jiný. Jmenuje se Kamil Vacek a je to vlastně první opravdický traktorista, který k nám dorazil. I když dneska si asi, Kamile, traktorem nepřijel. Viď? Ahoj.
3: Tak děkuju za pozvání. Hodně jsem se těšil, že tě zase uvidím a vlastně teď po tom konci té aktivní kariéry už to označení souhlasí.
2: A dneska jsi si traktor nebral, pražská doprava.
3: Ale dneska možná by to bylo

0: lepší, protože ta pražská doprava byla opravdu náročná, takže bych tím traktorem aspoň to mohl nějak rozrazit všechno.
1: Kamil Vacek v desítce Pavla Horváta, vítejte u nás.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: No, můžeme tím rovnou začít, protože vy jste tedy z menší obce z východních Čech, je to tak?
0: Je to tak.
1: Nějaký vztah k tomu zemědělství tedy máte od malička?
0: Přesně tak, rodina, ať už to byl můj děda, praděda, kteří byli takový ty statkáři, že jo, pak samozřejmě při kolektivizaci se z toho stalo klasický JZD a ten fotbal mi dal možnost nějakým stylem ty prostředky investovat někam, kde jsem v tom viděl smysl a potenciál a jsem moc rád, že můžu navázat na to, co vlastně můj tatínek společně se Strejdou budovali a musím říct, že ten vztah k tomu zemědělství jsem měl od malička a vždycky, když třeba ten fotbal byl hodně náročný, tak mě to dokázalo udržet nějakou pozitivní mysl, protože opravdu mě to provázelo i celou tou kariérou a teď při tom konci už jsem věděl, že ty moje kroky tam budou jednoznačně směřovat.
3: No, dvě myšlenky, už hned jednu je Jarda Jágr a druhou je co vlastně jako je největší vaší jako prioritou v tom podnikání?
0: Tak my jsme klasický bývalý zemědělský družstvo, který že po revoluci prošlo nějakou transformací a vlastně naší největší prioritou je rostlinná výroba. Potom děláme i masný skot, produkujeme nebo provozujeme bioplynovou stanici a teď vlastně jsme v procesu transformace, kdy se chceme vrátit k výrobě mléka, protože to podhůří těch Orlických hor, odkud já pocházím, tak je docela náročné na tu rostlinnou výrobu a víme, že to mléko k nám patří a pustili jsme se do velkého projektu a to takového, že vlastně se vracíme k mléku a budeme jedna z robotizovaných stájí v České republice.
3: Takže to si můžeme objednat, to máme mlíko od vás.
0: Jestli se nám to povede, tak bych byl rád.
3: To je super. A teď teda se vrátím k tomu Jágrovi, protože mě to napadá. Využíval jsi nějak jako třeba jako opravdu fyzickou práci? Jako trénink nějaký?
0: Tak vím, že jsem se tím nikdy moc nechlubil. Já jsem si pamatuju, že jsem měl takový období, že jsem o tom nerad mluvil, protože myslím si, že do dneška je to zemědělství v Čechách hodně spojovaný s agrobaronama a hodně lidí na to kouká skrz prsty. Není to úplně takový ten sexy obor, ale já musím říct, že od malička, ať už to bylo díky tátovi a dědovi, tak ve mně to zbuzovalo strašnou úctu k práci, protože vidím, jak je to extrémně náročný a že ty lidi opravdu se snaží, aby ta krajina byla udržovaná a byla hezká, aby prostě to, co se dennodenně dělá, tak aby to přineslo nějaký výsledek a čím víc jako v tom jsem, tak vidím, jak extrémně náročný je to obor a já, co mě to dalo do života na tom začátku bylo to, že jsem viděl, jak hodně museli ty lidi, nebo musí do dneška ty lidi v zemědělství pracovat, jo, protože my jsme měli pak i soukromně les a pamatuju si, že když jsem chtěl kopačky, tak jsem musel v zimě s tátou chodit, že jo, do lesa, jakoby kácet stromy a pamatuju si do dneška, jak extrémně náročný to třeba je.
1: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku Rychnov na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
0: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského Přeboru, ale...
3: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama jo,
0: prostě utíkali, no, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty, byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila, a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a řekla, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal, jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekel, je velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. Mm-hmm. Do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
1: Hmm. Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
3: Já bych ještě zůstal.
1: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platili jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
3: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
1: No, vajíčka, mlíko, brambory.
0: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
1: Ne, to my máme taky brambory dost, takže máš taky brambory, asi oděkud. Ne?
4: Já ne.
1: Aha. Já mám bojí. Tak to Kamil musí příště přivést.
0: Tak si to budu do příště pamatovat.
1: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dál i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
5: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babniš, který postupoval sám, a Radim König, který pálil nad. U hostů se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussií Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
1: To byl Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
0: Já si to pamatuju živě.
3: A celý.
0: Jako kluk jsem, že jo, kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga, já vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák, já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Intertoto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uliční, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? A na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uliční, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy. A bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. Pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím, že...
3: To je celkem solidní úvod do kariéry.
0: Solidní úvod.
3: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví, samozřejmě na nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balón a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začala křičet a říká takovou tou slovenštinu, říká, jak můžeš unavit, však taky někdy budeš hrát. Já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak s sledem různých náhod, najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy, nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku, že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, to a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo, a za 14 dní tak jak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný, no, prostě jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít, no, a když to přijde, musíš být připravený.
0: Musíš být připravený, já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích a šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe a on se rozběh a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích a on mi říká, tyjo, zítra, hele, zítra budeš nachystanej, tyjo.
1: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenout, co říkal tehdy potom postupu přes BVB v Intertoto Cupu.
4: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže
1: superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
3: Byl ještě.
0: Já myslím, že ne. Já jsem
3: si přišel vlastně potom. No. Titulu.
1: No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
0: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický, že jo, Hubník měl obrovský talent, pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo, tenkrát pro mě to byl úplně splněný sen, já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už jako, teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo a já... Pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
3: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
1: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde.
2: Host desítky Pavla Horváta.
1: Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize. Prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
5: Liberec vede 2-1. Teď Pavel Horvát v minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek dočkal, už je za vápnem. Dlouhý rozběh, Bořek dočkal vedle. Parťané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu. Rozebíhá se a dává gól. Spartané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
1: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
3: Finále
1: proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála a tehdy to byly tři triumfy za sebou, ty z nich pamatuješ dva vlastně. Ale přece jenom, možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
3: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas jeden nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
0: Úplně první.
3: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích si kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem, protože já, ne, tak já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, no. Že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, já jsem si byl, už jsem byl starý. Jak,
0: jsem musel být nervózní s tebe, víš, určitě.
3: To já nevím, to nevím, byl si nervózní. Snad,
0: já
3: ne?
0: jsem se strašně těšil na ten zápas. Pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to byl takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gol, že jsme tam jakoby vyhráli.
3: 2-0 jsme tam vyhráli.
1: Slepička Vacek.
0: A bylo to jako úžasný začátek, že jo, myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že jo, do té sestavy nějak.
3: Jo, tak to tak zase vidíš kluka. Vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít. Že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkávali ke konci té kariéry několikrát. A vlastně si viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
0: Bohužel.
3: Ne, ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
0: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo, vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Hřebkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo, než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
3: Překáží.
0: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky jako to, ne, že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo, protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl, jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
1: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce pamatujete, ty si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. Ono se to rýmovalo snad.
0: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto úžasný.
1: A co na vás Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
0: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
3: Jsem si taky získal. No.
1: Tak nejdřív jednou mincí a pak tu druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
3: Jeho vlasy kadeřavé.
0: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, já vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jako že bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
3: No, děkuju.
1: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil se leco pamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
6: Tlak je, ale zatím žádná branka, co tomu chybí?
7: Gol, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se tam, je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
1: No jo, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským. A už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé takhle zpětně, že jo?
0: Ne, to občas mi to pouštějí, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
1: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když se to takhle říká.
3: No, jako... dobře, ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
1: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0.
0: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani no, nevím proč, a najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no, fakt naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý mužstvo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme snad 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
1: Kamil Vacek tady věřil, nakonec to byl ten dramatický finish obod před Komňáckého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
8: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop, ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už dostává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minutě. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petržela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
1: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
0: No, tak já jsem, že jo, no to je, ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní, jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem, že jo, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se dostal...
3: Bylo?
0: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
1: určitě.
0: Já jsem se vrátil. A opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo, bylo to hrozně hodně těžký, že jo, kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě za Sparta neodpouští jakoby chyby a já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas, jakoby...
3: To, no.
1: Tohle nám zkoušet říkal, to. Když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA, vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
3: je. No tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si dostával těch šancí nic, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dál, abys byl připravený, no.
1: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
3: To finále. Pozdě,
1: no. No, jste hrál v Edenu tehdy?
3: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takový trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotový, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
1: To jsme nevytahovali.
3: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě...
0: No tyhle emoce se nedají ničím, nasimulovat, ničím, jako nahradit, natrénovat.
3: Jako těžký, jako no, ale vlastně, myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou vyhraješ, jednou prohraješ.
1: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
9: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
1: My všeteční novináři jsme se chtěli doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci?
3: Ne, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
1: 2014.
3: Bylo, no, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc, jako víc míň. Hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, co to je, to je hyenismus váš mediální.
1: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam, prostě trošku chránili ty spoluhráči jako ze zkušenosti.
0: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord v těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslejí kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
3: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže Takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
1: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
0: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel po tom slibném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu.
3: A já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
0: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
3: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě, ano. OK.
0: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou, tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale...
1: Tak o tom nemusíme mluvit.
0: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo, no. Ale k tomu Bielefeldu, úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy, jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, i jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, o trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty, po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty, no.
3: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
0: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tom věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten stres.
3: A začal si trénovat a znova, jo?
0: A znova se mi to stalo, no.
3: Na tom samém místě.
0: Musel jsem pak na operaci, pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Fartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
1: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky únavovou zlomeninu zánartně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
0: No a mě tím, jak se to stalo znova, tak mě to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
3: Já bych jenom chtěl říct, Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají únavový zlomeniny na nohách.
1: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří, ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
0: To jsem byl přesně.
1: A Kamilovacek se tam nedostal. Naopak.
0: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo. My jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
1: To jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo a on se prosadil tady a pamatujeme si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak už jsem do Itálie, co jazyky a Kamil Vacek?
0: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou
3: neměl
0: nohou.
3: Co dělat.
0: Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no. A potom v Itálii, no, jako,
1: no,
0: že
1: jo. Itálie?
0: Co ta Itálie? Ta italština je úžasná, že jo, to je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazují ty slova jinýma slovama, docela mě to bavilo do dneška, jako, asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, jasně, ale když někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
1: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, protože mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
3: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, ne?
1: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako čeština, tam vyměníte ty slova. Tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne, jo, tam asi ten směr je to jako...
3: Vyměníš taky slovo.
1: Jako nějaká obrázky.
0: Ale v němčině ten slovosled je trošku jiný, no, že jo, a takový, no, a no, je to trošku složitější, no, ale ta italština byla super.
1: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl,
0: no,
1: ještě.
0: Ale tak většinou už tenkrát, že jo, ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude, tak to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo v ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, no, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
1: Hmm. Pak jste tedy získal ten titul ze Spartu, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
0: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
1: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
0: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně zbankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova, postupují zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub, já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. Já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že jo, s AC Milan na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco, to ty, on už tolik neběhá, to už jako ho tolik nebraňte a tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly a neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný a to jsou taky zážitky, co člověk jako, ne, no, jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
3: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
0: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večeře, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
1: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to zajistila jazyka, možná
3: to úplně nejbližší. To proto nemuselo je úplně přes noc.
0: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily 2, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na ligy, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže, takže...
1: A to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
0: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel přišel dva dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo. A bylo to obrovská jako taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil ze Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
1: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Glivice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
0: Ano.
1: Takže zde je Šťastný, jak jste si nesedli teda?
0: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
3: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
0: Úžasný a hlavně jako překvapení, jo, protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo. A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovský pyšný na to, na ten svůj fotbal. Obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony. Oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evro se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený. Nádherný, jo. Prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že jo, myslím, že 4-násobně, ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Wisla Krakov, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Glivicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
3: To je zajímavý, no.
1: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to brali jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
0: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráč, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás, no.
3: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. V tom stadionu
0: nádherný.
3: Pak v šatně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně, to je pecí,
0: ale no. Já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí na náměstí jako koukat na to, jak prezentujou. Jako tým, jako...
1: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky i výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášeným i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
0: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil i proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty, no ale hold, ten život to takhle chtěl, ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažma, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska. Narodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulensten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United a já tyjo, opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal a byl to obrovská škola života.
1: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna. ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
0: tenkrát
1: kolem?
0: Říkám, tenkrát byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 000 lidí, stadion úplně úžasný a oni mají 18 000 permanentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás, jo, a to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako, já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen, jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem, tyjo. A my řekli, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci, jako, že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety, takže to mě jako zarazilo.
3: To je možná lepší upozornit na to.
1: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista, cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi to tam?
3: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky, tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval a v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
1: v Izraeli se to asi taky nebyl.
3: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jedinej nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli, už byli u zdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, ty, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
1: Jo. Ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních možná?
0: My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo, a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že jo, k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k mrtvýmu moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my to opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
3: Tam se skoupal v mrtvém moři.
0: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, žádnou knížku, jak jsou ty fotky, takže jsme zkoušeli úplně
1: vlastně
0: všechno.
1: Zdá splývat, že vás to nepustí dolů, jako.
0: No opravdu to je, jako, tak funguje, to je, jako, to se nedá popsat, ten pocit, no.
3: A i pro, jako, ty těžší lidi, myslíš?
1: Kamila, my se blížíme pomalu, bohužel, ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko, v tom Dánsku, v Odense, jenom, tam to nebylo na dlouho úplně.
0: Nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech 5 cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo. A on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně, hodně zvláštní
3: půl.
0: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, tak takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
1: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, respektive takhle, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gol ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
0: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostily naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gól, což je on je velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mě hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci, moji dva, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
1: Hmm. No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
3: Myslíte, tak já si zbyde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
0: Já doufám.
3: Dobře, dobře. Takže podojil bys? V rychlosti.
0: Asi ne.
1: Ale pomalu?
0: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
3: To už není ono.
1: Tak už jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně ručo.
3: Jo.
1: Dobře, a na traktoru teda?
0: Hele, taky bych to nezvládl, on to je taková iluze, ale ty traktory to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
3: No, drž se svého kopita, ševče.
1: A ještě mě řekněte, ty žně bývají dřív už, co? Jak jste říkalo, požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No než jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června.
0: Co? Je to, ta příroda se mění, no.
1: Dobře.
3: Mě se neptej na žině.
1: Dobře, tak
3: Pavel. Já už u Turka byl.
1: Jak jste to říká, Pavel se zvá na ten masný skot pak, někdy ve volné chvilce.
3: No, já nejsem masný skot, no uvidím.
1: Tak, já myslím, jakože řeznictví, víš. Poděkujeme jako Kamilu Vackovi, že tady s námi byl Desíce.
0: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
1: My děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
3: No tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
1: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
0: Děkuju moc.
3: Hezký den.
1: Krásný den.

0: Je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Koalice se dohodla na rozpočtu, deficit sníží o jednotky miliard. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli Royalu Union Saint-Gilloise 0-3. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Je pátek 18. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. Snížení

0: událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
1: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel ale kritizuje třeba to, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
3: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
2: Prezident Pavel ve čtvrtek naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. A právě na spuštění nového EET 2.0 se už začaly připravovat firmy v Česku. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Několik z nich si ale stěžuje, že nemá dost informací.
4: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
5: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
4: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
6: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
4: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform.
7: Pro děti do 13 let mají být běžné sociální sítě zcela zakázané. Teenageři do 15 by podle návrhu mohli používat pouze speciální účty vytvořené a kontrolované rodiči. Platformy by zároveň měly povinnost zajistit bezpečné prostředí i pro dospívající do 18 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé v nich hlasují i lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
8: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už třetí podobný případ.
9: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
10: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím dva infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Už letos v létě onemocnělo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. Dva z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Dobrovolníci v okolí Slapské přehrady od minulého týdne nazbírali přes 5 000 škeblí. Ty tam kvůli nízké hladině umírají na suchých březích.
11: Je to velmi jednoduché, když tam přijdete, uvidíte, že je tam nějaká škeble na suchu, tak z toho vydloubnout a hodit jí daleko. Ideálně, aby ta škeble byla ponořená a měla nějaký čas se posouvat s tou ustupující hladinou.

0: dál.
1: Říká koordinátorka sběru škeblí z Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová. Podle ekologa z povodí Vltavy Jiřího Vajta bude hladina vody v nejbližších týdnech nadále klesat.
2: Hladina vody ve Slapech klesá z důvodu zajišťování průtoku 40 metrů krychlových ve Vraném, důvodu ředění odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod.
1: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
3: Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech.
4: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
5: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
6: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
5: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy prohráli 0-3 s belgickým Royal Union Saint-Gilloise. Západočeši tak prohloubili svou výsledkovou krizi, když vyhráli pouze jedno z posledních 5 soutěžních utkání. V dalším zápase pomohl český křídelník Václav Černý při vstupu do Evropské ligy fotbalistům Bešiktaše Istanbul vítězným gólem k výhře 4-1 nad Olympique Marseille. A čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin a pokračuje kapitán týmu Patrik Indra.
7: V osmifinále narazíme na Belgii, která se opírá o dvě hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. A náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 před Souticemi a na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před sjezdem na Trhový Štěpánov střetla dvě osobní auta. Na 56. kilometru blokují levý pruh, na místě je policie, projíždějte opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně omezením za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze jeden pruh, ten vedený protisměrem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy teď je čerstvá nehoda za odbočkou na Bezděčín. Na 41. kilometru na místě bude za chvíli policie, projíždějte opatrně. A na dálnici D52 z Brna do Mikulova spozorněte za odbočkou na Hrušovany. Na 18. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla, zablokovaný je odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
10: A už za pár okamžiků nabídneme reprízu středeční linky bezpečí, která se věnuje takzvanému OSPODu. Dozvíte se, co orgán sociálně právní ochrany dětí skutečně dělá a jak může rodinám v Česku pomoci. Počkejte si na to.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Je OSPOD hrozba nebo naopak může pomoci v obtížné situaci? Právě obava, že by mohli přijít o své děti, brání některým rodinám požádat orgán sociálně právní ochrany dětí o pomoc. Jeho práci se věnuje i aktuální díl naší Linky bezpečí.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
3: Když se řekne OSPOD, někteří rodiče se okamžitě začnou obávat o to, že jim vezme dítě. Ale práce orgánu sociálně právní ochrany dětí není jen o odebírání dětí z rodin. OSPOD naopak může rodině pomoci v tíživé sociální situaci. A s čím se na něj mohou obrátit třeba rodiče nebo prarodiče nebo dokonce škola, to už nám řekne Anna Millerová z domácí redakce. Přeji hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. OSPOD nemusí do rodiny přicházet jen ve chvíli, kdy je něco špatně. Jeho úkolem je mimo jiné pomáhat dětem a rodičům zvládat životní situace, které mohou být složité. Třeba když se rodina dostane do krize, rodiče se nedokážou domluvit na péči o dítě, nebo když potřebují pomoc a podporu zvenčí. Sociální pracovníci přitom můžou rodinu propojit i s dalšími službami, které jí pomůžou situaci zvládnout. Takovou pomoc potřeboval i pan Pavel, který po smrti manželky zůstal sám se svou malou dcerou.
5: Úplně se mi zhroutil svět. Tak jsem se o ní staral a nezvládal jsem vůbec nic jiného. Ani jsem se nezvládal starat o naší 8letou dceru, která přestala chodit do školy. V rámci zameškaných hodin hrozilo, že bude muset opakovat ročník. A vlivem toho se do toho do nás začal zajímat OSPOD.
4: Jsou ale samozřejmě i situace, kdy už je dítě natolik ohrožené, že OSPOD musí řešit i jeho odebrání z rodiny. Loni soudy rozhodly o odebrání dítěte ve více než 3600 případech. To je téměř o 300 víc než v předchozím roce. A ve většině případů přitom soud rozhodl na návrh pracovníků OSPOD.
3: Díky, tohle byla Anna Millerová. Naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Linka bezpečí
1: na Radiožurnálu.
3: Já už v našem studiu vítám Pavlínu Wagnerovou, sociální pracovnici Linky bezpečí. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Slyšela jste ten příběh, který vyprávěl pan Pavel? Našla byste nějaký konkrétní, jak se dá pomoci panu Pavlovi?
6: Určitě, slyšela jsem. Řekla bych, že to je právě jeden z těch příběhů, kdy rodiny by se měly propojit s OSPODem, kdy je potřeba opravdu pomoci a nějakým způsobem nakrokovat tu situaci. Je opravdu potřeba dobře zmapovat tu situaci. Každá rodina je jiná, každý příběh je jiný. Takže to je potom práce sociálních pracovníků, aby rodině pomohli.
3: Když se řekne OSPOD, tak si někteří rodiče okamžitě představují odebírání dítěte z rodiny. Tahle představa, jak je hodně vzdálená realitě?
6: Neumím úplně říct, jestli je vzdálená realitě, ale odebírání dítěte z rodiny je určitě až krajní možností. To je určitě důležité si uvědomit, protože OSPOD má plno různých mechanismů právě proto, jak předejít těmhle těm situacím. Takže je to až jedna z těch krajních situací.
3: A s jakými situacemi může rodině pomáhat, když tedy pomineme pana Pavla, kterého jsme slyšeli?
6: Tak OSPOD, neboli Orgán sociálně právní ochrany dětí, má vlastně několik oddělení, které se zabývají rodinami. Je tam jak oddělení péče o rodinu a dítě, pak je tam oddělení náhradní rodinné péče, je tam oddělení kurátorů. Opravdu hlavní zájem jejich je blaho a bezpečí dětí a vždycky je potřeba nějakým způsobem vyhodnotit tu situaci, jak se na to zaměřit. Rodiny se na ně můžou obracet s různými situacemi, poté vyhledávají i ohrožené děti, takže ta jejich škála je opravdu široká.
3: No a kdo se tady může obrátit? Můžou to být kromě rodičů třeba prarodiče nebo dokonce učitele nebo sousedí?
6: Ano, přesně tak. Můžou to být vlastně úplně všichni, kteří třeba si vyhodnotí nějakým způsobem, že některé dítě může být ohrožené a že je potřeba mu pomoci. Je opravdu důležité tyto situace poté nepřehlížet a snažit se najít nějaké řešení, jak se na ten OSPOD obrátit. Těch možností je mnoho, takže je určitě potřeba se na to nějakým způsobem vlastně zaměřit a je to tady opravdu pro všechny občany.
3: Takže nebýt hluchý, nebýt slepý k těm situacím, spíš naopak. Znamená samotný kontakt s OSPODem automaticky, že je s tou rodinou nějaký problém nebo že automaticky začíná nějaké úřední řízení?
6: Myslím si, že tohle je právě něco, co si hodně lidí myslí, že právě OSPOD vlastně přichází až v situaci, kdy je ten problém. OSPOD by měl působit i preventivně, právě v situaci, kdy třeba rodiče se vyhodnotí, že tu situaci sami nezvládají, nebo že je potřeba nějakým způsobem s tím dítětem začít. začít pracovat nebo obecně s tou rodinou a najít nějaké třeba bezpečnější řešení, tak právě tak by měl působit i preventivně. Takže ne vždycky to musí automaticky znamenat nějaký velký problém.
3: Takže když nebudu hluchá a slepá, ale budu mít podezření dokonce na zanedbávání, násilí nebo jiné ohrožení, mám povinnost kontaktovat OSPOD, i když s tou rodinou třeba nemám vůbec nic společného?
6: Je tady ta možnost, každý občan má vlastně možnost obrátit se na OSPOD. Domnívám se, že důležité tady je říct, že pokud třeba my si nejsme jistí, tak u nás funguje například, nebo u nás funguje rodičovská linka, která třeba s tímhle tím může pomoct, kdy se na nás můžete obrátit, kdy tam vlastně kolegové vám mohou pomoci vyhodnotit tu situaci a následně právě třeba nasměrovat na ten konkrétní OSPOD, který by vám mohl být nápomocný.
3: A jde OSPOD kontaktovat třeba i anonymně?
6: Ano, to jde. Na OSPOD se vlastně můžete obrátit jak telefonickým e-mailem osobně a právě v situacích je tam možnost anonymně. A zároveň si myslím, že je důležité tady říct, že OSPOD mohou kontaktovat i sami děti bez vědomí těch rodičů.
3: Nakonec, čeho se lidé v současnosti s OSPODem obávají nejčastěji a možná úplně zbytečně? Co byste rodičům, kteří mají z kontaktu s OSPODem nebo takzvanou sociálkou, jak se vždycky říká, strach, co byste jim chtěla říct?
6: Myslím si, že je důležité si tady uvědomit, že říct si o pomoc opravdu jako není ostuda. Každý se může dostat do situace, kdy potřebuje nějakým způsobem jakoukoliv pomoc a je důležité uvědomit si, že právě ten OSPOD nám může pomoci najít třeba nějaké další organizace, které nám mohou pomoci nakrokovat tu rodinnou situaci a podobně. A opravdu to není tak, že jakmile jsem v kontaktu s OSPODem, automaticky to znamená, že mám nálepku a že mě bude odebráno dítě z rodiny.
3: A mějme na mysli blaho dítěte, jak jste říkala. Pavlína Wagnerová, sociální pracovnice Linky bezpečí. Díky za váš čas a naslyšenou.
6: Děkuju.
2: Linka bezpečí na Radiožurnálu.

0: seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
5: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
6: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
7: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
8: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
8: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
8: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: Experiment. Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: Je 12:30. Zprávy a Martin Matějka.
10: Státní podnik Lesy České republiky dostal od antimonopolního úřadu pokutu přes 17 milionů korun, a to za smlouvu, která zakazovala export dřevní štěpky mimo území Česka. Pokuta není pravomocná, podnik se může ještě odvolat. Lesy podle mluvčí Evy Jouklové s rozhodnutím antimonopolního úřadu nesouhlasí a považují ho za protiprávní, podnik proto podá rozklad. Ruské úřady předaly Kyjevu 252 těl ukrajinských občanů, včetně příslušníků ozbrojených sil. Na síti Telegram to napsal ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci. Zároveň poděkoval za pomoc s předáním Mezinárodnímu výboru Červeného kříže. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří, věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví, upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele, armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Lešti slouží v mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci. A časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu a teď zamířil do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková, 30 let, odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí.
1: Sport.
10: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji mexické Guadalajare ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála se Španělkou Bukšovou za 66 minut 0-6-4-6 a Vendula Waldmanová nestačila na tenisovém turnaji v São Paulo na Francouzsku Blinkovovou, které podléhla 3-6-0-6. V Brazílii skončila ve druhém kole po prohře s Američankou Stojanovou 6-7-1-6 i Dominika Šalková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 před Souticemi a na D10 u Bezděčína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu před sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 56. kilometru se střetla 2 osobní auta. Spolu s policií blokují levý pruh. A projedete s opatrností pravým pruhem. Na D11 z Hradce Králové do Prahy překážejí následky nehody za odbočkou na Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto a kvůli vyprošťování se teď projíždí pouze levým pruhem vedeným v protisměru. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Bezděčín. Na 41. kilometru policie vyšetřuje nehodu, je to s opatrností průjezdné plynule. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy stojí za odbočkou na Doksany nepojízdné vozidlo, nečekejte ho na 32. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Noc je polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy. Ochlazuje se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů. Přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak naměří kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já hned nabídnu další muziku noční radiožurnálu, takže za chvilku tady bude Pink, také Sir Elton John a právě teď Train.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

Mladých podnikatelů v Česku v posledních letech přibývá. Do podnikání se tak stále častěji pouštějí i čerství dospělí. V jakých odvětvích a jak se jim daří mezi zajetými firmami, prozradíme už za chvíli.

0: Candle in the Wind, verze roku 97, Sir Elton John v nočním radiožurnálu. Ještě neměli ani maturitu, ale už pomalu rozjížděli svoji firmu. Se zkouškou dospělosti tak vyřizovali i živnostenský list nebo zakládali společnost s ručením omezeným. Studentů, kteří začínají podnikat v posledních 5 letech, rychle přibývá. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu jejich firem za posledních 5 let přibylo o 40%. Celkem už jich funguje bezmála 10 tisíc.
1: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček.
2: Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček.
1: Vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
2: Než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
1: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
3: Až vytvoříme náš poslední prototyp prodejního stojánku, zajdeme například do květinářství.
1: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
4: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z, lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí.
1: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káninská-Rybková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
5: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě by sme nepovedali, že študenti opúšťajú klasické produkty a služby. Naopak stále častejšie sa objavuje kombinácia oboch.
1: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti jenpráce.cz podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
6: Podle nejnovějšího Guest Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 tisíc studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
1: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý 10. student. Za 5 let už každý 3. Barbora Borovská, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666. Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 1 hodina. Další zprávy a Martin Matějka.
5: Nemocenská v prvních třech dnech nakonec zřejmě zůstane, dohodla se koalice. V Rusku se otevřely první volební místnosti, lidé volí poslance do státní dumy. Fotbalisté Plzně nestačili na úvod Evropské ligy na Royal Union Saint-Gilloise. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard a prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
6: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
5: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. V Rusku začaly parlamentní volby, hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.

0: a Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. O připravenosti Polska na stálý pobyt amerických vojáků taky mluvil před týdnem polský ministr obrany. České vysoké učení technické chce do Prahy přilákat mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost. Vytvoření unikátní akademické pozice po vzoru Harvardovy univerzity podpořila nadace Bakla Foundation darem ve výši 1 000 000 amerických dolarů.
1: My si slibujeme dramatické zlepšení kvality vzdělávání v jednom oboru, kam se nám podaří nalákat špičkového odborníka ze zahraničí, aby postavil okolo sebe tým, laboratoř, aby dělal špičkovou vědu.
2: Přibližuje rektor ČVUT Michal Pěchouček, že 1 000 000 amerických dolarů nadace Bakala Foundation pokryje mzdy a náklady. Univerzitní 500 000 pak půjde na 3letý výzkum.
1: Největší šanci získat výzkumnou špičku máme v oblasti umělé inteligence, robotiky, jaderného inženýrství.
2: Světově uznávaný profesor by na ČVUT měl přijít na jaře. Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise 0-3 a poslední branku jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Křičfaluši. Domácí záložník Alexander Sojka uznal, že soupeři ho tým ve všem předčil.
3: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi a řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme dát hned na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0 a byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
0: V dalším zápase základní fáze Evropské ligy prohráli fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem v sestavě s Ofi Kréta 0-2. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč zůstal v utkání prvního kola na lavičce. A křídelník Václav Černý dal vítězný gól Bešiktaše Istanbul při výhře 4-1 nad Olympique Marseille.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 před Soutícemi a na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 55. kilometru havarovalo osobní auto, nákladní auto v levém pruhu. Na místě se vyšetřuje, místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem bez úžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Na dálnici D10 se pracuje na výjezdu z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Za sjezdem z Pražského okruhu mezi prvním a druhým kilometrem silničáři opravují vodorovné značení, levý pruh je uzavřený. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Kuřimí. Na vozovce v jízdním pruhu leží sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě si místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy. Ochlazuje se na 12 až 7 stupňů, přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: 500 vína zatím z letošní úrody moc radosti nemají. Svaz vinařů odhaduje, že kvůli dlouhodobému suchu bude o 30% nižší než dlouhodobý průměr. Přímo do jedné vinice na Břeclavsku se vypravíme už za chvíli.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Na vinicích je letos méně hroznů, než vinaři čekali. V letošních letních vedrech sice hrozny dozrály rychleji než obvykle, ale jsou mnohem menší. A tak i když jsou hrozny podle vinařů kvalitní, bude jich méně.
1: Já vlastně si vezmu nůžky, co tady vidíte ty listy, tak já si to vlastně tak vždycky rozhrnu, abych měl lepší přístup k tomu hroznu, pak si ho jenom šmiknu a honím si ho do kyblíku a to je asi vše.
2: Popisuje 17-letý Zdeněk Peka. Je teď na praxích s desítkou spolužáků z třetího ročníku agropodnikání z městské střední odborné školy z nedalekých Klobouk u Brna. Prý je to lepší, než sedět v lavicích.
1: Určitě to lepší. Jako, myslím si, že budu mluvit za všechny, že nás jako, to vlastně baví víc, no, rozhodně.
2: Studenti pomáhají se sklizní hroznů ve vinici v Krumbíři na Břeclavsku.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
2: Popisuje vinař Antonín Valihrach z vinařství pod Kumstátem. Na 4 hektarech vinic už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Kvalitativně vynikající, výnos je poloviční, maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší. Tam je to o více jak 50% nižší výnos.
2: Hodnotí Antonín Valihrach. Podle vinařů se na letošní sklizni podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří jihomoravští vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
2: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Kvůli teplému počasí navíc dozrály jednotlivé odrůdy rychle za sebou a sklizeň tak musí probíhat rychleji než obvykle. Z Krumvíře Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čeští tenisté budou ode dneška bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Hrají proti Američanům a ti mají ve svém týmu nezvyklý počet levorukých hráčů. Pro koho to bude výhoda, tak to také uslyšíte v reportáži. Už za chvíli.

0: Tenista Jakub Menšík dnes zahájí zápas Davis Cupu proti Spojeným státům, konkrétně proti Tienovi. Hrát se bude od 15 hodin v pražské O2 aréně. Po nich nastoupí Jiří Lhačka proti finalistovi letošního US Open Sheltonovi. Duel v Praze bude výjimečný hned z několika důvodů, třeba velkým počtem levorukých tenistů v americké sestavě. Four
1: lefties on one team. Když kapitán Američanů Bob Bryan představoval svůj tým, hned v úvodu zmínil, že má v sestavě 4 z 5 leváků. A na otázku Českého rozhlasu, jak velká výhoda to je, ještě na odlehčení připomněl, že vlastně 5, protože on sám hrál také levou.
2: I'm a lefty myself. So we actually have 5.
1: Ale už vážněji pak dodal, že věří, že to bude výhoda. Zvláště, když leváci v týmu mají i velkou tenisovou kvalitu. Finalista US Open Ben Shelton je světovou 4 a Lerner Tien 13.
2: Yeah, I think so. You know, it's never easy playing a lefty.
1: Sumění levorukých hráček svého času těžil český Fed Cupový tým, který mýval féře kapitána Petra Pály i 3 takové tenistky v podobné generaci. Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou a Ivetu Benešovou. Později také třeba Markétu Vondroušovou a v současném týmu Barbory Strýcové drží raketu v levé ruce Sára Bejlek. Ale sehnat teď takového muže v Česku není jen tak. Jiří Veselý už s tenisem i kvůli dlouhodobým zdravotním patálím skončil a nejlepší ze současných hráčů Petr Brunclík je v zahraničí na turnaji.
3: Prohrál v Itálii. Máme zprávy, že vlastně další turnaj má hrát, myslím, že tady u nás, nebo nemá nic v plánu na další týden. Člověk musí taky na to trošku tak nějak jako šetrně dbát. Není to jenom o tom, že tady budu Petra stahovat a brát mu jeden turnaj, když ho budu ve finále potřebovat na, já nevím, na půl hodiny nebo na hodinu z celého týdne, tak vlastně není to zase jen tak, jakože tak rozhodnu a tak bude, takže člověk se na to dívá, ale budeme mít leváka, leváku fakt moc není. Nebylo to nic jednoduchého.
1: Vypráví Tomáš Berdych, který se hodně snažil o to, aby i tak poslední fáze přípravy zahrnovala i tréninky proti levákovi. A nejde ani tak o napodobení stylu soupeře, ale o pocity hráčů.
3: Před tím zápasem je to jenom o tom pocitu, aby opravdu on si tak nějak v hlavě nastavil to, co vlastně vidí naproti sobě, takže tam vidí prostě hráče, který hraje levou rukou. To podání je něco specifického, ale zase na druhou stranu pojďme si říct, že asi replikovat servis Bena Sheltona to není úplně nic jednoduchého a ne každý to zvládne, takže to není úplně o tom, že bychom tady hledali jako kopii Bena, ale jenom spíš o ten opravdu pocit, aby ti kluci si ten timing lehce ošahali, že přeci jenom ta rotace je z jiné strany a ta příprava na to je jiná, ale kluci se potkávají, hrajou s levákama na turnajích, takže není to jako zase, že by to byla jako obří komplikace, ale je to spíš jenom detail, který se snažíme jako doladit, aby bylo prostě zahrnuto úplně všechno.
1: Říkal před zápasem Česko-Spojené státy Tomáš Berdych z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Radiožurnál je půl druhé. Krátké zprávy a Martin Matějka.
4: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. A podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu Agrární komory, a původně při tom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Policisté ve čtvrtek odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertíza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. A v německém Frankfurtu nad Mohanem zemřel na malárii člověk, který žil blízko letiště. Informovala o tom agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos je to už třetí oběť nemoci v okolí města. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků letiště, 2 z nich zemřeli.
5: Sport.
4: Fotbalisté Betisu Sevilla potvrdili dobrý vstup do sezóny vítězstvím 1-0 nad Getafe v 6. kole španělské ligy. Díky 5. vítězství v soutěži se bodově dotáhli na druhý Real Madrid, v čele je 100% Barcelona. První výhry v sezóně se dočkal Villarreal, který zvítězil v Malaze 3-1. Na konci listopadu ho v Edenu čeká zápas v Lize mistrů proti Slavii.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D11 za Poděbrady a na D1 za Souticemi. Na dálnici D11 se Hradce Králové do Prahy opatrně v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze jeden pruh, ten levý vedený protisměrným pásem. Na D1 z Prahy do Brna se před sjezdem na Trhový Štěpánov střetla 2 osobní auta. Na 56. kilometru blokují levý pruh, na místě je policie a světelná šipka, projíždí se bez většího zdržení. Na D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu se pracuje u odbočky na Výstaviště. Na kilometru 190 v pravém pruhu opravují vozovku. Plynule projedete levým pruhem. A na dálnici D55 počítejte s omezením u Uherského Hradiště ve směru na Otrokovice. Na kilometru 47,5 je kvůli sanaci svahu zavřený pravý pruh. Teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je teď polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy, ochlazuje se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů, přes den čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, a večer bude pak oblačnosti ubývat, nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A teď už pozvánka k našemu dalšímu dnešnímu vysílání. Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa vaří z lokálních surovin, nakládá, suší, fermentuje, no a snaží se využít téměř všechno, co se do kuchyně dostane. Proč je pro něj důležité znát lidi, kteří jeho suroviny vypěstovali? Tak Pavel Drdel bude dnes hostem radiožurnálu po 9. hodině.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Udělat si výlet k vodě a zároveň pomoci přírodě. To teď může zkusit každý u Slapské přehrady. Kvůli nízké hladině tam totiž na březích umírají škeble. Záchrana je přitom jednoduchá, stačí je hodit zpátky do vody. Detailní návod od nás uslyšíte už po písničce.

0: Kvůli snižování hladiny v okolí Slapské přehrady umírají na obnažených březích škable. Povodí Vltavy nádrž upouští kvůli extrémnímu suchu. Český svaz ochránců přírody proto hledá dobrovolníky, kteří by škable sbírali a vraceli je do vody.
1: No ta je krásná, může jít do vody.
2: S Kristýnou Váňovou a Zdeňkou Bémovou z příbramské organizace Českého svazu ochránců přírody jsme se vydali na sběr škeblí. Procházíme písečnou pláž u osady Zrůbek nedaleko Slapské přehrady.
1: Jsme tady asi 3/4 hodiny a máme jich 65. Zatím nejvíc jsme jich nazbírali v neděli 275.
2: Vidím, že vy máte kyblík, rukavice a holínky. Je potřeba ještě něco jiného?
3: Ne, pracovní oděv.
2: A je to zkrátka úplně tak jednoduché, že stačí sebrat škebly a hodit ji do vody.
3: Ano, přesně tak, jak jste řekl.
1: Můžou tu být různé druhy, že je živá, se pozná, že je zavřená, je těžší a padá ke dnu.
2: Říká Kristýna Váňová. Škeble se často zahrabávají do hlubokého bahna, ale můžou je prozradit slávičky, které vypadají téměř přesně jako pistácie.
3: To je slávička mnohotvárná. Těch jsme před 2 lety našli 10. Je to invazní, no a podívejte se, co tady je teď.
2: Teď je tady jeden kámen, který je úplně obsypaný.
3: Tím, že jich je tolik, tak vlastně potlačují ty naše původní druhy.
2: Vysvětluje mi Zdeňka Bémová.
3: Pro jejich zdravotní stav sundáváme ty slávičky toho invazního mlže.
2: Já jsem tady nějakou našel.
1: Ta vypadá dobře, tak hodíte si ji sám.
2: Dobře, vadím, když je hodím klidně dál do hloubky?
3: Je to lepší, protože voda neustále ubývá, takže kdyby to bylo těsně u břehu, tak by se museli znovu najít a znovu házet.
2: Zkusím teda daleko, ať je trošku v hloubce.
1: Výborně.
2: Podle koordinátorky sběru škeblí Elišky Prouzové dobrovolníci od minulého týdne nazbírali přes 5 000 kusů.
4: Máme vytipovaných 19 úseků. Ten první víkend se nám hlásilo dost dobrovolníků, bylo to okolo 90 lidí. Teď to postupně zase upadá, je možné, že je to i tím pracovním týdnem, ale určitě budeme rádi, kdokoliv bude mít čas a chvilku, třeba i hodinku po práci se jít podívat na Slapy, tak pokud nám pomůže.
2: Důvodem, proč hladina v oblasti klesá, je upouštění Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu. Vysvětluje ekolog z povodí Vltavy Jiří Vajt.
5: Děje se to především z důvodu zajištění ředění přečištěných odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod. Současná hydrologická situace ani její prognóza nepředpokládá, že by mělo dojít k nějakým významným srážkám, které by situaci změnily.
2: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ze Slap Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? A co všechno se dá zavařit? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa vaří z lokálních surovin, nakládá, suší a fermentuje. A snaží se využít téměř všechno, co se do kuchyně dostane. Proč je pro něj důležité znát lidi, kteří jeho suroviny vypěstovali? Pavel Drdel bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Další zprávy a Martin Matějka.
1: Podle premiéra Babiše musí Evropa a Spojené státy dostat ruského a ukrajinského prezidenta k jednacímu stolu. Švédský premiér Kristersson po vítězství opozice ve volbách oznámil rezignaci. České tenisty čeká v Praze utkání s Američany o postup na závěrečný turnaj Davis Cupu. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropa spolu se Spojenými státy musí dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimíra Putina k jednacímu stolu. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na pražském obranném summitu. Válka na Ukrajině podle něj nepředstavuje jen vojenskou krizi, negativně dopadá také na světovou ekonomiku.
3: Současný svět podle Babiše nemíří k bezpečí, ale ke třetí světové válce. Evropa podle něj nemůže nečinně přihlížet, ale musí přinutit ruského a ukrajinského prezidenta, aby usedli k jednacímu stolu. Andrej Babiš z hnutí ANO vystoupil na úvod 3. ročníku pražského obranného summitu, který do metropole přivedl 250 vrcholných politických i vojenských představitelů, a to včetně polského, švédského nebo rakouského ministra obrany. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Švédský předseda vlády Ulf Kristersson oznámil rezignaci, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Předcházelo tomu vítězství středolevicového opozičního bloku v parlamentních volbách. Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel a vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová se tak po 4 letech vrátí do funkce premiérky. Unikátní rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968